0: části jízdního pruhu. A v Praze u Hříněv si havarovala 4 osobní auta. Nehoda je v ulici Přátelství u Nového náměstí a místo nehody s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat. Nejvyšší teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 15. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: Dej mi pokoj. Tak to není tvrzení, to je název nové audioknihy, kterou můžete vyhrát v telefonické soutěži nočního radiožurnálu. Otevíráme tedy telefonickou soutěž. Volejte do studia právě teď 221 552 155 anebo 221 552 255. Hrajete o novou audioknihu. Volejte, těším se na vás.
1: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Hudební duet Olly Murs a Demi Lovato 9 minut po druhé hodině. V pondělí 17. srpna pro vás máme v Radiožurnálu taky telefonickou soutěž. A protože jsme na začátku nového týdne, tak taky novou cenu nabízíme. Tentokrát audiokniha Dej mi pokoj. Telefonní čísla 221 552 155 a nebo na konci 255.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Petry Štárkové Dej mi pokoj.
2: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv jí nestačí.
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
3: Ty ses zbláznil. Měli jsme o tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
4: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli jsi nevšimla.
1: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Tak a na telefonu Michal. Michale, dobrý den.
5: Kontrolujte si prosím údaje z adresáři a opakujte volání,
0: tak,
5: nebo požádejte.
0: Tak snad Michal nám zavolá někdy příště, tentokrát to nevyšlo. Tak ještě jednou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Připomínám, že hrajete o novou audioknihu, kterou vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu Dej mi pokoj, autorka Petra Štárková. Připomínám taky, že vyhrá můžete jednou za 2 měsíce. Ještě jednou tady ty telefonní čísla, když se nikdo neozve, tak zase zítra v soutěž 221 552 155 anebo na konci 255. Tak ještě chviličku tomu dáme, ale opravdu vidím, že telefony nezvoní a už někdo. Dobrý den, kdo je na telefonu?
6: Ale tady Jakub.
0: Jakube, zdravím vás. Na cestách? Já vás slyším, Jakube, vy mě taky slyšíte?
6: Ano, no, tady nějak povídí, když zrovna jedu do Německa kamionák, no, tak jsem nějak padlo zrovna.
0: A cesta dobrá, všechno v pohodě?
6: Jo, zatím docela jo, moc prost, není to.
0: Jak dlouhá cesta ještě před vámi do Německa?
6: Nějakých 8 hodin.
0: No, tak to ještě chvíli pojedete. Tak Jakube, dobrá zpráva pro vás. Dneska v noci se stačilo pouze dovolat, takže nová audiokniha Dej mi pokoj je vaše. Tak budete poslouchat vy nebo někomu věnujete?
6: Budu poslouchat to já, takhle na cestách, já rád audioknihy, si to okvíjí.
0: To se hodí. I tahle audiokniha má několik hodin, takže myslím si, že pár cest do Německa zvládnete s touhle audioknihou. Jakube, prosím, zůstaňte mi na telefonu, šťastnou cestu, dobře dojďte, hezké pondělí, naslyšenou. Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi. Otevřeme ji zase zítra po 2 hodině v noci, to už s vámi bude moderátor kolega Petr Zajíček. Teď je 2 hodiny, skoro 13 minut, Ella King a Avicii, Let's Ride Away, právě teď ve vysílání Radiožurnálu z hudby. A za chvíli Vladimír Mišík.

0: Živé noční vysílání Radiožurnálu teď pro vás má Milana Glistu a Zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy dejte pozor zaslaným někde u letiště. Někde u letiště poblíž mezi kilometry 3 až 1 jede auto proti správnému směru jízdy. D7 u letiště, směr Praha, auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

Skupina Scorpions ve vysílání nočního radiožurnálu a za chvíli bude půl do třetí. Jižní Korea je světovou ekonomickou velmocí a jednou z nejdemokratičtějších zemí v Asii. Jenže má jiné prvenství.

0: zjistili víc než 1700 událostí. Bohužel v 8 případech se lidem jejich záměr ukončit svůj život skokem z mostu podařil.
1: Říká pan Kim Jun-yong, šéf monitorovacího centra, které obsluhuje bezpečnostní kamery na mostech přes řeku Han v Soulu. Tělo, které padá z výšky přes 20 metrů, dopadne na hladinu řeky stejně ničivou silou, jako když člověk v autě narazí do překážky rychlostí 60 km v hodině.
2: Najednou máte pocit, že jste na ta očekávání, která do vás všichni vkládají, úplně sami. Rodiče, škola, společnost, všichni od vás očekávají výkon a výsledky. A nejlépe hned.
1: Odhalil před časem pohnutky zoufalých lidí na vysokých soulských mostech korejským novinářům mladý muž jménem William. Poté, co město zaplatilo a nainstalovalo na většině soulských mostů nové kamery, které spolupracují s umělou inteligencí, úspěšnost záchranářů je nebývale vysoká. Citlivé, doslova dalekozraké kamery, spouští záchrannou akci už ve chvíli, kdy se někdo podezřele dlouho zdržuje v citlivých zónách mostu, na okraji zábradlí, nebo se dokonce snaží na něj vyhoupnout. Tahle informace o tom, že Jižní Korea si mezi bezmála 50 ekonomicky nejrozvinutějšími zeměmi světa stále udržuje prvenství v počtu sebevražd na 100 000 obyvatel, se moderátorovi korejské televize Arirang TV neříká lehce. A věří, že umělá inteligence na soulských mostech jeho zemi od takového prvenství už brzy pomůže. Ze Soulu David Jakš.
3: Radiožurnál.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: 2:30. Teď Marek Sedláček a krátké zprávy.
3: Státní zdravotní ústav stahuje z trhu dvě šarže léku Rovatinex, který pacienti užívají k léčbě a prevenci močových a ledvinových kamenů. Na rozhodnutí SÚKLu upozornil deník CZ. Rovatinex je volně do prodejný léčivý přípravek. Z preventivních důvodů se stahují šarže s datem použitelnosti do října 2026 a do dubna 2027. Politické strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. Nejpozději do poloviny minulého týdne je na to museli upozornit registrační úřady. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Ke komunálním volbám půjdou lidi 9. a 10. října. 8 muslimských zemí odsoudilo izraelské odmítnutí plánu pro pásmo Gazy amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje o tom agentura AFP. Mezi signatáři společného prohlášení jsou třeba Egypt, Turecko nebo Saudská Arábie. Podle nich odmítnutí Trumpova plánu ohrožuje snahy o mír v regionu. Plán počítá s postupným odzbrojením Hamásu a všech palestinských skupin v pásmu Gazy a taky stažení izraelské armády z této oblasti. A v Luhačovicích pokračuje 26. ročník přehlídky divadelní Luhačovice. Nabídne komorní česká a slovenská představení. Součástí programu je taky představení o životě a písních Evy Pilarové nebo hra Vzpomínky zůstanou se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem. Divadelní festival můžete navštívit až do 22. srpna.
1: Sport.
3: Tenistka Sára Bejlek ovládla i druhé české derby na turnaji Masters v Cincinnati. Po vítězství nad Karolínou Plíškovou porazila ve druhém kole Barboru Krejčíkovou ve dvou setech. Ve třetím kole jsou i Marie Bousková, která zdolala Italku Stefaniovou 6-2, 6-4 a Kateřina Siňaková. Ta zvítězila nad španělskou Bouzasovou Maneirovou ve třech sadách.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D3 u Českých Budějovic a překážka u Přimdy. Na dálnici D3 u Českých Budějovic směr Rakousko šetří nehodu osobního auta. Za sjezdem na Budějovice a Písek 132. kilometru je mimo vozovku na místě policie, silničářská šipka a zavřená krajnice a nově taky pravý jízdní pruh. Jede se levým plynule. Na Tachovsku silnici 198 z Přimdy do Málkova pozorně. V úseku spadl na cestu strom a zasahuje minimálně do části jízdního pruhu. A v Praze na městském okruhu počítejte s noční uzavírkou. Údržba zavřela část tunelového komplexu Blanka. Obou směrně mezi sjezdy na Troju a Letnou. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat. Nejvyšší teploty na severozápadě do 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 15. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: A jsme za polovinou našeho dnešního nočního vysílání 4:30. Tohle jste možná nevěděli. Pokud potřebujete odvést do sběru třeba starou lednici, tak se můžete obrátit na dobrovolné hasiče. Ročně v Česku pomůžou zrecyklovat tisíce tun elektroodpadu. Jak taková služba vypadá a jestli jim o ní je zájem, tak i to uslyšíte ještě před 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dobrovolní hasiči od začátku letošního roku v obcích a městech nazbírali přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu. Je to o něco víc než v minulých letech. Projekt Recykluj s hasiči funguje po celém Česku, třeba i v Kutrovicích na Kladensku.
1: Jsme měnili kuchyň, ledničku, velkou troubu, mikrovlnku, byla tam i digestoř, vařič. Tak jsme hledali možnost, jak to správně zrecyklovat.
2: Popisuje Radka Langrová z Kutrovic na Kladensku. Nakonec zjistila, že elektroodpad v její obci recyklují dobrovolní hasiči.
1: Takže jsme ty věci naložili, dopravili jsme to na sběrné místo, které je tady odsud skoro 200 metrů a měli jsme hotovo.
2: Tam se o odpad postará například dobrovolný hasič Ladislav Veltruský.
3: Když nás požádají starší lidi tady i z vedlejších vesnic, tak není problém prostě se domluvit, přejedeme tam, odvezeme, aby ty lidi s tím neměli starosti.
2: Hasiči na sběrném místě jednotlivé spotřebiče zabalí do speciálních vaků.
3: Když už toho máme hodně, tak zavoláme na firmu, ta nám řekne datum, kdy si proto přijede, je to řádově plus minus 14 dní.
2: Následně elektroodpad putuje k příslušným zpracovatelským firmám. Lidé by v projektu Recyklujte s hasiči neměli odevzdávat rozebrané výrobky, říká ředitel organizující společnosti Elektrovin Roman Tvrzník.
4: Baterie, světelné zdroje jsou nebezpečné látky, tak u toho Recyklujte s hasiči, tak se sbírají jenom elektrozařízení, která jsou kompletní, čili velké spotřebiče, malé spotřebiče a televize.
2: Za první letošní půl rok dobrovolní hasiči v Česku nazbírali přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu.
4: Ročně se to pohybuje někde okolo 4 až 5 tisíc tun.
2: Projekt funguje více než 16 let. Letos se zapojilo zhruba 1800 sborů z celé republiky. Z Kladenska Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Na chvíli jsme vám hráli taky Briana Adamse, za chvíli budou 3 hodiny v noci. Obyvatelé Hrušek na Břeclavsku, kam se právě teď ve vysílání nočního radiožurnálu vydáváme, si pamatují, jak se chodili koupat do stané požární nádrže na okraji obce. Několik let ji ale nikdo nevyužil. A teď zmizí úplně. Dělníci ji přestaví na venkovní amfiteátr. V areálu u sklepní uličky a fotbalového hřiště tak vznikne místo pro koncerty, divadlo i další kulturní akce.
1: Už pomaličku stojí hrubá stavba, zázemí pro účinkující, kde se budou nacházet šatny, sociální zařízení, sprchy, prostě vše, co bude potřeba. No a když půjdeme kousíček dál, tak uvidíme prostor, kde vznikne jeviště a hlediště.
2: Staveniště nového amfiteátru ukazuje lidovecká starostka Hrušek Jana Filipovičová. Podle ní podobný prostor pro kulturní akce v obci chyběl.
3: Využilo se staré koupaliště, které už nebylo k ničemu, takže je to dobře, že za to tak využilo a bude to mít pro obec, to bude mít velké plus.
2: Myslí si Jiří Hanzalík z Hrušek. Amfiteátr vzniká v místě, které lidé dříve využívali i ke koupání. Mezi nimi i Jan Trčka, který vzpomíná na dětství.
4: Jsem tady strávil hodně času jako u babičky, no, jako malý. Určitě jsem rád, že s tím něco dělají, že to nezůstalo takhle v takém stavu, jak to bylo.
2: Požární nádrž ze 70. let už roky nesloužila svému původnímu účelu. Její betonovou konstrukci teď dělníci využívají při stavbě nového areálu, doplňuje Jana Filipovičová.
1: Do té nejhlubší části jsme umístili zázemí pro účinkující, umístíme tam také podium, bude tady kousíček tanečního placu a ta šikmina, která se před námi nachází, tak tam by mělo vzniknout hlediště.
2: Součástí areálu bude taky stánek s občerstvením a posezení pod pergolou. Přibydou taky stromy a keře. Hotovo má být v listopadu. V příštím roce chce obec pokračovat stavbou sportoviště. Celý areál vyjde zhruba na 38 milionů korun. Z Hrušek Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak může hra pomoct dítěti zvládnout strach, změnu nebo náročnou životní situaci? O takzvané herní práci s dětmi budeme mluvit s Michaelou Váňovou z organizace Vlaštovka. Jak takové setkání s dětským pacientem vypadá? A kde končí divadlo a hra a začíná terapie? Michaela Váňová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radioservis představuje
4: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Teď Marek Sedláček a zprávy.
6: Kraje od státu příští rok nedostanou peníze na opravy silnic. Francouzský premiér navštíví požáry zničený region Gironde. Češi skončili na atletickém mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. A čekáme oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty do 28 stupňů.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích.
8: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
6: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. O novém postoji vlády už předminulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Francouzský premiér Sébastien Lecornu společně s několika ministry navštíví departmán Gironde, který letos postihl největší lesní požár v zemi od roku 1949. Lecornu bude jednat s místními představiteli o obnově tohoto regionu na jihozápadě Francie. Premiér podle televize TF1 už včera dorazil do obce Le Porche, kde schořelo přes 180 domů. Celkem plameny v Gironde pohltily 42 tisíc hektarů. Francie letos zažívá bezprecedentní sezónu lesních požárů. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami. Výstraha platí hlavně pro východní část země. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou i jeho český kraj.
9: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
6: Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí do 9 hodin večer. I během neděle padaly v Česku teplotní rekordy. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Jihočeští vědci testují na Vysočině a na Třeboňsku šetrné pasti na odlov invazních druhů ryb. Zaměřili se na slunečnici pestrou, sumečka amerického, karase stříbřitého a střevličku, které decimují například populace chráněných obojživelníků. Hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích k tomu dodal.
10: Zdokonalujeme pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, jaké nejlepší jsou ty návnady. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
6: Sport. Čeští atleti poprvé v samostatné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Poslední reprezentantka Kristýna Sasínek-Meky totiž skončila ve finále běhu na 1500 metrů sedmá. Zvítězila domácí Britka Hantrová-Belová. Tereza Hrochová obsadila v maratonu 9. místo. Tím se výrazně vylepšila svůj výsledek z evropského šampionátu v Mnichově před 4 lety. V Birminghamu doběhla Hrochová do cíle v čase 2 hodiny, 28 minut a 14 15 sekund. V cíli pak popsala náročnou a členitou trať v centru města.
11: To byly kopce vyloženě nahoru, dolů a hlavně tam bylo strašně moc zatáček. Tam jste neběželi 500 metrů rovin nikde. Když jsme šli v té skupině do toho 20. kilometru, tak to bylo v každé zatáčce, což bylo každých, já nevím, 300 metrů tam balancovat.
6: Soutěž tyčkařů na atletickém mistrovství Evropy ovládl po čtvrté za sebou Švéd Duplantis. Výkonem 615 cm vylepšil o 5 cm dva roky starý vlastní rekord šampionátu z Říma. Dál už neskákal.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D3 u Českých Budějovic a omezení překážka na dálnici D1 u sjezdu na Vlašim. Na dálnici D3 u Českých Budějovic směr Rakousko odklízí ty následky nehody. Za sjezdem na Budějovice a Písek 132. kilometru havarovalo osobní auto na místě policie, taky několik silničářských šipek a průjezdný levý pruh. Provoz je slabý, kolem projedete plynule. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stál obytný vůz s přívěsem. 51. kilometr na krajnici a podle kamer to vypadá, že už je tam jen značení. V Praze na městském okruhu skončila noční uzavírka v tunelovém komplexu Blanka. Zavřený byl od včerejška úsek mezi sjezdy na Troju a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné, teploty až 28 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
13: A stále nám dneska na začátku nového dne bouří, teď hlavně ve východních Čechách. 3 hodiny 6 minut pondělí 17. srpna, přeju dobré jitro.

0: bad life. Zpěvačka Sigrid a skupina Bring Me The Horizon ve vysílání nočního radiožurnálu. Oba tihle interpreti minulý týden zaspívali, zahráli na festivalu Sziget v maďarské Budapešti. Za chvíli bude 16:45. Neobjevené skvosty Česka. Během uplynulého týdne jsme se v seriálu radiožurnálu vydávali do míst, která zatím nezasáhla masová turistika. Teď poslední výprava. Vezmeme vás do Stříbrného dolu v Horním městě na Bruntálsku. Tamní podzemí vznikalo stovky let a první zmínky o něm pochází ze 14. století. Všechny tamní štoly jsou tak ražené ručně. Prohlídka i dnes vyžaduje dobrou fyzickou kondici. Šup, šup, šup.
1: Radovan Kukuč už mi podal helmu, půjčil mi i takovou starou hrdinskou bluzu, ať se nezašpiním a můžeme jít do hlubin.
2: Takže teď vyjdeme pomaličku dovnitř. Zamčeno jest. A teď půjdeme tady po těch slepičí schůdkách.
1: Už samotný vstup je poměrně působivý, protože ty slepičí schůdky vypadají, že vidíte jejich konec, ale není to pravda.
2: A máte pravdu, tady těch různých schůdků, schůdečku a stupinku je mimořádně hodně, no včetně žebříku nějakých 256 jedním směrem.
1: Takže kdybychom si udělali průřez, tak by to opravdu vypadalo jako takové ty středověké rytiny třeba Kutnohorských dolů, kde jsou různé ty žebříčky.
2: Ano, tak to vypadá stejně.
1: Ty stěny nejsou tak uhlazené, jak to známe třeba z muzea na Landeku v Ostravě, protože tady se chodby razily ručně, takže jsou takové surové, nepravidelné.
2: My ten důl necháváme v surovém stavu, takže není tak vymydlený, jak je to zvykem v jiných podzemích. Tady opravdu nějaká taková ta údržba ve smyslu vymydlit prostě není možná, protože kdybychom tady ty stěny vyčistili, tak ten problém bychom si jenom posunuli zase o patro níž.
1: Před námi je další velice dlouhý žebřík. Na jeho konec opět nevidím. Helma je tady opravdu potřebná, protože už dvakrát bych se praštil do hlavy.
2: Ten denní postup, to nebyly žádné stachonovské výkony, jo, to byly 2 cm, že, což jako hluboce pod normou, jak to známe z dob ještě ne tak dávno minulých.
1: Podle Radovana Kukuče touto rychlostí horníci udělali zhruba 1,5 km chodeb.
2: Plus ještě hromada něčeho, o čem my vůbec nevíme, protože tady existuje svět opuštěných komor, dobývek a chodeb, jo, které zase nikdo neví, kde jsou, ale prostě databáze ukazují, že tady jsou důlní díla i jinde, než jenom tady ten náš vstup, takže to jistě bylo rozvrtané jak emmental, tato část Horního města.
1: Ono se v těch stěnách přeci jen něco leskne.
2: Samozřejmě návštěvníci mají za to, že to je stříbro, samozřejmě. Kdyby to bylo stříbro, tak tady nikdo z nás, kdo tady v tohle podzemí působí, už by nebyl, ale samozřejmě je to pouze voda.
1: My jsme se vyšplhali zpátky na povrch a začínám si uvědomovat, proč je návštěvnost víceméně konstantní.
2: Víme, že eliminujeme dost ty nejpočetnější skupiny, co jsou ty mladé rodiny s dětmi nebo případně prarodiče s noučaty. To nejde. Děti mohou až od 10 let a vždycky se před prohlídkou i v rámci prohlídky ptáme, jestli všichni všechno zvládají a podobně, protože víte, že když se musíte s někým vracet, tak nikdo z toho nemá radost.
1: Do budoucna by chtělo vedení muzea prohlídkový okruh ještě rozšířit.
2: Ale zase už my víme tady ten proces, který k tomu vede, takže my si tady můžeme o něčem vykládat, o něčem snít, ale pak přijdou, že na řadu papíry, bezpečnost, razítka, až máte tady tohle všechno za sebou, tak poté už opravdu můžete říct si natvrdo, máme tady nový okruh, můžou tam chodit lidi.
1: Do konce prázdnin přibude u vstupu do Stříbrného muzea restaurovaná důlní lokomotiva z dolu Paskov na Frýdeckomístecku. Z Horního města Adam Tomáš, Radiožurnál.

0: I cesta může být cíl, skupina Mňáka Ždorp ve vysílání nočního radiožurnálu. I cesta může mít nějakou pauzu, zastávku, zdržení. Milan Glista, Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je to tak, například dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí kilometr 33,5 v omezení, tvoří se kolona, dojíždějte pozorně, není jasné, proč se nejede.
3: 33,5 kilometr dálnice stojí, pravý půl, která stojí úplně tam, nevíme, co se tam, proč se stojí, nevidíme až dopředu.
2: D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: zneškodnit ozbrojeného útočníka dřív, než přijede policie. Program se jmenuje Anděl strážný a na zkoušku ho v těchto dnech zavádí 10 škol ve 3 amerických státech. Výrobce slibuje, že dron dokáže útočníka zasáhnout do 15 vteřin. Ne všichni jsou ale z nápadu nadšení.
1: Střední škola Boyd Anderson na Floridě byla doteď známá spíš touto školní kapelou. Hlasité zvuky studentského orchestru teď ale na školních chodbách vystřídá jiný zvuk, na který tu dosud nebyli zvyklí. Od nového školního roku, který na Floridě začíná už v těchto dnech, se na chodbách této a dalších 10 škol ve Spojených státech objevily schránky, ve kterých čekají drony. Když učitel nebo učitelka stiskne tlačítko paniky nebo aplikaci v mobilu, dron vyletí a pilot ho na dálku navede přímo k útočníkovi. Tak toto popisuje Justin Marston, jehož firma drony do škol vyrábí.
2: Do každé školy umístíme asi 30 až 60 dronů a pak vybereme nejbližší box, ze kterého budeme létat a letíme ve vlnách po 3. Máme stroboskopy a sirény, máme pepřový sprej, ale nejúčinnější je, když člověka zasáhneme dronem ve vysoké rychlosti.
1: Nápad vznikl po střelbě ve škole v Uvalde v Texasu, kde policie tehdy čekala přes hodinu, než vstoupila do třídy. Mezitím tam ale útočník postřílel 19 malých dětí a 2 učitelky.
2: Nejhorší střelby ve školách se staly tehdy, když střelec chodil po chodbách a hledal, koho by zastřelil. Naším cílem není ho zabít, ale zajistit, aby přestal. Když do něj dron narazí rychlostí 90 km v hodině, tak ho prostě srazí k zemi.
1: Podobné drony teď zkouší ještě kromě Floridy i ve státech Georgia a Colorado. Ve skutečné střelbě ale zatím nasazeny nebyly. Ne každému se ten nápad ale líbí. Organizace na ochranu před střelnými zbraněmi varují, že drony ve školách jsou hlavně přiznáním prohry. Skupina Everytown for Gun Safety například napsala, že zavádět drony do škol proti střelcům je experiment, který ze tříd dělá bojiště. Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky milých.

0: Dobré jitro, půl čtvrté. Ve studiu u mikrofonu Marek Sedláček.
1: Stát chce založit nový fond na podporu startupů a inovativních firem. Z rozpočtu má získat asi miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond má spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční. Pokud fond vláda schválí, mohl by fungovat od příštího roku. Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 milion a 1500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem je to pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová, přísnější pravidla pro odklady. Ty bude možné nově získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Ruský nejvyšší soud by dnes měl rozhodnout o odvolání opoziční liberální strany Jabloko. Ta se brání proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko otevřeně vystupuje proti ruské válce na Ukrajině. Vyloučení z voleb požadovala prokremelská nacionalistická partaj Rodina. Nejvyšší soud jí před týdnem vyhověl. Rusko čekají v září první parlamentní volby od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022. A lidi ve Velké Británii se dnes naposledy rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Smuteční obřad ve velšském městečku Swansea začne v poledne místního času. Přímo do kostela může jen rodina, přátelé a pozvaní hosté. Obřad bude ale živě vysílaný na internetu. Bonnie Tyler zemřela na začátku července v Portugalsku. Bylo jí 75 let. Mezi její největší hity patřily písně Total Eclipse of a Heart nebo Holding Out for a Hero. Často vystupovala taky v Česku. Sport. České basketbalistky zahájily zápasovou přípravu na mistrovství světa dvěma výhrami. Po sobotním vítězství nad Švédskem porazili na turnaji v Helsinkách domácí Finky těsně 76-75. O víkendu budou hrát Češky dvakrát v Istanbulu s Tureckem a v generálce na šampionát je čeká v dějišti šampionátu v Berlíně Jižní Korea. Mistrovství světa basketbalistek začne 4. září. Národní tým se ve skupině utká se Spojenými státy, Itálií a Čínou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na dálnici D11 u sjezdů na Pečky a nehoda na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy v omezení za sjezdem na Pečky se stále tvoří kolona. Kilometr 33,5 v omezení hlásil náš zpravodaj v pravém pruhu stojící nákladní auta. Na D3 u Českých Budějovic směr Rakousko pokračuje odklízení následku nehody osobního auta. Havarovalo za sjezdem na Budějovice a Písek 132. kilometru. Na místě policie taky několik silničářských šipek. Jede se levým pruhem plynule. A na silnici 35 z Moravské Třebové do Litomyšle stojí nákladní auto. Čekejte ho u Koclířova, zhruba 3 kilometry za Hřebečským tunelem. Vypadá to, že omezuje průjezd v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky. Místy bouřky odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat. Nejvyšší teploty až 28 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy. A teď pro vás máme v předpremiéře dnešní díl Vinohradské 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Marocká policie překazila nový pokus o nelegální překonání hranice do španělské Seuty.
6: Zadrželi skoro 300 lidí.
7: Marocké a španělské hlídky zesílily ostrahu hranic.
8: Koncem července do Seuty proniklo přes 70 tisíc migrantů.
9: Stále jich v Seutě 5 až 6 tisíc zůstává.
10: Na úřady se snáší ostrá kritika místních za laxní přístup k celé krizi.
4: Vlny migrantů a španělská Seuta. Tenhle příběh má pokračování. Kdo uprchlíky z Afriky žene do Evropy? Co z toho má? A jaké napětí to vyvolává? Proberu to s Terezou Němečkovou, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha. Dnes je pondělí 17. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
11: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: Marocká policie zablokovala o tomto víkendu další uprchlickou vlnu mířící do španělské exklávy Ceuta naproti Gibraltaru přes průliv. Tentokrát šlo o stovky migrantů, kteří chtěli podle listu El País překonat hranici na jihu města. Maročané ale zasáhli vlastně ještě předtím, než se uprchlíci mohli dostat do Ceuty, použili i slzný plyn a více než stovku lidí zadrželi. Co s nimi teď bude?
11: No, tak část těch zadržených, minimálně asi nějakých 60 lidí, co jsem zaznamenala, už policie obvinila z trestného činu, podněcování k nelegální migraci, což je v Maroku trestný čin, a s velkou pravděpodobností skončí před soudem a skončí s nějakým trestem. No a ten zbytek, a to se asi týká i těch lidí z té první vlny, z té červencové vlny, s velkou pravděpodobností byly přesunuty marockými sílami někam do odlehlých oblastí Maroka. Tam je taková politika v Maroku, že vlastně seberou tyhle ty migranty, nelegální migranty do autobusů, odvezou je někam do saharských oblastí, do nějakých vzdálenějších oblastí a tam je vypustí.
4: I teď je nakládali do autobusů teď o víkendu. Je to,
11: je
4: tak,
11: to hodně kritizováno i humanitárními organizacemi nebo organizacemi, které se zabývají lidskými právy, že to není úplně podle mezinárodní národního práva humanitárního. Maroko se zase brání tím, že to je v souladu s jejich vnitřním právem a že taky, a to je tam důležitý moment, že vlastně se snaží ty migranty nějakým způsobem jako oddělit od těch pašeráckých sítí. Jo, aby nebyli v těch centrech, kde ty pašeráci se k ním jako lehce dostanou.
4: Vy jste zmínila tu červencovou vlnu, při které více než 70 tisíc lidí se dostalo do Ceuty. Španělsko v těch minulých dnech posílilo ochranu hranic, dorazily další stovky jednotek bezpečnostních sil z pevninského Španělska, taky vystavilo Španělsko bariéru přímo na moři, aby nemohli ti uprchlíci vlastně překonat tu hranici přes moře. To znamená, teď už úřady nic nepodcenili?
11: Zdá se teď podle těch posledních zpráv, které odtud pocházejí, že to funguje. Myslím si, že největší díl té práce teď odvedlo to Maroko, kde skutečně se ukázalo, že jsou schopni Maročani zastavit tu velkou migrační vlnu ještě předtím, než se dostane na hranici té Ceuty.
4: Oni povolali vrtulník, obrněná vozidla tam byly.
11: Drony nasadili, takže vyhledávají ty lidi v takových těch horských oblastech, které jsou v okolí, v těch zalesněných oblastech. A vlastně se teď ukazuje, že opravdu při nasazení jako techniky a lidské síly jsou schopny ty migranty prostě zadržet na svém území, aniž by se dostali na tu kritickou hranici, buď k tomu moři, anebo na hranici té Ceuty, toho města, kde jsou takové vysoké ploty, přes které se ty migranti snaží přelézt. Takže co jsem teď i zaznamenala, tak i ty ploty nějak byly posíleny, takže skutečně jako teď se zdá, že jak už ze strany Maroka, tak jak se říká i ze strany Španělska, které zase posílilo a poslalo spoustu hlídek jako přímo do té Ceuty, a i tu námořní gardu vlastně posílilo, tak se zdá, že teď vypadá ta situace tak, že jsou schopny ty úřady ten největší takovou tu masovou vlnu skutečně jako zastavit.
4: Stovky migrantů teď, 10 000 před 14 dny.
12: Mostly young men in search of jobs. Nous allons pouvoir obtenir une protection ici quand même, on pourra s'intégrer.
4: Všichni buď z Maroka nebo ze subsaharské Afriky, z jakých všech zemí.
11: No, co se týče té první vlny, tak tam vlastně Maroko do dneška jako nikdy, no kdo zatím jako nevydali nějaké informace, jako kolik migrantů z jakých zemí bylo. Tam se jenom říká, že většina asi byla spíše z Maroka a menší část byla ze subsaharské Afriky. Tady u té druhé vlny, tam už jsem zaznamenala, že marocké úřady vydali zprávu, že jenom asi nějakých 20 z těch zadržených jsou Maročani a ten zbytek jsou vlastně migranti ze subsaharské Afriky. A zatím jako jsou takové jako kusé informace o tom, z jakých těch zemí ty migranti vlastně jsou. Hodně se tam objevují informace o Súdánu, o Súdáncích. V Súdánu hrozí nebo je taková ta velká krvavá válka, která se tam vleče už několik let a ti lidé prostě se ví, že utíkají do okolních zemí a část z nich se přes ty trasy snaží dostat až do Evropy. Ale objevují se tam hodně informace i o zemích střední Afriky, takový ten Sahel. Jo, Středoafrická republika, Čád se tam hodně ujevuje, v západní Africe, pobřeží Slonoviny, Nigérie, co jsem zaznamenala. Tady je možná jako je dobré říct, že to Maroko teď v těch posledních letech, to Maroko už není zemí, která by jenom jako vyvážela migranty ven, což bylo před, já nevím, 20, 30, 40 lety, kdy ta země fakt byla chudá, ty Maročani jako utíkali pryč. Dneska už je to země za těch posledních 15-20 let prostě zaznamenala nějaký jako ekonomický růst, je to i vidět jako vizuálně, jo, nové silnice, dálnice, obchodní centra, univerzity. a teď láká vlastně i tu migraci z té Afriky k ním. Jo? A ta migrace je samozřejmě legální, nelegální, ale ta migrace může být s tím cílem, že Maroko pro ty lidi je cílovou destinací, anebo pro některé z nich je i tou transitní destinací. To znamená, vnímají to, že jsou tam nějaké slabší body, přes které se můžou dostat na tu kontinentální Evropu.
13: Co přesně to je za lidi? Jsou to muži, ženy, rodiny celé?
11: Podle těch videí a obrázků, co víme, tak většinou jsou to mladí muži, ale to si myslím, že jako obecně známo, že pokud nějaká rodina v subsaharské Africe jako vypraví nějakého svého člena do Evropy, respektive přes Afriku s cílem dostat se až do Evropy, tak je to většinou mladý muž, 20, 25 let, bez závazků, bez rodiny. Je to s tím úmyslem, že mají větší pravděpodobnost tu cestu přežít, dostat se sem, uplatnit se třeba na trhu práce a potom příležitostně založit rodinu a pozvat si jako rodinné příslušníky. Ale pokud jsou to migranti, kteří utíkají třeba z těch válečných zón, jako je Súdán, tak tam utíkají prostě všichni.
13: K těm útěkům nebo pokusům překonat tu hranici došlo prý v návaznosti na výzvy na sociálních sítích. Kdo tyhle výzvy šíří, co se v nich píše, co se v nich slibuje těm lidem?
11: Já jsem zatím zaznamenala, že se to šetří, že nejsou jako žádné jako oficiální údaje o tom, že je to nějaké konkrétní jméno nebo je to nějaká konkrétní organizace, která zatím stojí. Zatím to skutečně vypadá, že jsou to nějaké ty sociální sítě, které jsem zaznamenala, že třeba ten španělský deník El País, ti novináři se zapojili do těch sítí na Facebooku, na WhatsAppu. Tady je možná důležitý říct, že mezi Afričany my možná máme takový ten pocit, že jsou to chudí lidé a nemají telefony, nemají internet. Ale každý, si myslím, kdo jako s Afričany má kontakt, tak ví, že je to jenom přes sociální sítě. Jako ty sociální sítě jsou tam hodně oblíbené a musíme taky počítat s tím, že řada těch lidí, kteří třeba jsou ochotni zaplatit těm pašerákům, aby je dostali do Evropy, tak jsou to třeba lidi, kteří nemají takové vzdělání, aby byli schopni rozpoznat, co je realita, co je pravda, co není pravda. Jo? Což se ukazuje, že tady na té první vlně to asi tak bylo, že přes ty sociální sítě se začala šířit určitá jako dezinformace spojená s nějakým jako řekněme, posunutým výkladem těch opatření, které přijaly ty španělské úřady.
13: Jakože hranice jsou otevřené.
11: Že hranice jděte, jsou otevřené, přesně. Tomu existují i nějaké print screeny, že se ukazovalo, že skutečně tam bylo jako Španělsko je otevřeno, bude to konkrétně ten a ten den, dostanete jídlo, budete převezeni do Evropy a zahájíte nějaký jako azylový řízení. Jo. Takže je to vyloženě jako slibování nějaké jako lepší budoucnosti. Co se tak ukazuje, tak ty lidi za to jsou ochotní opravdu zaplatit jako vysoké částky.
13: To znamená, že ta pašerácká mafie z toho má dost peněz. Zmiňovala jste ty španělské novináře, větu jste nedokončila, myslela jste, že, nebo chtěla jste poukázat na to, že oni komunikovali s některými z těch pašeráků.
11: Že se zapojili do těch skupin, aby zjistili, jako, o co tam jde, jak se komunikuje, kdo to má na starosti.
13: Protože to jsem viděl taky a oni nabízeli poměrně za dost peněz, ale za v přepočtu desítky tisíc korun teda. Za ten převod,
11: říká vlastně. Se, že někdy to může být až řádově třeba $10,000.
13: Až.
11: Takže opravdu jako vysoké částky, což zase u nás to možná vyvolává jako pochybu o tom, jako kde ti Afričané ty peníze berou, ale tady se zase musíme uvědomit, že ta Afrika, jako samozřejmě jako jsou tam chudí lidé, ale Afrika jako taková zase není takový chudý kontinent, jenom prostě ty peníze jsou nějak jako nerovnoměrně, řekněme, rozděleny. A my o spoustě těch lidí ani jako úplně přesně nevíme, já jsem ekonom, takže taky ráda pracuji s přesnými daty, ale my vlastně vůbec nevíme, kolik ty lidi vydělávají. To je takzvaná ta neformální ekonomika, kde ty lidi prostě platí daně, čili my máme jakousi představu, že jsou třeba chudší, ale oni jsou schopni v rámci té širší rodiny prostě dát dohromady třeba i $10,000.
13: Tak jestli to potom nejsou ale celoživotní úspory?
11: No, velkou pravděpodobností, jo.
13: Tyto výzvy na sociálních sítích monitoruje a varuje před nimi podle deníku Guardian přímo Rabat. Do jaké míry Španělsko s Marokem spolupracuje na tom, aby třeba potíralo právě tyhle ty pašerácké skupiny?
11: Ten největší díl spolupráce je určitě ve výměně a sdílení informací. Jo, jsou to bezpečnostní složky, tajné služby, prostě tohle to tam funguje. Funguje to ale za předpokladu, že taky na té politické úrovni neexistuje nějaký jako rozpor v posledních letech. Rozhodně ta situace nebyla taková, jaká je teď. Teď se ukazuje, že ta poslední migrační vlna vlastně jak na straně Maroka, oficiálně na straně Maroka, tak oficiálně na straně Španělska vlastně nedošlo k nějakému jako přímému obvinění, že ta druhá strana selhala.
13: No starosta Seuty to vidí trochu jinak.
11: Jasně, ale bavíme se, nebo já teď jako mluvím o té nejvyšší politické úrovni.
13: Ano, vláda
11: Maroka, vláda Španělska, což třeba před těmi zhruba 5 lety v tom roce 2021, kdy byla taky taková velká vlna. Tak to bylo jinak. Jo? Tam došlo opravdu jako velký politický roztržce, ty země si odvolali velvyslance a byl tam opravdu jako diplomatický rozkol, tak k tomu teď nedošlo, takže to i ukazuje, že opravdu tam spolupráce nějaká byla. Tady se asi ukazuje to, protože ta první vlna z toho července byla naplánována na 30. červenec, což je státní svátek v Maroku, takže já si umím představit, že ty bezpečnostní složky jsou prostě nasazeny všude možně po celé zemi. Takže to, že ta akce byla svolávána zrovna na 37., může souviset i s tím, že se předpokládalo, že ty bezpečnostní složky se prostě nebudou koncentrovat někde na severu té země.
13: Ale že by v tom Maroko mělo prsty, že by třeba úzce spolupracovalo s těmi pašeráky, to nepředpokládáte?
11: Ne,
13: protože i takové teorie se objevily, že to Maroko umožnilo, že Maroko tím chtělo vytvořit tlak na Španělsko. Kvůli právě těm politickým otázkám, na které rád navážu dalším dotazem, protože do toho prý má mít co mluvit i třeba Alžírsko sousední.
11: Já
13: kde
11: si
13: byl
11: to...
13: španělský premiér na návštěvě, což Maroko prý nelibě neslo.
11: Já si nemyslím, zaprvé, k tomu nejsou úplně přímo zatím důkazy, jo, k tomu, že by Maroko skutečně vědomně nebo dostali nějaký politický pokyn, ty bezpečnostní složky k tomu, aby nehlídali nebo nějakým způsobem propustili nějakou část jako migrantů, tak zatím tyhle ty důkazy prostě nemáme, jo. A druhá věc, pokud se tady bavíme, že srovnáváme tu letošní migrační vlnu, to, co se odehrálo teď v tom červenci a teď v srpnu, s tím, co se odehrálo před těmi 5 lety, tak ta situace je tam trošku posunutá v tom, že aktuálně od roku 2022 ty vztahy mezi Marokem a Španělskem jsou relativně dobré. A to z toho důvodu, že po té roztržce z toho roku 2021 proběhlo několik diplomatických jednání a výsledek toho byl, že Španělsko uznalo nárok Maroka nad takzvanou jako autonomií nad západní Saharou. Hmm. Jo, a to je možná jako důležitý zmínit i pro pochopení celého toho kontextu, proč Alžírsko je do toho zapojeno, proč Maroko, co Španělsko s tím má společného. Ta západní Sahara, to je území jižního Maroka, nebo na jih od Maroka, když se na to budeme dívat tou mezinárodní terminologií. Maročané tomu nikdy neřeknou západní Sahara, říkají tomu Marocká Sahara. Nárokují si tohle území už z titulu nějakých několika stovek let, kdy tam ta jejich dynastie prostě působí tady v tomhle regionu. A o tohle území vedou územní spor s Alžírskem. Jo, je to už několik desítek let, ten spor původně měl být vyřešený na půdě OSN. OSN rozhodlo, že ti místní obyvatelé mají právo na sebeurčení, ale vlastně nikdy nedošlo k referendu. Jo. Takže Maroko zhruba před nějakými 10 lety, ten současný král, ten Mohamed VI, si to vzal jako svoji takovou otázku diplomatickou, rozhodli se změnit strategii a jdou země po zemi a snaží se s každou tou zemí prostě vyjednat nějaké podmínky, za jakých podmínek ta země přistoupí na marocký plán, že Maroko bude spravovat tu západní Saharu, dostane ji formálně pod svoji samosprávu. No a tohle se stalo i s tím Španělskem, ale stalo se to v roce...
13: Nutně musíme říct, pro Španělsko je to bývalé koloniální území totiž.
11: A současně je to samozřejmě země Evropské unie a země Evropské unie má taky nějaký hlas, když se bude potom jako hlasovat potom v rámci OSN o tom, komu případně to území jako spadne do správy. Jo? Takže v tom roce 2022 došlo k takovým jako velkým milníkům v těch marocko-španělských vztazích. Jenomže to Maroko, respektive to Španělsko, je trošku v kleštích, stejně jako všechny ostatní země, které sousedí s Alžírskem nebo Marokem a chtějí mít, jako řekněme, dobré vztahy s oběma zeměma. A to z toho důvodu, že co se týče těch španělsko-marockých vztahů, tak samozřejmě to Španělsko má zájem na tom, aby Maroko spolupracovalo tady v téhle té migrační otázce, protože když nebude Maroko spolupracovat, tak si asi umíme představit, co se bude dít, jak velký nátlak na ty vnější hranice Evropy tady nastanou. Ale stejně tak chce spolupracovat i s Alžírskem, protože od Alžírska dostává nějaký 60% zásob plynu zemního plynu, jo. Takže tam je taková jako paradoxní i situace, že tam vede velký plynovod z Alžírska přes Maroko do Španělska. Pak jsou tam i nějaké podmořské trasy, které vedou přes Středozemní moře. Takže to Španělsko má velký zájem na tom, aby mělo dobré vztahy s oběma těmi zeměmi, ale současně, aby i obě ty země měly dobré vztahy, protože už i v tom roce 2021 někde na podzim došlo k tomu, že Maroko a Alžírsko spolu měli nějaký spor, územní spor, vyhrotila se ta situace na hranicích a Alžírsko řeklo, dobře, tak my vypneme ten plynovod. Ale vypli ten plynovod i tomu Španělsku.
13: To už je potom silná páka samozřejmě. Takže to, že teď premiér Sanchez vyjednává s Alžířany a obnovuje s nimi vztahy, to Maročany podle vás teda nedráždí? Že by mohli mít, znovu se na to ptám, že by mohli být třeba i liknavější v tom přístupu vůči migrantským uprchlickým vlnám, které míří do Seuty?
11: Myslím si, že do té doby, co Španělsko nebude měnit tu svoji pozici, co se týče západní Sahary, tak je to tak dráždět nebude.
13: Dobře.
11: Jo? Ale kdyby tady docházelo k nějakým náznakům, že díky zbližování Španělska s Alžírskem se mění i ta pozice Španělska vůči Maroku, respektive vůči západní Sahaře, tak věřím, že by to Maroko zase zasahlo.
13: Ale víc v tom vidíte ten pragmatický přístup pašeráckých skupin, které z toho mají hodně peněz a hold prostě přes ten Gibraltar je to nejbližší cesta, když nebudeme brát tu z druhé strany úplně cesta do Evropy.
11: A současně si myslím, že za současné situace, jak ty vztahy mezi Španělskem a Marokem jsou nastavené, tak Maroko nemá důvod k tomu to nějakým způsobem dál jako dráždit. Jo? Tady existují i další společné projekty, třeba v oblasti energetiky mezi Španělskem a Marokem. Čili ta spolupráce, jsou tam i ohromné španělské investice v Maroku. Jo? Spousta španělských firm vlastně přesunula výrobu, ty textilní velké firmy, automobilové firmy přesunuly výrobu do Maroka. Jo? Takže si myslím, že teď to funguje jako win-win, jako vítězství na obou stranách a nemyslím si, že by byl opravdu zájem, ten politický zájem na té nejvyšší úrovni toho Maroka teď do toho házet vidle a komplikovat si tu situaci skrz Soutu.
14: We've actually been hearing quite a bit from the Moroccan government. We were just speaking there. They believe, quote, malicious exploitation of the digital space
13: promotion. U srpnové migrační vlny jsem ta čísla ještě nezaznamenal, ale u té červencové my víme, že ji nepřežilo asi 100 uprchlíků.
14: The role of human trafficking gangs and
13: a ta vlna vystrašila teda nejen Soutu, ale i řadu představitelů evropských států. Ty záběry obletěly svět.
15: No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España.
13: Volalo se po změně aspoň dočasné Schengenu.
8: Španělský premiér Pedro Sanchez čelí ostré kritice.
16: Sanchezova vláda však kritiku rázně odmítá.
13: Jaká pravidla teď v Soutě vlastně platí, když je to součást Evropské unie, protože to je plná součást Španělského království? V Schengenu jsou, nejsou, mají tam nějaký vyjednaný speciální režim?
11: Jsou součástí Schengenu, ale mají tam speciální režim. Jedna z těch specialit je, že kdo vstoupí do toho schengenského prostoru, tak v momentě, kdyby chtěl z něho vystoupit, to znamená, kdyby chtěli přeplout lodí, trajektem, jakkoliv dostat se do Španělska, ano, na evropské území, tak musí projít ještě druhou kontrolou. Takže jsou tam takzvané dvojí kontroly, což běžně v Schengenu není. Takže to je jedna věc. Co jsem teď zaznamenala, tak taky k 1. srpnu Španělsko na webových stránkách ministerstva vnitra mají oficiálně uvedené i podmínky, vlastně jak dál se postupuje v Ceutě a je tam třeba uvedeno to, co vlastně způsobilo zjevně asi tu první vlnu, ty dezinformace, že v momentě, kdy se dostanou nějakým způsobem do těch moří nebo do toho pobřeží té Ceuty, tak už budou mít právo na to získat nějaký politický azyl, tak je tam jasně řečeno, že nikoliv, museli by mít povolení k pobytu nebo museli by mít nějaký rezidenční povolení vydané před 1. lednem 2026.
13: Tam asi zmatečně pro ně bylo to rozhodnutí nejvyššího soudu španělského, které se týkalo právě té překonání té hranice po moři, ne?
11: Jo, překonání té hranice a ještě tam byla vlastně ta jakoby legalizace toho pobytu těch nelegálních migrantů, takže oni to jasně specifikovali, týká se to jenom těch, kteří už měli nějaký ten pobyt před 1. lednem 2026, to znamená netýká se to těch, kteří budou teď letošní rok do té Souty vcházet. Takže oni se to snažili nějakým způsobem teda specifikovat, aby nevzniklo takový ten dojem, který tady byl, jakmile se dostanu do těch pobřežních vod, tak budu mít, nebude na mě spadat ta podmínka, že musím být vrácen zpátky do toho Maroka, ale mám šanci dostat se do té Souty a tím pádem, jak jim ty pašeráci, což v těch print screenech bylo i vidět, že jim říkali, jakmile se dostanete vlastně na území Souty, tak se dostanete na území Evropské unie, to není pravda. Jo, z tohohle pohledu tak jednoduché to prostě pro ně není.
13: Vy jste říkala, že co se týče těch lidí teď v té srpnové vlně, tak ty se vlastně nedostali ani do Ceuty a Maročané začali hned lifrovat do autobusu a odvážet teda pryč. Co se týče té červencové, tak tam přes těch 70 tisíc lidí skutečně do toho města proniklo. Drtivá většina ale už byla vrácená mimo hranice Španělska, teda zpátky nejenom do Maroka, ale zpátky do těch zemí subsaharské Afriky. A zhruba 5 tisíc ale lidí zůstává stále v Ceutě, žijí různě na plážích, v takových provizorních přístřežcích, pohybují se tam pod dohledem bezpečnostních složek Španělska. Na co čekají? Protože mohou si tam teda vyjednat přes nějaké migrační řízení azyl, nebo jenom čekají na to, kdo je kdy pošle zase zpátky pryč?
11: No já, co jsem tak zaznamenala z těch, já teda jsem sledovala víc tam marocká média, tak co jsem zaznamenala, tak je tam takový trošku jako strach, taková únava z toho, že ani ty úřady, španělské úřady, nejsou schopny tu situaci relativně rychle vyřešit. Vyřešit znamená buď teda ty migranty dostat do nějakých těch zařízení, azylových zařízení a zahájit nějak oficiálně ten proces, anebo ve spolupráci s Maročany dostat je z toho území pryč. Jo. Bavíme se tady o 5 000, já jsem zaznamenala i nějaké číslo jako 8 000, možná ta čísla nejsou úplně jako přesná, ale pořád je to jako dost lidí na to.
13: Kolik je v Seutě? 80 000
11: lidí. No. Pořád se jako bavíme o tisících lidech, kteří tady prostě během dvou dnů přišli do toho města a nemají jako kde být. Jo. Takže já to tady trošku vnímám, že tady může vzniknout potenciálně ještě další problém. Taková trošku jako frustrace těch místních obyvatel.
13: Oni jsou z toho prý dost naštvaní v tom městě.
11: Že ty úřady to nejsou schopni prostě vyřešit, jo. Protože už je to minimálně od té červencové vlny, už je to několik týdnů a stále ti lidé tam jako zůstávají. No. Předpokládám, že jako zůstávají proto, že budou dělat všechno pro to, aby se dostali
13: dál, prostě. No. Kolik takových vln ještě přijít může? Jak dlouho, jak usilovně se budou dál snažit uprchlíci překonat tu hranici, aby se z Afriky dostali do Španělska?
11: No já si myslím, že tady ta otázka je jako daleko širší. Určitě ty vlny budou pokračovat. Je samozřejmě otázka, do jaké míry ty bezpečnostní složky teď se podařilo je zastavit, ještě než se teda dostanou do té Seuty a do jaké míry teda budou schopny přejít ty hranice Seuty. Ale tady je ten problém prostě širší. Ten problém je nějaká jako politicko-bezpečnostní ekonomická situace prostě ve zbytku té Afriky, respektive bavíme se převážně o té sahelové oblasti, to znamená ta centrální Afrika od západu na východ, dá se říct, to znamená té západní Afriky až po někam po Somálsko. A když se na ty státy podíváme, tak ty státy jako do budoucna, prostě to je snůška problémů, takže tady lze předpokládat, že ty migrační tlaky prostě budou sílit. Jestli to zrovna bude to Maroko, které to bude přitahovat, anebo jestli to budou ostatní státy, Libie, že jo, to je stát, který je v podstatě jako v rozkladu stále, nebo jestli budou někam směrem jako třeba do Egypta, to je jako otázka, jo, kde to bude.
13: Přes moře, přes Lampedusu a tak dále, že? Teď prostě jenom mluvíme o jiné migrační trase, ale ten scénář se de facto v těch
11: dokud nebude vyřešena ta situace, zejména v té sahelové oblasti Afriky, tak si myslím, že jako ten problém tady stále bude. Navíc se bavíme o Africe, která jako populačně dost roste, ta sahelová Afrika. Takže jako do budoucna si myslím, že se toho nezbavíme. Je jenom otázka, kde ty trasy budou sílit a jak my tady s tím budeme schopni jako se vypořádat, respektive myslím si, že ten vzor teď, co ukázalo to Španělsko s tím Marokem, by pro nás mělo být nějakým jako vzorem, jak bychom měli spolupracovat při ochraně těch vnějších hranic. Jo. Že to není v rukou jednoho státu, není to v rukou Španělska, není to v rukou ani Maroka, ale musí tam být nějaká spolupráce, musí tam být samozřejmě i finanční prostředky k tomu, aby ty síly mohly být nasazeny, aby mohly být nasazeny na ta technika, jako jsou drony, jako jsou vrtulníky. Protože samozřejmě, když ty bezpečnostní jednotky jsou nasazeny tady, tak zase chybí někde jinde.
13: Mluvíte teda o příkladu, co se týče té srpnové vlny.
11: Jo, co se týče té srpnové,
13: protože tam to podcenění bylo, ale co se týče teď té srpnové, rozumím tomu. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat.
11: Děkuji za pozvání ještě jednou.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Tereza Němečková, která vede Centrum pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě. A já jsem se jí ptal na migrační vlny mířící do španělské Seuty. Byl to náš první aktuální díl po 3 týdnech letních speciálů. Odteď už budeme se novým zprávám opět věnovat od pondělí do pátku každý všední den. Naslyšenou zítra.

0: První hodiny nového dne za námi a taky první hodiny nového týdne za námi. Je pondělí 17. srpna, ideál posloucháte vysílání Radiožurnálu. Máme pro vás další aktuální zprávy a jestli už v tuhle chvíli jste po ránu na silnicích, tak se vám může hodit zelená vlna s Milanem Glistou do 5 minut. Radiožurnál 4 hodiny. Marek Sedláček u mikrofonu.
1: Česko nemá dost porodních asistentek, na jejich návštěvy přitom matky mají nárok. Kongo zažívá nejhorší epidemii eboli v historii. Fotbalisti Liberce obrali lídra tabulky o 2 body, se Slavií hráli 1-1 a čekáme oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky a teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Matky v 6 nedělí mají od ledna nárok na 3 poporodní návštěvy u sebe doma. Porodních asistentek je ale málo. V prvním čtvrtletí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly skoro 3 000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být víc než 50 tisíc.
3: První návštěvu jsme se domluvili na asi 25 dní po porodu, což mě v té době přišlo docela pozdě.
4: Zbylé 2 návštěvy se Barboře z Prahy zatím nepodařilo domluvit. Za chvíli jí přitom končí 6 nedělí. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové by pomohlo, kdyby pojišťovny nasmlouvaly víc soukromých porodních asistentek.
5: Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív.
4: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady je služba stále novinkou a situace se časem zlepší.
6: Ta síť poskytovatelů se postupně vytváří.
4: Ženy se můžou obrátit přímo na pojišťovnu a požádat i o zajištění péče. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Kvůli epidemii eboli v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí, je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Potvrzených případů Kongo eviduje víc než 4900. Současnou epidemii eboli způsobila varianta viru Bundi Bugio, proti kterému zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Povodí Vltavy instaluje v Klatovech unikátní měřící zařízení. Bude sledovat kvalitu vody v řece Úhlavě, která je jediným zdrojem pitné vody pro Plzeň. Díky automatizovanému provozu nemusí odborníci jezdit na místo a přitom získají přesná a vypovídající data i aktuální vzorky. Podle hydrobiologa Jindřicha Durase jsou tato zařízení v republice jen 2. Sledovat budou hlavně kvalitu vody při deštích. Kvůli ochraně čistírny odpadních vod se při nich do řeky vypouští část odpadních vod z kanalizace. Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance dnes večer na hradě Špilberg zahájí letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniků je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
7: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a rocku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
1: Sport. Liberečtí fotbalisti v tomto ročníku šance ligy jako první sebrali body obhájci titulu. Ve 4. kole nejvyšší soutěže doma remizovali se Slavií 1-1, když na úvodní gól hostující Holeše odpověděl po přestávce brankou střídající Babula. Trenér Branislav Fodrek litoval, že Slovan inkasoval po dlouhém autu soupeře, tedy za situace, na kterou kouč své svěřence chystal.
8: Já jsme trošku zle postavení mali, prakticky skoro každé kolo Slavia dala gól zo štandardky z toho dlouhého autu, takže stalo se to aj nám. Samozřejmě nás mrzelo, po celý zápas jsme do nějaké vyložené šance už nepustili a naopak my jsme mali aj prvý polčas hneď v úvode také nebezpečné situace, čo bola škoda a keď chcete být úspěšný proti Slavii, tak musíte být velmi efektivní a asi tomu zápasu tak my jsme nakonec.
1: A ostravský Baník zdolal ve 4. kole šance ligy Artis Brno 1-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na dálnici D11 u sjezdu na Pečky a následky nehody na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stále v pravém pruhu kolona, velmi hustý provoz. Na kamerách jsme viděli, že omezením mezi kilometry 35 až 25 projíždí nadměrný náklad. Na dálnici D3 u Českých Budějovic směr Rakousko pokračuje odklízení následků nehody osobního auta. Havarovalo za sjezdem na Budějovice a Písek 132. kilometru. Je tam několik silničářských šipek a stále průjezdný jen levý pruh, ale vypadá to, že následky nehody už jsou téměř odklizeny. Na Českobudějovicku silnici 155 z Římova do Pašinovic havarovalo osobní auto. Následky nehody čekejte u odbočky na Branišovice. Obešla se bez zranění a uzavírky místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Teploty až 28 stupňů, na horách kolem 15. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Pondělí, 17. srpnový den, 6,5 minuty po 16:15 hodině z Radiožurnálu přejeme dobré pondělní ráno.

0: Svižně do nového dne, tohle byl ve vysílání Radiožurnálu taky Justin Timberlake. Dobré jitro. Příměstské vlaky City Elephant v Praze a středních Čechách dostanou nové kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
1: Stojí před námi jedna ze souprav City Elephant, do kterých České dráhy teď instalují bezpečnostní kamery. A je tady se mnou mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
2: V každé té soupravy City Elephant, která má 3 vagóny, se instaluje celkem 42 kamer. Část těch kamer je instalováno vně soupravy, takže sledují tu soupravu třeba na nástupišti nebo v případě odstavení.
1: Takže když se podíváme tady zvenku, tak vidíme u jednu, druhou, u každých, vlastně u každého vstupu, u každých dveří je jedna kamera. Teď když vejdeme dovnitř.
2: Tady vevnitř vlaku jsou kamery v nástupních prostorech, ale také v oddílech pro cestující, a to jak v horní, tak v dolní části elefantu v těch dvoupatrových vlacích.
1: Čili jsou pokryté úplně všechny části vlaku, výjima samozřejmě toalet. Ta instalace do jednotlivých vlaků nejde úplně rychle.
2: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
1: V 55 soupravách City Elephant by měly kamery být nainstalované do podzimu příštího roku. Objednal si to středočeský kraj společně s Prahou a zaplatí za to 88 milionů korun. Pokračuje středočeský krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené.
1: Kraj s hlavním městem už v minulosti zavedly například hlídky, které vlaky stráží při jejich odstavení, nebo nechali na soupravy a do jejich interiérů aplikovat antigrafity polepy. City Elephanty jsou dnes staré od 15 do 25 let. V novějších vlacích pro příměstskou dopravu už mají České dráhy kamerové systémy z výroby. V dálkových vlacích se kamery většinou nevyužívají. Podobně to má i konkurenční RegioJet.
4: Všechny jednotky určené pro regionální a příměstskou dopravu, které provozujeme v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, jsou standardně vybaveny kamerovými systémy. U dálkových vlaků je situace odlišná, protože jsou sestaveny z jednotlivých vozů různého typu a stáří. Na palubě každého dálkového spoje je však přibližně 7 členů posádky, kteří na dění ve vlaku dohlížejí.
1: Popisuje mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Dopravce má taky dálkové vlaky povinně místenkové, což podle Kubáta pomáhá s identifikací případného vandala. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Nová podoba nedělní politické debaty, návrat Stardance i původní domácí hraná tvorba. Česká televize na podzim uvede historické drama Gerta Schnirch, nové seriály Na tělo, Hec nebo třetí řadu Detektivního docenta. Televize Prima má připravenou už třetí řadu reality show Zrádci. No a televize Nova a platforma OnePlay vedle návratu pěvecké soutěže Superstar nabídnou především několik nových českých seriálů. Patří mezi ně třeba komedie Boží plán, Muži v letu nebo Oddíl B z vězeňského prostředí.
1: Vězení jako prostředí komediálního seriálu. Tvůrci Mostu, scénarista Petr Kolečko a režisér Jan Prušinovský se znovu spojili u desetidílného Oddílu B.
2: Někdy nevyrobíte

0: jako kriminální.
1: Nova současně chystá dva komediální seriály pro televizní vysílání. Prvním je 24-dílný Boží plán. Marek Lambora, Václav Matějovský a Filip Březina v něm hrají trojici přátel, kterým se dosavadní život rozpadne a kteří se pokoušejí začít znovu. Ve sdíleném bytě se k ním přidají postavy Tomáše Jeřábka a Michaely Petřekové. Seriál má být nasazen v úterý a ve čtvrtek večer.
2: Já jsem navěděl nějakých 4 exotů.
3: A za ty roky jsem pochopil jednu věc.
4: Lidi jsou dobří.
1: Na stejném místě v programu ho později vystřídají Muži v letu. Poprvé se v jednom seriálu před kamerou setkávají Miroslav Donutil, Bolek Polívka a Pavel Zedníček. Příběh zasazený do okolí Karlštejna má vyprávět o starých sporech, mužské ješitnosti a také o snaze získat nad životem potřebný nadhled.
0: Muži v letu je parádní věc, kde jsme prostě vyhověli, vyslyšeli jsme přání Pavla Zedníčka zahrát si se svými spolužáky Mirkem Donutilem, Bolkem Polívkem. Vznik tomu scénář, kdy prostě tři tihle borci jako dědečci z divočí a prostě oni si jedou svý a děti s tím mají starosti a jediný, kdo jim rozumí, jsou jejich vnuci, jejich děti.
1: Podzimní nabídka Novia OnePlay kombinuje novinky s návratem zavedených pořadů. Po několika leté přestávce se vrátí pěvecká soutěž Superstar. Moderovat jí bude znovu Leoš Mareš a soutěž má dostat středeční večery. Pokračovat budou také Kriminálka Anděla, případy Mimořádné Marty s Taťanou Dykovou. Nova navíc v televizní premiéře uvede některé tituly původně vytvořené pro OnePlay, třeba oceňovanou Studnu nebo dokumentární série Kauza Kramný a případ Stodolovi. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: hodinách je půl páté. A ještě jednou Marek Sedláček a zprávy.
1: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Pro včerejší den je zaznamenala skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo ale i třeba v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. Dnes by se mělo ochladit a velkou část Česka taky podle výstrahy meteorologů zasáhnou silné bouřky. Hurikán Lala zeslábl na tropickou bouři. Jeho centrum předtím těsně obešlo Havajské ostrovy. Souostroví ale přesto zasáhly silný vítr a přívalové deště, kvůli kterým hrozí sesuvy půdy nebo záplavy. Na třech největších havajských ostrovech bylo bez elektřiny víc než 130 tisíc domácností a nejméně 3 nemocnice fungovaly na energie z generátorů. Kvůli počasí zemřel jeden člověk, který při dopravní nehodě zemřel na takzvaném Velkém ostrově. Íránská armáda nabízí odměnu v přepočtu přes 600 tisíc korun za zajetí nebo zabití amerických vojáků. Armáda přitom částku zdvojnásobí, pokud čin vykoná žena. Informovala o tom agentura AFP. Šéf íránské armády Amir Hatami taky zopakoval výzvu, aby se Spojené státy z Blízkého východu stáhly. Válka mezi Spojenými státy a Íránem začala na konci února, kdy americká a izraelská armáda společně zaútočily na Írán. Obě strany v červnu uzavřely memorandum, které mělo vést k uzavření míru, boje ale od té doby dál pokračují. A čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní vody. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody. Využitelné je i v čistírnách odpadních vod pro odstranění přebytečného fosforu. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Sport. Automobilovou Barum Rally vyhrál poprvé Adam Březík. Po svém největším úspěchu v kariéře se tak zapojil do boje o titul mistra České republiky. O celkový triumf se utkají za měsíc v Pačejově Adam Březík, Filip Mareš a momentálně zraněný Dominik Stříteský. Lídrem šampionátu je po předposledním závodu seriálu Mareš, který dojel ve Zlíně 8.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na dálnici D11 u sjezdu na Pečky. Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky. Už plynulé průjezdná. Omezení mezi kilometry 35 až 25 projížděly nadměrné náklady a výrazně zpomalili i zastavili provoz v pravém pruhu. Jsou pryč. Opět na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky stojí porouchané vozidlo. 27. kilometr v omezení, ale mimo průjezdný pruh je zaznačením nepřekáží. Také na dálnici D3 u Českých Budějovic směr Rakousko už bez omezení. Na kilometru 132 jsou po nehodě znovu průjezdné všechny pruhy a pryč už je i značení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A dnes bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme dešť nebo přehánky a místy taky bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty na severozápadě 19 až 23, jinde 23 až 28, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 15, na Šumavě a v Beskydech kolem 19. To byly zprávy. A ještě půl hodinu posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Dobré ráno, skoro 5 minut po půl páté s příchodem nového týdne je tady taky ochlazení. Teď po ránu jsem tam i s deštěm nebo bouřkou. Je pondělí.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi. Každý ráno.

0: Za chvíli bude 4:45, ideál posloucháte vysílání Radiožurnálu. Do 5. hodiny ještě dvě témata, jedno z nich otevíráme právě teď. Některé samosprávy připravují žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu kvůli schváleným akceleračním zónám. Oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren vláda schválila na konci července. Podle starostů ale stát nevyslyšel jejich námitky. Žalobu kvůli větrníkům chystají třeba v Moravském Berouně na Olomoucku. Proti fotovoltaice se zase chtějí bránit ve Ptení na Prostějovsku.
1: My nejsme a priori proti fotovoltaice, ale jsme proti způsobu, jakým ta akcelerační zóna byla vyhlášená.
2: Místostarosta Ptení Martin Horák z TOP 09, zvolený za Lidovce, se ve své kanceláři sklání nad mapou schválené akcelerační oblasti.
1: A jak můžete vidět, tak ona začíná mezi Ptením, Ptenským dvorkem a Chatovou oblastí. Takže přímo v místě, kam my plánujeme nějaký potenciální rozvoj té obce.
2: Upozorňuje na to, že kromě jiného zóna zasahuje do jezdeckého areálu a pastvin,
1: kde je nereálný, aby kdykoliv nějaká akcelerační zóna mohla vzniknout. My jsme na to upozorňovali, jak na veřejném projednání, tak i potom, kdy bylo právě možné podávat námitky. S náma opravdu nikdo nekomunikoval.
2: Obec podle něj řeší možnost žaloby k Nejvyššímu správnímu soudu. Oslovila proto advokátní kancelář.
1: Ta je připravená za nás tu žalobu podat.
2: Se schválenými akceleračními zónami nesouhlasí ani další obce v Olomouckém kraji. Týká se to například Beňova na Přerovsku, kde vláda v místní části Prusy schválila zónu pro fotovoltaiku. V Moravském Berouně na Olomoucku se chtějí bránit proti větrným elektrárnám, kterých v okolí může podle nezávislého starosty Jana Hice vyrůst až 140.
3: Určitě budeme podávat žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
4: Ministerstvo zatím není o žádné žalobě ani o zvažované žalobě informováno. V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
2: Ministerstvo podle Roubičkové vypořádalo přibližně 31 000 připomínek. Zeptení Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: Za chvíli bude 5 hodin, my si v Radiožurnálu v čase do 5 hodiny zahrajeme mimo jiné i Mekyho Žbirku a máme k tomu dobrý důvod, jeho písně znají posluchači napříč generacemi a jeho hudba nezmizela ani 5 let po jeho odchodu. Naopak, na podzim jeho tvorbu připomenou hned 3 výjimečné projekty.
1: Fanoušci se na začátku září dočkají nového alba Miroslav Žbirka Special, které vůbec poprvé na vinilu nabídne písně, které se nikdy neobjevily na jeho řadových deskách. Vedle známých hitů si tak budou moct poslechnout třeba vzácnou nahrávku remixu autobiografické písně Slávou opitý nebo archivní skladby z počátku

Hity historicky prvního slovenského vítěze československé ankety Zlatý slavík z roku 1982 zaspívají v pražském obecním domě za doprovodu jeho kapely a Karlovarského symfonického orchestru třeba čtyři tenoři David Kraus nebo operní pěvkyně Soňa Godárská. Koncert pak 21. října naváže dosud největší výstava grafičky a ilustrátorky Míly Firstové. Právě ona vytvořila grafický návrh pro obal Žbirkova alba z roku 2018 s názvem Double Album. Ve světě se proslavila ale už o několik let dříve, když spolupracovala s britskou skupinou Coldplay. Pro britské hudebníky navrhla česká grafička obal alba Ghost Stories a výtvarně se podílela i na tvorbě čtyř singlů, byla mezi nimi i skladba Sky Full of Stars. Na výstavě v obecním domě Firstová představí nejen své známé práce, ale i díla, která veřejnost dosud neviděla. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
5: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
6: Radiožurnál 5 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Vládě končí 2-týdenní prázdniny. Ministři budou jednat o suchu. Francouzský premiér navštíví departement Gironde poničený požáry. Kraulařka Barbora Sémanová uzavřela mistrovství Evropy 6. místem a bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami, místy i bouřky a teploty do 28 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
7: Vládu dnes čeká první zasedání po 2-týdenních prázdninách. Ministři by měli jednat hlavně o suchu, které stále trápí velkou část Česka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
8: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
7: Podle opozice vláda na sucho reaguje pozdě a nedostatečně. Začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a středních škol. Podle ministerstva školství jde o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Jako jediná v Jihomoravském kraji odloží začátek výuky základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
9: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později, v pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Radiožurnál.
7: Francouzský premiér Sébastien Lecornu dnes navštíví region Gironde, poničený rozsáhlým lesním požárem. Hasiči tam zlikvidovali plameny na začátku srpna. Oheň kromě lesů částečně poničil i některé obce. Vláda slíbila regionu peníze na obnovu.
10: Ještě před oficiálním zahájením návštěvy se premiér Sébastien Lecornu bez ohlášení vydal v neděli do obce Le Porche, kde plameny pohltily přes 180 domů z 250. Premiéra doprovází 6 ministrů, se kterými by měl odpoledne představit plán pomoci. Plameny v regionu Gironde sežehly přes 42 tisíc hektarů, nejvíc ve Francii od konce druhé světové války. Premiér se setká i s místními požárníky. Hasičské odbory minulý týden oznámily na konec září stav a protesty. Požadují personální posílení hasičských sborů nebo modernější techniku. Marcel Faltis, Radiožurnál.
7: Olomoucký dopravní podnik odpoledne zahájí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek. Platební kartou budou moct cestující zaplatit v prvních 10 tramvajích a 10 autobusech. Ke konci měsíce by měly přístroje fungovat ve všech vozech městské hromadné dopravy. Projekt vyjde na 14,5 milionu korun. 10 milionů získal olomoucký dopravní podnik z evropských dotací.
1: Sport.
7: Čeští atleti jsou poprvé v samostatné historii na mistrovství Evropy bez medaile. V posledním finále s českou účastí doběhla Kristýna Sasínek-Meky 7. na 15. stovce. A kraulařka Barbora Sémanová doplavala 6. na evropském šampionátu na 400. Za bronzovou medailí v této disciplíně výrazně zaostala. Přesto odjíždí z Paříže jako mistryně Evropy na poloviční trati s dobrým pocitem.
11: ohlížím se zpátky a jsem strašně šťastná. Jsem ráda, že jsem se dostala zpátky na stovku na ty časy. Jako ve štafeti ty moje splity byly neuvěřitelné, za což jsem extrémně ráda a je vidět, že to vlastně jde. Dvoustovka, byl to můj cíl, byl to můj sen, jet pod 55 a takhle hluboko to se mi ani nezdálo. A k tomu samozřejmě titul, tak to je sen zakončit tak celou sezónu.
7: A Jan Čejka byl na závěr šampionátu sedmý na 200 metrů polohově.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda v Jičíně a uzavírka v Plzni. Dálnice aktuálně bez kolon teď nahlášených nehod. V centru Jičína v ulici 17. listopadu havarovalo osobní auto. Nehoda je u autobusového nádraží na křižovatce s Rígrovou ulicí. Na místě záchranáři, čekejte lidi na vozovce, omezený průjezd. V Plzni na průjezdu městem je od rána neprůjezdná Klatovská třída. Uzavírka je u kostela svatého Jana Nepomuckého. Potrvá do pátku. Budou tam probíhat stavební práce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne můžou být silné. Později budou srážky od jihozápadu ubývat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy i 30. Vítr bude v bouřkách zesilovat. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
6: Dobré ráno, ještě pořád máte dva týdny na to stihnout prázdninové plány pro letošní rok, tak ať nejen tohle zvládnete. Pondělí 17. srpna.
12: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál 509 teď o vodě. Její kvalitu v řece Úhlavě bude v Klatovech sledovat unikátní měřící zařízení. Povodí Vltavy získá přesné údaje o tom, jak řeku znečišťují takzvané odlehčovací odpadní vody. Ty jdou při vydatných deštích rovnou z kanalizace do potoku a také do řeky, aby se nezahltila čistička.
1: Teď musím vyčistit ten prostor.
2: Pracuje přímo v Drnovém potoku hydrobiolog Jindřich Duras.
1: Přiděláme tu sondu, sepne se zároveň s tím odběrovým zařízením, takže budeme mít paralelně odběr některých vzorků a kontinuální průběžné měření. A zároveň nám umožňují dívat se třeba na mobilním telefonu nebo na počítači na to, co se tady přesně děje. Je to unikátní zařízení v Česku. Kromě kolegů v Budějovicích takovýhle zařízení nikdo nemá.
2: Odlehčené odpadní vody pouští do toků města a obce běžně. To nové detailní měření ale začíná právě tady v Klatovech u Drnového potoka, který vtéká do Úhlavy.
1: Úhlava je hlavní, jediný zdroj vody pro celou plzeňskou aglomeraci, což je kolem 220 tisíc lidí. A při tom dešti se vlastně dostává do potoka zcela nečištěná odpadní voda. S exkrementy, s vlhčenými ubrousky, ze všim.
2: Co vám to všechno řekne, ta data, která tady seberete?
1: Potřebujeme potvrdit, že kdykoliv zaprší, tak v Drnovém potoce a následně v Úhlavě tečou skutečně extrémně vysoké koncentrace škodlivých látek. A je to velmi důležité proto, abychom mohli porovnat, co všechno přineslo vybudování té nové nádrže.
2: Právě novou podzemní retenční nádrž za 250 milionů korun teď Klatovy staví. Podle místostarosty Václava Chrousta z ODS by měla být hotová v lednu a pojme 6000 metrů krychlových odlehčené odpadní vody.
3: Zadrží tuto vodu a pak ji postupně nasměruje na naší čističku.
2: Nové měřící přístroje povodí Vltavy by se měly spustit při prvním dešti. Z Klatov Jitka Englová, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, ve 6:15. Strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. K těm nejčastějším prohřeškům patří neúplné nebo nesprávné uvedení osobního údaje kandidátů, případně nedodání souhlasu s kandidaturou. No a ještě připomínám, že volby jsou v pátek a v sobotu 9. a 10. října. Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů, a to poblíž města Zadar. Chorvatský trestní zákoník stanovuje za úmyslné založení požáru, který ohrožuje osoby anebo majetek, trest od 6 měsíců do 5 let vězení. I tomu se dnes po ránu budeme ještě podrobněji věnovat.
1: Probouzíte se do oblačného a hlavně na východě Česka i deštivého rána. Po delší době během dne zaprší skoro na celém území republiky a místy se přidají taky silné bouřky. Na Moravě může být během dopoledne ještě polojasno, odpoledne už ale bude všude převládat oblačno až zataženo. Teploty se budou oproti včerejšku výrazně lišit. Nejchladněji bude na severozápadě Čech, kde vystoupají jen na 23 stupňů Celsia. Na jihu Moravy bude až 30 stupňů. Tak hezké pondělní ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: V ranním radiožurnálu v pondělí 10 minut před půl šestou vás teď zveme na pravý tyrolský statek. Když se tohle řekne, tak vám před očima naskočí zelené louky, horské pastviny a také místa, na kterých rodiny po staletí hospodaří. Jenže za touhle idylkou je čím dál složitější ekonomika. Krmivo, energie nebo také zemědělské stroje zdražují. Ceny mléka naproti tomu a dalších produktů ovšem stejným tempem rozhodně nerostou. Řada rodin si tak musí peníze na zemědělství přivydělávat i jinak.
1: Strakatá telátka teď dostávají v ohrádce napít mléka. Není to ale tak jednoduché, protože se tady pletou všude slepice, které pobíhají volně po dvoře. A tohle všechno je farma Barbary a Martina Špílmanových.
2: Dostaneme označení Erbhof, tedy dědičný statek. To může získat jen hospodářství, které je nejméně 200 let ve stejné rodině.
1: Statek přitom zůstává poměrně malý. Špílmanovi mají 18 dojnic a víc jich prý ani nechtějí. Právě taková rodinná hospodářství jsou pro Tyrolsko typická.
2: Chceme, aby se ta práce pořád dala zvládnout. Nemá smysl, abych dojila 100 krav. Raději zůstaneme menší, máme navíc další zdroje, sad, penzion nebo náš samoobslužný obchůdek.
1: Jenže ani život podřízený statku dnes neznamená, že statek rodinu uživí. O pár kilometrů dál ve Wildrmeemingu hospodaří Caušerovi. Mají kolem 80 kusů skotu, tedy výrazně víc než Špílmanovi. Přesto podle Izabely samotné zemědělství rodinu neuživí.
3: Kdybychom naše brambory prodali velkoobchodu, dostaneme za kilo 15 centů. Z toho se nedá žít. A s mlékem je to stejné. Jeho cena je skoro jako před 40 lety, zatímco všechno ostatní pořád zdražuje.
1: 6 apartmánů, které Caušerovi vybudovali přímo na statku, proto není jen přivýdělek. Právě jejich pronájem je dnes hlavním zdrojem příjmů rodiny. A kdo podobnou možnost nemá, musí si často vydělávat jinde.
3: Je tu spousta farmářů, kteří mají ještě druhou práci a to, co vydělají, pak stejně dají zpátky do statku. Musí, protože jen z farmy se žít nedá.
1: V Tyrolsku je dnes necelých 11 000 zemědělských podniků. Výrazně ubylo těch nejmenších. Jen mezi lety 2022 a 2024 se počet statků do 5 hektarů snížil o víc než polovinu.
3: Člověk to musí dělat opravdu s vášní, jinak by s tím vlastně měl raději přestat.
1: A právě na tom prý dnes podle Izabely stojí budoucnost řady zdejších statků. Nestačí najít jen někoho, kdo bude chtít v rodinném hospodaření pokračovat. Musí taky najít způsob, jak se jim uživit. Z Wildrmeemingu Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Debeš Montaraní, radiožurnál, je pondělí. Dnes je také den, kdy začíná fungovat Národní koalice proti suchu. Co přesně má dělat, jaké má úkoly a co bude dělat? Dozvíte se dnes ráno od nás. Teď je 17:30. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
1: O suchu a zadržování vody v krajině budou dnes jednat ministři na první schůzi po vládní dovolené. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Podle opozice vláda na sucho reaguje pozdě a nedostatečně. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří i do Německa. Informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady nechaly oblast evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Haut Fagn a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. V Brně začíná festival Špilberg. Koncerty budou na velkém nádvoří hradu. Přilákat chtějí i publikum, které do koncertních sálů běžně nechodí. Dnes a zítra tam zazní hudba z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. V dalších dnech je na programu jazzový projekt věnovaný trumpetistovi Milesi Davisovi anebo operní gala pěvce Štefan a Margity. Sport. Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri odejde z Manchesteru City do Barcelony. Informují o tom španělská Marca a britská BBC. Předloňský vítěz zlatého míče pro nejlepšího hráče planety hrál v anglickém klubu 7 sezon. Získal s ním 4 anglické tituly a ovládl i Ligu mistrů. V Barceloně by měl Rodri podepsat 4letou smlouvu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na dálnicích a kratší zdržení v Ostravě v Rudné. Na českých dálnicích v brzkém ránu relativně klid. D1 v Brně volně průjezdná, zdržení zatím nenabírají ani kamiony. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Pečky kvůli omezení se chvílemi zlehka zpomaluje v úseku mezi 35. a 25. kilometrem. Až do první půlky září se tam jede dvěma zúženými pruhy. Od včerejška na území naší republiky prší na vcelku vydatnou dešťovou na dílku, teď buďte připraveni, například na severu Karlovarského kraje, na Olomoucku nebo na východ od Brna. Na silnicích je hodně vody a na mnoha místech tak může hrozit nebezpečí aquaplaningu. A ještě naskok do Ostravy, tradičně jako téměř každé ráno už se plní Rudná ulice ve směru z Havířova do Opavy, a to v Kunčičkách před Vratimovskou, zdržení zatím kratší, maximálně 5minutové. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Včera v Česku znovu padaly teplotní rekordy. Pro 16. srpen je naměřila zhruba čtvrtina stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměry ukázaly přes 37,5 stupně Celsia. Dnes se ale připravte na ochlazení. Nejvyšší teploty se budou pohybovat okolo 25 stupňů v Čechách a až 30 na Moravě. A pokud něco plánujete na odpoledne, počítejte hlavně na jihu a východě Česka i se silnějšími bouřkami. Doprovodit je můžou až 2cm kroupy, ale taky přívalový déšť a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Bouřky a déšť ale dlouho nevydrží, později odpoledne začnou od západu postupně ubývat. Zítra budou přehánky už jen ojedinělé a maxima se budou držet kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte dále ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Anna Millerová, počasí, no a teď hádanka. Onuděná a despotická královna, kterou musí neustále bavit její šašek. Kdo to je? Tak ano, taková byla královna nejslavnější role herečky Chantal Poulenc, inscenace Šašek a královna. No a mluvíme o tom, protože francouzsko-česká herečka právě dnes slaví 70. narozeniny. A mluvit o tom ještě budeme.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál pondělí s datem 17. je 5 hodin 37 minut. Svátek má dnes Petra, no a narozeniny, tak ty má třeba francouzsko-česká herečka Chantal Poulain. Právě dnes je jí 70 let. A tak přejeme všechno nej.
1: C'est une chanson.
2: Já žiju ve francouzštině, já. Všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věř, já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
3: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Volkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
4: Je m'ennuie.
5: Budu překládat. Říká, nudím se.
4: Il me faut un bouffon.
5: Říká, potřebuji šaška.
3: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenaci Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
6: Teď se zastavila, dívá se na mě.
4: Ty.
6: Vybrala si mě.
3: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
2: Já jsem to zůstala úplně jako stůla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzka, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, který tady dělá svoje profese.
3: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
2: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluci. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
3: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí. A že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: 8.43 hraní radiožurnál i dnes s aktuálním informačním přehledem přidáme i jednu domácí zajímavost. Čeští vědci totiž našli způsob, jak účinněji čistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Ale výzkumu na nové činidlo, tak na něm si dalo opravdu záležet a pracovali na něm i odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Přednostní látky je především to, že odstraní nežádoucí látky rychle.
1: To, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji pivo Konský, tak byla snaha, aby i to činidlo mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně, ono obsahuje železo.
2: Jenže tato zlatavá tekutina v kádince, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu, a to bez ohledu na jejich teplotu.
1: Zároveň potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
2: A to si tady můžeme hned ukázat, protože tady na to máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců.
1: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úpravna vody v Plzni. Je to surová voda z řeky Úhlavy. Teďka zrovna z těch sklenic vyjíždí míchadla.
2: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
1: A nadávkuju ho do té sklenice.
2: A tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
3: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
2: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
3: Spustí se míchací kolony.
2: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.
1: Ty vločky, které tam vznikají takové jako cucky, to jsou ty nečistoty s tím činidlem a ta voda nad tím už je krásně čirá a i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda jako nejčirejší a tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
2: Podobně činidlo odstraní nežádoucí fosfor z odpadních vod. Teď odborníci z Hydrologického ústavu hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: Je 6:45. Prázdniny stále pokračují a my už teď víme, že začátek školního roku odloží 14 základních a středních škol. Důvodem jsou stavební úpravy budov a my se po 6. hodině vydáme třeba konkrétně do Pozořic na Brněnsku. 8 muslimských zemí odsoudilo izraelské odmítnutí plánu pro pásmo Gazy amerického prezidenta Trumpa. Návrh počítá s postupným odzbrojením Hamásu a všech palestinských skupin v Gaze a taky stažením izraelské armády z oblasti. Podle izraelské strany se ale izraelská armáda nijak nikam nestáhne, dokud Hamás nebude odzbrojen.
4: Zdržení na D7 od Tuchoměřic na D2 před Brnem. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného sledujeme o něco silnější provoz před omezením u letiště. Brzdí se za sjezdem na Tuchoměřice na 2,5 kilometru. Zdržení zatím jen velmi krátké. Dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy plní kamiony. V kratší frontě se sunou z úrovně Avionu k D1. 50 spojnice Hradiště a Brna. První zdržení na trase čekejte na obchvatu z Lechova. Tam se kvůli opravám vozovky stále projíždí Kyvadlově, naberete jen pár minut. Po druhé zpomalíte až o kus dál na obchvatu Slavkova, a sice mezi odbočkami na Kyjov a Křenovice. A silnice 50 do Třetice fronta popojíždí i v kopci za Slavkovem na příjezdu k D1 v okolí Holubic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Nad Českem za pár minut vyjde slunce. Přes mraky ho dnes ale na většině míst neuvidíme. Po slunečných a suchých dnech přichází zatažená obloha, ochlazení a taky déšť. Ten se během dne objeví na většině území. Místy se přidají bouřky, které mohou být odpoledne hlavně na Moravě, Vysočině a v jižních částech Česka ojediněle silné. A teploty se budou v jednotlivých částech republiky výrazně lišit. Na severozápadě Čech zůstanou mezi 19 a 23 stupni. Na Moravě vystoupají až k 30. Tak hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 550. Královopolský v Brně, tunel v Brně uzavřen ve směru od dálnice D1 na Svitavě, a to kvůli nadměrnému vozidlu, volal teď náš zpravodaj. Jeho čeští vědci se snaží omezit invazní druhy ryb v tůních a rybnících na Vysočině a na Třeboňsku. Slunečnice, pestrá nebo sumeček americký totiž decimují populace chráněných obojživelníků. Hydrobiologové proto vyvíjejí a testují šetrné pasti, které umožní nežádoucí ryby účinně odlovit.
1: Slunečnice tam bude asi super.
2: Žádaný úlovek přinesla ve speciální pasti stůně nedaleko Chlumu u Třeboně hydrobioložka Viktorie Váchová z Biologického centra Akademie věd.
1: Taky vyndáme takhle do kýble. Máme tady ještě válcovitou past, potom i hvězdicovitou. Kolem jsou takové otvory, které té rybě umožňují vstoupit dovnitř, ale oni se postupně zužují a tím pádem mají ty ryby potom problém uniknout.
2: Deštníkovou past odnáší hydrobiolog Marek Šmejkal.
3: Musíme zaznamenat úlovek. Zaměřujeme se na 4 druhy střevličku, karase stříbřitého, slunečnici pestrou a sumečka. Za 2 roky jsme na více než 10 lokalitách odlovili přibližně 100 kilogramů invazních ryb.
2: Stovky invazních ryb můžou napáchat obrovské škody.
3: V této tuni žije člověk obecný i horský. A byl tu zaznamenán i skokan ostronosí a jejich larvy či půlci mohou být vítanou kořistí sumečka amerického.
2: Hydrobiologové vyzkoušeli tyto pasti v 10 tůních. V Jihočeském kraji a na Vysočině.
3: Zdokonalujeme pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, jaké nejlepší jsou ty návnady. Naším cílem je na každé lokalitě snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
2: Pasti se na daných lokalitách osvědčily.
3: Na jedné lokalitě na Vysočině se ve větších počtech vrátila kuňka po našem zásahu, nebo na jedné lokalitě se nám podařilo úplně odstranit karase stříbřitého.
2: Vědci vyzkouší v příštím roce tyto pasti také v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.

0: Máme Radiožurnál, už jste si toho v noci zřejmě asi všimli. Horko vystřídali bouřky, počasí se nám proměňuje, budeme o tom mluvit podrobně. Lesní požáry i další stále aktuální téma pro dnešní ranní Radiožurnál už po 6. hodině. Šest hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: V Česku je nedostatek poporodních asistentek. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Fotbalisté Slavie poprvé v sezóně ztratili body. V Liberci remizovali 1-1. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy popojíždí kolona před omezením u Jíloviště z 12. kilometru. A bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo bouřky a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Matky v šesti nedělí mají od ledna nárok na 3 poporodní návštěvy u sebe doma. Porodních asistentek je ale málo. V prvním čtvrtletí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly asi 3 000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být více než 50 000.
3: První návštěvu jsme se domluvili na asi 25 dní po porodu, což mě v té době přišlo docela pozdě.
4: Zbylé 2 návštěvy se Barboře z Prahy zatím nepodařilo domluvit. Za chvíli jí přitom končí 6 nedělí. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové by pomohlo, kdyby pojišťovny nasmlouvaly víc soukromých porodních asistentek.
5: Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív.
4: Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady je služba stále novinkou a situace se časem zlepší.
6: Ta síť poskytovatelů se postupně vytváří.
4: Ženy se můžou obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku rusko-ukrajinské války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o 1/3. Dosavadní opatření Moskvu připravila o více než 1 000 000 000 €, přepočtu přes 24 bilionů korun. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27 schválila v červenci. Na odpoledne platí výstraha před silnými bouřkami. Můžou je provázet přívalové srážky, kroupy a silný vítr. A to hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bouřky ale zasáhnou i jižní Čechy. Včera v Česku ještě padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je 1/4 stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Silničáři dnes začnou bourat most přes Sázavu v Kamenném přívozu. Uzavřou i okolní křižovatky a obec bude neprůjezdná. Demolice a stavba nového mostu mají stát 132 milionů korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
7: Ten most je zcela viditelně v havarijním stavu, takže ho čeká kompletní demolice a nahradí ho most nový. Připravena je provizorní lávka pro pěší.
1: Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krhanice.
8: Sport. Fotbalisté Slavie v této sezóně šance ligy poprvé nezvítězili. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže v Liberci ztratili vedení a se Slovanem remizovali 1-1. Podle kouče Jindřicha Trpišovského narazili Pražané v úvodu ročníku na zatím nejtěžšího soupeře.
9: Víme o těch kvalitách Liberce, o těch individuálních a o tom, jak hrajou vlastně náročně, ukázali to v těch zápasech. To prověrka byla určitě těžká, určitě náročná. Liberec potvrdil tu výkonnost vlastně ze začátku sezóny a celkově v lize. Myslím si, že to bude s odhadem mezi 5 nejtěžších zápasů.
8: Nováček Artis Brno dál čeká na premiérové vítězství v nejvyšší soutěži. Tentokrát prohrál s domácím Baníkem Ostrava 0-1. Čeští atleti poprvé v samostatné historii nezískali na mistrovství Evropy ani jednu medaili. Na šampionátu v Birminghamu byla v posledním finále s českou účastí běžkyně Kristýna Sasínek-Méky 7. na 15. stovce. A plavkyně Barbora Sémanová zakončila evropský šampionát v Paříži 6. místem na kraulerské čtyřstovce. Jan Čejka byl 7. v závodu na 200 metrů polohově.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D4 za Řitkou a na D11 za Pečkami. D4 s Příbrami do Prahy se plní kvůli omezení u Jíloviště. Brzdí se za Řitkou 13. 12. kilometr, na trase ztratíte okolo 15 minut. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy popojíždí fronta už kousek před sjezdem na Pečky z 36. kilometru. Dlouhý úsek přes omezení až na exit 25 Sacká jedete více než 20 minut. D7 na příjezdu do metropole od Slaného a zhruba 10-minutové zdržení od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru až k omezení u letiště a D7 v opačném směru, tedy z Prahy do Chomutova. Za Panenským Týncem na 42. kilometru teď čerstvá nehoda. Nákladní vozidlo narazilo do svodidel. Kolona se zatím netvoří. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky, později budou srážky ustávat a někde se i protrhá oblačnost. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy i 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, pondělní ranní radiožurnál, předposlední prázdninový týden, začínáte s námi, když ono to není tak úplně pravda. Ne všude mají před sebou poslední dva týdny prázdnin, jsou i místa, kde se začátek školního roku odkládá, tak právě o tom bude ranní radiožurnál i příští hodině.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král. Yeah.

0: Ranní radiožurnál 9 minut po 6. Jedna novinka. Českým startupům a inovativním firmám by nově mohl finančně pomáhat stát. Chystá pro ně speciální fond. Fungovat by mohl už od příštího roku. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Víc k tomu Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Fond by měl ze státního rozpočtu získat zhruba 1 miliardu korun, která má směřovat hlavně do vývoje moderních technologií a umělé inteligence. Stát si od toho taky slibuje podporu poměrně dost rizikových startupů. Fond bude spadat pod státní společnost Národní rozvojová investiční a podle její šéfky Barbary Pošívalové bude mít kromě vlastních lidí i investiční komisi s externími znalci trhu. Ti budou vybírat kapitálové fondy, které pak investují do konkrétních firem. Dodám, že stát by tak mohl celkově investovat až do 140 startupů. A počítá s tím, že výnos by mohl být v průměru 5% ročně. A podrobněji se tomu bude věnovat naše ekonomická analytička Jana Klímová v dnešním biznesu po 10. hodině dopoledne.
0: Dodává Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Ranní radiožurnál 10,5 minuty po 6. To jsou YouTube za chvíli zprávy. Počasí, doprava v zelené vlně, tak jak jste zvyklí. No a jedno z témat, porodní asistentky. Stále jich je v Česku málo. I o tom bude dnes ještě určitě řeč.

0: Radiožurnál. V Pozořicích na Brněnsku mají základní školu a je to jedna ze 14 základních škol v letošním roce, kdy tam školní rok odstartují ještě o něco později než v těch ostatních školách. I tam se vydáme v ranním Radiožurnálu ještě před 6:30. Znovu začne pracovat vládní národní koalice proti suchu. Ta v minulosti fungovala za účasti ministrů, odborníků nebo zástupců samospráv. Důvodem je současné sucho. Podle opozice ale vláda reaguje pozdě nebo nedostatečně. A na Radiožurnálu k suchu v Česku dnes chystáme hodinový speciál. Ten začíná hned po hlavních zprávách 18 hodin. A právě dnes taky začíná festival Spielberg. Na Brněnském hradě v 8 hodin večer odstartuje hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance. Skladby nastudovala Filharmonie Brno.
1: V Praze neprůjezdná prosecká na D4, kolona od Hřitky. V Praze teď čekejte velkou komplikaci v Prosecké ve směru dolů k Povltavské. Aktuálně hlásíte zastavený provoz.
2: Na úrovni Prosecký Bobový dráhy až dolů na křižovatku. Je tam zákaz vjezdu. A dost blb je značený, takže se všichni otáčejí před Bobovkou.
1: Na příjezdu do metropole D4 od Strakonic a Příbramy vázne provoz kvůli omezení u jíloviště. Kolona začíná už těsně za sjezdem na Řitku na 14. kilometru. Naberete tam okolo 20 minut navíc. Na D7 ze Slaného do Prahy se zpomaluje už za Středokluky okolo 4. kilometru. 10 minut se jede do omezení u letiště. A D11 z Hradce do Prahy kolona už u sjezdu na Kolín na 39. kilometru. Hodně pomalu se jede přes omezení až k exitu 25. Další zelená vlna za 15 minut.
3: V noci pršelo skoro po celém Česku. Nejvíc srážek napadlo v Krušných horách. Teď se déšť a boušky drží hlavně na východě země, v Brně, Olomouci nebo ve Zlíně. Přes den se ale postupně objeví na většině území republiky. Déšť alespoň trochu zavlaží vysušený povrch půdy. Na ukončení dlouhodobého sucha to ale podle meteorologů stačit nebude. Teď se teploty drží kolem 15 stupňů, přes den vystoupají v severozápadní polovině Čech na 23 stupňů, ve zbytku republiky se budou pohybovat kolem 28. Tak hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 6.20, ještě dva týdny volna a pak to začne. Školní rok 2026-2027 začíná v českých školách, tedy v úterý 1. září a skončí ve středu 30. června 2027. První pololetí končí pak 29. ledna. Podzimní prázdniny tak ty budou ve čtvrtek 29. a v pátek 30. října. Vánoční ve středu 23. až do neděle 3. ledna 2027. No a pololetní prázdniny pak v pátek 29. ledna. Ty jarní začínají potom od 1. února. Některé děti si ale ty letní prázdniny prodlouží. Začátek školního roku kvůli stavebním pracím odloží 14 škol. Jedna z nich je v Pozořicích na Brněnsku, kde se ještě pracuje na novém školním pavilonu. No a školní výuka tam tak začne později, a to v pondělí 7. září.
1: Barbora Frolková, mám 9 let a půjdu do 4. třídy.
2: Baru, jak ty se koukáš na to, že máte o týden delší prázdniny?
1: Je to super, mě se to líbí.
2: A už máš nějaký plán, co budeš dělat?
1: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
3: Zatímco Barbora má jasnou představu o tom, co bude 1. zářijový týden dělat, 11-letý Kamil Měšťan zatím neví.
4: Budu to ještě plánovat.
2: Jak se jmenuješ ty, prosím?
4: Mirek Měšťan. Bude mi teďka 9 a půjdu do 3.
2: A jak ty vidíš to, že máte o týden delší prázdniny?
4: Dobrý, protože se nemusíme díl učit.
3: Pro jejich maminku Veroniku to ale bude komplikace.
5: Protože že musíme zajistit nějaké hlídání, nemůžou být pořád sami doma, nebo prostě chodím do práce, takže je to určitá komplikace, ale kluci se na to těší.
3: Začátek školního roku se zpozdí kvůli pracím na přístavbě základní školy. Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
6: Tady právě dochází potom k oddělení té staré a nové budovy, tak aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
3: Tam budou odborné učebny.
6: Bude tam učebna robotiky, učebny jazyků, učebny informatiky a potom školní klub, školní družina.
3: A přesunou se tam taky kabinety učitelů. Stavba vyjde městy na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. Z Pozořic Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové

0: Srážky.
1: A se slyšíte tu bouřku, DNA u Hradce, tady není vidět na 3 metry.
2: Nebo silný vítr.
3: Já jsem musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
6: Dobré ráno, 6:30. A teď zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodu vybírat taky nové senátory. Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž Zadaru. V oblasti v pátek a v sobotu hořely křoviny, borové lesy a olivové háje. 4 podezřelé policisté zadrželi potom, co je nahlásili místní obyvatelé. Za úmyslné založení požáru hrozí v Chorvatsku až 5 let vězení. Olomoucký dopravní podnik odpoledne zahájí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek. Platební kartou budou moct cestující zaplatit v prvních 10 tramvajích a 10 autobusech. Ke konci měsíce by měly přístroje fungovat ve všech vozech městské hromadné dopravy v Olomouci.
0: Sport.
7: Fotbalisté Liberce remizovali ve čtvrtém kole šance ligy se Slaví 1-1. Slovan tak jako první tým v sezóně obral obhájce titulu o body. Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0. Americký cyklista Andrew August zvládl závod Czech Tour. Celkově druhý byl Ital Alessandro Fanchelu, který vyhrál závěrečnou čtvrtou etapu z Kroměříže na Pustevny. Nejlepší z Čechů Václav Ježek dojel etapu jako čtvrtý a celkově obsadil 7. místo. Jan Hirt byl celkově 9.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D4 za Řitkou, na D11 od Poděbrad. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy se popojíždí před omezením u Jíloviště. Jak to s délkou fronty vypadá aktuálně, řekne náš zpravodaj.
9: Stojí až na 12,5 km, je tam opravdu dlouhá kolona.
8: A my doplníme, že zdržení je přibližně 20-minutové. Dálnice D11 z Hradce do Prahy a kvůli omezení mezi sjezdy na Pečky a Sackou začíná kolona už kousek před exitem 39 Poděbrady Kolín. Tam se zdržíte také okolo 20 minut. Jedete-li D7 ze Slaného do Prahy, připravte se na zdržení od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Do zúžení u letiště se sune fronta na 10 až 15 minut. A v okolí Brna v těchto okamžicích naprosto bez potíží průjezdná dálnice D1. Jak od Prahy, tak od Vyškova sledujeme plynulý provoz. O něco horší situace panuje na D2 před Brnem směrem z Bratislavy. Kamiony popojíždí od Modřic z 2. a 5. kilometru až ke sjezdu na D1. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Nejchladněji je teď po ránu na Šumavě. Horská Kvilda hlásí okolo 9 stupňů Celsia. Naopak nejvyšší teploty ukazují teploměry na jihu Moravy. V Brodě nad Dyjí je už skoro 22 stupňů. Jako včera, ale odpoledne stropy nepočítejte. Nad Českem teď převládá oblačno až zataženo. Během dne taky na většině území zaprší. Kolem poledne pak začnou místy vznikat bouřky. Přidá se k nim silný vítr z nárazy až 70 km za hodinu a taky 2 cm kroupy. Později večer ale začne oblačnosti ubývat a obloha se na chvilku znovu protrhá. Slunce si užijeme do 8:45, i když přes mraky pravděpodobně nebude vidět. V noci ho pak na západě země znovu vystřídá déšť, přehánky nebo bouřky. Zítřek by pak měl být nejchladnější den celého týdne, a to z maximy kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál. Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Tady zaprší, ale leckde stále ještě hoří. Třeba v Belgii, Chorvatsku, Řecku, ale i jinde hasiči stále ještě bojují s rozsáhlými lesními požáry, a tak se za chvíli podíváme na to, jak se jim je podaří likvidovat.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Pondělní ranní radiožurnál, 8 minut po půl sedmé, jedete s námi i s našimi dopravními zpravodaji a díky nim víme o nehodě na Cínovecké na příjezdu do Prahy před Belskou. V prostředním pruhu se střetlo SUV a dodávka kolona od Březiněvsi začíná rychle narůstat. A ještě jedna komplikace, D4 na příjezdu od Příbramy do Prahy, budete popojíždět v koloně, ta začíná na 12,5 kilometru za Řitkou a popojíždět budete až k omezení na Jílovišti a zdržíte se tady zhruba asi 20 minut. Tak díky za zprávy a šťastnou cestu. Míříme do světa. Lesní požáry totiž dál zaměstnávají hasiče hned v několika částech Evropy. V Belgii se nejhorší požár v historii země rozšířil až k hranicím s Německem. S plameny bojovali taky v Chorvatsku a v Řecku. Na jihovýchodě Francie už je naopak po tom nejhorším a lidé se vzpamatovávají z jednoho z vůbec největších požárů za poslední roky. Další informace k tomu přidá Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Ten nejvíc postižený francouzský region Gironde včera navštívil premiér Sebastian Lecornu. Na těch místech, kde oheň zasáhl asi 42 tisíc hektarů půdy, by se dnes ještě ministři měli potkat se starosty obcí a taky řešit obnovu celé té zpustošené krajiny. Francouzská vláda už avizovala odškodnění minimálně pro těch 220 tisíc dříve evakuovaných.
0: No a jaká je teď situace v Chorvatsku, jak tam se daří ty velké požáry krotit?
1: Tam byla nejhorší situace v okolí letoviska Omiš na jihu země. Tam se podařilo oheň už dostat pod kontrolu. Policie teď vyšetřuje, jestli nebyl tenhle požár založený úmyslně. V noci na pátek zasáhl ten oheň několik obytných oblastí. Už včera taky zadrželi chorvačtí policisté 4 lidi kvůli podezření z úmyslného založení požáru v oblasti Zadaru. Oheň znovu trápí hasiče ještě taky v Řecku. Třeba na ostrově Salamina nedaleko Aten kvůli požáru zemřeli 2 lidé.
0: V Belgii se mluví vůbec o nejhorším lesním požáru v historii země. Co se tam teď děje?
1: Tam se ty plameny, které spalily už asi 3000 hektarů, dostávají postupně k německým hranicím. Své domovy museli v noci opustit obyvatelé příhraniční obce Kátelberg. Úřady pak vyzvali lidi z dalších vesnic, aby se na tu evakuaci případnou připravili. Hašení teď komplikuje silný vítr, taky nepřístupný terén. Právě o tom se po 8. hodině ještě víc k tomu tedy doplní naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trach.
0: Požáry v evropských zemích, teď aktuální Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 6 hodin, 41 minut.

0: Radiožurnál ve 7:15. V Česku je stále málo porodních asistentek. Od začátku roku mají matky v 6 nedělí nárok na 3 návštěvy takové asistentky u sebe doma. Jenže ne všechny ženy se k této službě dostanou. Zabývat se tím budeme i my v příští hodině po 7:30 v ranním Radiožurnálu. Silničáři právě dnes začnou bourat most přes Sázavu v Kamenném Příbozu u Prahy, uzavřou proto přilehlé křižovatky a upozorňují, že obec bude kompletně neprůjezdná.
1: V Praze nehoda v Cínovecké na D7 za Tuchoměřicemi. Na příjezdu do Prahy ze severu Ústeckou D8 čekejte potíže v Cínovecké. Do kolony se dojíždí před sjezdem na Březině ve za 10 až 15 minut se jede krokem k nehodě těsně před sjezdem do Kbelské. V prostředním pruhu dodávka s osobním autem. Kbelskou pak dál směr Hloubětín už pojedete plynule, jen kratší zdržení nabíráte v klesání za Novopatskou k Poděbradské. Liberecká k Blance, fronta od Stříškova k Bulovce. Dálnice D7 na příjezdu do Prahy od Slaného v koloně od Středokluk z 5. kilometru. Teď navíc nehoda těsně za sjezdem na Tuchoměřice. Na 2,5. kilometru v levém pruhu bourala 2 osobní auta. Zatím neoznačená kolona tak bude narůstat. A ještě D4 s Příbrami do Prahy, fronta za Řitkou z 12. kilometru k omezení u Jíloviště. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: V Čechách 23 a na Moravě až 30. Takové budou dnešní nejvyšší teploty. Na horách ale čekejte chladněji. Tam bude kolem 20 stupňů Celsia. A dnes by se vám po cestě do práce nebo do školy mohl hodit deštník. Na většině území totiž postupně zaprší a místy se přidají taky bouřky. Hlavně na jihu a východě Česka dorazí s kroupami, přívalovým deštěm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Tak hezké, i když oblačné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Sára Bejlek uspěla i ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v Cincinnati. Nad Barborou Krejčíkovou zvítězila ve druhém kole 7-6 a 6-4 a navázala tak na výhru proti Karolíně Plíškové. A ještě atleti. Česká atletická výprava odlétá z mistrovství Evropy poprvé v samotné historii bez medaile. Bohužel sledovali jsme to i na Radiožurnálu Sporta, tak víme, že poslední šanci měla v Birminghamu Kristina Sasinek-Mackie. V nedělním finále běhu na 1500 metrů skončila nakonec sedmá a už nebyla tak emotivní jako při dřívějším postupu mezi nejlepší. Ostatně byli jsme u toho.
1: Ne, dneska nebudu brečet. Sedmý místo jako hezký, už jsem byla i lepší, ale jsem za něj ráda.
2: Zase jsme sledovali váš finish, kde to v sobě vždycky berete v té cílové rovince.
1: No chtělo to ještě líp, úplně s tím nejsem spokojená, ale no prostě když má člověk formu, a jak řekl Jakub Ingebrigtsen, nemusíte jít rychleji, ale nesmíte být unavený. A tak asi, že je člověk jako šťastnější, tak je i méně unavený. A pak to běží, no.
2: Říká Kristina Sasinek-Mackie. Vy jste mluvila o tom, že v minulé sezóně jste snad přemýšlela i o konci. Teď jste sedmá na mistrovství Evropy ve finále. Tak co to pro vás znamená do budoucna v kariéře?
1: No, ne, že přemýšlela, ale jako přišla mi ta myšlenka, že jestli tohle je konec, tak je to hrozný, ale to bylo prostě špatný minulý rok, no, a teď je to mnohem lepší a člověk samozřejmě, mně se ta chuť do té práce jako nemění s tím, když vám to nejde nebo jde, no.
2: A co si odnesete tady z Birminghamu?
1: Jako určitě pozitivní pocit z toho, že se člověk probojoval do finále, protože není to samozřejmost, vidíme to na celý jako výpravě, že prostě nedaří se jako každý rok. Trošku mě mrzí ty lidi, jak to komentují, protože vůbec nevidí, co ty atleti jako proto dělají. A už jsem měla na akci, kde jsem měla natrénováno hodně, vypadalo to super, ale pak člověk nepředvede ten výsledek a vlastně ta veřejnost vidí jen ten konec a nevidí to, co bylo předtím, takže si myslím, že člověk musí být vděčný za každý jednociferný číslo.
2: Děkuji za rozhovor.
1: Děkuji moc.
2: Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Billa a CSG.
3: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Vláda bude jednat o suchu a zadržování vody v krajině. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří i do Německa. Baník Ostrava porazil ve fotbalové lize Artis Brno 1-0. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Poděbrady z 37. kilometru. A bude oblačno až zataženo s deštěm nebo přehánkami, místy bouřky i silné a teploty na severozápadě do 23 stupňů, jinde až 28.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: O suchu a zadržování vody v krajině budou dnes jednat ministři na první schůzi po vládní dovolené. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Chce taky obnovit činnost Národní koalice proti suchu. Budeme o tom mluvit už za chvíli a do ranního interview Radiožurnálu v 7.50 zveme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. 14 základních a středních škol v Česku odloží kvůli stavebním pracím začátek školního roku. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Na Jižní Moravě budou mít o týden delší prázdniny děti ze základní školy v Pozořicích u Brna.
5: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
6: Zatímco 9letá Barbora Frolková má jasnou představu o tom, co bude první zářijový týden dělat, 11letý Kamil Měšťan zatím neví.
7: Budu to ještě plánovat.
6: Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
8: Tak, aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
6: Stavba vyjde městy na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. Z Pozořic Aneška Hlávková, Radiožurnál.
4: Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří i do Německa, informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady nechaly oblast evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Oudfáň a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. Povodí Vltavy instaluje v Klatovech unikátní měřící zařízení. Bude sledovat kvalitu vody v řece Úhlavě, která je jediným zdrojem pitné vody pro Plzeň. Díky automatizovanému provozu nemusí odborníci jezdit na místo. Získají přitom přesná a vypovídající data i aktuální vzorky. Podle hydrobiologa Jindřicha Durase jsou taková zařízení v Česku jenom dvě.
9: Tepelně izolovaný plastový box je osazený speciálními jednotkami, které odesílají naměřená data a zároveň nám umožňují dívat se třeba na mobilním telefonu nebo na počítači na to, co se tady přesně děje. A v tom boxu máme taky automatický odběrák, který si bude nasávat automaticky vzorky.
4: Měřící zařízení bude sledovat především kvalitu vody při deštích.
1: Sport.
7: Fotbalisté Slavie Praha poprvé v tomto ročníku šance ligy ztratili body. Ve čtvrtém kole remizovali obhájci titulu v Liberci po brankách Holeše a Babuly 1-1. Přesto jsou dál v čele tabulky nejvyšší soutěže. Druhou výhru v sezóně oslavili hráči Baníku Ostrava, kteří porazili díky gólu Kohouta z 8. minuty nováčka Artis Brno 1-0. Trenér domácích Slezanů Roman Skuhravý ale uznal, že výkon nebyl přesvědčivý.
10: Od začátku do konce to byl smutný a ošklivý zápas, který nám přinesl 3 body a moc si přeju, aby chlapcům ty 3 body pomohly, protože já vlastně tomuhle fotbalu nerozumím, takže jsem zklamaný z toho, že se trápíme ve vlastních hlavách. Nečekal jsem, že ten problém bude takhle zásadní a takhle dlouhodobě vyhrávat nemůže žádný místo.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D8 překážka před Kralupy v Praze, nehoda v Cínovecké. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí zbystřete na úrovni Odoleny vody.
13: 6. kilometr, odstavený kamion na varovkách, zasahuje do jízdního pruhu, protože je tady úzký odstavný pruh, takže se tam nevejde, takže ho se musí odstíhat.
12: Na příjezdu do metropole po dálnici D8 zpomalíte v Cínovecké za Zděby. Fronta zpočátku jen nesouvislá se sunek nehodě těsně před sjezdem do Kbelské. Prostřední pruh tam stále blokují následky střetu dodávky s osobním vozidlem. Na D7 ze Slaného do Prahy a trvající zdržení kvůli zúžení u letiště. Od sjezdu na Středokluky je to na 10 až 15 minut. V koloně za Tuchoměřicemi na 2,5 kilometru. Navíc v levém pruhu stále řeší nehodu 2 osobních aut. D4 s Příbrami do Prahy plnější za Řitkou z 12. kilometru kvůli omezení u jíloviště zdržení do 10 minut. A D11 na trase z Hradce do Prahy počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Kolín. Nesouvisle se popojíždí z 39. kilometru. Příčinou je omezení v delším úseku mezi sjezdem na Pečky a Sackou, tedy mezi 35. a 25. kilometrem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne můžou být silné, později mají srážky od jeho západu ustávat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy 30. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, 6:07, horko vystřídalo v průběhu neděle ochlazení, přišly slibované bouřky, napršelo a ještě naprší, ale stačit to zřejmě ještě nebude. Sucho v Česku je totiž velké téma, dokonce teď i pro vládu, ta dnes mimo jiné kvůli dopadu vysokých teplot na českou krajinu obnoví Národní koalici proti suchu. Jaká opatření kabinet konkrétně chystá, co bude koalice dělat, probereme v ranním radiožurnálu už za pár minutek. Buďte s námi, dobré jitro.
11: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Ben Hinou, Kelly Clarkson na ranní radiožurnál 10 minut po 7. Jak bojovat proti suchu a jeho dopadům? Toť otázka. Právě tohle dnes bude řešit vláda. Zároveň obnoví Národní koalici proti suchu. V ní jsou politici, úředníci, výzkumníci a také experti. Víc k tomu poví teď Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Národní koalice proti suchu fungovala už mezi lety 2018 až 2020, tedy v době, kdy bylo u vlády hnutí ANO. Na boj proti suchu chce současná vláda vydat 4 miliardy korun. Není ale zatím jasné, na jaké období se částka vztahuje.
0: A na co peníze stát vydá?
1: Třeba na přípravu výstavby nových přehrad, rybníků nebo závlahových opatření. Vzniknout má taky plán na výstavbu až 20 nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu chystá zákon. Teď stát připravuje 3 nová vodní díla, nádrže Nové Heřminovy, Kryry a Vlachovice. Část ze zmíněných 4 miliard půjde na jejich přípravu nebo výkupy pozemků. Zbytek pak na zadržování vody v krajině.
0: No a co na tohle říká opozice?
1: Vládu kritizuje, podle ní na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. Ještě dodám, že o opatřeních vlády proti suchu budeme mluvit přímo s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem v ranním interview v 7.50.
0: Národní koalice proti suchu, co má dělat, kdy začne fungovat, tak to nám připomněl Jan Duchoslav, domácí redakce. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a v závěru této hodiny se k tomu vracíme tedy v ranním interview.

0: Radiožurnál, je 7:45. Stát chce založit fond na podporu startupů a inovativních firm. K dispozici má mít zhruba 1 000 000 000 Kč. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. A věnuje se tomu i naše ekonomická analytička Jana Klímová. Uslyšíme ji ve vysílání dopoledne po 10:00. Ruský nejvyšší soud by měl dnes rozhodnout o odvolání opozičního liberálního představitele strany Jabloko. Ta otevřeně vystupuje proti ruské válce na Ukrajině a teď se brání proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. O tom soud rozhodne, nebo rozhodl už před týdnem.
1: Situace na D7 před Prahou, v metropoli nehoda v Cínovecké. Úvodem D7 ze Slaného do Prahy, kolona od Středokluk z 5. kilometru sice přetrvává, následky nehody na 2. a 5. už jsou ale pryč.
2: Teďkon zrovna to dali policajti doprava, takže už je to průjezdný, už jsou v odstavném pruhu všechny auta.
1: Cínovecká směrem z D8 se zaplnila už téměř ke zdibům. Kousek před sjezdem do Kbelské stále vyšetřují nehodu v prostředním pruhu. Počítejte s přibližně 10-minutovým zdržením. D4 z Příbram do Prahy zůstává plná za sjezdem na Řitku zhruba z 12. kilometru. K omezení u Jíloviště je to na 10 minut. A D11 z Hradce Králové do Prahy, už o něco příznivější situace před omezením mezi sjezdy na Pečky a Sackou. Silnější provoz z kilometru 39, zdržení se krátí maximálně na 15 minut. A další zelená vlna za 15:45.
3: Pokud právě teď vyrážíte do práce, připravte se hlavně ve východní části Česka na mokré chodníky a silnice. Na Českém momentálně převládá oblačno až zataženo, na Moravě může být ještě teď dopoledne polojasno, déšť nebo přehánky se ale během dne objeví na většině území republiky. A teploty? Brno teď hlásí kolem 18 stupňů, Praha kolem 16. V Karlových Varech, v Liberci nebo v Chebu je teď zas kolem 14. Tak opatrně na cestách a hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: S vámi ranní radiožurnál 7 hodin 20 minut právě teď. Plavkyně Barbora Sémanová zakončila mistrovství Evropy v Paříži, kde získala zlato na královské dvoustovce ještě šestým místem na dvojnásobné trati. Uslyšíte ji osobně také v příští hodině našeho vysílání. Jan Čejka, tak ten nakonec dohmátl na krátké polohovce v pořadí sedmý a po páté příce ze znakařské dvoustovky nakonec zaznamenal vůbec druhý nejlepší výsledek. No a ještě domácí fotbal. Fotbalisté Slávie v nové sezóně šance ligy poprvé ztratili body. Ve čtvrtém kole nejvyšší domácí soutěže v Liberci neudrželi vedení a se Slovanem remizovali 1-1. Po více než třech měsících nastoupil za Pražany útočník Tomáš Chorý, kterému skončil disciplinární trest. Ovšem k prodloužení vítězné série svému klubu nějak nepomohl.
1: Chorý se v Liberci dostal na trávník ve 64. minutě a jeho příchod provázel pískot domácích fanoušků. Reprezentační útočník byl vyřazený z kádru Slávie po vyloučení v květnovém nedohraném derby se Spartou, kdy dostal třetí červenou kartu v minulém ročníku nejvyšší soutěže. Šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík původně řekl, že už za Slávii nenastoupí. Po intervenci majitele Pavla Tykače se ale Chorý do týmu před sezónou vrátil.
2: Kolem mě je vždycky velká pozornost. Já si myslím, že hnedka jak přišel na hřiště, tak to byl takový velký výkřičník pro liberecký obránce, protože jemu stačí jedna dobrá situace ve vápně a dokáže skorovat. Když tam máme takovýhle útočníka, tak se musíme snažit, aby tam lítali centry. Z jedné strany, z druhé strany, a to se nám nedařilo a nepodařilo se nám ho využít, ale jsme rádi, že ho máme zpátky.
1: Řekl slavistický kapitán Tomáš Holeš. V utkání v Liberci Chorý strávil na hřišti zhruba půl hodinu, ve které nahradil Mojmíra Chytila. Stejně jako jeho konkurent v útoku se ale do žádné šance nedostal.
3: Věděli jsme, když nezačne, tak určitě půjde průběhu zápasu, co se jej stalo, a já si myslím, že chlapci takisto v defenzíve spolahlivo zodpovědně a do nějakých velkých situací jsme ani jeho, ani útočící hráče Slavy nepustili a naši si poradili s tím dobře.
1: Chválil týmovou defenzivu liberecký kouč Branislav Fodrek. Jeho protějšek Jindřich Trpišovský přiznal, že Slávisté v úvodu sezony narazili na zatím nejtěžšího soupeře.
4: To prověrka byla určitě těžká, určitě náročná. Liberec potvrdil tu výkonnost vlastně z začátku sezóny a celkově v lize. Myslím si, že to bude s odhadem mezi pět nejtěžších zápasů.
5: Z zápasu můžeme odcházet s hlavou nahoře a možná i s takovým pocitem, tím, že třeba na tři body bylo, ale ve finále stál proti nám velký silný soupeř, takže si toho ceníme, jak jsme hráli, jak jsme to dohráli.
1: Navázal na trenéra Slávie Trpišovského liberecký obránce Lukáš Hulka. Pražané zůstávají v čele neúplné ligové tabulky o skóre před Jabloncem, který má ale zápas k dobru. Slovan je aktuálně čtvrtý. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Jak může hra pomoct dítěti zvládnout strach, změnu nebo náročnou životní situaci? O takzvané herní práci s dětmi budeme mluvit s Michaelou Váňovou z organizace Vlaštovka. Jak takové setkání s dětským pacientem vypadá? A kde končí divadlo a hra a začíná terapie? Michaela Váňová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
1: Nebo silný vítr.
3: Já to musím zastavit, protože to nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES,

0: generální partner české volejbalové reprezentace.
1: Radiožurnál Půl osmé. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
2: V Česku je nedostatek poporodních asistentek, které chodí na návštěvy domů. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové si některé ženy kvůli dlouhému čekání na termín platí návštěvy sami. Od ledna přitom mají ženy v šesti nedělí nárok až na 3 návštěvy hrazené zdravotní pojišťovnou. Bude to i téma ranního radiožurnálu už za pár minut po zprávách. Kvůli epidemii eboli v Demokratické republice Kongo zemřelo už přes 2300 lidí. Co do počtu obětí je tak současné šíření krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat tamní vlády. Potvrzených případů Kongo eviduje víc než 4900. Současnou epidemii eboli způsobila varianta viru, proti které zatím neexistuje schválená vakcína. Silničáři dnes začnou bourat most přes Sázavu v Kamenném Přívozu. Uzavřou i okolní křižovatky a obec bude neprůjezdná. Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krhanice. Demolice a stavba nového mostu budou stát 132 milionů korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku.
3: Sport.
2: Tenistky Sára Bejlek, Marie Bousková a Kateřina Siňaková jsou ve třetím kole turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bejlek přehrála ve dvou setech Krajanku Barboru Krejčíkovou. Bousková taky ve dvou sadách porazila Stefaniniovou z Itálie a Siňaková vyhrála nad Španělkou Buzasovou Manejrovou 2-1. Na generálce na poslední Grand Slam sezóny US Open naopak skončila Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Svitolinové 0-2 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: D1 plná u Holubic, D2 od Modřic. Na D1 z Vyškova do Brna sílí provoz v okolí Holubic. Aktuálně se zpomaluje v obou pruzích okolo 212. kilometru. Za sjezdem na Slavkov už se pak pokračuje v celku plynule. A brzdí se opět těsně před omezením u D2 na úrovni Slatiny na 200. kilometru. D2 před Brnem směrem z Bratislavy plní převážně kamiony. Pravým pruhem se sunou od Modřic ze 3. kilometru až k nájezdu na D1. Na 35C na hlavním průtahu Libercem pracují na opravách mostu. Kolony v těchto chvílích čekejte z obou směrů. Od Chrastavy se brzdí za sjezdem na Friedland, od Prahy pak za Dlouhým mostem. A pár slov k Praze. V Cínovecké těsně před sjezdem do Kbelské odklízejí následky nehody. Blokovaný zůstává prostřední pruh. Nesouvislá fronta začíná za Zdiby. Následně se plní i liberecká směr Blanka, kolona od nájezdu z Letňan až k Bulovce. A na hlavní části pražského okruhu zde jedna k letišti naberete zdržení na výjezdu z Lohkovského tunelu. Silný provoz pak pokračuje až k Ořechu. Hodně plná před okruhem je i ulice k Barandovu od Kauflandu. Delší zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zatažená obloha a přeháňky. Takové počasí teď ukazují kamery skoro po celém Česku. Jasná obloha je vidět ještě v Olomouckém kraji a na jihu Moravy. Postupně se ale zatáhne na celém území republiky. Oproti včerejšku se taky výrazně ochladí. Teploty můžou být nižší až o 12 stupňů. A to hlavně na severozápadě Česka. Maxima tam očekáváme kolem 23. A pokud si ještě užíváte letní prázdniny na horách, tak tam bude kolem 20 stupňů. Během odpoledne ale dávejte pozor na bouřky. Nejsilnější hrozí na Moravě, ve Slezsku a na Vysočině. Přidá se k ním silný vítr s nárazy až 70 km za hodinu a taky 2-centimetrové kroupy. V noci budou srážky pokračovat a zítra se připravte na nejchladnější den celého týdne. Bude jen do 22 stupňů Celsia. V dalších dnech se zase začne postupně oteplovat. Tolik zprávy. Posloucháte dále ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tentokrát o porodních asistentkách. Těch je málo, matky na ně mají upojištěn nárok, ale ne všechny se právě, protože jich je nedostatek, ke službě po porodu dostanou. Téma pro vysílání ranního radiožurnálu a možná i pro vás.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Pondělní ranní radiožurnál 7 hodin skoro 39 minut. Od začátku roku mají matky v průběhu 6 nedělí nárok na celkem 3 návštěvy porodní asistentky, a to přímo u sebe doma. Jenže ne všechny ženy se k téhle službě dostanou. A to zkrátka kvůli tomu, že je porodních asistentek, které docházejí domů, málo. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly v prvním čtvrtletí téměř 3000 návštěv. Na počet porodů bych ale mohlo být víc než 50 tisíc.
1: Ve chvíli, kdy vy odejdete s malým miminkem, moc nevíte, co s ním máte dělat doma, a nabídnou vám potom, že k vám dorazí za nějaký zhruba měsíc, tak mně přijde, že to vlastně ztrácí ten význam.
2: Říká Barbora z Prahy. O návštěvu porodní asistentky požádala u své pojišťovny krátce po návratu z porodnice. Nejbližší volný termín byl ale až za 3 týdny.
1: Došla paní a když jsem se ptala na to, jak si požádat o tu druhou nebo třetí návštěvu, tak mi bylo sděleno, že teďka o prázdninách nestíhají a v podstatě by bylo lepší, kdybych se o to požádala, že stejně ke mně asi nedorazí. Já jsem si přesto v aplikaci o to zkusila požádat a už se mi nikdo neozval.
2: Teď jí přitom končí 6 nedělí, takže zbylé 2 návštěvy, na které má nárok, už nejspíš nevyužije. A že je porodních asistentek málo, ukazuje i průzkum jejich Unie z letošního května. Odpovídalo v něm 108 žen, které porodily tento rok v prvním čtvrtletí. Službu chtělo využít skoro 90% z nich. Zhruba třetině se ale nepodařilo zajistit ani jednu návštěvu. A z těch, které službu využily, měla asi polovina návštěvu jednu. Často více než 2 týdny po porodu.
3: Je to taková poloakutní péče, kdy ta žena jde domů a vlastně do 3-4 dnů by tam ideálně měla přijít porodní asistentka. A na to kapacity zatím nejsou. Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měli vlastně tu její péči dřív z vlastních peněz.
2: Popisuje prezidentka Unie porodních asistentek Martina Suchardová. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale má porodních asistentek postupně přibývat.
4: Tato služba v daném režimu je poskytována 8. měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
2: Porodní asistentka na návštěvě zkontroluje, jestli se matka po porodu správně hojí, ptá se na její psychický stav nebo poradí s kojením. Pokud ale ženy mají problém porodní asistentku sehnat, můžou se obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 3:15. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří i do Německa. Tam už zahájili evakuace. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Hautes od Fáň a po 8 hodině se přihlásí také naše tamní zpravodajka Zdeňka Trachtová s podrobnostmi. Strany a hnutí mají poslední den na opravu případných chyb v kandidátních listinách pro letošní komunální volby. K nejčastějším prohřeškům patří neúplné nebo nesprávné uvedení osobních údajů kandidátů, případně nedodání souhlasu s kandidaturou. Připomínáme, že volby jsou v pátek a v sobotu 9. a 10. října.
3: Překážka na 35 za Hodkovicemi, zdržení na D11 od Poděbrad. Na silnici 35 z Turnova do Liberce teď velmi opatrně kousek před sjezdem na Jablonec. Okolo 32. kilometru leží na vozovce upínací popruh. Na D11 z Hradce do Prahy od sjezdu na Kolín z 39. kilometru trvá zdržení v koloně. Více než 20 minut se jede následně přes omezení mezi 35. a 25. kilometrem, tedy mezi Pečkami a Sadskou. D4 ze Strakonic do Prahy a krátící se zdržení kvůli omezení u Jíloviště. Z 11.5. kilometru ztratíte nejvýše 10 minut. A D7 ze Slaného do Prahy, fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru do zúžení u letiště je na 15 minut. Už se začíná plnit i opačný směr z Prahy od okruhu. Z odbočky na Horoměřice ztratíte jen pár minut. A další zelená vlna za čtvrt hodiny.
4: Po delší dnoboje dnes zaprší skoro po celém Česku. Déšť pomůže v vysušené půdě. Na ukončení dlouhodobého sucha ani naplnění sudů na zahradě to ale stačit nebude. Během dne se navíc místy přidají bouřky. Pokud tak něco plánujete na odpoledne, sledujte jejich vývoje hlavně na Moravě, Vysočině a na jihu Česka. Ojedinělé je můžou doprovodit kroupy nebo silný vítr. Odpolední maxima budou průměrně kolem 25 stupňů, zítra ještě klesnou na 21. Tak hezké ráno.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: 7 hodin 50 minut s vámi Radiožurnál. V hlavní roli sucho. Znovu začne fungovat vládní národní koalice proti suchu a jednotliví ministři mají dnes po jednání kabinetu představit opatření proti suchu ve svých rezortech. No a ve čtvrtek na Slapech oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, že vláda navýší výdaje na boj se suchem o 4 miliardy korun a taky, že se chystá legislativa pro stavbu nových vodních nádrží. A taky naším hostem na tohle téma teď v ranním interview ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ty 4 miliardy, co je to za peníze? Na co je přesně vynaložíte?
1: Tak ty 4 miliardy by vlastně měly naplňovat tu koncepci boje proti suchu, která vznikala na té platformě té národní koalice. Řada těch opatření v minulých letech z důvodu nedostatku finančních prostředků byla pozastavena nebo se nerealizovala v tom rozsahu, v jakém bylo předpokládáno. Tam se jedná zejména o stavbu malých vodních nádrží, rybníků a opatření spojené s pozemkovými úpravami, a to znamená vytváření nových projektů pro retenci vody v krajině.
0: Mluvíte o penězích. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL na síti X napsal, cituji, loni jsme na boj proti suchu dali rekordních 26,8 miliardy korun. Babišova vláda dala v rozpočtu na rok 26,5 a teď chce přidat další 4 miliardy. Konec citace. Není to tedy v součtu přece jenom ještě málo?
1: Tak tohleto, ty peníze se samozřejmě k tomuto celkovému objemu připočítávají. To, co uvádí pan bývalý ministr Hladík, jsou i peníze spojené například s společnou zemědělskou politikou, kde vlastně prostřednictví těch opatření zemědělských, kde se zemědělci starají o půdu a množství a jakost vody v krajině, tak ty se tam započítávají také, což je například v letošním roce kolem 9 miliard až 10 a je to skoro každý rok stejné, takže vlastně ty 4 miliardy jsou navíc tady k tomu.
0: A nepřichází ta reakce na sucho přece jenom později, než by měla?
1: Myslím si, že ne, že je to vlastně dlouhodobá záležitost. Je potřeba, aby jsme si tento stav uvědomovali a pracovali s tím nepřetržitě. Já si myslím, že národní koalice, která začala fungovat v roce 2018, k tomu dala dobrý základ. My vlastně teď na stejné platformě vyhodnotíme, jak se v těch uplynulých letech s tímto postupovalo a pracovalo a případně navrhneme další opatření, které povedou ke zlepšení toho stavu.
0: A máte už připravená nějaká konkrétní opatření, tedy ještě před tou analýzou, která byste plánovali udělat i hned, aby měla okamžitý dopad?
1: Tak my nezačínáme od nuly. Mám tady samozřejmě ten systém POPOS, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit. A ty nová opatření samozřejmě jsou připravena nebo navržena, to znamená i to, co jsem uváděl ve věci těch 4 miliard, mezi to patří.
0: Ministerstvo zemědělství by mělo v září předložit také zákon k možné výstavbě nových nádrží. Teď už stát připravuje přehrady Nové Heřminovy, Kryry a Vlachovice. Jaké další nádrže chcete stavit? A jsou to tedy velké nádrže, které zásadně pomůžou v boji se suchem?
1: Ano, jsou to větší nádrže. My chceme vlastně tímto zákonem řešit i otázku rychlejší výstavby, ať už z důvodu vytváření nových zdrojů pitné vody, anebo zase naopak na pomoci výstavbě vodních děl, které řeší záplavy a zachytávají vodu při záplavách. Nemáte pravdu, v současné době máme asi 6 nádrží, které se připravují a jsou vlastně ve výstavbě, respektive v té realizaci výkup pozemku a tak dále. A my bychom tímto zákonem rádi doplnili ještě několik dalších, tak aby vlastně ten postup ve veřejném zájmu byl rychlejší. Na druhou stranu aby bylo jasně řečeno, že toto není jedno zásadní hlavní opatření. Těch opatření musí být několik, celá řada, musí to být jakýsi mix, který na vlastně budeme používat pro zachytávání vody v krajině.
0: Ještě tedy Národní koalice proti suchu, která dnes začíná znovu fungovat. Kdo všechno v ní zasedne? Přizvete třeba i opozici, když je to Národní koalice proti suchu?
1: Tak my to složení určitě během dneska oznámíme. Já si myslím, že to složení bude obdobné jako v tom předchozím období a ještě to budeme dnes probírat. Ty základní členové už se nesejdou v 15 hodin. Já si myslím, že potom nebo během tiskové konference vlády představíme přesné složení.
0: Minister zemědělství Martin Šebestián za SPD. Děkujeme, naslyšenou.
1: Také děkuji, hezký den.
0: No a k suchu v Česku chystáme dnes na Radiožurnálu také hodinový speciál. Začíná po zprávách po 18. hodině. Pozvali jsme například ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů a také ex-ministra Petra Hladíka z KDU ČSL. Dnes po 6. večer.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Je 8 hodin. A Tereza Tomášková pro nás má další zprávy.
2: Vláda bude řešit dopady sucha a horka. Francouzský premiér navštíví obce zničené požáry. Čeští atleti skončili na mistrovství Evropy bez medaile. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy je kolona u sjezdu na Kolín na 39. kilometru. A bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami. Teploty na severozápadě do 23 stupňů, jinde až 28.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda dnes bude na první schůzi po dvou týdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil 4 miliardy korun na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu. Podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
2: S tím nesouhlasí ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Řekl to před chvílí v ranním interview Radiožurnálu. A k suchu v Česku chystáme na Radiožurnálu hodinový speciál. Začne po hlavních zprávách po 18. hodině. Francouzský premiér Sébastien Lecornu pokračuje v návštěvě regionu Gironde, poničeného rozsáhlým lesním požárem. Hasiči zlikvidovali plameny na začátku srpna. Oheň kromě lesů částečně poničil i některé obce. Vláda slíbila regionu peníze na obnovu.
5: Ještě před oficiálním zahájením návštěvy se premiér Sébastien Lecornu bez ohlášení vydal v neděli do obce Le Porche, kde plameny pohltily přes 180 domů z 250. Premiéra doprovází 6 ministrů, se kterými by měl odpoledne představit plán pomoci. Plameny v regionu Gironde sežehly přes 42 tisíc hektarů, nejvíc ve Francii od konce druhé světové války. Premiér se setká i s místními požárníky. Hasičské odbory minulý týden oznámily na konec září stávku a protesty. Požadují personální posílení hasičských sborů nebo modernější techniku. Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance zazní dnes večer v Brně na hradě Špilberg a zahájí tak letní festival Filharmonie Brno. Celkem nabídne 5 hudebních večerů na nádvoří hradu. Filharmonici chtějí oslovit i lidi, kteří na koncerty vážné hudby běžně nechodí, jak říká mluvčí orchestru Kateřina Konečná.
6: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a rocku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
2: V dalších dnech je na programu třeba jazzový projekt věnovaný trumpetistovi Milesi Davisovi anebo operní gala Štefana Margity.
7: Sport. Fotbalisté Liberce remizovali ve čtvrtém kole šance ligy se Slavií 1-1. Slovan tak jako první tým v sezóně obral obhájce titulu o body. Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0. Česká atletická výprava skončila na mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. Jako poslední to mohla v Birminghamu změnit Kristýna Sasínek-Méky. Česká reprezentantka ale byla ve finále běhu na 1500 metrů sedmá. Méky se českých atletů zastává.
8: Nedaří se jako každý rok. Trošku mě mrzí ty lidi, jak to komentují, protože vůbec nevidí, co ty atleti jako pro to dělají. A vlastně ta veřejnost vidí jen ten konec a nevidí to, co bylo předtím. Takže si myslím, že člověk musí být vděčný za každý jednociferný číslo.
7: Britská sprinterka Amy Huntová získala jako první na jednom mistrovství Evropy 4 zlaté medaile s domácí smíšenou štafetou na 4x100 metrů. Triumfovala i Dina Asherová-Smithová. Ta vybojovala rekordní 8. kontinentální titul v kariéře.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na dálnici D11 ve směru z Hradce do Prahy komplikuje provoz omezení v dlouhém úseku mezi Pečkami a Sadskou, tedy mezi 35. a 25. kilometrem. Kolona začíná těsně za exitem 39 Poděbrady a nakonec zúžení se sune bezmála půl hodiny. D1 z Vyškova do Brna a silnější provoz v okolí Holubic z 212. kilometru k Rohlence, poté od Slatiny z 200. až k omezení u D2. Z druhé strany od Prahy se D1 v Brně plní jen v kratším úseku mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. D2 od Bratislavy zůstává plná nejen kamionů, od Modřic ze 3. kilometru už se jede pomalu v obou pruzích. D4 s Příbrami do Prahy už se před omezením u Jíloviště popojíždí jen v řádech minut z 11. kilometru. Před zúžením u letiště nabíráte zdržení v obou směrech, jak od D7 od sjezdu na Středokluky, tak od okruhu téměř od sjezdu do Evropské. A v Praze aktuálně trvá hodně silný provoz i na hlavní části okruhu. Ve směru z D1 k letišti navíc začaly s regulací vjezdu do obou tunelů. S první částí kolony tak počítejte od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Později mají srážky od jihozápadu ustávat. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde až 28, na jihu Moravy 30. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, krátce po 8 hodině. Jak jsme slyšeli, ochladilo se, ochladí se, deště a bouřky nás čekají v průběhu dne. Přesto ale v některých částech Evropy je stále velké sucho a stále ještě hoří, konkrétně velké požáry se snaží zvládnout v Chorvatsku, v Řecku a v Belgii. Ve Francii už se to podařilo, no a z Belgie se s aktuálními informacemi o tamních požárech přihlásí ještě v této hodině naše reportérka. No a sucho a vedra a teplotní rekordy, to je to, co bylo a zřejmě ještě asi bude. To všechno přineslo počasí o víkendu. Dnes tedy, jak už jsme naznačili, přijde změna, která bude výrazná. Klimatizaci vystřídáme a vyměníme za deštníky. Do Česka dorazí silné bouřky, místy se ochladí dokonce až o 12 stupňů Celsia a tak se na počasí podíváme za chvíli ještě podrobněji.
3: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 8 hodin 10 minut teplotní rekordy dál padaly. Včera je naměřili na čtvrtině měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici, více než 37 stupňů, 37,5 stupně. Po vedrech ale přichází ochlazení, k němu teď víc poví Anna Millerová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Největší změnu pocítí lidé v severozápadní polovině Čech, zatímco včera tam teploty šplhaly až k 35 stupňům, tak dnes budou ty maxima kolem 23 stupňů Celsia. Kromě ochlazení navíc do Česka dorazily i bouřky. Ty nejsilnější meteorologové očekávají odpoledne, a to hlavně na Moravě, ve Slezsku a na Vysočině. Objevit se ale můžou i na jihu Čech. Vístra varuje i před kroupami, přívalovým deštěm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Hrozí tak zatopení podchodů nebo sklepů. Podle meteorologů můžou nastat i komplikace v dopravě. Večer by se měla oblačnost roztrhat, bouřky se ale můžou objevit ještě v noci.
0: A pomůže déšť se suchem?
1: Jen částečně. Do večera sice může zapršet po celém Česku, na současné dlouhodobé sucho to ale bohužel stačit nebude. Déšť tak zvlhčí hlavně horní vrstvu půdy a sníží riziko požáru, které teď platí po celém Česku.
0: Anna Millerová o počasí, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: A déšť už komplikuje situaci i na silnicích. Teď po ránu varování od našich zpravodů z dálnice D8 ve směru z Ústí na Prahu za Novou Vsí. Hustý déšť na 17. kilometru v levém pruhu, odstavené auto a ještě pozor, Cínovecká před sjezdem na Březiněves v levém pruhu, 3 auta po nehodě. She work it girl, she work the bull, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Tady je Radiožurnál ve 8:45. Už je jisté, že začátek školního roku odloží 14 základních a středních škol. Důvodem jsou stavební úpravy budov, například stavby nových pavilonů. Delší prázdniny o několik dnů tak budou mít někteří školáci například v Praze a také ve Středočeském kraji. Lidé se ve Velké Británii právě dnes naposledy rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Smuteční obřad ve Swansea začne v 1 hodinu odpoledne našeho času, no a živě bude vysílán na internetu. Bonnie Tyler zemřela začátkem července v Portugalsku, bylo jí 75 let.
1: Na D8 překážka za Novou vsí v Cínovecké před Prahou, čerstvá nehoda. Na D8 z Ústí do Prahy teď maximálně opatrně, kousek za sjezdem na Mělník. Za Novou vsí na 17. kilometru zastavilo v levém pruhu porouchané osobní auto. V místě navíc hustě prší, na kamerách vidíme, že viditelnost je tam značně snížená. Dál na trase do Prahy čekejte potíže i za sjezdem na Zdiby. Odtud se sune fronta k nehodě v Cínovecké před sjezdem na Březiněves, v levém pruhu 3 osobní auta. A zpět na D8 k Nové vsi teď ale opačný směr z Prahy do Ústí. Kvůli silnému dešti se výrazně zpomaluje okolo 16. kilometru a v podobném tempu se pokračuje až ke sjezdu na silnici 16. A tou se také popojíždí v delší koloně od Mělníka, brzdíte za odbočkou na Vraňany, od Slaného je pak zdržení o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Na Šumavě, v Jeseníkách nebo Jizerských horách je teď po ránu kolem 11 stupňů Celsia. V nižších polohách teploměry ukazují kolem 16. Přes den se maxima vyšplhají až na 28 stupňů, pocitově ale může být o něco chladněji. A to hlavně kvůli dešti a bouřkám, které by se během dne měly objevit na většině území republiky. Doprovodit je můžou kroupy do 2 cm, přívalový déšť a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: Take my hand and we can go on.

0: Nejhorší lesní požár v historii Belgie se šíří do sousedního Německa. S ohněm bojují hasiči na východě Belgie už čtvrtým dnem. Ten zasáhl i největší tamní přírodní rezervaci Hutfaně. Stovky lidí z okolních vesnic museli opustit své domovy. S hašením teď pomůže také Česká republika, která do Belgie vysílá vrtulník. No to všechno sleduje. Teď na dálku tedy z Prahy naše stálá zpravodajka v Belgii Zdenka Trachtová. Vítej ve studiu.
1: Dobré ráno.
0: Jaká je teď tedy v pondělí ráno na východě Belgie situace? Daří se tam požáry uhasit?
1: Ta situace se přes noc mírně uklidnila. Ještě včera večer se museli evakuovat obyvatelé 17 domů německé vesnice Monschau, protože požár byl podle agentury DPA vzdálený už jen asi 300 metrů. A další obyvatelé úřady vyzvali, aby byli připraveni na tu případnou evakuaci. Už předtím také před ohněm utekli obyvatelé několika belgických vesnic. Nicméně v noci přišel déšť a ustal silný vítr, což tedy přineslo hasičům určitou úlevu. Ten požár je podle úřadu nyní pod kontrolou a další evakuace nyní není v plánu. Na místě je stále asi 240 hasičů, policistů a příslušníků dalších složek a pomáhají také hasičské letouny ze Švédska a vrtulníky, jak už zaznělo, z Česka a také z Nizozemska. Požár podle úřadu zničil už skoro 3000 hektarů půdy.
0: Tu zasaženou přírodní rezervaci tvoří z velké části rašeliniště, což je tedy vlhká půda. Čím to je, že se požár rozšířil právě i tam?
1: Ta oblast Hutfaně, neboli v překladu vysoké močály, tak to není souvislá bažina plná vody. Je to spíš kombinace rašelinišť, vřesovišť a travnatých ploch. A horní vrstvy půdy, včetně rašelinišť, po dlouhém období vedra a sucha výrazně vyschly a tím pádem se tam ten požár mohl rozšířit. Ministr vnitra Bernard Cantin v neděli pro televizi RTBF také řekl, že ten terén močálu velmi stěžuje práci hasičů, protože není dostupný po souši a právě proto je potřeba to velké množství letadel.
0: Jeden z nejhorších požárů v historii poničil a stále ještě devastuje Belgii. Naše zpravodajka z Belgie toho času s námi ve studiu Zdeňka Trachtová o tom přišla do ranního radiožurnálu říct nějaké detaily. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A jinak další požáry sledujeme také na území Řecka a Chorvatska. V Chorvatsku už policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž města Zadar. Radiožurnál 8 hodin 22 minut.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
3: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
2: Tisíce aktivních zpravodajů.
3: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
2: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
3: Ráno každých 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
2: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
3: 800 553 553.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Autobus, trolejbus, mikrobus, to všichni známe, ale co třeba tunelbus? První tunelbus dnes vyráží na cestu mezi Prahou 6 a Prahou 8, budeme o tom mluvit. A ještě varování D5 za Plzní na Rozvadov za sjezdem na Domažlice. Policie varuje před srnkou u dálnice. Buďte opatrní a dobře dojďte.
1: Poutníci.
2: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
1: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
2: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
1: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
2: A komu vyhovuje spíše samota?
1: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
2: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Radiožurnál 8:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: 6 lidí zahynulo při ukrajinském raketovém útoku v ruské Belgorodské oblasti. Oznámil to tamní gubernátor. Další 4 lidé jsou zranění. Útoky zasáhly město Koloskovo, nedaleko ukrajinských hranic. Rusko zase v noci útočilo na přístav v Oděské oblasti. Oznámili to ukrajinské úřady. V Praze blokuje provoz srážka tramvaje s popelářským autem v Moskevské ulici. Nehoda se obešla bez zranění. Na místě zasahují hasiči, kteří zasypávají uniklé provozní kapaliny. Tramvajové linky jezdí odklonem. Dopravní podnik zavedl

0: mezi stanicemi IP Pavlova a Kohinor náhradní autobusovou dopravu. A v 36 letech zemřela americká herečka Hayden Panettierová. Televizní stanici ABC to potvrdila její rodina. Příčina smrti není jasná. Herečka ale v minulosti otevřeně mluvila o svých problémech se závislostí na alkoholu a depresemi. Panettierová hrála třeba v televizních seriálech Nashville nebo Hrdinové i v několika hororech. V roce 2000 byla nominovaná na cenu Grammy. Sport. Švédský tyčkař Armand Duplantis získal čtvrtý evropský titul za sebou. Na atletickém mistrovství v anglickém Birminghamu vyhrál výkonem 615 cm. O 5 cm tak vylepšil vlastní rekord šampionátu z roku 2024 z Říma. Své absolutní světové maximum 631 cm Duplantis neohrozil. Dál už totiž neskákal.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 nehoda za Rohlenkou, na D8 překážka za Novou Vsí. Na D1 z Vyškova do Brna trvá o něco silnější provoz v okolí Holubic. Pomaleji se jede mezi 210. kilometrem a Rohlenkou. V opačném směru tedy z Brna na Vyškov, kousek za Rohlenkou na kilometru 208,5. Právě teď zasahují u nehody, už je to v místě omezení. Kolona se tvoří zatím z úrovně odpočívky a čerpací stanice OMV zhruba z kilometru 207. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy stále velmi opatrně kousek za sjezdem na Mělník. Za Novou Vsí na 17. kilometru blokuje levý pruh porouchané osobní auto. V místě velmi hustě prší, viditelnost značně snížená. Dál na trase směr hlavní město trvají potíže i za sjezdem na Zdiby. Odtud se sune fronta k nehodě před sjezdem na Březině Ves. V levém pruhu 3 osobní auta. Na D5 za Plzní směr Rozvadov zbystřete za sjezdem na Domažlice. Mezi 89. a 90. kilometrem se v blízkosti dálnice Pase Srnka. A před zúžením u ruzinského letiště nabíráte stále zdržení v obou směrech, jak od D7 od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru, tak od okruhu téměř od odbočky do Evropské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: A jaký nás čeká týden? Dnes bude zatažená obloha, přidají se přehánky a hlavně na východě republiky taky bouřky. Momentálně je nejvíc oblačnosti nad Prahou a středními Čechami. Zítra se pak výrazně ochladí. Teploty se budou většinou držet kolem 20 stupňů, oproti víkendu tak může být i o víc než 10 stupňů chladněji. Dlouho to ale nevydrží, už ve středu se začne znovu oteplovat a maxima se vrátí až k letním 27 stupňům. Teplo zůstane i ve druhé polovině týdne, přibude ale oblačnosti a taky srážek. Nejvíc pršet by mělo v pátek, a to na většině území. O víkendu se pak počasí zase uklidní, převládat by mělo polojasno s ojedinělými přeháňkami. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál. Slovo má znovu Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. 8.34. Desítky cestujících teď ráno v Praze poprvé vyrazili do práce úplnou novinkou, a sice takzvaným tunelbusem. Ten propojuje Čimice a Dejvice. Autobus linky číslo 145 projíždí tunelem Blanka a trasu mezi Prahou 6 a Prahou 8 ujede asi za 20 minut. No a v Dejvicích sleduje jeho příjezd reportér Dominik Kučera. Dobré ráno.
5: Hezký den. Na Vítězném náměstí v pražských Dejvicích dnes ráno z tunelbusu vystoupily už desítky cestujících. Linka je poprvé v provozu ve všední den a teď v ranní špičce jezdí v intervalu zhruba 6 minut. Autobusy přijíždějí povětšinou s mírným zpožděním zhruba 2 minut. Z každého tady na Vítězném náměstí vystoupí asi 5 až 10 lidí. Část z nich spěchá na další spoj, jiní pokračují pěšky. Většina oslovených cestujících má z linky radost. Některým totiž zkrátí cestu do práce třeba o 15 minut. Pro rychlejší průjezd při hustém provozu může tunelbus využít na trase nově vzniklé buspruhy nebo část cesty jet po tramvajových kolejích. Díky přímému propojení Prahy 6 a Prahy 8 má linka ulevit metru v centru města. Z pražských Dejvic Dominik Kučera, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 8.38, pozor na vytrvalý déšť, komplikuje i provoz dopravě. Momentálně problémy na dálnici D1 Brno-Vyškov. Za Rohlenkou na 209. kilometru hromadná nehoda 6 aut v místě omezení. Na místě už je vrtulník, podle našeho zpravodaje dost možná tady budou zavídat D1 kolona už z 205. tak jděte opatrně. Teď ale pojďme k jinému tématu, zůstáváme tady v Brně a dozvíme se, co dokáže jedna taková naštvaná babička. Ivana Jochimková iniciovala sbírku na nákup klimatizací pro dětskou brněnskou nemocnici, kde se ve vedrech zotavovala její vnučka a sama netušila, co tím spustila. Sešlo se tolik peněz, že mohla nakonec darovat klimatizace také jiným nemocnicím v republice. Dvě nové teď konkrétně instalovaly třeba na dětském oddělení v Třebíči.
1: Když byly největší vedra, tak všechny pokoje měly otevřené dveře. Takže tohle je druhý pokoj.
2: S primářkou dětského oddělení Třebíčské nemocnice Alenou Holubovou vstupujeme do jednoho ze dvou pokojů, které jsou nově vybavené klimatizací.
1: Ty okna jsou tady orientovány na jih až jihozápad.
3: Dobrý den.
2: Vy jdete pracovat na klimatizaci, že?
3: Jenom tam dám ty kulena, snad se tam dostanu.
4: Aha, pecka.
3: Vypnout, zapnout. Teplota nahorodou.
2: Přívětivější teploty na pokojích vítá lékař William Tatranský.
5: Zejména je to na pokoji pro menší děti, pacienti po operačních zákrocích, kde fakt jako ten chlad trošku je vítaný.
2: Na dětském oddělení v Třebíčské nemocnici teď zůstává bez klimatizace dalších 9 pokojů.
5: Na pokojích bylo někdy 30-31 stupňů, což jenom ta péče srážení horečky může být třeba jenom náročnější a celkový komfort pacienta.
2: Klimatizační jednotky získala nemocnice od bývalé lékařky Ivany Jochimkové, která uspořádala sbírku původně pro dětskou nemocnici v Brně, kde se zotavovala ve vedrech její vnučka. Ve sbírce se ale vybralo mnohem víc peněz.
6: Tím pádem jsme tady tyto peníze mohli investovat do klimatizačních jednotek pro další nemocnice, kde také děti trpí vedrem. Konkrétně se jedná o nemocnici ve Znojmě, v Třebíči, v Jihlavě a v Boskovicích.
2: Krajské nemocnice na Vysočině mají klimatizovaných okolo čtvrtiny až třetiny pokojů. František Jirků, Radiožurnál.

0: Plavkyně Barbora Selmanová, celkově už po třetí mistryní Evropy na 200 metrů, zakončila evropský šampionát v plavání v Paříži 6. místem, a to na dvojnásobně dlouhé trati, tedy na 400 metrů. Ve večerním finále se oproti rozplavbám zlepšila o 4 sekundy a všechno sledovali také kolegové z našeho digitálního radiožurnálu Sport.
1: Byla jsem asi hodinu na masérském stole u našeho maséra Miloše a kvalitní spánek, takže bylo to náročný, ale říkala jsem si, když jsem proklouzla do toho finále, že určitě chci bojovat, chci zlepšit ten čas.
2: Poslední závody stály hodně sil, ale i když byla znavená, radost ze šampionátu v Paříži byla na Barboře Sémanové zjevná. Vždyť jí vyšlo všechno podstatné.
1: Ohlížím se zpátky a jsem strašně šťastná. Jsem ráda, že jsem se dostala zpátky na stovku na ty časy. Jako ve štafeti ty moje splity byly neuvěřitelné, za což jsem extrémně ráda, a je vidět, že to vlastně jde. Dvoustovka, byl to můj cíl, byl to můj sen, jet pod 55 a takhle hluboko to se mi ani nezdálo, a k tomu samozřejmě titul, tak to je sen zakončit tak celou sezónu.
2: Podobně na tom byl také Jan Čejka, jen ta medaile je rozdílem. Ale jinak Čejka zase předvedl šampionát, na kterém výrazně posunul české rekordy a dostal se do historických tabulek. I díky němu se český tým vrací z Francie s nadšením.
3: Já si myslím, že jsme spokojení. My všichni jsme na tiskovce předtím o tom mluvili, takže si sem jedeme samozřejmě pro co nejlepší umístění, ale hlavně pro nějaký skvělý časy, aby jsme právě měli dobrý výhled do budoucna na ty další důležitější sezóny, a to si myslím, že se všem povedlo.
2: Říká Jan Čejka poté, co zakončil mistrovství Evropy 7. místem na 200 metrů polohově. Že Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Je 8:45. 6 lidí podle ruské strany v noci zahynulo při ukrajinském raketovém útoku v Belgorodské oblasti. Podle ruskojazyčné verze BBC to oznámili úřady regionu u hranic s Ukrajinou. A ruské ministerstvo obrany ráno oznámilo, že jeho protivzdušná obrana za tu noc zneškodnila 205 ukrajinských dronů. Lázně Bohdaneč obnoví dva menší rybníky z dřívějších perštejnské rybniční soustavy. Jedná se o horní a dolní truhličky v lokalitě, kterou desetiletí nikdo neudržoval. Práce by měly začít už v říjnu a skončit v únoru.
4: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova teď velké potíže za Rohlenkou. Na kilometru 209 hromadná nehoda několika vozidel, 5 osobních, 1 nákladních. Je to navíc v místě omezení. Podle našeho zpravodaje tam přistál i vrtulník letecké záchranné služby. Zatím se jede jedním pruhem. D1 z Brna do Vyškova, velká nehoda za Rohlenkou v omezení na kilometru 209. Kolona aktuálně od sjezdu na Svitavy přibližně z kilometru 204. Na D1 čekejte potíže i z druhé strany, od Vyškova do Brna, těsně za sjezdem na Slavkov na kilometru 210, srážka 3 osobních aut v levém pruhu, kolona se sune za Rousínovem z kilometru 213. Dálnice D8 z Ústí do Prahy stále velmi opatrně, kousek za sjezdem na Mělník, za Novou Vsí na 17. kilometru v levém pruhu porouchané osobní auto, a dál do Prahy potíže i od sjezdu na Zděby, nehoda v Cínovecké, před sjezdem na Březiněves v levém pruhu 3 auta. Delší zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Po tropickém víkendu přichází výrazná změna. Převláda dnes bude oblačno až zataženo a na většině území se objeví déšť nebo přehánky. Teď prší třeba v Praze nebo ve středních Čechách. Místy se přidají taky bouřky. Výrazné rozdíly budou i v teplotách. Na severozápadě Čech zůstanou jen kolem 20 stupňů, směrem na východ bude tepleji a na Moravě se můžou dostat až k 30. Odpoledne a večer budou od západu srážky postupně ustávat. Možná tak přes mraky bude vidět i západ slunce, který dnes bude ve 8:45 večer. To je ode mě pro dnešek vše. Hezké ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: tak všechno mám.
1: 10 minut před 9. Ranní radiožurnál, do konce prázdnin zbývají ještě 2 týdny, ještě se dále co stihnout. Jeden nápad na výlet pro vás máme právě teď. Hluboko pod zemí, jak známo, čekají na svoji chvíli vlaničtí rytíři a stále nevyjíždějí. Na povrchu se ale chystají vyrážet na cestu poutníci. Ano, z vrchu Blaník totiž vede poutní cesta nahoru Říp. Měří 200 kilometrů a patří mezi oblíbené trasy, po kterých putují turisté všeho druhu. V letním seriálu radiožurnálu teď mezi ně zamíříme i my a třeba vás inspirujeme k výletu, na který se jen tak nezapomíná. Sputování po stezkách se v Česku stal skutečný fenomén.
2: Na Blaníku je sympatické, že se musí vyšpalat nejenom ti, co vyráží na stezku na Říp, ale úplně všichni, protože sem nevede žádná cesta, takže pěšky až nahoru. A tohle chodí pravidelně i Anna Lesňaková, která tu dělá správce rozhledny. A také jednou stezku z Blaníku na Říp šla.
3: Já jsem ji šla celou, ale rozvrhla jsem to podle svýho. Podle práce, podle času a daleko víc jsem si to užila.
2: Tak já se vás představuju takovou copy, máte na zádech batoh a pak si ustalete v lese.
3: Spala jsem taky v lese, jo, samozřejmě člověk si nese to vybavení, protože nikdy neví, co se stane po té cestě, ale šla jsem to podle svýho, jak jsem to cítila.
4: Teď v září to chci jít. Jo, tady z Blaníku na Říp těch 200 kiláků, no.
5: Václav přijel z Českých Budějovic, teď to tady jenom okoukne a za měsíc odtud vyrazí.
4: Abych měl připravený notes a mapy a všechno. Jo.
5: A jde to sám?
4: Sám.
5: A co vás to napadlo?
4: Tak 65 chci si dokázat, že to ujdu, že jsem v klubu českých turistů.
5: Vypadá to, že jste ve formě, vás bych se nebál.
4: No, plánuju si to ne na těch 7 dní, ale 10 dní. Ale jako důchodci mi jedno, jestli to půl 14 dní třeba.
5: A na těžko, jo?
4: Jo, s baťohem, spacák si připoutám k tomu.
5: Spát budete venku?
4: No, venku, ale třeba obden v penzionu, já nevím, abych se taky zmátořil a to. Tak.
6: To je starý turista, ten to dá.
5: Patrně vaše dcera vás docela jako hecuje.
6: To se musí.
5: Se ho chcete zbavit, jo?
6: Ne.
5: Jí manželka je v pohodě.
7: Jo, jsem v pohodě. Ne, já se o něj nebojím, oni ho drony najdou. Kdyby něco, tak ho určitě najdou.
3: Jo. Můžu říct, pocit na konci byl úplně nepředstavitelný. Končila jsem vlastně v listopadu a zrovna jsem chytla vlastně tu nejkrásnější inverzi, co ten den mohla být. Přišla jsem vlastně na ten Říp z té strany, kde ta nádherná vyhlídka. Takže můžu říct, rozbrečila jsem se. Opravdu jsem se tam rozbrečila, seděla jsem tam půl hodiny totálně z toho úplně jako vyčerpaná, že jsem to konečně došla, že jsem byla na konci té cesty.
5: Takže Říp je hezčí než Blaník?
3: Nemůžu říct vyloženě, že Říp je hezčí. Ano, vyhlídka je nádherná, ale u toho kostela mi to tak nenatklo.
5: Povězte mi, máte tu někde nějakou knihu, kde se zapisují tě, co vyráží odsud z Blaníku na Říp?
3: Tady je přímo venku.
2: V té schránce poutní cesta Říp Blaník.
8: Já se podívám, kdo byl poslední. Vyrážíme z Blaníku na Říp prvovýstupem severovýchodní cestou, šťastnou cestu Maděl a Kačana.
3: Teď vlastně i přes ten Wanderburg vznikla tahle ta vizitka. Je to do toho turistického deníku, tak se tam lepí tyhle.
5: To je samolepka. A ta vypadá celkem hezky. Tady je nakreslená ta trasa.
3: Přesně tak. Je už i zpáteční.
5: A ta fotka je... To je Soutok, že?
3: To je Soutok, to je ze Změlníka udělaný.
5: Jo. Ještě je dobré se podívat na trasu z rozhledny. Ale tak to už nemá cenu popisovat, to si každý zájemce najde v mapě. Z vrcholu Blaník ve středních Čechách, Lubomír Smatana, Radiožurnál.
9: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna Radiožurnálu.
10: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
11: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
9: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
12: A slyšíte tu bouřku, to je nějaká Uhorovce, tady není vidět na 100 metry.
10: Nebo silný vítr.
13: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
9: Volejte i vy 800 553 553.
10: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
9: Zelená vlna Radiožurnálu.
10: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
9: Zelená vlna Radiožurnálu.
10: Každý den s vámi.

0: Libor Bumček nás pustil návštěvou, vítej.
1: Ano, děkuji mnohokrát, že jsem opět mohl během léta přijít, ale tento týden se budu těšit pravidelně na posluchače Radiožurnálu vždy v 9 v rámci hosta Radiožurnálu. A začínáme, řekl bych, krásně, protože jestli si člověk pokládá otázku, jestli jeho práce má smysl, tak v případě dnešního hosta ten smysl to jednoznačně má. Není to úplně nejjednodušší téma na prázdniny, ale téma nesmírně potřebné, protože Michaela Váňová je herní specialistka a také ředitelka Vlaštovky, absolventka výchovné dramatiky Pražské Damu, která se věnuje divadlu, které je využíváno v paliativní péči. Takhle náročné, ale potřebné téma bude rezonovat na Radiožurnálu po 9. hodině.
0: S Liborem Boučkem, Michalou Váňovou už za chvíli.
2: Bruselské chlebíčky.
3: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
2: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
3: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
2: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
3: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
5: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
4: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
6: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
0: 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek neuspěl s ústavní stížností v bitcoinové kauze. Prezident Donald Trump nařídil americké armádě výrazně zredukovat vojenské cvičení s Jižní Koreou. Fotbalisté Slavie remizovali v Liberci, poprvé v sezóně tak ztratili body. Na dálnici D1 v okolí Rohlenky pozor na několik nehod, jak ve směru na Brno, tak na Ostravu. A bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty na severozápadě do 23 stupňů, jinde až 28.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dřív z ODS, a právník Karim Tyc neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na údajný spěch před podáním obžaloby, úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale nevidí důvod k zásahu. O vině se podle něj rozhoduje až u trestního soudu. Ústavní soud odmítl taky další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Vyplývá to z databáze soudu. Dopady sucha dnes projedná vláda na prvním zasedání po 2 týdenních prázdninách. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už minulý týden řekl, že kabinet chce na boj proti suchu a přípravu výstavby nových přehrad dát 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD k tomu podle Babiše chystá legislativu.
8: Pan ministr má za úkol předložit vlastně speciální zákon, který vlastně má specifikovat 20 vodních nádrží a voda musí se stát veřejným zájmem.
7: Znovu taky začne pracovat Národní koalice proti suchu. Podle opozice ale vláda na sucho reaguje pozdě a nedostatečně. Společné vojenské cvičení americké a jihokorejské armády nebude v takovém rozsahu, jak oba spojenci plánovali. Rozhodl o tom americký prezident Donald Trump. Odvolává se přitom na své přátelství se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem.
9: Donald Trump označil aktuální vojenské cvičení za příliš nákladné a vůči KLDR za nepatřičné a nepřátelské. Zmínil také své dlouholeté osobní přátelství se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Jihokorejská televize přesto odvysílala záběry z úvodních hodin vojenského cvičení. Jehož cílem je zlepšit součinnost americké a jihokorejské armády při vojenských operacích, kdy je stížena možnost používat GPS systémy nebo jsou mimořádně aktivní vojenští hekři nepřítele. Z východní Asie, David Jakš, Radiožurnál.
7: Silničáři dnes začínají bourat most přes Sázavu v Kamenném Přívozu. Uzavřou i okolní křižovatky a obec bude neprůjezdná. Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krhanice. Demolice a stavba nového mostu budou stát 132 milionů korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku.
2: Sport.
10: Fotbalisti Slávie v tomto ročníku šance ligy poprvé ztratili body ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže, remizovali v Liberci 1-1. Hosty poslal do vedení v 15. minutě Holeš, za domácí srovnal po změně stran střídající Babula. Po šestizápasovém disciplinárním trestu se do sestavy Slávie vrátil útočník Chorý, který odehrál závěrečnou půlhodinu a do šance se nedostal. Mluvil o něm kapitán Pražanů Tomáš Holeš.
11: Kolem mě je vždycky velká pozornost. Já si myslím, že hnedka jak přišel na hřiště, tak to byl takový velký výkřičník pro liberecký obránce, protože jemu stačí jedna dobrá situace ve vápně a dokáže skorovat. Když tam máme takovýhle útočníka, tak se musíme snažit, aby tam lítali centry. Z jedné strany, z druhé strany, a to se nám nedařilo a nepodařilo se nám ho využít, ale jsme rádi, že ho máme zpátky.
10: V neděli taky Ostrava porazila Artis Brno 1-0 brankou Kohouta a oslavila druhé vítězství v sezóně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Požár na D11 před Sackou, na D1 několik nehod v okolí sjezdu na Slavkov. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce teď velice opatrně před Sackou. 22. až 23. kilometr policie hlásí požár osobního auta. Na místě hasiči zatím se projíždí bez výraznějšího zdržení. Horší situace na dálnici D1 v okolí sjezdu na Slavkov. Velké potíže v obou směrech. Z Brna do Vyškova hned dvě nehody na trase. Nejprve na kilometru 209 tam bouralo dohromady 6 vozidel, o kousek dál na 209,5, pak 3 osobní. Je to v omezení, průjezd tak dost komplikovaný, kolona na bezmála půl hodiny se sune od sjezdu na Svitavy z 203. Podle našeho zpravodaje je na místě stále i vrtulník letecké záchranné služby, aktuálně se nedá sjet na Slavkov. Od Vyškova naberete zdržení za Rousínovem z kilometru 215, i tam ztratíte půl hodiny po pojížděním k nehodě na 210. v levém pruhu 3 osobní auta. Dálnice D8 směrem z Ústí do Prahy, stále velmi opatrně kousek za sjezdem na Mělník. Za Novou Vsí na 17. kilometru blokuje levý pruh, porouchané osobní auto, už je alespoň označené, okolo něj i rozestavěné kužely. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Později mají srážky od jihozápadu ustávat. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy. A teď už je to Libor Bouček a jeho host.
1: 6 minut po 9. hodině vystudovala konzervatoř a výchovnou dramatiku na pražské Gdaldamu, kde aktuálně i vyučuje. Zahrála si na mnoha českých scénách, ale to zásadní je jiný druh divadla, respektive divadlo pro velmi specifické publikum. Je pondělí a člověk si může i při návratu po dovolené říkat, má ta moje práce smysl, není moc náročná. Mám pocit, že v případě, kdy si tyhle otázky pokládáte, tak vaše odpovědi se promění po tom, co v její společnosti strávíte následující hodinu. Věnuje se totiž divadlu v paliativní péči pro dospělé i dětské pacienty. Michaela Váňová je hostem Radiožurnálu. Dobré ráno vám přeji.
13: Dobré ráno.
1: Přiznám se, že pro mě je to právě ten návrat po dovolené, po pár dnech. A nevím, jestli je běžné, že člověk tu přípravu na vás, tu rešerši, to, aby si načetl, z pozice rodiče odkládá, protože je to téma, do které se nikdy nechce dostat. Zcela logicky. Jak složitá je tahle bariéra, nebo byla ta bariéra i pro vás? Protože mně přijde přirozené, že člověk se o to zajímá, ale spíš přirozeně si říká, dobře, tak ať to je, ale hlavně, ať se mě to netýká.
13: No, mně to přišlo do života tak nějak přirozeně, když jsem se potkávala s pacientama jako dobrovolnice ve vojenské nemocnici, tak jsem nějak začala, anebo možná je to i tím, že moje maminka je zdravotní sestra, takže jsem se nějak potkávala s tím tématem, potkávala jsem se s pacientama a s tím prostředím. Takže mě to nikdy nějak neděsilo. Naopak spíš mě zajímalo, jestli i v těch situacích, které jsou teda hrozně blbý, jestli je tam pořád možný ještě přinést něco dobrýho. Takže já jsem to neměla úplně, že bych to jako nějak vytěsňovala. To až teď, samozřejmě s tou přibývající zkušeností, si jako ráda udělám nějakou úlevu a zavřu se a tu práci nechám v práci.
1: Jak důležité to stigma toho odkládání je viditelné i v tom, že co se týká toho, co děláte, tak to není úplně běžné na území Česka. Je to obrovská škoda, když se člověk podívá na to, co se děje v těch jiných zemích, i k tomu se dostaneme. Tak je to dáno i tím, že si říkáme, ano, jasně, ale nebudeme to řešit, protože je to prostě strašně bolestivé téma.
13: Jo, asi jo, no. Jo, je to těžký. A tak jsme společnost, že jo, ve který se odehrává tisíce dramat denně a my je všechny vnímáme, vidíme, tak ještě se zabývat tímhle, když si přejeme, aby se nás to nikdy netýkalo. Přeci jenom zabývat se něčím, co je hrozně vzdálený, je to aspoň v jiný zemi, nebo máme pocit, že se to týká jako politiku a říkáme si, to si sem nemusím dneska pouštět. No ale tak něco interního, co je prostě moje rodina a nějaká jako konečnost její, tak to je fakt hrozně těžký, takže jo, je to prostě nepříjemný téma a my to zažíváme s těma rodinama samozřejmě, protože ve chvíli, kdy žijete s dítětem, který je zdravý a u kterého nečekáte, že se něco může zvrtnout a pak vám přijde do života takováhle rána, tak na to prostě pak nikdo není připravený. No.
1: Mně pak logicky došlo, jak nesmírně podstatné to téma je, protože jsem si uvědomil, že tím divákem nebo divačkou se člověk může stát nesmírně rychle, aniž by proto cokoliv udělal. A ta varianta tady prostě je, člověk s ní musí počítat. A tak jsem rád, že právě tohle divadlo dnes s vámi otevřeme a myslím si, že to bude pro posluchačky a posluchače setkání, které může být jedno z těch zásadních léta roku 2026. Michaela Váňová je naším hostem. Posloucháte Radiožurnál.
3: Host Radiožurnálu.

0: Michaela Váňová je dnes hostem Radiožurnálu. Stojí za Vlaštovkou, což je Centrum pro umění a herní práci v paliativní péči. Jak složitý ten vznik v tom lednu 2024 byl? A jak důležité je mít právě tu Vlaštovku, když to člověk teoreticky z mého pohledu může dělat vlastně sám?
1: Jak to bylo těžké? Bylo to těžké, ale asi nejvíc prostě proto, že jsem úplně z jiného zázemí, že jsem studovala to herectví a najednou jsem měla zakládat organizaci, no. Takže to je spousta byrokratických věcí, kterým člověk nerozumí. Tak v tom to bylo těžký, jako fakt ty administrativní věci. Já jsem to teda nezakládala sama, ale se svojí kamarádkou Magdou Šmídovou Turchychovou. Tak to bylo pro nás velký dobrodružství na začátek a upřímně je to vlastně dobrodružství doteď, protože vést organizaci je něco úplně jiného, než stát na jevišti a hrát. Ale to téma bylo tak nosný, silný, že jsme hned od začátku v něm měli velkou podporu a kdekoliv o něm mluvíme, tak lidi nám fandí a otevírají nám různé dveře, které potřebujeme k tomu, abychom se dostali k pacientům, abychom mohli tu práci dělat, aby jsme ji mohli dělat dobře. Takže v tomhle směru to těžký nebylo, ale taková ta všechna byrokracie kolem a nějak si říct, tak co teda teď budeme a jak to teda, jak to chceme a jaký jsou naše plány do budoucna. Myslíme to fakt vážně, není to jenom tady, že pár lidí si tak ze srandy jde hrát pacientům nebo prostě lidem v závěru života, ale že to chceme dělat fakt nějak odborně, což už znamená najednou, že se v tom nějak musíme vzdělávat, že potřebujeme nějaký supervize, abychom to dělali bezpečně, aby nás to zbytečně nějak netrápilo a tak. Tak to vlastně bylo všechno už pak zatím a to je velký balík věcí, který člověk na začátku vůbec nedomyslel.
0: A je to tak, že ta funkce té organizace je daleko více přesvědčující element, než kdybyste přicházeli jako jednotlivci?
1: Stoprocentně. Jo, i teď, když se snažíme dělat třeba nějaký systémový změny a směřujeme k tomu, aby se o tom tématu víc mluvilo, tak v tu chvíli potřebujete mít za sebou nějakou organizaci, protože jako jednotlivec málo co zmůžete. I působíte tak nedůvěry hodně někdy, že to je jako, jo, to je ta paní, co si hraje. Ale když máte organizaci a už za ní stojí nějaký jména, který vás podpořili, tak v tu chvíli vás berou vážně a v tu chvíli je to zajímá, protože prostě působíte už víc důvěryhodně.
0: No právě on ten laický pohled mě tak napadlo při tom, když jsem se díval, co děláte a co dělá Vlaštovka. Tak jsem si říkal, že určitě se může objevit laik, který říká, tak to je akorát nějaká sofistikovanější verze zdravotního klauna vlastně. Ale zatím je obrovské to vzdělávání a je to přeci jen oblast, která je podložena výzkumem a je velmi odborná. Je to tak?
1: Je to tak.
0: A kde ty informace získáváte? Co je tím zdrojem a je nějaká země, která je třeba tou inspirací k tomu, co by mohlo být zde?
1: Mm-hmm. No, tak mně možná teď přijde důležitý říct, že ve Vlaštovce děláme dvě věci, které se hrozně pěkně doplňují, ale každá má trošku jiný to zázemí. Jedno je to divadlo, který hrajeme, a druhý je herní práce. A ta herní práce je název opravdu oboru, který je v mnoha zahraničních zemí úplně běžná. V nemocnicích, v hospicích, v ambulancích, na klinikách. A to je něco, kde my se můžeme učit, kam můžeme jezdit na stáže, můžeme si brát kurzy, protože to má v Británii, v Americe, je možný to vystudovat jako opravdu vysokoškolský titul. Takže my tam jezdíme a od nich se učíme. Tak to je ten jeden směr.
0: No a tenhle směr, to je ta herní práce, no. Tedy. Omlouvám se, jo, ale jsem podovolené. Co přesně to obnáší? Co já konkrétně si pod tím mám představit? Co je ta herní práce? V té nemocnici
1: je
0: nebo
1: to,
0: kdekoliv?
1: Je to vlastně, herní práci dělá herní specialista. A to je odborník na potřeby nemocných dětí. Takže je to někdo, kdo je v nemocnici zaměstnaný a kdo, když tam přijde dítě, tak se s ním potká, ptá se ho, jakou má předchozí zkušenost s nemocnicí, z čeho má třeba strach, co ho teďka bolí, jestli má nějaké otázky, jestli je něco, co ho zajímá, ale nemá v té nemocnici nikoho, koho by se mohlo zeptat. A je tam od toho, aby vyhodnotil potřeby toho, co tady to dítě by mohlo považovat za důležitý, něco, jak mu usnadnit tu hospitalizaci nebo život s nemocí, když mluvíme o dětech, který mají třeba nemoc, která se nedá vyléčit. A pak mu vlastně dosycuje ty potřeby různým způsobem, že třeba když vidí, že to dítě je v nemocnici 4 měsíce a už to tam všechno zná a už všechno, jako už ho nic novýho tam jako vlastně ne, nějak jako netěší, tak mu může třeba zavolat zdravotní klauny a říct, hele, mám tady dítě, potřebuju, jestli byste ho přišli na chvíli rozptýlit. Mm-hmm. Nebo máme dítě, který teďka víme, že se blíží nějak závěr života, tak zase mluvíme třeba s rodiči o tom, co by teďka chtěli ještě tomu dítěti dopřát, co by chtěli, aby zažilo. Bavíme se s rodičema, bavíme se i s tím dítětem a hledáme nějaký způsob toho, aby vlastně i ty poslední dny byly co nejkvalitnější. Takže ten specialista je tam od toho, aby poskytoval, on se tomu odborně říká, psychosociální podporu, aby zkrátka dělal ten život s nemocí nebo během té léčby snesitelnější.
0: A asi je právě tahle pozice, která je spojená s tou hrou, s tím fenoménem hry, s něčím, co patří tomu dětství, tak je to daleko blíž než psychologie do jisté míry, než kdyby tohle vykonával psycholog, nebo jaký je tenhle vztah? Že člověk by si mohl říct, tak tohle má dělat psycholog.
1: Jo, no psycholog je tam vlastně ve chvíli, kdy to dítě prožívá nějaký, jako třeba dlouhodobý velký traumata, kdy vlastně je třeba hodně uzavřený, nevíme co. A ten psycholog v nemocnici většinou působí jako právě diagnostik, který pak řekne rodičům, je tady tahle věc, bylo by dobrý se na ní nějak podívat. Zatímco my vlastně děláme spíš to před tím psychologem, jednakže se potkáváme se všema dětma, psycholog jde už za dětma, který už někdo říká, hele, tady je to nějaký podezřelý, zatímco herní specialista může opravdu navštívit každý dítě a zjistit a právě třeba zjistit, hele, tady by bylo dobrý, aby přišel psycholog.
0: Dá se říct, když to přeženu, zjednoduším to tak, teoreticky, že zatímco psycholog je ten, který přichází hasit požár, tak ten herní specialista je ten, který zajistí ty podmínky, aby k tomu požáru docházelo v minimálním počtu případů.
1: To jste řekl hodně hezky. Je to tak.
0: Děkuji, Michaela Váňová je hostem Radiožurnálu.

0: Michaela Váňová založila se svojí kolegyní Magdalenou Šmídovou Turchychovou Vlaštovku, která se stará o to, aby, řekl bych, ty problémy, které člověk prožívá ve chvíli, kdy nemocen, byly menší. Platí to nejen pro samotné pacienty, ale pro to širší okolí, protože vy pochopitelně se v rámci Vlaštovky, v rámci té své činnosti staráte i o rodiny, o přátelé, o ten širší kruh, kterého jakákoliv nemoc a potíže zasáhne. Herní specialistku, co by profesi jsme probrali. A teď se pojďme podívat na to divadlo. Jaké je to divadlo, které je podepsáno Vlaštovkou?
1: Je to divadlo komorní. Je to divadlo hodně specifické, protože hraje ho většinou jeden herec nebo herečka, která přijde přímo za tím dítětem, ať už je v nemocnici, anebo je třeba doma. Takže jdeme třeba za Aničkou prostě k ní domů, kde u toho je maminka, tatínek, je tam babička, je tam pejsek, je tam mladší sourozenec. A hrajeme Aničce v tom obýváku divadlo, který je tak zhruba 25-minutový, 30-minutový a je udělaný tak, aby pro ní, ať už bude v jakýmkoliv stavu, aby pro ní nebylo moc zatěžující, ale aby jí přineslo něco dobrýho, to znamená, aby jí rozveselilo a zároveň třeba přineslo nějaký téma podpory. Takže když Anička už dlouho je doma a nemůže chodit mezi kamarády, tak to téma, který je v tom představení, nějak může pomoct, že to kamarádství je silný a důležitý, i když se třeba ty lidi zrovna nemůžou potkávat a podobně. Hmm. Takže je to takový divadlo, který je dělaný hodně na míru těm potřebám, který ty nemocní děti mají.
0: To znamená, ten vznik, ten inscenace je vytvořen přímo pro toho jednotlivého diváka, anebo ten rámec je pevně dán, protože my se pak můžeme dostat i k těm titulům, které máte, ale jak moc se fakt proměňuje ta inscenace a to, jak se liší to jednotlivé představení potom? Hmm.
1: Máme, je hodně daný, jako je pevný rámec, je jasný příběh, víme, odkud kam to jde, ale v tom příběhu je hodně míst, do kterých může Anička vstoupit. A podle toho, jakou má zrovna Anička diagnózu a jaký má možnosti ten daný den, tak do toho vstupuje anebo nevstupuje. Takže někde může s náma vstoupit přímo do hry, že jí vlastně jako třeba když hrajeme tam, kde končí oceán, což je o tučňákovi, co se ztratí v moři a hledá cestu domů, tak začneme na Aničku mluvit jako na kapitána, který je někde v přístavu a Anička, když víme, že dokáže odpovídat a vlastně vstoupit do té hry, tak vstoupí a hraje chvíli s náma. Ale pak jsou tam různý možnosti, že třeba někde jenom dostane něco do ruky, čím může, třeba kostku, kterou může hodit a něco tím ovlivnit během představení, nebo jí dáme do ruky něco, co voní, nebo proměňujeme atmosféru světly, aby vlastně zažila ještě něco jiného, než to, na co je běžně doma zvyklá, protože jí to třeba může pomoct.
0: Právě v té inscenaci, tam, kde končí oceán, necháváte pacienty rozhodovat, jak ten příběh skončí, říkám to,
1: je to
0: správně.
1: Tak?
0: Co za konce vás překvapily? Které konce vás překvapily? Co dokázali vymyslet?
1: Tak asi mě překvapuje, že ta šíře samotná je hrozně veliká. Že někdo fakt jde do toho úplně fantazijně. Ono je to právě o tom, že ten tučňák se ztratí a nemůže najít cestu domů a na konci už je takový unavený a neví,

0: teďka už můžu usnout, protože mě to vlastně nikdy nenapadlo, ale já až teď usnu, tak pak už tam bude zase moje maminka a já se vlastně těším na to, že ji zase potkám.
1: Jaká je tahle emoce po skončení představení ve srovnání s tím klasickým divadlem? Protože už jenom to, jak to teď vyprávíte, tak člověk vlastně jen stěží, hledá slova, jak na to reagovat. Ale co to znamená pro vás, která má oba dva ty světy? To divadlo běžné a k tomu tohle. Jo, jak vlastně, když slyšíte tenhle konec takhle intenzivní od člověka, který je na konci svojí cesty, tak co prožíváte vy jako aktér toho?
0: Já bych řekla, že to je taková směsice pocitů, že jedno je vyloženě to lidský, kdy jako soucítím s tím člověkem, kdy nějak vnímám jeho životní příběh a vnímám, jak silný prožitek to pro něj byl a uvědomuji si nějaký jako respekt k tomu, že já jsem ten, kdo teďka tady jako takovou situaci nastolil tím, že přinesl divadlo. A současně na druhé straně tak jsem jako ráda, že to divadlo přineslo něco důležitého pro toho člověka, protože proto to divadlo vzniká a proto ho hrajeme. Je tam i určitá fascinace tím divadlem, že tohle všechno opravdu dokáže, že má takovouhle moc, že někomu pomůže si uvědomit něco i v takovouhle mezní životní situaci.
1: Říká Michaela Váňová na Radej žurnálu.

0: Radiožurnál, bylo 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
1: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, dřív z ODS, a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale nevidí důvod k zásahu. Podle něj má obhajoba možnost argumenty vznést v soudním řízení, včetně výhrad k přípravnému řízení. Ústavní soud odmítl taky další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Ruský nejvyšší soud by měl dnes rozhodnout o odvolání opoziční liberální strany Jabloko. Ta se brání proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Jabloko otevřeně vystupuje proti ruské válce na Ukrajině. Vyloučení z voleb požadovala prokremelská nacionalistická strana Rodina. Rusko čekají v září první parlamentní volby od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022. Po tropickém víkendu se v Česku mírně ochladí. Na většině území se budou teploty celý týden pohybovat mezi 22 a 28 stupni. Na severozápadě dnes klesnou i ke 20 stupňům. Naopak na jižní Moravě bude tepleji, v druhé polovině týdne tam naměří znovu až 30. Dnes odpoledne ještě platí výstraha před silnými bouřkami. Můžou je provázet kroupy a silný vítr. Přívalové

0: Deště můžou zatopit sklepy nebo způsobit dopravní komplikace. Ve zbytku týdne už by bouřky neměly být tak silné. Přeháňky ale meteorologové očekávají až do víkendu. Sport. Fotbalisti Václav Černý a Lukáš Sadílek zazářili v zápasech turecké a polské ligy. Křídelník Černý pomohl Bešiktaši Istanbul gólem k výhře nad Eyüpspor'em 1-0. Záložník Sadílek byl u vítězství zabře nad Vislou Krakov 2-1, když po půl hodině hry otevřel skóre.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 komplikace u Holubic a zdržení na D11 za Poděbrady. Na D1 ke sjezdu na Slavkov popojíždí kolony z obou stran. Je to kvůli několika nehodám v omezení. Od Brna zastavíte u sjezdu na Svitavě na kilometru 203 a více než 20 minut se budete posouvat za Rohlenku. Na 209. a pultem hromadná nehoda, 4 osobní a 3 nákladní vozidla a jen o kousek dál na 209. a kilometru další 3 osobní auta. Od Vyškova zastavíte kousek za Rousínovem. Na 215. kilometru 20 minut zabere trasa k nehodě na 210. Levý pruh tam blokují následky kolize 3 osobních aut. Na D11 z Hradce do Prahy stále vázne provoz kvůli omezení mezi Pečkami a Sackou. Brzdí se za sjezdem na Poděbrady na 38. kilometru. Za exit 25 Sacká se jede více než půl hodiny. Před zúžením u ruzyňského letiště stále nabíráte zdržení v obou směrech, jak z D7 od sjezdu na Středokluky, tak z okruhu téměř od sjezdu do Evropské. A v Praze čekejte potíže i na jižní spojce z Černého na Barandovský most. Před Spořilovem nehoda, kolona popojíždí od Lanového mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, místy i bouřky. Odpoledne můžou být silné, později mají srážky od jihozápadu ustávat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy 30. Tolik zprávy. A pokračuje host Libora Boučka.
3: Je to přesně tak, herní specialistka, herečka, režisérka a pedagožka Michaela Váňová je dnes tím hostem Radiožurnálu. Rozebíráme to, co všechno dělá Vlaštovka pro nemocné a pro to široké okolí, jak vypadá divadlo, které je součástí paliativní péče. Ale myslím, že člověk nesmí opomenout ani to, že vy jste vystupovala na mnoha českých scénách, stále jste aktivní herečka, vystupujete ve Studiu 2, jestli se nemýlím, za sebou máte divadlo v Celetné, divadlo na Vinohradech. Mě zajímá ten fenomén trémy, protože myslím, že kdokoliv, kdo se věnuje vystupování na jevišti, tak tu trému připouští, znám opravdu jen pár výjimek, kdo by neměl vůbec trému, trému máme úplně všichni. Ale jak je to s trémou v tomhle případě, kdy vystupujete v tomhle komorním představení pro jednoho diváka, či pro skutečně velmi úzký okruh diváků, co prožívá člověk předtím, než začne hrát tohle a jak si může být jistý tím, že nebude trapený, protože se vší úctou před sebou má možná nejcennějšího, ale rozhodně nejzranitelnějšího diváka.
4: No to bude asi právě to, že to není tak úplně tréma, jako je to spíš ten respekt k té situaci, že si říkáte, já mám velkou zodpovědnost, je, teďka co s tím. No. Ale není to ta tréma, kterou znám z toho velkého jeviště, kdy se tam jde zrovna na představení podívat nějaký režisér, na kterým mi záleží. Ale je to fakt spíš, je to ten respekt. Já myslím, že to je asi nejlepší slovo, protože víte, že máte v rukách velkou moc, protože víte, že tím, jak budete hrát, tak třeba některé představení jsou fakt celý úplně radostný, některý mají někde nějakou tesknou chvíli, melancholickou, někde může dojít k nějakému uvědomění a vy víte, že to všechno máte v rukách, že jak dobře budu hrát na začátku, tak potom budu sklízet ty plody na konci. Takže když teďka na začátku hodně toho pacienta rozjuchám, tak vím, že na konci, až přijde ta teskná chvíle, tak on se třeba rozpláče, protože ho to dojme. A vy víte, že to jako způsobujete celý vy, jenom tím, co děláte. Takže v tomhle je to, že jako hrajete a pořád vyhodnocujete, je to pro toho diváka teď dobrý, je mu to příjemný, měla bych být jemnější, nebo mám být víc plná energie, jo, jako pořád se ladíte. Tak v tomhle je to jako spíš, než že by to byla tréma, tak je to ten pocit ještě té zodpovědnosti, že tak jako cítíte, že musíte myslet na hodně věcí najednou, ale trému úplně jako neznám tady z toho divadla.
3: Dochází třeba i k odmítnutí toho díla, že jste se setkala s pacientkami či pacienty, kteří řekli, ne, to pro mě není já?
4: Málo kdy. Jako je to spíš výjimečně, že někdy je to takový, že jako jsou zvědaví, že jsou na začátku takový, že nevědí úplně a já je do toho nenutím, takže si na začátku třeba jenom povídáme a z toho povídání já přejdu do vyprávění a z toho vyprávění najednou si k ruce vezmu tu loutku a najednou jsme v příběhu, ani nemrknem a oni jsou prostě zaujatý a funguje to jako normální divadlo, ale málo kdy, stalo se mi to fakt jenom párkrát.
3: Když ještě uzavřeme to samotné divadlo, tak my jsme tady zmiňovali tu inscenaci Tam, kde končí oceán, teď velkou novinkou, jsou herbářinky. V čem je tohle představení odlišné a co přináší nového do té divadelní sekce Vlaštovky a vaší práce?
4: No, my se snažíme, aby každá inscenace měla ještě jiný ten přesah, krom divadla, a herbářinky zrovna využívají prvky aromaterapie. Takže během představení se divák seznámí s několika rostlinkami o svatojánské noci a vyústěním toho všeho je, že si může sám vytvořit svůj esenciální olej nebo takový jako namíchat si olej z vůní, který jsou mu příjemný, protože vůně je důležitá věc, která provází naše pacienty. Často máme děti, kteří procházejí léčbu různých chemoterapií a tak. A třeba zrovna na chemoterapie, tam je často dětem špatně, takže když si vyberou dobrou vůni nebo vytvoří si svoji vůni, která jim dělá dobře, tak jim to může pomoct, aby třeba nezvraceli.
3: Za chvíli se vrátíme k pozici herní specialistky, kterou je Michaela Váňová, dnes host Radiožurnálu Teď. 8 minut po půl desáté je zde Kamrad a So Good.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Michaela Váňová je dnes hostem Radiožurnálu. Bavili jsme se o divadle, o inscenacích, které jsou součástí Vlaštovky. Pochopitelně budou vznikat, předpokládám, i další, protože je to nedílná součást toho, co Vlaštovka dělá. Ale teď, když se podíváme na tu profesi herní specialistky, opět možná se bude vám zdát naivní ta moje otázka, ale mě to fakt zajímá. Když si představíme pětileté dítě, které má zítra podstoupit zákrok a má obrovský strach, vy k němu jdete. Co uděláte jako první? Jak vypadá ta cesta?
1: Tak když už se s ním známe a nemusím se představovat a vysvětlovat, od čeho tam jsem, tak
0: je
1: se...
0: Je pravda, že ano, logicky představit jako se by byla výborná. Tak bych pak řekla a dál?
1: Tak pak se ho ptám, jestli ví, co ho teďka čeká. A ono říká jo nebo ne. A já říkám, vím o tom, že jdeš zítra na operaci a... Jak, tak by mě zajímalo, jak se teďka cítíš, jak se na ní těšíš, co o ní víš a jestli tě k tomu třeba nenapadají nějaké otázky. Hmm. A podle toho potom se ubírá ta naše intervence dál a většinou je to, jo, já právě nevím, jestli tohle. A u starších dětí by to bylo samozřejmě, ne, dobrý, všechno v pohodě, nic nepotřebuju.
0: A tam musíte začít otevírat tyhle zámky, logicky.
1: Jo, jo.
0: Jak poznáte, čeho se dítě opravdu bojí?
1: Tak do velké míry mi to prostě řekne. Ta práce je o tom, že my navazujeme vztah s tím dítětem, získáváme nějakou důvěru v nějaké upřímnosti, v tom, že vytváříme prostě ten, jako to prostředí, kdy se to dítě může opravdu ptát na cokoliv. A v té důvěře potom to dítě jako řekne i ty svoje nejniternější věci. A když to neřekne, protože menší dítě, samozřejmě je to pro něj těžký to říct, tak to potom řekne skrz tu hru. Proto se ta profese taky jmenuje herní specialista. I když to je mnohdy jenom o povídání, ale hra je prostě ten úplně klíčový jako most. Takže mnohdy je povídání, ale k tomu děláme nějakou aktivitu, protože to nám pomáhá se otvírat. A já, když vidím, jak si to dítě hraje nebo co kreslí, tak z toho můžu taky něco vyvodit a pak se ho na to zeptat. Já si samozřejmě nikdy jako sama neinterpretuju, ale je to ten nástroj, díky kterému já se k tomu dítěti můžu dostat.
0: Myslím, že to budou znát všichni rodiče, ale asi všichni, kteří se pohybují kolem dětí během kolem těch 5 let, 6 let, 4 let věku, že vyjádřit ty emoce přesně je nesmírně složité a že přesně ta hra je nástroj i v těch běžných situacích, to znamená i v těchto extrémních, tak proto je ta hra nesmírně podstatná. Je někdy tím větším problémem než pacient tohoto věku ten vyděšený rodič? A opět myslím si jen k nám, k rodičům, protože myslím si, že to, co ten rodič prožívá, je také extrémně složité.
1: Co myslíte tím problémem?
0: No, myslím si, jakoby, jak moc musí být tou součástí i ten rodič, jak moc se dotýká ta práce herního specialisty i rodiče, protože upřímně, kdybych v té situaci byl, kdybych jsem si to promítal a nechtěl bych se do ní dostat, tak jak znám svoje děti, tak možná bych to daleko hůř zvládal já, celou tu situaci.
1: Dotýká se ho to hodně a my buď pracujeme i s tím rodičem jako specificky fakt s ním, že taky něco potřebuje. Potřebuje vědět, jak navázat komunikaci s tím dítětem, který se mu proměnil od včerejška. A, nebo fakt je vystrašený a bojí se ten rodič, protože neví, koho se má v nemocnici taky na něco zeptat. Ale ta jako moje jako většinová zkušenost je v tom, že ten rodič se sám jako víc vyklidní i proto, že vidí, že je tady někdo, kdo tomu dítěti rozumí a kdo to dítě dokáže dobře provést, kdo ho připraví, kdo ho naučí, jak zvládnout teď ten strach, jak zvládnout bolest, aby tolik nebolela, aby jí třeba tolik nevnímalo. A v tu chvíli ten rodič vlastně zažívá jako velký kus úlevy, protože vidí, aha, jsem v nemocnici a tady krom toho, že je o to dítě prostě excelentně postaráno po stránce tý úzdravy jako toho těla, tak je tady někdo, kdo mu rozumí i fakt tomu, co to dítě fakt jako potřebuje z toho dětského světa. Hmm. A v tu chvíli ten rodič často jako tak zjemní, změkčí a často se stává jako součástí těch intervencí, že je vedeme pak k tomu, aby si o těch věcech třeba povídali spolu, pokud ta situace je taková a jsou schopní se slyšet a povídat si o tom. Takže ten velký díl jsou i rodiče a jsou to dokonce i sourozenci.
0: No k tomu se chci dostat rázem, protože tuhle úsečku rodič dítě jsme si popsali, je to klasické, ale člověk si někdy může říct, tak mám to vyřešené, ale zapomeň na to, že tam je ještě ten sourozenec. Hmm. Ten, který prožívá dětskýma očima, zase celý ten zážitek úplně jinak.
1: Jo, jo, jo, mnohdy se stává, že třeba dítě...
0: A může být přehlížený, pochopitelně.
1: To se taky stává. Obzvlášť u těch dětí, které jsou jako hodně vážně nemocný, tak samozřejmě, když ta léčba je dlouhodobá a intenzivní a s tím velkým nějakým strachem kolem, jak to všechno bude, tak potom se s nás zapomíná na to zdraví dítě, který je tam ještě vedle toho. Ale můžou to být i obyčejné věci, jako třeba to, že ten zdravý sourozenec prostě nechce jít navštívit toho svého nemocného do nemocnice, protože se prostě bojí, že když přijde do nemocnice, že mu někdo bude něco dělat. Hmm. To je taková jako klasická obava zdravých sourozenců, protože prostě jdu do nemocnice, že jo? A tam jsou všude doktoři, takže se může snadno stát, že do mě někdo píchne nějakou injekci. Takže s nima může být ta práce právě na tom, že ne, teď jsi tady host, teď je všechno v pořádku a můžeš se mnou právě třeba pozorovat, jak to tady vypadá, můžeš mi pak popsat, co si všechno viděl, aby se zase sejmulo z toho dítěte ten strach z toho, že a teďka je to celý tady o mě a něco hroznýho se mi musí stát. No. A nebo třeba, když jde za sourozencem, který je třeba na jednoce intenzivní péče, všude jsou hadičky, všude to pípá a to dítě by mohlo být jako trochu v šoku z toho, co vidí před sebou. Nebo
0: no
1: když
0: a
1: mít nějaký
0: přirozenou obavu, strach jo. O svého sourozence.
1: Jo. Takže i tam my pomáháme ho připravit na to jednak, co uvidí. Ptáme se ho, jestli vlastně chce být součástí, jestli tam vlastně vůbec chce jít, jestli to chce vidět, jestli to třeba nejdřív nechce vidět jenom na fotce, nebo jestli jenom nechce si zavolat s tím svým sourozencem, pokud to situace umožňuje. Protože pro některé děti je to prostě fakt hrozně jako náročný přijít na oddělení, kde je 8 různě nemocných dětí a všechno je tam fakt. Všechno tam smrdí dezinfekcí, všechno je hrozně hlasitý, všichni tam kmitají, je tam strašně moc doktorů, sester.
0: Hmm. No, zní to jako záležitost, kterou by člověk přivítal v každé nemocnici a jako záležitost, kterou by člověk přirozeně přivítal jako součást zdravotnictví obecně. Jak tomu reálně je na území Česka a jaký je cíl Vlaštovky i Michaely Váňové, tak o tom si na Radiožurnálu budeme ještě povídat.

0: Eli a Dokoš, píseň Chemie, posloucháte Radiožurnál, hostem je Michaela Váňová. Bavíme se o tom, jak vypadá divadlo a jak vypadá pozice a profese herní specialistky, to znamená nástroje, které, řekl bych, usnadňují průběh těch nejtíživějších momentů v životu nás, nejen přímo ve chvíli, kdy jsme pacienty, ale ve chvíli, kdy pacienty máme ve svém bezprostředním rodinném okolí. My jsme se bavili o tom, že ta profese herní specialistky je rozvinutá. No, to je to standardní součást zdravotnických zařízeních v Anglii nebo třeba v Kanadě, kde jste byla na stáži, jestli se nemýlím, tak jenom pro tu představu, jak to vypadá v Kanadě, kolik těch specialistů je, jak normální součást nemocnic, co třeba je?
1: Je to fakt úplně normální součást, takže třeba v té kanadské nemocnici jich bylo 35 na tu jednu nemocnici, to znamená, že každý oddělení tam má 3 až 4 specialisty. Ten tým je fakt obrovský a jsou fakt u všeho, takže se stihnou dostat víceméně ke každému dítěti, který je potřebuje, což je téměř každý dítě.
0: Jaká je ta realita v Česku?
1: Nás je asi 7 v celé republice aktuálně, protože u nás ta profese prostě zatím není ukotvená v legislativě, nemáme ji v národní soustavě povolání, takže v tuhle chvíli my jako Vlaštovka se právě snažíme, už tak nasedáme na nějaký předchozí snahy dostat to do zákona. Moc si to přejeme, protože nám to přijde jako úplně přirozená součást, která v 21. století prostě má v tom zdravotnictví být. Takže k tomu směřujeme, děláme k tomu různý kroky, jednáme a máme nějaké svoje strategie, ale je to běh na dlouhou trať samozřejmě. Takhle něco prosadit není úplně lehký, zvlášť když my jsme organizace, která není primárně advokační, ale prostě děláme s dětma, děláme v terénu, děláme s rodinama. Takže pro nás je to všechno jako hrozně nový a sami se jako za běhu učíme, jaký jsou vlastně ty pořádný, správný kroky, které k tomu povedou.
0: Je to úchvatné. Se vší úctou k naší společné Alma Mater, což je Akademie muzických umění, konkrétně divadelní fakulta. Ale to je neskutečné, co činíte právě, jak složitý ten legislativní proces je, jak důležitá je ta negociace. Co by se tedy konkrétně muselo stát, aby za těch 5 let měl herního specialistu každý dětský paliativní tým, který ho potřebuje?
1: Potřebovali bychom, aby velké množství vlivných lidí vědělo o tom, že ta profese existuje, co přináší, protože na to jsou tvrdý data ze zahraničí, to my víme moc dobře, jak to pomáhá, jak to ulevuje finanční situaci nemocnic, jak to zjednodušuje práci zdravotníkům a podobně. Takže my jenom potřebujeme vlastně udělat tak širokou osvětu, jako třeba být tady a povídat o tom, aby se k co nejvíce lidem, kteří mají možnost něco fakt ovlivnit, a jsou to třeba zástupci České pediatrické společnosti, která má ty páky na to, že může někam posouvat ten systém a nějak ho měnit, tak aby se to k ním dostalo, aby vlastně se našlo to lidí, kteří budou moct už působit i na ty zákonodárce, aby to přijali.
0: Vlaštovka je snad stále viditelnější a myslím si, že by měla být skutečně vidět víc a víc, protože ten smysl je neoddiskutovatelný. Jak můžeme pomoci my a jak velkou podporu vy potřebujete od nás, od řadových lidí, od obyvatel Česka?
1: Já myslím, tak jedna věc je mluvit o tom, taky šířit dobrý slovo o tom, že je nějaká takováhle profese. Možná i ptát se v nemocnici, když jsem někde u doktora, máte tady herního specialistu, aby si ty zdravotnický týmy začaly říkat, kdo to je herní specialista, proč bychom tady ho měli mít a proč už se nás na to ty lidi ptají po tolikátý. Samozřejmě tím, že jsme neziskovka, tak pro nás jakákoliv finanční podpora je úplně klíčová, protože bez ní prostě nemůžeme tu práci dělat a tím, že ta profese není v systému, tak jsme vlastně odkázaní na to, kdo nám přispěje a abychom tu práci mohli dělat tak dlouho, dokud se to třeba nedostane do systému. Takže to je určitě jako jedna z těch velkých podpor. A nebo právě takhle pozvat nás někam, kde o tom můžeme mluvit, ať už na té takový běžný úrovni, anebo třeba na nějaký odborný.
0: Podrobnosti jsou na stránkách Vlaštovky, doporučuji je k přečtení, protože to zastavení, které vykonáte při tom přečtení, tak je zastavení, které se fakt vyplatí a člověk objeví úplně nový potřebný svět. Jak, protože je to složité a říkal jsem to, že to je náročná profese, jak vy relaxujete? Co je váš svět, kde se na chvíli odpojíte od té náročné, psychicky náročné profese, kterou děláte?
1: Tak Tak asi úplně nejvíc je to pro mě příroda. Já jsem prostě milovník přírody, bývalá skautka, takže pro mě moc sednout na vlak a odjet někam do lesů, do hor, někam na kraj republiky, kde jenom tak chodím s batohem a spím pod širákem, to je pro mě asi absolutně jako top. To je nejvíc, co mi může něco dát, že tam pak tak tupě prostě sedím na kameni a jenom zírám a to je všechno, co potřebuju a cítím se šťastná a že je svět v pořádku. A pak je to jako do velký míry. I to divadlo právě jiný, který dělám, protože tam zase můžu myslet víc na sebe, je to trochu víc, že jo, sebestředný, takový bohemský
0: prostředí. To bude vám stovky diváků zatleská na konci.
1: Přesně. Takže tam, ale hlavně to, že jsem mezi partou lidí, se kterými je prostě jako, je tam sranda, máme zase jiný úplně témata, nikoho z mých kamarádů z divadla jako moc nezajímá, co řeším ve Vlaštovce, nebo je to zajímá, ale bojí se toho tématu, takže se mě na to neptají, takže můžu trochu ty myšlenky zase upustit a určitě jako to třetí je prostě pak nějak ta moje blízká rodina a moji úplně nejbližší přátelé a přítel samozřejmě.
0: Přiznám se, že i já jsem se trošku bál těch otázek, ale jsem nesmírně rád za to, že jsem je mohl položit a myslím si, že by je mělo pokládat více a více lidí. Díky za to, co děláte pro všechny rodiny a pro všechny pacienty a kéž ta pozice herního specialisty třeba za těch 5 let bude úplně běžná a my si budeme povídat, kde je herní specialista ten úplně nejlepší. Michaela Váňová byla hostem Radiožurnálu. Děkuji moc krát za to.
1: Děkuji za pozvání.
0: Za chvíli pokračuje dopolední Radiožurnál připravený Jiří Chum. My se uslyšíme zítra a po 9. hodině bude hostem Radiožurnálu grandslamová vítězka, jedna z největších českých a československých sportovních ikon Hana Mandlíková, tak si to nenechte ujít.

0: ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
1: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Vláda začne řešit dopady sucha a horka. Evropská unie chce v příštích měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Kraulařka Barbora Sémanová uzavřela mistrovství Evropy šestým místem. Jan Čejka byl sedmý. Na dálnici D1 brzdí provoz nehody u Holubic, jak směrem na Brno, tak na Vyškov. A bude oblačno až zataženo, místy přehánky a bouřky i silné. A teploty na severozápadě do 23 stupňů, jinde až 28.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. Řekl to v ranním interview Radiožurnálu. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, která podle Šebestiána připravila.
4: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit.
2: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun. Opozici ale vadí, že kabinet podle ní reaguje na sucho pozdě a nedostatečně. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku rusko-ukrajinské války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o třetinu. Dosavadní opatření Moskvu připravila o víc než bilion eur, v přepočtu přes 24 bilionů korun. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27. schválila v červenci. Národní park Šumava zastavuje splouvání teplé Vltavy. Důvodem je nízká hladina řeky, která klesla na 36 cm. Minimální výška pro splouvání je 50 cm. Zároveň správa parku až do odvolání pozastavuje možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Vědci na Vysočině a na Třeboňsku testují šetrné pasti na odlov invazních druhů ryb, třeba slunečnice pestré, sumečka amerického, karase stříbřitého a střevlíčku, které decimují populace chráněných obojživelníků. Pokračuje hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.
5: Zdokonalujeme pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, jaké nejlepší jsou ty návnady. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
6: Sport. Fotbalisti Slavie poprvé v sezóně šance ligy nezvítězili. Obhájci titulu ve čtvrtém kole remizovali v Liberci 1-1. V neděli taky Baník Ostrava vyhrál nad Artisem Brno 1-0. Kraulařka Barbora Sémanová doplavala šestá na evropském šampionátu na 400. Ve druhé polovině finále už neměla síly a zaostala výrazně za bronzovou medailí. Přesto ale Sémanová odjíždí z Paříže, co by evropská šampionka, s dobrým pocitem.
7: Ohlížím se zpátky, já jsem strašně šťastná, jsem ráda, že jsem se dostala zpátky na stovku, na ty časy. Jako ve štafeti ty moje splity byly neuvěřitelné, za což jsem extrémně ráda, a je vidět, že to vlastně jde. Dvoustovka, byl to můj cíl, byl to můj sen, je pod 55 a takhle hluboko to se mi ani nezdálo. A k tomu samozřejmě titul, tak to je sen zakončit tak celou sezónu.
6: Jan Čejka zakončil šampionát sedmým místem na 200 metrů polohově.
3: Zelená vlna známe lepší cestu.
8: Na D1 nehody u Holubic, v Praze překážka na jižní spojce. Na D1 u Holubic trvají potíže z obou stran. Zdržení nabíráte jak od Brna, tak od Vyškova. Je to kvůli dvěma nehodám v omezení. Směr z Brna, ten vázne už kousek za sjezdem na Slatinu z kilometru 202. Chvílemi se popojíždí jen nesouvisle, ale velmi dlouho. Až půl hodiny zabere trasa k hromadné kolizi za Rohlenkou na 209. kilometr. Jedete-li od Vyškova, kolonu čekejte kousek za Rousínovem. Aktuálně se brzdí až do zastavení na 215. kilometru v obou pruzích. K nehodě na 210. je to také na půl hodiny. Na D11 z Hradce do Prahy už se klidní provoz před omezením mezi Pečkami a Sackou. Zdržení se týká hlavně kamionů. Zpomalují za exitem 39 Poděbrady a osobní auta v levém pruhu až v okolí sjezdu na Pečky na 35. kilometru. V Praze na jižní spojce směrem z Černého na Barandovský most se rozjíždí kolona z Lanového mostu. Nepojízdné osobní auto před Spořilovem už odtáhly, nově teď ale v připojovacím pruhu z ulice v Korytech překáží porouchaná dodávka. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Později mají srážky ustávat a oblačnost se začne místy protrhávat. Teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde až 28, na jihu Moravy 30. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobré pondělní dopoledne, 6 minut po 10. hodině, tady je Radiožurnál. Někde sprchlo a tak se i ochladilo, ovšem sucho v Česku bude dál hlavním tématem dnešního jednání vlády. Ministři se vracejí po dvoutýdenní dovolené a mají říct, jak jsou na extrémní sucho a vlnu veder připraveni. A zároveň se obnoví i Národní koalice proti suchu. Detaily dodáme v úvodu dopoledního Radiožurnálu právě dnes, v pondělí 17. srpna. Dobré dopoledne a vítejte.
3: Dopolední Radiožurnál
0: a Jiří Chum.

0: Jak bojovat proti suchu a jeho dopadům? Právě to už zhruba za hodinu začne řešit vláda. A zároveň obnoví Národní koalici proti suchu, která fungovala už mezi lety 2018 až 20 během vlády hnutí ANO. V koalici tak teď znovu budou politici, úředníci nebo výzkumníci. Řekneme k tomu víc s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Honzo, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Kolik peněz chce stát na boj proti suchu dát?
1: Současná vláda chce na opatření vydat 4 miliardy korun. Není ale zatím jasné, na jaké období se částka vztahuje. Peníze by měly jít třeba na přípravu nových přehrad, řekl na radiožurnálu v ranním interview ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
2: Řada těch opatření v minulých letech z důvodu nedostatku finančních prostředků byla pozastavena nebo se nerealizovala v tom rozsahu, v jakém bylo předpokládáno. Tam se jedná zejména o stavbu malých vodních nádrží, rybníků a vytváření nových projektů pro retenci vody v krajině.
1: Vzniknout má tak plán na výstavbu až 20 nových vodních nádrží. Zákon chce ministerstvo podle Šebestiána předložit do mezirezortního připomínkového řízení v září. Stát teď mimo jiné připravuje například nádrže Nové Heřminovy, Kryry a Vlachovice. Část ze zmíněných 4 miliard půjde právě na jejich přípravu nebo výkupy pozemků, zbytek pak na zadržování vody v krajině.
0: Jak zatím hodnotí postup vlády opozice?
1: Ta vládu kritizuje, podle ní na sucho reaguje pozdě nebo nedostatečně. ODS například tvrdí, že premiér už měl zvolat krizový štáb. Podle Pirátů vláda nevyužívá dostatečně plány, které už Česko pro podobné situace má, ale naopak omezuje peníze na ochranu před dopady změn klimatu. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hledíka z KDU-ČSL dala loni vláda na boj proti suchu skoro 27 miliard korun. Ještě dodám, že k suchu v Česku chystáme dnes i hodinový speciál, začíná po zprávách v 6 hodin večer. Pozvali jsme například ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů, zmíněného exministra Petra Hledíka z KDU-ČSL, ředitele Českého hydrometeorologického ústavu nebo koordinátora týmu Intersucho z Ústavy výzkumu globální změny Akademie věd.
0: Nalejte si radiožurnál po 18. hodině. Teď v dopoledním vysílání Jan Duchoslav z domácí redakce. Díky za to.
1: Díky, naslyšenou.

Posloucháte dopolední Radiožurnál. Stát chce založit fond, který bude finančně podporovat české startupy. Dá do něj 1 000 000 000 korun. Vyplývá to z materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu, který bude projednávat vláda. Kdy má začít fungovat a jaké inovativní firmy podpoří, i to vám ještě řekneme v dalším vysílání Radiožurnálu za chvíli.

0: Business týdne.
1: Zásadní témata ze světa financí a obchodu.
2: Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Získat by měl zhruba miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. V příštích měsících ho má pak schválit vláda a začít fungovat by měl příští rok. Miliarda korun má směřovat hlavně do vývoje moderních technologií a umělé inteligence. Rozebereme to s Janou Klímovou. Jano, pěkné dopoledne.
3: Dobrý den.
2: Proč by mělo Česko mít státní fond takzvaného rizikového kapitálu a investovat do startupů?
3: Tak stát si o to hlavně slibuje, že zapojení jeho peněz do investic bude motivací i pro soukromý kapitál, aby se tolik nebálí do poměrně dost rizikových startupů. A další věc je, že tak trochu doháníme Evropu, protože podobný státní fond mají už řadu let jak rozvojové regiony Evropy, tak i vyspělé západní země. Podotýká Martin Jiránek, zmocněnec Ministerstva průmyslu a obchodu pro startupy.
4: Baltský, severský, Polsko, Rakousko, Německo, Francie, Nizozemí, prostě takřka všechny státy mají nějaký veřejný fond. To totiž i dává logiku. Z jedné strany se navýší počet peněz, to znamená, zvyšujete pravděpodobnost, že už pijou ty vaše startupy oproti těm zahraničním v tom mezinárodním boji, ale zároveň ty fondy i vydělávají.
3: Samozřejmě, ale to vydělávání je během na dlouhou tráť a také obvykle uspěje jen desetina startupů. Stát ale počítá s tím, že ten výnos by nějaký mohl být, a to v průměru 5% ročně, a tyto prostředky, tedy že potom následně bude znova zase investovat.
2: Jak bude fond peníze rozdělovat?
3: Tak on si nebude vybírat jednotlivé startupy, alespoň podle toho návrhu, ale vybere si 5 až 7 dalších venture kapitálových fondů, které potom budou sami investovat právě až už do těch konkrétních firem, a stát tam bude mít tedy v tom vybraném fondu vždy jen menšinový podíl. Důležité je, aby investice šly do oblasti takzvaného deep tech, tedy technologií, jako jsou biotechnologie, kyberbezpečnost, vesmírné technologie nebo také umělá inteligence, a podpořit chce také přenos technologií, hlavně různé spin-offy univerzit, aby se více komerčně rozvíjely, než jak je to doposud.
2: No a kdo bude ty fondy, do kterých se rozdělí miliarda, vybírat?
3: To bude samozřejmě klíčové, protože podle toho návrhu, jak má ten fond fungovat, tak to bude mimo režim veřejných zakázek, jak se miliarda bude rozdělovat. A ten fond bude spadat pod státní společnost, kterou je Národní rozvojová investiční, a podle její šéfky Barbary Pošívalové bude mít fond kromě vlastních lidí i určitou investiční komisi s externími znalci trhu. Rozhodovat bude pak řada kritérií, vysvětluje Pošívalová.
5: Jako například investiční tým a jeho zkušenosti, historii, výzkum a vývoj, poplatkovou strukturu, minimální objem investic do českých startupů nebo třeba velikost soukromých zdrojů.
3: Uvedla tedy Pošívalová s tím, že při tom vyhodnocování těch venture kapitálových fondů se inspirovali dobrou praxí v zahraničí, mimo jiné třeba v Estonsku nebo v Německu.
2: No a do kolika startupů by takhle mohl stát investovat?
3: Podle Pošívalové se dá předpokládat třeba 20 investic do každého z vybraných fondů rizikového kapitálu nebo každého toho fondu rizikového kapitálu, což by mohlo celkově znamenat pro stát podíl ve 100 až 140 startupech.
2: Říká Jana Klímová v dopoledním radiožurnálu. Jano, díky, naschledanou.
3: Díky také, naschledanou.

0: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 10.30. Zprávy s Anou Horáčkovou.
2: Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma zatím do konce roku. Informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moct volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit už během dneška. Podle Klempíře tak rezort navazuje na jarní pilotní projekt, kdy se zdarma otevřely stálé expozice státních galerií v Praze, Brně a Olomouci. Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. Tuto sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo úplně odmítli. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Ve třetině obvodů voliči vyberou taky nové senátory. Horská služba v italských Dolomitech zachraňovala v neděli dva Čechy. Informuje o tom server Il Dolomity. Podle něj oba muže dopravil vrtulník do horské chaty. O pomoc požádali, když je nahoře Tofana di Mezzo ve výšce 3200 metrů nad mořem zasáhlo krupobytí. V tu dobu byly ještě několik set metrů od lanovky. Kvůli špatnému počasí záchranáři v Dolomitech pomáhali i dvěma polským horolezcům v nesnázích. Muž a žena skončili v nemocnici v Bolzano. A olomoucký dopravní podnik odpoledne zahájí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek. Platební kartou budou moct cestující zaplatit v prvních 10 tramvajích a 10 autobusech. Ke konci měsíce by měly přístroje fungovat ve všech vozech městské hromadné dopravy. Projekt vyjde na 14,5 milionu korun, 10 milionů získal olomoucký dopravní podnik z evropských dotací.
3: Sport.
2: Fotbalisti Lens poprvé v klubové historii ovládli francouzský superpohár. Úřadující vítěze tamní nejvyšší soutěže i Evropské ligy mistrů z celku Paris Saint-Germain porazili na vlastním hřišti 1-0, i když hráli skoro hodinu v početní nevýhodě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 sledujeme nepříznivou situaci v okolí sjezdu na Slavkov. Kolony stále popojíždí v obou směrech. Příčinou je vyšetřování dvou nehod v omezení.

0: Od Brna zastavují kamiony už kousek za Slatinou na 201. a 0. kilometru, osobní auta pak za nájezdem od Svitav na 203. K hromadné nehodě za Rohlenkou na 209. je to na půl hodiny, pro nákladní dopravu o mnoho déle. Pokud jedete ve směru z Vyškova, čekejte zdržení od Rousínova z kilometru 216. Kamiony v podstatě stojí, osobní auta v levém pruhu se alespoň sunou v pomalejším tempu, a to až k nehodě těsně za sjezdem na Slavkov. Na 210. kilometru zůstává neprůjezdný levý pruh. Zdržení 20 minut pro kamiony, dvojnásobně další. Na silnici 57 z Nového Jičína do Opavy před Hradcem nad Moravicí pracují silničáři na opravách vozovky. Za odbočkou na Skřipov řídí kyvadlový provoz semafory. Z obou stran čekejte přibližně 5-minutové zdržení. A z Moravy teď do hlavního města, konkrétně k letišti, omezení stále působí potíže v obou směrech. Na okruhu se popojíždí už před sjezdem do Evropské s 15-minutovou ztrátou. Z D7 od Tuchoměřic z 3. a 5. kilometru, tam je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky, odpoledne budou kromě jihozápadní poloviny Čech i silné, později odpoledne a večer začnou srážky od jihozápadu postupně ubývat a protrhá se taky oblačnost. Teploty dnes na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy bude ještě víc, tam i 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chomem.
3: No a na počasí ještě navážeme pozvánku k dnešním 20 minutám radiožurnálu. Jaká poučení vyplývají z letošních suchých veder, která zasáhla celý evropský kontinent? Můžeme i v Česku očekávat horka dosahující 45 stupňů. Ptát se budeme po 17. hodině klimatologa a meteorologa Radima Tolase. Poslouchejte 20 minut radiožurnálu v odpoledním vysílání. Teď je tu dopoledne 4 minuty po půl 11. Radiožurnál přeje dobrý den.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Co může zkomplikovat instalaci několika fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu? Třeba to, že váš dům leží v území, které si hlídá armáda. Přesně tohle zjistila rodina z Jindřichova ve Slezsku a ten jejich příběh vám v dopoledním radiožurnálu nabídneme do 11:15.

0: Možná jste netušili, že armádní zájmové území může výrazně zkomplikovat instalaci fotovoltaiky. Zatímco na běžné solární panely na rodinném domě dnes stavební povolení nemusíte mít, v těchto územích je to naopak. Zjistila to rodina z Jindřichova ve Slezsku, která si chtěla na střechu umístit několik fotovoltaických panelů. Teprve na úřadě se dozvěděla, že její dům leží v pásmu, které armáda může využít například pro elektronické komunikace.
1: Dali jsme novou střešní krytinu a tady je místo, kde ta fotovoltaika bude. Je to jižní strana budovy.
2: Ale ještě není.
1: Není a nevím, kdy bude.
2: Zdeněk Halfar ukazuje na střechu, kde plánuje umístit fotovoltaiku. Čeká na ní už řadu měsíců.
1: Šel jsem na stavební úřad se zeptat, jestli potřebuji nějaké povolení na fotovoltaiku. Bylo mi řečeno, že ne. A pak se paní zeptala, a vy jste vlastně z Jindřichova, že? Já jsem řekl ano, tak vy potřebujete. Vy jste ta vojensky významná oblast a díky tomu jsem to prakticky zjistil. Zhruba 5 km odsud je Kraví hora, na které se počítá s nějakým umístěním radarů.
2: Tam se počítá, že by to armáda využila pro nějaké své elektronické strategické komunikační systémy.
1: Zřejmě ano, protože takhle mi to bylo řečeno na stavebním úřadě. Museli jsme požádat ministerstvo obrany nejdříve o souhlas, poté jsme museli si žádat o stavební povolení. Ke stavebnímu povolení potřebujete samozřejmě od architekta nějaké plány, od statika nosnost střechy, tady ty věci, co normálně lidi opravdu nepotřebují.
2: Halfarovi se přistěhovali do Jindřichova ve Slezsku a opravují tento opravdu historický velký dům.
1: Dneska si zřídit fotovoltaiku je otázkou 2 měsíců, protože není boom. My na ní čekáme rok a půl a stále ji nemáme.
2: Území, které si armáda před fotovoltaikou a elektromagnetickým rušením hlídá, se týká oblastí kolem radiolokačních stanovišť, vysílačů, přijímačů nebo teprve plánovaných vojenských objektů. Vysvětluje mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
3: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká. Jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály.
2: Právě protože v těchto územích musí do posuzování vstoupit armáda, podléhají i fotovoltaiky do 100 kW stavebnímu řízení. Z Jindřichova ve Slezsku Andrea Brtníková, Radiožurnál.

Dovolená Xindl X, minuta je po 10:45, tady je pondělní dopolední radiožurnál a my se v něm vrátíme sportovně i k víkendu. Liberec jako první tým v sezóně fotbalové šance ligy obral o body obhájce titulu ze Slavie. Náš fotbalový expert Pavel Horvát ještě do 11. hodiny, nenechte si to ujít teď. Will.i.am a The Script Hall of Fame. Dopolední radiožurnál, dobrý den.

0: desítka Pavla Horváta.
1: Po neúplném čtvrtém kole fotbalové šance ligy je v čele tabulky stále mistrovská Slavia. Poprvé ale ztratila body a to za remízu 1-1 v Liberci. Tohle je i téma pro našeho fotbalového experta Pavla Horváta. Pavle, dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Liberec se Slavií vyrovnal nejen výsledkově, ale i předvedenou hrou. Byl v něčem třeba i lepší?
2: No, musím říct, že v některých fázích se na Liberec koukalo líp. Byly tam pokusy o kombinace, které jim vycházely. Pepa Koželuch nebo Kajondo, krajní obránci, si myslím, že kralovali na těch stranách, že v těchto těch prostorách byl Liberec lepší.
1: Jaký dojem na tebe dělá Slovan v úvodu ročníku pod novým koučem Branislavem Fodrekem?
2: Je vidět velký sebevědomí. Myslím si, že jim hodně pomohla ta výhra v Plzni v prvním kole, kdy to mužstvo se ještě pořád tvoří a tvořilo a je na nich vidět sebevědomí, je vidět, že vědí, co chtějí hrát a hrajou to velmi dobře a jsou nepříjemným soupeřem pro každýho.
1: Po disciplinárním trestu na 6 zápasů nastoupil Tomáš Chorý na závěrečnou půlhodinu. Jak podle tebe návrat do slavistického dresu zvládl?
2: No tak neměl úplně možnost se potkat s balónem, měl tam pár vyhraných soubojů, samozřejmě není to jednoduchý ani pro něj, ani pro ty spoluhráče, ale ten závěr toho zápasu nebyl ve slavistický režii, bych řekl, a Tomáš bude potřebovat samozřejmě čas, protože ta herní pauza byla velká.
1: S Pavlem Horvátem mluvíme Radiožurnálu o čtvrtém kole fotbalové šance ligy. V něm poprvé nastoupil za Spartu Matěj Jurásek při vítězství nad Teplicemi 4-1, na něj fanoušci den po příchodu na Letnou pískali. Jurásek sice přišel z druholigového anglického Noriče, ale předtím byl ve Slavii a o Spartě se nevyjadřoval úplně hezky. Co si na to dění na Letné říkal ty?
2: Tak já musím říct, že souhlasím s jeho slovama. On si po zápase vzal mikrofon, šel pohovořit s fanouškama, což není úplně jednoduchý, musím říct, a souhlasím s tím, co řekl. Je to mladý kluk, který má za sebou pár let profi fotbalu. Myslím si, že každý z nás, když se ohlídne, tak asi udělal v mládí nějakou hloupost, na kterou úplně není pyšnej a to si myslím, že je i případ Matěje Jurásek. Omluvil se, já si myslím, že většina těch Spartanů to přijala, ale musí to podpořit výkonama na hřišti.
1: No a na závěr ještě soubor ostravského Baníku s Artisem Brno, ve kterém padl jediný gól a dal ho ostravský Kohout. Tedy byla to jediná uznaná branka. Další tři z prvního poločasu uznané nebyly. Bylo to správně?
2: Já to řeknu v rychlosti. Za první poločas jsem si stihl ohřát oběd, otevřít brambůrky a udělat kafe. Bylo tam spoustu pauz, které mě nebavily a ten zápas hodně, hodně brzdili, ale Baník vyhrál, má 3 body a to je pro něj nejdůležitější.
1: Hodnotí fotbalový expert Pavel Horváth. Pavle, děkuju za návštěvu.
2: Hezký den.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vlny migrantů a španělská Ceuta. Kdo uprchlíky z Afriky žene do Evropy a co z toho má?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. You never...

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
2: Ex-ministr Blažek ani další dva aktéři bitcoinové kauzy neuspěli u ústavního soudu se stížnostmi. Ukrajinský raketový útok zabil v Rusku 6 lidí, oznámili to tamní úřady. Tenisti Menšík, Lehečka a Nosková budou hrát o postup do osmifinále turnaje v Cincinnati. Na dálnici D1 v okolí sjezdu na Slavkov popojíždí kvůli nehodám kolony v obou směrech. A počasí čekejte velkou oblačnost s deštěm, místy pozor na silné bouřky a teploty v širokém rozmezí kolem 20 na severozápadě, jinde i 28 a na Moravě až 30.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tic neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale taky na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu, vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Čihálíková-Sedláčková.
3: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
2: Ústavní soud odmítl taky další podnět Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra případu. 6 lidí zemřelo při ukrajinském raketovém útoku v ruské Belgorodské oblasti, oznámil to úřadující gubernátor regionu Aleksandr Šuvajev. Další 4 lidé jsou zranění. Útoky zasáhly město Koloskovo, které leží nedaleko ukrajinských hranic. Podle Šuvajeva je mezi zraněnými i 14-leté dítě. Rusko zase v noci zaútočilo na přístav v Oděské oblasti, oznámili to ukrajinské úřady. 3 stravenkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnosti Plaxi, Edenred a App totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 a 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022. Následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důkladně je odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit. Správa Národního parku Šumava dnes zakázala splouvání Teplé Vltavy. Do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky, vysvětluje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
4: Hladina Teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
5: Sport. Tenistky Marie Bousková a Kateřina Siňáková postoupily v nočním programu do třetího kola turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bousková ve dvou setech porazila Stefaniniovou z Itálie, Siňáková vyhrála nad Španělkou Buzasovou Manejrovou 2-1. Klíčovou třetí část zápasu ovládla česká reprezentantka 6-1.
6: Večer budou ve dvouhře v akci tři čeští reprezentanti. Jakub Menšík, Jiří Lehečka i Linda Nosková budou hrát o postup mezi nejlepší šestnáctku. Menšíka čeká v boji o osmifinále Australan s japonskými kořeny Hijikata. Lehečka nastoupí proti Francouzi Fisovi a úřadující wimbledonská šampionka Nosková bude hrát s Tausonovou z Dánska. Zápasy českých tenistů v Cincinnati začnou nejdřív ve 20 hodin středoevropského času. Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: V Cincinnati naopak skončila Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Svitolinové 1-2 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D1 trvají komplikace v okolí Holubic, dlouhé kolony z obou směrů. Příčinou jsou dvě nehody. Od Brna zastavují kamiony už okolo 200. kilometru. Osobní auta v levém pruhu se sunou z nájezdu od Svitav z 203. až ke kolize na 209. kilometru. Tam po hromadné nehodě stále průjezdný pouze jeden pruh. Zdržení pro osobní dopravu půl hodiny, pro nákladní o mnoho delší. Směrem z Vyškova přetrvává silný provoz od Rousínova. Kamiony zpomalují na 215. Osobní auta až před sjezdem na Slavkov. Za Rohlenkou na 210. kilometru odklízejí následky po srážce tří osobních aut. D1 se plní i těsně před Brnem. Směr Praha od Slatiny z 201. kilometru se popojíždí k omezení u D2 10 až 15 minut. Silnice 24 Střeboně do Suchdolu nad Lužnicí a omezení u Majdaleny. Oprava vozovky, kyvadlový provoz, řízený semafory z obou stran 5 až 10 minut navíc. A Praha, hlavní část okruhu směrem z D1 k letišti, pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů, kolona za sjezdem na Písnici z 5. kilometru, poté na výjezdu z Lochkovského tunelu až k Ořechu a do Třetice se brzdí před sjezdem do Evropské, 20 minut se jede do zúžení u letiště. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky, odpoledne budou všude, kromě jihozápadní poloviny Čech, i silné, s kroupami nebo silnými nárazy větru. Později odpoledne a večer začnou srážky od jihozápadu postupně ubývat a protrhá se taky oblačnost. Teploty dnes na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy ještě víc, tam i 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Vy dál posloucháte dopolední radiožurnál, stále je s vámi Jiří Chum.
1: Krásné pondělní dopoledne 17. srpna, 6 minut po 11. hodině. Platba kartou v městské hromadné dopravě je podle Sdružení dopravních podniků u cestujících stále populárnější. Zvykli jsme si na to rychle. V krajských městech s výjimkou jediného už je to běžná praxe. No a právě dnes se přidává i to poslední. V Olomouci právě spouští zkušební provoz a my se tam podíváme v dalších minutách vysílání dopoledního radiožurnálu. Dobrý den a vítejte.
0: Dopolední radiožurnál
8: a Jiří Chum.

0: Posloucháte dopolední Radiožurnál 10 minut po 11. hodině. Zaplatit za jízdenku přímo ve voze městské hromadné dopravy je běžné ve většině větších českých a moravských měst. Posledním krajským městem, které bezhotovostní platbu dosud nepoužívalo, je Olomouc. Provoz spouští právě dnes a my se tam podíváme živě s reportérkou Blankou Mazalovou. Dobrý den.
1: Pěkný den. Bezkontaktní terminály budou od dnešních 15 hodin fungovat zatím v 10 tramvajích a 10 autobusech. Kdo bude chtít službu vyzkoušet, musí hledat speciální samolepku se symbolem bezhotovostní platby na dveřích vozu. Po zkušebním provozu začnou na přelomu srpna a září fungovat i přístroje v dalších vozech. Základní jízdenku koupí cestující přiložením karty k terminálu a při kontrole se prokážou platební kartou. Další typy jízdenek si lidé můžou na terminálu navolit, pořídit si můžou samozřejmě i víc jízdenek naráz. V nabídce dopravního podniku i dál zůstávají klasické papírové jízdenky, prodejní automaty na zastávkách i nákup pomocí SMS nebo mobilní aplikace.
0: Říká reportérka Blanka Mazalová z Olomouce, děkujeme. Koupit si jízdenku přímo ve voze bezkontaktní kartou můžou už 6 let cestující v Brně, tak se pojďme zeptat, jak se tam systém osvědčil, ví to reportér Tomáš Kremr.
2: Služba jménem Pípni a jeď je podle zástupců dopravního podniku velmi oblíbená, svědčí o tom i čísla. Tržby ze zakoupených jízdenek platební kartou přímo ve vozech stále rostou. Z nedávno zveřejněné výroční zprávy dopravního podniku vyplývá, že loni lidé takto nakoupili lístky za 241 milionů korun, což je o 9 milionů víc než v roce 2024. Naopak klesá poptávka po jednorázových SMS a taky papírových jízdenkách, a to i přesto, že pátým rokem po sobě počet přepravených lidí v brněnské hromadné dopravě roste. Snižuje se ale zároveň i počet dopadených cestujících, kteří jedou takzvaně na černo, a podle firmy tomu napomáhá právě fakt, že je ten jednorázový lístek v základní ceně 25 korun snadno dostupný přiložením karty k terminálu.
0: Z Brna reportér Tomáš Kremr. Tomáši, děkujeme, hezký den.
2: Naslyšenou.

Karel Havlíček Borovský je považovaný za zakladatele české žurnalistiky a tak by měl snad radost, že právě v Havlíčkově Brodě se už po 22. na letní žurnalistické škole setkávají studenti se zájmem o práci v tomto oboru. Pod vedením lektorů z různých regionálních i celoplošných médií se učí, jaké to je natáčet reportáže pro rozhlas a televizi, anebo třeba i jaké to je být tiskovým mluvčím. Radiožurnál je partnerem celé akce a tak se tam za chvíli podíváme i s naším reportérem Vojtěchem Kovalem v dopoledním Radiožurnálu. V pondělí 17. srpna. Jsou 2 minuty po 11:15. Pěkné dopoledne.

0: Jaké to je být rozhlasovým nebo televizním reportérem? I to si tento týden vyzkouší 50 studentů na letní žurnalistické škole Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě. Budou hledat témata ke zpracování, natáčet reportáže, ale třeba i vytvářet obsah pro sociální sítě. Radiožurnál je partnerem akce a jedním z lektorů je náš reportér Vojtěch Koval. Zdravíme tě.
1: Zdravíme z Havlíčkova Brodu.
0: Jak staří studenti do Havlíčkova Brodu jezdí a jaké mají zkušenosti s žurnalistikou?
1: Tak ten věkový rozptyl je poměrně velký. Někteří studenti jsou třeba na střední škole, většinou druhý, třetí ročník. Máme tady několik maturantů samozřejmě, ale jsou tady i studenti vysokých škol už. Nejčastěji je to třeba ještě první ročník nebo druhý ročník. Ne vždycky tedy studují žurnalistiku. Letos jsme se tady setkali při takovém seznamovacím kolečku s několika studenty, kteří třeba chtěli studovat psychologii nebo politologii, ale pak se rozhodli, že vlastně ten obor je tolik nezajímá, že ta žurnalistika je jim bližší, takže máme radost, že si to tady snad s námi vyzkouší.
0: Ty vedeš rozhlasovou skupinu, tak co všechno se tam tví studenti za ten týden naučí?
1: Je to podobné našemu elevskému programu, který máme v rozhlase, to znamená skutečně učíme tady studenty práci s nahrávacím zařízením, s vůbec hledání respondentů, hledání samotného toho tématu, ale samozřejmě jak má taková rozhlasová reportáž vypadat, že tam má být nějaká kulisa, jak vytvořit ten dojem, respektive jak toho posluchače přenést na to místo, protože jak Jirko víš, tak si říká, že rozhlasový reportér vlastně supluje oči toho posluchače, tak se snažíme tohleto vštípit do těch našich studentů tady.
0: No a vy si do Havlíčkova Brodu zvete i různé hosty z mediálního prostředí, tak kdo dorazí letos?
1: Z těch zajímavých jmen mediálních bych zmínil třeba Jindřicha Šídla, který tady bude letos. Za influencery dorazí Lukefri, který taky s Českým rozhlasem spolupracuje, měl u nás několik podcastů, ale třeba zítra dorazí kolega Jan Cibulka z datového oddělení Českého rozhlasu. Budeme se bavit přesně o práci datařů, jakým způsobem zpracovávat ta data do rozhlasových reportáží a podobně. A ve středu si tady pustíme film Pan Nikdo proti Putinovi, Oscarový snímek, a následně sem dorazí Josef Pazderka a Ondřej Soukup, kteří jsou vlastně tvůrci podcastu Na východ, takže bude navazovat taková debata o tom ruském prostředí.
0: Z letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě teď živě reportér Vojtěch Koval. Tak díky, užijte si to.
1: Hezký den.

0: Radiožurnál půl dvanácté. Anna Horáčková a zprávy.
1: Úřad Evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat celý případ údajného neoprávněného vyplácení dotací pro holding Agrofert. Rozhodl o tom nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj evropské i české dotace tvoří jeden neoddělitelný případ a nemají se vyšetřovat zvlášť. Spor vznikl poté, co evropský žalobce část případů týkající se českých peněz postoupil vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To s tím ale nesouhlasilo. Kauza vychází z trestního oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Týká se i toho, proč stát vyplacené peníze pro holdingu nevymáhá zpět. Lesní požár v belgickém Hudfaně se díky dešti přestal šířit směrem k německým hranicím. Informuje o tom deník The Guardian. Plameny se ale šíří dál na severovýchod země. Své domovy už musely opustit stovky lidí. Německo na pomoc vyšle dva armádní vrtulníky. Do hašení se měly po žádosti Belgie zapojit i čeští hasiči. Nakonec ale nebudou potřeba. Téměř 12 000 řidičů denně využívalo v červenci nový úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Radiožurnálu to řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Tento úsek dálnice byl po letech sporů a odkladů zprovozněný letos v červnu. Stavba přitom začala už v roce 2018. A Český svaz ochránců přírody vykoupil svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýly a rostou tam koniklece. Jde o víc než 3 hektary plochy u Bíliny na Teplicku. Celou částku se podařilo zaplatit z veřejné sbírky, jak informoval Jan Moravec ze svazu ochránců přírody. Nový vlastník zajistí, že se v lokalitě nebude stavět a že se tam bude hospodařit s ohledem na přírodu. Vědci totiž zjistili, že v oblasti žije přes 1000 druhů motýlů.
2: Sport.
1: Jindřich Tichaj je prvním odvolaným trenérem nové sezóny Šance národní ligy. Po prohře 1-4 s B týmem ostravského Baníku ve čtvrtém kole to oznámila Viktoria Žižkov. Pražskému celku nevyšel úvod ročníku druhé nejvyšší soutěže. Žižkov získal jen 3 body z 12 možných. Tichaje na lavičce dočasně nahradil Petr Papoušek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dlouhé zdržení na D1 od Slatiny a z druhé strany od Rousínova. Směrem z Brna do Vyškova za Rohlenkou na 209. kilometru stále odklízejí následky po hromadném střetu několika nákladních i osobních vozidel. Kolona v obou pruzích se sune už od Slatiny z 201. zdržení více než půlhodinové. Od Vyškova se kamiony štosují za Rousínovem na 215.5 kilometru, osobní auta v levém pruhu až o kus dál na 214. Nesouvisle nejméně 20 minut se po pojíždí k nehodě za sjezdem na Slavkov na kilometr 210. Na D1 u Slatiny silný provoz i směrem k Praze z kilometru 201,5 se jede přibližně 15 minut do omezení u D2. A zmíněná dálnice D2 na příjezdu do Brna zůstává zaplněná od Modřic ze 3. kilometru, tam jsou to převážně nákladní soupravy v pravém pruhu. A ještě silnice 19 z Pelhřimova do Tábora před

0: novém omezení. Podle našeho zpravodaje se ale dost nebezpečně brzdí.
1: Tak je ten nešťastný Jinovský furie, jsou tam dvě parkoviště a před ním je táhlá pravotočivá zatáčka a přímo v té zatáčce něco, prosím vás, vrtají se stáže, jo. Jezdí to tam ti barvově, ale oni to nemají vůbec označený. Vyletíte ze zatáčky a najednou tam stojí auto ze šipkou, jo.
0: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: I dál bude oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky, odpoledne budou kromě jihozápadní poloviny Čech i velmi silné, později odpoledne a večer už začnou srážky od jihozápadu postupně ubývat a protrhá se taky oblačnost. Teploty dnes na severozápadě až 23 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy dokonce 30. Tolik zprávy. Tady je dopolední radiožurnál a za mikrofonem Jiří Chum.
4: Před mikrofonem, za mikrofonem, dobré dopoledne vám přejeme. Sociální sítě dnes už vypadají jinak než před 10 lety. Místo příspěvku od přátel přednost dostává často nekonečný proud krátkých videí prakticky z celého světa. A jejich sledování může zabrat dost času, hlavně dětem. Všimli jste si toho? Tak co s tím? Odpovíme za chvíli v dalším vydání pořadu Antivirus.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Antivirus.
1: Jen se na chvíli podívám, co je nového na Instagramu. Tak to začíná a pak se člověk diví, že mu utekla celá hodina. 2, 3, 4. Sociální sítě jsou navržené tak, aby tam lidé strávili co nejvíc času. Bojují s tím i dospělí a tak nepřekvapí, že s tím mají problémy i děti. Co pomůže? Budou to zákazy telefonů nebo sítí? Téma dnešního Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Vítám vás.
2: Hezké dopoledne.
3: Dobrý den.
1: Když mluvíme o sociálních sítích, často slýcháme slova jako Reels, Shorts nebo TikTok. O čem tu vlastně mluvíme?
2: O trendu nekonečného proudu krátkých videí, která nám dneska ukazují prakticky všechny sociální sítě. Původně s tím přišla sociální síť TikTok a byla to velká změna. Ostatní sociální sítě vám ukazovaly příspěvky přátel nebo lidí, které jste se rozhodli sledovat.
4: TikTok na to ale šel jinak. Postavil vás před záplavu krátkých videí lidí z celého světa a když jste někde strávili víc času, tak vám automaticky začal ukazovat podobné příspěvky. Už nebylo potřeba hledat zajímavé účty. To zábavné přišlo za vámi samo.
2: Dneska už tak fungují prakticky všechny sociální sítě a patří k ním i platforma na sledování videí YouTube.
1: No a proč se k tomu trendu přidali všechny sociální sítě?
4: Protože všechny vydělávají peníze stejným způsobem. Dostávají zaplaceno za to, že vám ukazují reklamu. No a čím víc času na sítě strávíte, tím víc reklam vidíte. Ta rovnice je hodně jednoduchá.
2: Pokud by měli spoléhat jen na příspěvky vašich přátel, tak ty v jednu chvíli zákonitě dojdou. Prosíte proto lepší, když vám může ukazovat v zásadě cokoliv, co vás u obrazovky udrží, klidně z druhého konce světa.
4: Proto se vás dneska každá sociální síť snaží postrčit, abyste do tohoto nekonečného proudu krátkých videí nakoukli. A pak vás tam různými triky drží. Třeba tak, že po skončení jednoho videa se automaticky zapne další.
2: Nebo že když vás zaujme některé, tak ta další budou na podobné téma a postupně čím dál vyhrocenější.
1: Vyhrocenější?
4: No, co tím myslíme? Začnete se dívat třeba na videa s radami, jaké hry hrát s malými dětmi. Z toho algoritmu sítě usoudí, že jste asi sami rodič a začne vám servírovat další příspěvky, u kterých rodiče tráví více času, což jsou často takové, které cynicky zneužívají strach rodičů o bezpečí jejich potomků. Velmi rychle se tak dostanete k videím o únosech dětí nebo sexuálním zneužívání. Taková videa jsou často velmi naturalistická a bulvárně zpracovaná.
2: Těch je na sítích tolik proto, že provozovatelé sítí platí tvůrcům videí, u kterých jiní lidé tráví hodně času. Etika nebo fakta jsou stranou. Rozhoduje akorát sledovanost.
1: To se týká dospělých. Je to u dětí jiné?
4: Je, ale spíš k horšímu. Dospělí už by se měli umět regulovat. Děti se to teprve učí. Proto jsou v tomhle ohledu pro sociální sítě atraktivní cíl. A proto na ně řada tvůrců takových videí také cílí. Používají ve videích hrdiny z oblíbených seriálů, ukazují hračky a sází na přirozenou dětskou zvídavost.
2: A zase v zásadě nejde o to, co je konkrétně na videu. Důležité je jen to, že to chytí dětskou pozornost a u sítě ho to udrží co nejdéle.
1: A to je ten problém.
4: No, děti se neumí regulovat a snadno ztratí pojem o čase. Navíc nemusí chápat, jak sociální sítě fungují, že jde o lacině vyrobenou zábavu, která má člověka udržet u sledování reklam.
2: Ve výsledku moc stráveného času na sociálních sítích může vést k problémům se spánkem, na frak dostává jiné trávení času, třeba pohyb, který je pro děti zvlášť důležitý. Může dojít i na problémy se soustředěním a trpělivostí.
4: Přitom ale nestačí sledovat ten čas, který dítě stráví na mobilu. Je velký rozdíl, jestli si tam píše s kamarády nebo kouká na náhodná a krátká videa na Instagramu.
1: No a co se s tím dá dělat? Zabavit telefon, to asi nebude nejjednodušší cesta.
2: To bude zejména u trochu starších dětí problém. Důležitější je sledovat, jak čas s telefonem tráví.
4: Pomůže třeba nastavování limitů na sociální sítě. Dobrý trik je také vypnout notifikace, kterými se aplikace neustále dožadují pozornosti.
2: Rodiče by dětem měli vysvětlovat, jak sociální sítě fungují, na co si u nich dát pozor. To ale znamená jeden velký úkol pro rodiče. Sami si tohle musí vyjasnit a přitom možná zjistí, že mají sami dost podobný problém. Není proto překvapivé, že tohle problematické chování pak kopírují i jejich děti.
1: Tak si to přeberte. Jana Magdoňová, Honza Cibulka, dnešní Antivirus. Díky za něj.
2: Naslyšenou.
3: Naschledanou.
0: Antivirus. Váš průvodce nástrahami online světa.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: My přinášíme důležité varování z dálnice D8. Jedete-li ve směru z Prahy do Ústí nad Labem, buďte velmi opatrní za sjezdem na Doksany. Okolo 38. až 39. kilometru pobíhá v blízkosti vozovky pes. Podle policejních informací chvílemi i přímo na dálnici je zmatený, buďte velice obezřetní. D8 z Prahy do Ústí za Doksany, kilometr 38 až 39, pes na dálnici. Další zelená vlna nejpozději v hlavních zprávách.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zatímco velvyslanec chodí po jednáních, co dělá jeho partner nebo partnerka? Řada manželů a manželek těch, co jsou na postu v Praze, tráví čas jako dobrovolníci. Jednou z nich je třeba i manželka švédského velvyslance Katarina Jevrelová, místopředsedkyně organizace DSA. Ta každoročně pořádá předvánoční jarmark a výtěžek rozdává jako granty.
1: Díky výtěžku jsme mohli při slavnostním předávání cen 12. června letošního roku podpořit 16 charitativních organizací. Celkem jsme jim rozdělili 1 320 000 korun.
2: Popisuje Katarína Jevrelová, viceprezidentka organizace Diplomatic Spouse Association. Ta je podle ní pro diplomaty, kteří do Prahy přijedou, skvělým způsobem, jak lépe poznat Česko. Z její zkušenosti totiž příjezd do cizí země není vždy jednoduchý.
1: Lidé si někdy myslí, že se všechno usadí během půl roku, ale ve skutečnosti to může trvat mnohem déle.
2: A co by na základě svých zkušeností jako dítě diplomata i jako matka dětí diplomata doporučila?
1: Především bych jim poradila, aby se nebáli využít všechny příležitosti, které jim život v zahraničí nabídne. Můj manžel často říká, že je výhoda, že jsem sama vyrůstala v diplomatické rodině. Díky tomu jsem dokázala naše děti připravit na to, co je čeká. Vždycky jsem jim říkala, že začátky budou těžké. Být novým dítětem ve škole není jednoduché, ale zároveň jsem věděla, že to nepotrvá navždy a že tím získáte zkušenosti. Je důležité mít trpělivost.
2: I s ohledem na všechny své zkušenosti se domnívá, že takovýto život za to stojí.
1: Stejnou zkušenost má i moje sestra, která už mnoho let žije na Novém Zélandu. O moc dál od Švédska už být nemůžete. Žili jsme tam v 80. letech a teď je z ní opravdová kiwi, tedy novozélanďanka.
2: Celý pořad bruselské chlebíčky najdete na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích. Jakub Lucký, Radiožurnál.

0: Sofia. Vladimír Kroca, publicistika po 12. hodině, co chystáš?
1: Dobrý den, hned to povím. Národní koalice proti suchu by se měla sejít dnes po jednání vlády. O tom, jak účinné kroky proti suchu podniká současná vláda, budeme mluvit s bývalým ministrem životního prostředí, současným poradcem prezidenta Ladislavem Mikem. Při dvou souběžných požárech na ostrově Salamína zemřeli dva lidé, stovky musely být evakuovány. Ostrov je o víkendech a o prázdninách oblíbenou destinací pro obyvatele Athén. O aktuální situaci v Řecku ohledně požáru budeme mluvit s naší tamní spolupracovnicí Soňou Dorňákovou Stamu. No a proč armáda původně podle dostupných dokumentů nechtěla v minulosti převzít karlovarské letiště a proč ho má dostat do správy zřejmě ještě letos? Je to racionální krok? Zeptáme se bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého.

0: Letníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: Vláda jedná o opatřeních proti suchu, plánuje na ně dát miliardy korun.
5: Musíme přijmout celou řadu opatření v té krajině, abychom zvýšili zásoby vody v krajině, na zemědělské půdě, na lesní půdě, revitalizace vodních toků a tak dále.
4: Hasiči v Belgii se stále snaží zastavit rozsáhlý lesní požár.
6: Jsme vděční za všechno tu pomoc, kterou všichni odvádí.
4: Čeští atleti se poprvé v poválečné historii vrací z mistrovství Evropy bez medaile. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova popojíždí dlouhá kolona od Slatiny k nehodě na 209. kilometru. A počasí čekejte velkou oblačnost s deštěm, místy pozor na silné bouřky a teploty v širokém rozmezí kolem 20 na severozápadě, jinde i 28 stupňů a na Moravě až 30. Dobré poledne vám přeje Anna Horáčková.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Ode dneška začne znovu fungovat Národní koalice proti suchu. Právě teď o tom jedná vláda. Česko trápí velmi teplé a suché léto. Průtoky v některých řekách jsou na historických minimech. A na úřadu vlády je reportér Jakub Vik.
7: Národní koalice proti suchu fungovala už od roku 2018 a sdružovala politiky, úředníky nebo výzkumníky. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD před jednáním vlády řekl, že kabinet dnes projedná například harmonogram prací znovu vzniklé koalice.
8: Já přináším nějakou revizi toho, co se vlastně za minulé roky udělalo, které vlastně opatření nebyla naplněná. Tam nám jde zejména o propojování vodohospodářských soustav, o budování malých vodních nádrží, rybníků a podporu závlah.
7: Právě na to by mělo příští rok podle Šebestiána v jeho rezortu jít zhruba 5,5 miliardy korun. Opozice vládu kritizuje, že na sucho reaguje pozdě. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Ústavní soud odmítl stížnosti bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS, advokáta Káry Matice a taky programátora Tomáše Jiříkovského v bitcoinové kauze. Blažek a Tic si stěžovali na spěch policie a státního zastupitelství před podáním obžaloby, taky na úniky informací ze spisu nebo na medializaci případu. Spolu s nimi je v kauze obžalovaný ještě bývalý náměstek Blažka Radomír Daňhel. Vinu všichni už dřív odmítli. A podrobnosti má z Brna reportérka Alena Hesová.
9: Blažek ani Tic na dotazy Radiožurnálu ohledně rozhodnutí nereagovali. Blažek na sociální síť X napsal, že mu nezbývá, než vzít rozhodnutí na vědomí. Podle něj není hodnotící. Stěžoval si mimo jiné na nedostatek času na přípravu obhajoby. Ticovi zase vadily údajně krátké lhůty na zpracování velkého množství rozhodnutí. Podle ústavního soudu se ale o vině rozhoduje až u trestního soudu, kde může obhajoba všechny své argumenty použít. Kauza se týká miliardového bitcoinového daru od Jiříkovské státu. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
4: Hasiči v Belgii se dál snaží zastavit nejničivější požár ve své historii. Oheň už spálil více než 3000 hektarů půdy a úřady evakuovaly stovky lidí. Nad ránem plameny pomohl zastavit déšť jen stovky metrů od hranic s Německem. Ve směru na severovýchod se ale v Belgii požár šíří dál.
10: Část lidí z příhraničních vesnic musela opustit své domovy anebo se připravit na evakuaci. Hašení podle ministra vnitra Bernarda Quintana komplikuje složitý terén regionu Hutvaně, složený z těžkodostupných rašelinišť a vřesovišť. Ze své strany hranic se k hašení připojili taky dva vrtulníky německé armády. Hasiči z většiny unijních zemí dál pomáhají i v dalších evropských státech. V Chorvatsku u letoviska Omiš mají lesní požáry jednu potvrzenou oběť. Po víkendu se přestali šířit dál. Na řeckém ostrově Salamina, nedaleko Atén, zemřeli dva lidé. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc zemřelo už 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000 a ebola se šíří výrazně rychleji než ve všech předchozích případech.
11: Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že jedinou horší epidemií eboly bylo šíření nemoci v západní Africe v letech 2014 až 2016. Tehdy tam na nemoc zemřelo přes 11 000 lidí a současná epidemie je podle něj na nejlepší cestě tento rekord překonat. Ebola v Demokratické republice Kongo se totiž šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Jen za včerejšek tam zdravotníci odhalili přes 100 nových případů. K rychlému šíření nemoci přispívá špatně dostupná péče, doutnající konflikt na východě Demokratické republiky Kongo, velká mobilita obyvatel a také jejich nedůvěra ve zdravotnické a státní instituce. Ondřej Himer, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
4: Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. Tuhle sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodu vybírat v prvním kole taky nové senátory. 14 základních a středních škol v Česku odloží kvůli stavebním pracím začátek školního roku. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Na Jižní Moravě budou mít o týden delší prázdniny děti ze základní školy v Pozořicích na Brněnsku. Výuka jim začne až 7. září.
12: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
13: Zatímco 9letá Barbora Frolková má jasnou představu o tom, co bude 1. zářijový týden dělat, 11letý Kamil Měšťan zatím neví.
14: Budu to ještě plánovat.
13: Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
15: Tak, aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
13: Stavba vyjde městy na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. Z Pozořic Aneška Hlávková, Radiožurnál.
4: Francouzsko-česká herečka a šanzoniérka Chantal Poulain dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou i svým šanzonům. C'est une
16: chanson. Já žiju ve francouzštině. I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu.
17: Jako francouzská ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, která tady dělá svoje profese.
16: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několik filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
18: Sport. Čeští atleti skončili na mistrovství Evropy v Birminghamu bez medaile. Stalo se jim to poprvé od konce druhé světové války. Těsně pod stupní vítězů byli kladivář Myslivčuk, oštěpař Vadlejch i čtvrtkařka Manuel. Šéf trenéra Pavla Sluku mrzelo hlavně to, že se většina reprezentantů nedokázala ani přiblížit svým letošním maximum.
19: Nepotvrdili výkonnost, kterou jsem jeli, a to je základ toho neúspěchu a trošku jsem byl rozladěný už na mistrovství republiky, kdy ta výkonnost nebyla taková, jakou bych si představoval před vrcholnou akcí, protože tam by měli ukázat, že skutečně jsou ve formě a evidentně většině výpravě se ta závěrečná příprava nepovedla.
18: Z evropského šampionátu už se domů vrátili čeští plavci, kteří v Paříži získali díky Barboře Sémanové a Miroslavu Knedlovi dvě zlaté medaile. A právě znakaře Knedlu uslyšíte odpoledne živě ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
0: Zelená vlna.
14: známe lepší cestu.
20: Na D1 zdržení od Slatiny v obou směrech, v Praze pak na okruhu od Karlovarské. Na D1 na výjezdu z Brna směr Vyškov po pojíždí kolona od Slatiny z 201. kilometru. Za Rohlenkou na 209. stále odklízejí následky po ranní hromadné nehodě. Průjezdný jeden pruh v omezení, zdržení více než 40-minutové. Na D1 se jede pomaleji i od Vyškova nesouvislá fronta za Rousínovem z 213. kilometru. Za Holubicemi se chvíli jede plynule, pak se opět brzdí u sjezdu na Svitavy na 203. Odtud do omezení u D2 je to přibližně na 20 minut. Na pražském okruhu z D1 k letišti narostla kolona téměř ke Karlovarské na 26. kilometr. Do zúžení u Aviatické se jede 10 až 15 minut. Ve sjezdu z Evropské na okruh navíc blokuje jeden z pruhů porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Odpoledne bude většinou oblačno až zataženo, na většině území se přidá občasný déšť nebo přehánky, místy čekejte bouřky, s výjimkou západu budou i velmi silné. Teploty dnes na severozápadě 20 až 24 stupňů, jinde až 28 a na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy. Teď už publicistika a Vladimír Kroc.
22: Postupuje vláda dostatečně rázně ve snaze mírnit dopady letošního extrémního sucha. Daří se postupně dostávat pod kontrolu požáry na ostrově Salamina u Athén a v jiných oblastech Řecka. A jak by mohla česká armáda využívat karlovarské letiště poté, co ho převezme do své správy? Předpolednem zasedl koaliční kabinet na první schůzi po vládních prázdninách. Na stole má i opatření pro zadržování vody v krajině. V souvislosti s nejvážnější vlnou extrémního sucha, jaké Česko zasáhlo za posledního více než půl století. Premiér Andrej Babiš už minulý týden oznámil, že svou činnost ode dneška obnoví i Národní koalice proti suchu, která v minulosti působila od roku 2018. Jak připomněl v dnešním rozhovoru pro Český rozhlas ministr zemědělství Martin Šebestián, jedním z opatření, které tehdy koalice připravila, bylo budování vodních nádrží.
23: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit.
22: Ministr Šebestián má teď připravit zákon, který urychlí budování vodních nádrží jako zdrojů pitné vody i stavby pro zadržování záplav. Zdravím bývalého ministra životního prostředí a nynějšího poradce prezidenta pro tuto oblast Ladislava Mika. Dobrý den.
24: Hezký den.
22: Vítáte rozhodnutí obnovit Národní koalici proti suchu, která má poprvé jednat po schůzi vlády, ještě ne v plném složení?
24: No, asi vítám, i když myslím si, že toto rozhodnutí přichází pozdě, protože otázka sucha se musí řešit dlouhodobě a strategicky. A myslím si, že už je trošku střížkem po funuse.
22: No a jaký konkrétní přínos by tedy mohla mít z vašeho pohledu tato koalice proti suchu, v níž v minulosti zasedali ministři, odborníci a zástupci krajů a obcí?
24: Já jsem přesvědčen, že otázka sucha vyžaduje dlouhodobé a strategické řešení a na tom je potřeba mít široký politický konsenzus napříč vlastně politickým spektrem. A myslím si, že ta rada by mohla vlastně být nějakým představitelem toho konsenzu, nějaké dohody na tom, jakým způsobem zásadním změnit vlastně management krajiny, který by vedl k nějakému zlepšení toho stavu.
22: No a jak hodnotíte kroky nebo plánované výdaje, které zatím avizovali premiér Babiš a příslušné vládní rezorty?
24: Já jsem z toho trošku rozpačitý, ale je třeba samozřejmě říct, že ta otázka sucha se dotýká několika různých oblastí. Je to potřeba vody pro průmysl, chladicí voda pro elektrárny, pitná voda pro lidi, voda pro zemědělce a tak dále. Pokud jde o vodu v krajině, o zemědělství a o to sucho citelné a viditelné, tak tam bohužel moc opatření nevidím. Samozřejmě ty zmíněné třeba nádrže, nové přehrady, můžou nějakým způsobem v managementu vody třeba pro ten průmysl nebo pro pitnou vodu pro lidi pomoci, případně navyšování průtoku řek, ale nevyřeší to sucho v krajině, nevyřeší sucho, které podstupují zemědělci, které ovlivňuje snižování výnosu a podobně. Takže jsou tam opatření, řekněme, technokratická, technologická, navržená, která nějakou logiku mají, nicméně z mého pohledu pro fungování našich ekosystémů, zemědělství a lesnictví to řešit nebudou.
22: Jak vážná je tedy aktuální situace, jak vážně extrémní sucho zasáhlo zdejší krajinu a zemědělskou půdu?
24: No tak to už zaznělo v anunci, za posledního půlstoletí něco podobného české území nezažilo, takže je to velmi vážné. Nicméně není to něco, co by bylo neočekávané. Z hlediska právě scénářů klimatické změny dlouhodobě, řekněme, odborníci upozorňovali na to, že ty extrémní situace nejenom, že budou nastávat, ale že budou nastávat s větší frekvenci. A právě teď zažíváme vlastně to sucho jakoby v několika vlnách spolu s těma vlnama veder a to vede vlastně k té situaci, která je zatím bezprecedentní, ale bohužel se dá očekávat, že v nějaké blízké budoucnosti se může celkem velmi pravděpodobně opakovat.
22: A představují ty nynější srážky a zejména ty, které teprve mají přijít, nějakou úlevu pro vodní toky a půdu?
24: No, samozřejmě každá voda, co spadne, je dobrá. A částečně to může lokálně místně pomoct, ale ten deficit je tak obrovský. Já jsem se díval na server Intersucho, kde jsou ty informace velmi podrobné a ty deficity jsou na většině území 40 mm a víc a na asi třetině území 80 až 100 mm. To jsou obrovské objemy, které plošně chybí pro Českou republiku, takže ty srážky, které mají přijít, tak samozřejmě částečně něco doplní, ale zdaleka nemůžou pokrýt ten deficit tak, aby jsme se dostali někam blíž k normálu.
22: A kde vidíte hlavně prostor, pokud je o krátkodobá, ale i strategická opatření ve snaze mírnit dopady extrémních vln sucha?
24: No já mám právě, bohužel, já jsem se zamýšlel na tohle otázku a musím říct, že vlastně mě nenapadá žádné nějaké bezprostřední krátkodobé opatření, pokud myslíme krátkodobé, že by reagovalo na okamžitou situaci a mělo hned výsledky, tak v podstatě není moc co navrhnout. Dá se samozřejmě, nebo musí se s vodou šetřit, nesmí se s ní plýtvat a může se teda jakoby z těch zásob minimálních, co máme, co nejvíc prostě rozumně využívat tu vodu, ale jinak vlastně dokud nezaprší, tak ta voda prostě chybět bude a nemáme jak ji doplnit. A jak už jsem říkal, naopak jediné rozumné opravdu a fungující řešení je dlouhodobé a strategické a v podstatě systémové opatření, to znamená, to nejsou nějaké jednotlivosti, to se musí změnit úplně hospodaření v krajině, změnit péče o půdu, změnit struktura krajiny třeba a taky vlastně více investovat do toho, čemu se říká revitalizace nebo obnova říčních systémů v celých povodích. A Česká republika má vlastně tu výhodu, že tady ta řešení existují. My je vlastně umíme, my je máme. My jsme dokonce v minulosti částečně dělali, akorát se jim prostě dostatečně jako stát nevěnujeme a financování místo, aby bylo navýšené, tak se spíš omezuje. Takže dlouhodobé strategické řešení ano, ale nevidím ho v těch přehradách, o kterých mluvil třeba pan premiér Babiš, protože ty přehrady vyřeší možná zadržení vody, jarních vod na tocích na navyšování průtoku, možná vyřeší trošku potenciální deficit pitné vody, ale nevyřeší sucho v krajině.
22: Ministerstvo životního prostředí dokončilo i na základě meziresortních a expertních připomínek návrh, jak aktualizovat Národní akční plán adaptace na změnu klimatu pro další 4 léta. Může to být účinný základ pro dlouhodobou strategii státu?
24: No, na tu otázku se nedá odpovědět jinak, než že může, samozřejmě, že může, ale já se trošku usmívám, protože úplně jakoby první strategii na adaptaci jsem navrhoval ještě ve svém funkčním působení jako ministr v roce 2009 a od té doby už se adaptovala adaptační strategie možná 5krát nebo 6krát, neustále se prostě přepisuje a obnovuje místo toho, aby se prostě aplikovala. Tak já si myslím, že to hlavní je přestat se bavit o tom, jestli máme nebo nemáme klimatickou změnu a jestli s tím můžeme nebo nemůžeme něco dělat a začít opravdu něco dělat, jako implementovat. To si myslím, že je klíčová věc jako strategie. Samozřejmě je důležitá, aby se ty prostředky a ty akce dělaly nějak rozumně, koordinovaně a aby se nevyhazovaly peníze oknem, ale hlavní je něco dělat.
22: Vy jste působili v unijních strukturách na generálním ředitelství Evropské komise životního prostředí. Jak moc se můžou členské státy opřít o unijní podporu?
24: No tak když se začtete do strategií pro biodiverzitu nebo pro půdu nebo lesní, tak uvidíte, že vlastně ten tolikrát diskutovaný a často kritizovaný Green Deal přímo obsahuje akce, které řeší i otázku adaptace na klimatické dopady, včetně sucha, a řeší je jednak teda opatřeníma a jednak teda finanční podporou. To znamená, samozřejmě evropská strana může pomoct a my si můžeme šáhnout na prostředky, které na tento účel byly vyčleněny. Takže určitě je to navíc si myslím, že český rozpočet, bohužel teďka, kdyby jsme se hned rozhodli všechno dělat správně, tak vlastně není kde brát peníze na ta opatření a v podstatě ty evropské peníze, velké většiny z těch povolenek nešťastných, jsou vlastně ty jediný, který máme ve větším objemu k dispozici.
22: Ladislav Mikou, bývalý ministr životního prostředí a nynější poradce prezidenta. Děkuju, nashledanou.
24: Díky moc za pozvání, nashledanou.
22: A k těmto otázkám se na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus vrátíme dnes v podvečer v 18.10 v 50-minutovém speciálu. Pozvání přijali ministr životního prostředí Igor Červený, jeho předchůdce v čele rezortu Petr Hladík, zástupci expertních kruhů a krajských i místních samospráv. Při dvou požárech, které v neděli vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Athén, zemřeli dva lidé. Oběti jsou podle agentur starší manželský pár. Dalších nejméně 9 lidí muselo být ošetřeno kvůli popáleninám. Podle řecké pobřežní stráže bylo evakuováno více než 570 místních obyvatel a turistů. K boji s ohněm bylo nasazeno přibližně 260 hasičů, téměř 60 hasičských vozů, 10 letadel a 7 vrtulníků. Jsme ve spojení s naší spolupracovnicí v Řecku Soňou Dorňákovou Stamou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
22: Salamina leží západně od Athéna, má přibližně 37 tisíc obyvatel, z nichž značnou část tvoří seniori. Pláže byly o víkendu prý přeplněné vzhledem k tomu, že v sobotu byl státní svátek. Požár na východě ostrova se podařilo uhasit už včera, co ten na jihu?
1: Ten požár je podle posledních informací od řeckých hasičů je pod kontrolou, jsou tam ještě nějaká ohniska, ale zdá se, že ta situace se lepší, mírní se také ten silný vítr. Tady na jihu foukal několik dní, takže hasiči doufají, že už to mají pod kontrolou.
22: Proto se oheň na jihu rozhořel tak rychle právě kvůli silnému větru?
1: Ano, tady je právě ta kombinace horko, silný vítr a zřejmě i žháři, protože hasiči vyšetřují, že to zřejmě někdo založil, protože ten požár tam vypukl na dvou místech, takže ten silný vítr právě v kombinaci s tím vedrem, to je ten koktejl, který tady v Řecku každoročně je důvodem toho, že zhoří tisíce hektarů lesa a porostu.
22: České ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by na ostrově Salamina byli postiženi čeští občané. Jak moc živel zasáhl tamní turistická letoviska?
1: To je ten problém vždy, protože ty přímořské oblasti jsou turistické destinace. I na Salamíně je spousta turistů, je léto je v plném proudu, jak jste říkala, no byl tady ten svátek, takže tady vrcholí ta turistická sezóna. Nejsou ale podrobné informace o tom, kolik přesně turistů bylo evakuováno. Jisté je, že všichni ti, co byli evakuováni, a poslední informace jsou, že to bylo téměř 600 osob, tak jsou v bezpečí a jsou na místě, kde mohou přechodně bydlet, aby se uvidělo, jestli se tady mohou vrátit do hotelu, nebo i obyvatele si se mohou vrátit do některých obydlí, i když některé ty vesnice lehly popelem.
22: Podle řeckých hasičů vypuklo o víkendu po celé zemi 36 požárů. Jak to vypadá v dalších oblastech Řecka, včetně turistických letovisek?
1: Tak zatím to vypadá tak, že největší požár byl tedy právě na Salamíně, že sice vypukly ty požáry, ale většinou se to podařilo hasičům dostat okamžitě pod kontrolu přes ten silný vítr. Tady letos v létě jsou i Řekové vlastně šokování, tím, že na severu Korintského průplavu na tom pobřeží tam vypukl velký požár, byl uhašen, ale lehlo popelem na 11 000 hektarů. Ten další požár potom byl i na Krétě a to, co je šokující, je, že tyto požáry letos mají i oběti na životech.
22: A jak se daří hasičům s požáry bojovat?
1: Tak řečtí hasiči mají hlavně na pomoc letouny, hasici vrtulníky. Je to vlastně takový základ pro řecké hasiče, protože přece jenom ta technika se v řadě případů nemůže vůbec dostat do těch borovicových lesů, nejsou tam protipožární zóny, to je velký problém, ale na druhou stranu tady se ozývá kritika, že vláda vždycky na jaře slibuje, že je ta civilní ochrana a společně hasiči připravena, ale sami hasiči uvádějí, že těch problémů je řada. Například řecká vláda koupila dvě letadla, které ale letos vůbec nevzletěly, protože tam byla posádka a dalším faktorem je ten velice silný vítr, který letos v Egejském moři a v jižní části Řecka opravdu řadu dní fouká a dokonce ta letadla a hasicí vrtulníky kvůli tomu nemohly vzlétnout a proto se často i ten požár šíří, když nemohou zasahovat ze vzduchu.
22: Z Řecka naše spolupracovnice Sonja Dorňáková Stamu. Děkuju vám. Naschledanou.
1: Naschledanou.
22: Vláda a vedení Karlovarského kraje by měly na podzim rozhodovat o budoucnosti Karlovarského letiště. Přesně o záměru, který v červnu potvrdil ministr obrany za SPD Jaromír Zuna, podle něhož má letiště ještě do konce roku přejít pod armádní správu prostřednictvím státního podniku letecké opravy Malešice. Jak upozornil server Aktuálně.cz, na základě neveřejných dokumentů, které získal v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, armáda už nejméně třikrát převzetí Karlovarského letiště odmítla. Mostem je bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý, který teď působí na pražské CERU univerzitě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
22: Podle zmíněných materiálů například v roce 2022 armádní velení odkazovalo na to, že se jedná o využití dvou jiných letišť pro armádu. S Karlovarským se počítalo jen v krizových situacích. Vy jste také zaznamenal podobné výhrady v předchozích letech?
2: Tak já si myslím, že obecně známo, že Karlovarské letiště není vhodné pro vojenské využití. To letiště má poměrně omezenou infrastrukturu, rovněž dráha neodpovídá potřebám armády. Navíc teritoriálně Karlovarské letiště je umístěno tak, že armáda ho de facto do budoucnosti pro normální výcvik a pro normální aktivity potřebovat nebude. Relativně blízké vzdálenosti je letiště Líně, které bylo budováno jako vojenské letiště, dostala rovněž armáda zpátky pod svoji kontrolu a má tam momentálně rozmístěnou svou leteckou záchrannou službu. Takže je to skutečně poměrně velký otazník, proč se vláda rozhoduje, že využije letiště, které je de facto nevhodné.
22: No, na ten otazník jsem se chtěl právě ptát. Jak si vysvětlujete, že nynější vedení rezortu se správou Karlovarského letiště počítá, že se mu nebrání a vlastně plní taky dlouhodobé přání regionálních politiků z hnutí ANO, jak tady poznamenává server Aktuálně.cz?
2: Já si myslím, že tam je ten hlavní důvod a to je ten důvod, že Karlovarský kraj dlouhodobě chtěl mít nějaké letiště a finančně na něj nestačí, tudíž vidí cestu přes rezort ministerstva obrany, které by provozoval toto letiště podobně jako to třeba v Pardubicích. Myslím, že to je účelové rozhodnutí, které bude stát, ale rezort ministerstva obrany poměrně hodně peněz.
22: No a může tam hrát klíčovou roli fakt, že si tak vláda, tak říkajíc, posílí výdaje na obranu investicí do tohoto letiště, které má tady projít i rozsáhlou modernizací za zhruba miliardu korun?
2: Je to jeden z těch důvodů pravděpodobně. Já si myslím, že některé kroky, které tato vláda dělá k takovému rozhodnutí a k takovýmto závěrům směřují jednoduše investice do civilní infrastruktury, viz pokus o vojenskou nemocnici v Letňanech, ukazují na to, že se část těch civilních investic snaží armáda dostat pod armádu s tím, pochopitelně, že se potom započítají jako do obranných investic.
22: Jak velké musí být ty úpravy, aby vyhovovaly armádním potřebám? Jak jste říkal, tak zatím příliš využitelné to letiště pro armádní letouny není.
2: Tak obecně známo, že ta dráha, která tam je, je nevyužitelná pro nějaký skutečně významný vojenský provoz. To znamená, že se musí prodloužit a musí se rozšířit. A i to

0: mnoha leta od 90. let. Tam si myslím, že už ta situace je zvládnutá. A navíc zase Pardubické letiště bylo také vojenské letiště. A tudíž se využila ta infrastruktura, která tam je. Vzhledem k tomu, že tam nebude nějaký velký vojenský provoz v Karlových Varech, tak vlastně armáda bude platit ten provoz civilní, to si myslím, že obecně asi známo a že se s tím počítá. Takže kdyby došlo k nějakému souběhu vojenských a civilních aktivit, nevím, do jaké míry by ustoupili vojáci nebo ten civilní provoz, ale v každém případě na tak malém letišti by to byl problém.
1: Jiří Šedivý, vojensko-bezpečnostní expert, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, dnes z Cevro univerzity. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Nashledanou.
0: Já taky děkuji, nashledanou.
1: To byla polední publicistika Vladimír Kroc. Teď jsou tady další zprávy.
2: Radiožurnál je půl jedné. A zprávy má Anna Horáčková.
3: Jihovýchod Česka dnes zasáhnou velmi silné bouřky. Dnes odpoledne je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a taky nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Pro zbytek republiky platí varování před bouřkami s nižším stupněm nebezpečí. Výjimkou jsou jen Karlovarský a Plzeňský kraj, kterým by se bouřky měly úplně vyhnout. Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o třetinu. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o víc než bilion eur v přepočtu přes 24 bilionů korun. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27 schválila v červenci. V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o víc než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu měsíci zlevnily například brambory o 25%, vejce o víc než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež a olejniny. Oproti červenci minulého roku klesly ceny zemědělských výrobců v Česku o 13%. A ve vodárenské věži na Pražské Letné začal festival o ničem. Týdenní akci pořádá organizace Mila, která se věnuje tématu péče o seniory a jejich pečující. Program nabídne například taneční workshop s hercem Janem Cinou, setkání s herečkou Pavlou Beretovou, cirkusové workshopy nebo koncerty. Některé z nich si návštěvníci můžou poslouchat v leže. Festival chce totiž upozornit na význam odpočinku a péče o sebe. Vstup na všechny akce je až do neděle zdarma.
4: Sport.
3: Fotbalisti Ústí nad Labem budou hrát o posun do čela tabulky druhé nejvyšší soutěže. V dohrávce čtvrtého kola šance Národní ligy nastoupí v Třinci. Zápas začne v 18 hodin. Pokud dosud neporažení Severočeši zvítězí, posunou se na první místo.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Situace na D7 u Loun na zdržení na D1 za Brnem. Dálnice D7 z Prahy do Chomutova na obchvatu Loun na 46. kilometru byla v obou směrech uzavřená. Teď už se jede na Prahu. Na místě ale stále zasahují záchranáři. Odklon z Prahy platí na exitu 45 Louny východ. D1 za Brnem směr Vyškov zůstává zaplněná od Slatiny z 201. kilometru. Po ranní hromadné nehodě na 209. zůstává v omezení průjezdný pouze jeden pruh. Zdržení okolo půl hodiny pro osobní auta, pro kamiony o mnoho delší. Na D1 vázne provoz i ve směru z Vyškova do Brna. Nesouvislá fronta za Holubicemi na 209. kilometru. Do omezení u D2 je to zhruba na 20 minut. A ještě šestka z Prahy do Varu. Před omezením u Petrohradu se sunou kolony v obou směrech. Delší od Bílance bezmála na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude většinou oblačno až zataženo, na většině území se přidá občasný déšť nebo přehánky, místy čekejte bouřky, s výjimkou západu budou, jak jsme říkali, i velmi silné. Teploty dnes na severozápadě 20 až 24 stupňů Celsia, jinde až 28 a na jihu Moravy i 30 stupňů. To byly zprávy. A teď už má v odpoledním radiožurnálu znovu slovo Jiří Chum.
6: Krásné odpoledne. Před evropským šampionátem atletů se mluvilo o 2-3 českých medailích, ale bohužel zůstalo jenom u přání. Reprezentace poprvé v historii nevybojovala na mistrovství Evropy ani jeden cenný kov a podrobně to rozebereme už za chvíli. Vrátíme se do Birminghamu v soutěžní od

0: polední reportáže, kterou pokud s námi chcete hrát především dnes o sportovní ceny, poslouchejte velmi pozorně. Hrát budeme nejen o 2 vstupenky na Czech Track NASCAR Prix na Autodromu Most, ale taky na mistrovství Evropy ve volejbalu žen, které se koná v Brně od 21. srpna. Také 2 vstupenky pro vás mám. Tak rozmyslete, zda je to cena právě pro vás a poslouchejte pozorně, za chvíli začínáme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Poprvé v historii se česká atletická reprezentace vrací z mistrovství Evropy bez medaile. Kladivář Myslivčuk skončil v britském Birminghamu za bronzem o 7 cm, oštěpař Vadlejch o 9 a těsně pod stupní vítězů skončila i čtvrtkařka Manuel. Výrazně za očekáváním zůstal výškař Štefela a třeba i další atleti, od kterých se finálová účast ani nečekala.
1: To, že to je jako neúspěch, to samozřejmě víme, probíráme to každý večer s trenérama a samozřejmě budu chtít od trenérů jejich zpětnou vazbu z tohohle mistrovství a doufám, že najdeme nějakého společného jmenovatele, proč to všechno bylo, ale nechal bych si na to ještě chvilku času.
2: To říká šéftrenér českých atletů Pavel Sluka. Hranice mezi tím mít nebo nemít medaily je mnohdy extrémně tenká. Problémem ale je, že se většina reprezentantů ani nepřiblížila svým nejlepším letošním výkonům.
1: Nepotvrdili výkonnost, kterou jsem jeli, a to je základ toho neúspěchu a trošku jsem byl rozladěný už na mistrovství republiky, kdy ta výkonnost nebyla taková, jakou bych si představoval před vrcholnou akcí, protože tam by měli ukázat, že skutečně jsou ve formě a evidentně většině výpravě se ta závěrečná příprava nepovedla.
2: Smířlivější tón pak volí místopředsedkyně atletického svazu, světová rekordmanka a trenérka oštěpařky Nikol Tabačkové Barbora Špotáková.
3: Opravdu každý, kdo se sem dostal, je prostě výjimečný, obdivuhodný člověk. Jako jo. Prostě ty atleti prostě mnozí u toho studují, někteří u toho pracují prostě a obětují ty atletice strašně moc za strašně málo. I jako místopředsedkyně svazu tady všechny ty atlety vnímám a nemyslím, že by to kdokoliv z nich nějak podcenil.
2: Mimochodem, Barbora Špotáková byla jedinou českou medailistkou na mistrovství Evropy v roce 2010 v Barceloně, kde vybojovala bronz a to byl dosud nejhorší kontinentální šampionát pro českou výpravu co do cenných kovů. Šéftrenéra Sluku mrzí, že se po povedených předešlých akcích v Birminghamu nedařilo, ale věří, že tato reprezentace dokáže ještě velké věci.
1: Určitě děláme sport a prostě v těch vlnách to jde a teď na posledních mistrovství jsme byli relativně úspěšní a vypadalo to, že jdeme i touhle cestou nahoru a teď teda samozřejmě ten pád dolů je nepříjemný a já doufám, že se z toho rychle zvedneme a že už na halové mistrovství Evropy ukážeme, že ten potenciál atletiky je někde jinde, než jsme předvedli tady.
2: Naráží šéftrenér českých atletů Pavel Sluka na halový evropský šampionát, který v březnu přivítá španělská Valencie. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: A právě do Birminghamu se ještě vrátíme za chvíli v soutěži odpoledního Radiožurnálu, jak už jsme naznačili. Pokud jste poslouchali pozorně, volejte studio, chcete-li s námi hrát, 221 552 255. Čekáme třeba právě na vás.

0: Michal z Jablonce nad Nisou je dnešním soutěžícím v odpoledním radiožurnálu. Michale, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte při pondělku?
1: Pracovně.
0: Čekal jsem podobnou odpověď. Tak třeba vám zpříjemníme tuhle obědovou pauzu nějakou cenou za 3 správné odpovědi. Je to sada stupenek na jednu z největších motoristických akcí roku, Czech Truck & NASCAR Prix na Autodromu Most od 28. do 30. srpna. Jsou to 2 vstupenky, buď na sobotu nebo na neděli, podle vašeho výběru. A součástí je i samozřejmě vstup do otevřeného pedoku, díky kterému se dostanete blízko k jezdcům, týmům i závodní technice. Za 2 správné odpovědi je to taky sada cen, sada stupenek souvisejících s mistrovstvím Evropy ve volejbalu žen po dlouhých 29 letech v Brně od 21. srpna na brněnském výstavišti. 2 vstupenky na zápasy českých reprezentantek a přidáme i set dárků, které souvisejí právě s mistrovstvím Evropy ve volejbalu. Za 1 správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od radiožurnálu. Tolik k cenám. Téma je vám známé?
1: Ano.
0: Tak pojďme začít. V Birminghamu skončilo mistrovství Evropy v atletice. A tak se vás ptám, a máte 5 vteřin na odpověď, která z českých atletek tam vybojovala nejlepší umístění?
1: Byla to Gloria Manuel.
0: Je to tak. 4. v běhu na 400 metrů, první správná odpověď a bod. Otázka druhá. Jenom 7 cm od medaile byl v Birminghamu český kladivář. Jak se jmenuje?
1: Myslivčuk. Teď si nejsem jistý, jestli bych to jeho křestní jméno.
0: Volodymyr Myslivčuk. Ano, dal byste to. Druhý bod, no a do třetice.
1: 7 cm, no, to je to je smůla. 80 metrech vzdálenosti plus minus tak.
0: To by vás taky užíralo.
1: No.
0: I mě.
1: Bohužel.
0: Tak otázka poslední.
1: Nejsem vrhač.
0: Můžete být. Čím budete chtít. Otázka třetí a poslední. Zaregistroval jste v té reportáži, kde bude na začátku března halové mistrovství Evropy?
1: Ježišmarja, v Toruni? Nebo tam bylo letos? Ne, to mi asi uniklo.
0: Španělsko. Valencie.
1: Valencie, no vidíte to.
0: Nevadí, ale vstupenky jsou sportovní na mistrovství Evropy ve volejbalu žen. Dostanete se do Brna? Zkusíte.
1: Možná je přenechám.
0: Dobře.
1: Možná je přenechám.
0: Naložte
1: dvou brňákům.
0: Jak potřebujete. Set dárků, které s tím souvisí, si můžete samozřejmě ponechat, vstupenky darovat, přenechat, jak chcete. Mějte se moc hezky, gratuluju vám a mějte se při pondělku lépe. Než té soutěži. Mohlo by to být ještě o chlup lepší, ale soutěž to prostě nezachránila. Mějte se krásně.
1: No, to už je.
0: Hezký den.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Tady je odpolední Radiožurnál v pondělí 17. srpna. Letošní horké léto zhoršuje kvalitu vodních toků a nádrží, které slouží jako zdroj pitné vody. Do úpraven tak podle odborníků přitéká voda kyselejší. Vyšší je i obsah nežádoucích látek. K jejich odstranění vyvinuli odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd činidlo, které je vysoce účinné bez ohledu na teplotu. Funguje i při čištění odpadních vod, hlavně od fosforu, který ve větším množství zhoršuje kvalitu vody.
1: To, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji pivo Konský, tak byla snaha, aby i to činidlo mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně, ono obsahuje železo.
2: Jenže tato zlatavá tekutina v kádince, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu, a to bez ohledu na jejich teplotu.
1: Zároveň potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
2: A to si tady můžeme hned ukázat, protože tady na to máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců.
1: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úpravna vody v Plzni. Je to sujová voda z řeky Úhlavy. Teďka zrovna z těch sklenic vyjíždí míchadla.
2: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
1: A nadávkuju ho do té sklenice.
2: A tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
3: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
2: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
3: Spustí se míchací kolony.
2: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.
1: Ty vločky, které tam vznikají takové jako cucky, to jsou ty nečistoty s tím činidlem a ta voda nad tím už je krásně čirá a i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda jako nejčirejší a tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
2: Podobně činidlo odstraní nežádoucí fosfor z odpadních vod. Teď odborníci z Hydrologického ústavu hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jaká poučení vyplývají z letošních suchých veder, která zasáhla celý evropský kontinent? Můžeme i v Česku očekávat horka dosahující 45 stupňů? Vladimír Kroc se zeptá klimatologa a meteorologa Radima Tolaše.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy má pro vás Anna Horáčková.
1: Vláda má první zasedání po dvou týdenních prázdninách. Řeší aktuální sucho. Celníci společně s policií zajistili na Teplicku 10 kilo drog. Při zásahu zadrželi dva muže. Dvojnásobný šampion cyklistické Tour de France Vingegaard ukončil kvůli zranění sezónu. Po nehodě vznikají kolony na silnici 3 Praha-Budějovice u Oldřichovce. A počasí čekejte velkou oblačnost s deštěm, místy pozor na silné bouřky a teploty v širokém rozmezí kolem 20 na severozápadě, jinde i 28 stupňů a na Moravě i 30.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Řekl to v raním interview Radiožurnálu. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, které podle Šebestiána připravila.
3: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit.
1: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun. Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky, vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V jihovýchodní části republiky naopak meteorologové výstrahu zpřísnili a očekávají, že tam bouřky budou odpoledne a večer velmi silné. Podle meteorologa Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a bude foukat taky silný vítr.
4: Ojedněla kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
1: Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu i výstraha před rizikem vzniku požáru. Dva drony zaútočily na kancelář premiéra kurdistánské regionální vlády v Iráku, Masruta Barzánýho. Zasažený je i dům šéfa kurdské bezpečnostní a zpravodajské agentury. Zatím nebyly hlášené žádné oběti a k incidentu se nikdo nepřihlásil. Podle kurdské vlády byl útok vedený z iránského území. Barzáný úder odsoudil, označil ho za nebezpečnou eskalaci a přímou hrozbu bezpečnosti a stability kurdského regionu. Kriminalisté našli na Teplicku ve spolupráci s celníky 10 kilogramů kokainu, pervitinu a heroinu. Podle mluvčí celní správy Martiny Kaňkové při zásahu zadrželi dva muže, kterým teď hrozí až 12 let vězení. Oba muži jsou cizinci, drogy dováželi ze zahraničí a pak je prodávali. Kaňková dodala, že muži drogy záměrně ředili.
5: Tento případ je specifický v tom, že zjistili, že ty drogy byly naředěné. Zajištěné osoby to vlastně udělali z toho důvodu, aby zvýšili prodejní množství a potom následně samozřejmě zisk. Ten heroin ředili paracetamolem a kofeinem.
6: Sport. Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard už letos nebude závodit. Dánský cyklista, který letos ovládl Giro d'Italia, se po červencové zlomenině klíční kosti rozhodl ukončit sezónu. Oznámila to jeho stáj Visma Lease Bike. 29-letý Vingegaard se zranil při pádu v 15. etapě Tour de France. V té době figuroval na druhém místě průběžné klasifikace za suverénním Slovincem Tadejem Pogačarem. Nucenou pauzu si teď prodlouží až do konce roku a vynechá i zářijové mistrovství světa v kanadském Montrealu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Brně a nehoda na trojce u Oldřichovce. Na dálnici D1 přes Brno panuje velmi hustý provoz v obou směrech před zúžením u D2. Směrem na Prahu je kolona hlavně kamionů v pravém pruhu od Holubic z 211. kilometru. Směrem na Vyškov je fronta nejdřív od exitu 194 od sjezdu na Vídeň k D2 a potom se pozvolna rozjíždí kolona z 203. kilometru od Ostravské do omezení za Rohlenkou. V něm na kilometru 209 po dřívější vážné nehodě už všechno odklidili a volné jsou zase oba pruhy. V Brně na městském okruhu v Královopolském tunelu směr Pisárky řeší nehodu a vzniká tam kolona na vjezdu do tunelu z Hradecké. Dálnice D7 Praha-Chomutov už je u Loun, průjezdná v obou směrech. Popoledně tam byl provoz zastavený obousměrně kvůli policejnímu zásahu u člověka stojícího na mostě. Teď už jsou oba směry volně průjezdné. Silnice 3 z Prahy na České Budějovice. Čekejte komplikace mezi Voticemi a Miličínem v obou směrech. U Oldřichovce havarovalo osobní a nákladní auto kolony na jih od Hostišova. Na sever hned za Miličínem zdržení kolem 20 minut. A na 6 Praha Karlovy Vary před stavbou mostu v Petrohradu kolona od Bílence až na půl hodiny, opačně na Prahu jen kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky, s výjimkou úplného západu Čech budou i velmi silné, večer pak začnou srážky od západu už postupně ustávat. Teploty dnes v severozápadní polovině Čech 20 až 24 stupňů Celsia, jinde i 28 a na jihu Moravy naměříte ještě víc, tam i 30 stupňů Celsia. Ještě přidáme informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. Teď už začíná odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
8: Dobré odpoledne vám přeji. Takže deštivo, bouřlivo, po další době, ale třicítky nám zůstávají, tak i takový je dnešek. Policie ani státní zastupitelství práva trojice aktérů bitcoinové kauzy, včetně ex-ministra Blažka, neporušili. Potvrdil to ústavní soud, který zamítl jejich stížnosti. Argumenty mají použít, až bude případ před trestním soudem. My vám za chvíli přidáme podrobnosti, teď už hezké odpoledne.
2: Odpolední radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Ústavní soud se nezastal trojice aktérů bitcoinové kauzy. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS, advokát Karim Tyc a programátor Tomáš Jiříkovský neuspěli se svými ústavními stížnostmi. Kritizovali spěch při podání obžaloby, málo času na obhajobu anebo zajištění bitcoinů. Soud ale k zásahu nevidí důvod. Detaily přidá teď brněnská reportérka Alena Hesová. Aleno, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Můžeme nějak rozvést, co na postupu policie a státního zastupitelství vadilo právě Blažkovi, Tycovi a Jiříkovskému?
1: Blažek upozorňoval na to, že údajně neměl dost času na přípravu obhajoby a vše prý bylo načasované tak, aby se nemohl Jiříkovský dostat z vazby. Vadili mu taky úniky informací ze spisu nebo velká medializace případu. Tyc si stěžoval na krátké lhůty, během kterých měl reagovat na rozhodnutí a taky na zajištění bitcoinu. Jak se s výhradami vypořádal ústavní soud, popisuje jeho mluvčí Miroslava Číhalíková-Sedláčková.
2: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nezpůsobuje. Případné uniky informací ze spisů do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
1: Jiříkovskému ve stížnosti vadilo zabavení části bitcoinu a taky hotovosti.
0: Co vlastně aktéři říkají na závěry soudu?
1: Blažek ani Tyc na telefonáty a SMS zprávy nereagují. Blažek na sociální síť X napsal, že jde o procesní rozhodnutí, že není hodnotící a že mu nezbývá, než je vzít na vědomí. Tomáš Jiříkovský je už od loňského srpna ve vazbě a příští týden v pondělí bude krajský soud rozhodovat o jejím případném prodloužení. Proti tomu Jiříkovský už dřív taky podával ústavní stížnosti. Dvakrát se ho ústavní soud zastal ve vazbě, ale zůstává. Celkově jsou v kauze, která souvisí s miliardovým darem od Jiříkovského ministerstvu spravedlnosti, obžalovaní 4 lidé. Kromě Blažka, Tyce a Jiříkovského, taky Blažkův někdejší náměstek Radomír Daňhel. Už dřív vinu odmítli. Obžaloba jim navrhuje tresty od 6,5 roku do téměř 30 let vězení, ale taky peněžité tresty nebo zákaz v činnosti.
0: Naše brněnská reportérka Alena Hesová, díky za informace a naslyšenou.
1: Není zač, naslyšenou, krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdně.

Americký prezident Donald Trump nařídil armádě, aby výrazně omezila vojenské cvičení Ultra Freedom Shield. Původně měly americko-jihokorejské manévry trvat 10 dnů. Vojáci obou zemí měli cvičit i situaci, kdy jsou stíženy podmínky pro využité GPS systémy a bojeschopnost komplikují severokorejští hekři. Více už si řekneme s naším zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, hezké odpoledne. Davide, slyšíme se? Tak pokusíme se ještě jednou o spojení s Davidem Jakšem.

0: Vojenské cvičení na korejském poloostrově nakonec nebude tak rozsáhlé, jak americká a jihokorejská armáda plánovaly. Osobně to nařídil americký prezident Trump. A proti manévrům rezolutně protestovala Severní Korea. My si o tom víc řekneme se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Proč do už probíhajícího vojenského cvičení zasahl americký prezident? Co tedy přesně nařídil?
1: Donald Trump prohlásil, že cvičení vůči KLDR je nepřijatelné, nepřátelské a nařídil Pentagonu, pod něhož spadá i velení americké armády na korejském poloostrově, aby celou operaci výrazně zredukoval. Zatím není jasné, zda se těch 10 dnů zkrátí, anebo se omezí program jednotlivých dnů. Každopádně Ulchi Freedom Shield dnes ráno skutečně začal. Korejská televize Arirang TV odvysílala záběry ze cvičného útoku pozemních i námořních formací, ale ten příkaz Donalda Trumpa je rozkazem nejvyššího velitele amerických ozbrojených sil, takže není pochyb o tom, že bude splněn a cvičení proběhne jinak, než Spojené státy a Jižní Korea plánovali.
0: S podobně vstřícným gestem nedávno přišel i jihokorejský prezident Lee Jae-myung. Dá se z toho něco vyčíst?
1: Lee Jae-myung vyslyšel doporučení svých poradců a z té metody cukru a biče vlastně bič úplně vypustil. Sází teď na vlídnější, vstřícnější postoj vůči KLDR. On prohlásil, že přišel čas znovu zkusit přesvědčit Kim Jong-una, aby zasedl k jednacímu stolu a aby oba korejské státy připravili mírovou smlouvu, která ukončí korejskou válku, která vlastně fakticky stále trvá. No a potom v dlouhodobém horizontu podle něj přijde na řadu jednání o redukci severokorejského jaderného arzenálu. To je velmi optimistický předpoklad, nezdílí ho například Japonsko, které se naopak v posledních měsících velmi tvrdě vojensky vymezuje vůči KLDR a současně i vůči Číně.
0: V Asii se, Davide, stále hlasitěji mluví o možnosti dalšího summitu, tedy setkání Donalda Trumpa s Kim Jong-unem. Jak moc reálná je taková schůzka?
1: No, není úplně nereálná. Tihle dva se sešli už třikrát. V Singapuru v roce 2018, v Hanoji o rok později a v roce 2019 ještě jednou přímo na korejsko-korejské hranici v Panmunjomu. Nicméně slibně se rozvíjící dialog tenkrát skončil ve slepé uličce. KLDR je dneska úplně jinde než tehdy. Má velmi silnou armádu, která opravdu budí respekt v regionu. V komentářích a v reakcích na asijských sociálních sítích, hlavně těch jihokorejských, ale přibývají příspěvky ve stylu, že tenhle poslední krok Donalda Trumpa je opravdu gestem dobré vůle směrem do KLDR a Kim Jong-un by ho za jistých okolností možná mohl vyslyšet.
0: David Jakš, to je náš zpravodaj v Asii. Davide, díky za tvé informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Anna Horáčková.
2: Tři stravenkové firmy musí zaplatit pokuty dohromady za 280 milionů korun, potvrdil to předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. Společnosti Plaxi, Edenred a App totiž po vzájemné dohodě v letech 2004 a 2018 omezili maximální počet stravenek na jeden nákup. Tím podle úřadu porušili české i evropské zákony. Poprvé o provinění firem rozhodl úřad už v roce 2022. Následně se ke kauze vrátil, aby potvrdil výši pokut a důsledně odůvodnil. Teď jsou pokuty pravomocné a firmy je musí zaplatit. Lesní požár v belgickém Hudfaně se díky dešti přestal šířit směrem k německým hranicím. Informuje o tom deník The Guardian. Plameny se ale šíří dál na severovýchod země. Své domovy už musely opustit stovky lidí. Německo na pomoc vyšle dva armádní vrtulníky. Do hašení se měly po žádosti Belgie zapojit i čeští hasiči. Nakonec ale nebudou potřeba. Požár je nejhorší v historii Belgie. Spálil už přibližně 3000 hektarů území. Počet obětí po víkendovém zemětřesení v Indonésii vzrostl na 68. Informoval o tom indonéský úřad pro zvládání katastrof. Dalších více než 200 lidí je zraněných. Pobřeží indonéského ostrova Flores zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně v noci na sobotu. Od té doby v oblasti zaznamenali dalších víc než 1500 menších otřesů. Tisíce obyvatel museli úřady evakuovat. A vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce roku, informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moct volný vstup využít 6. září. Bezplatně se návštěvníci dostanou do stálých expozic třeba Národní galerie a Národního muzea v Praze, Státního muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou nebo dalších galerií a muzeí v Brně, Ostravě nebo třeba Olomouci. Podle ministra Klempíře tak rezort navazuje na jarní pilotní projekt. Během posledních nedělí v srpnu a v září se lidem navíc zadarmo otevřou i všechny státní hrady a zámky. Sport. Česká basketbalová reprezentace odehraje takzvanou předkvalifikaci mistrovství Evropy bez řady opor. V nominaci totiž chybí hvězdný rozehrávač Tomáš Satoranský i aktuálně jediný Čech v zámořské NBA Vít Krejčí. Zraněný je navíc kapitán Vojtěch Hruban. Domácí federace o tom informovala na svém webu. Češi v předkvalifikaci nastoupí 27. srpna v Belgii, o 3 dny později je v Praze čeká souboj s Norskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 i D2 před Brnem a nehoda na trojce u Oldřichovce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova se nejdřív kolem exitu 210 Holubice dojíždí do kolony, sunou se 10 až 15 minut i osobní auta do omezení u Rohlenky, potom pokračuje roztrhaná fronta kamionů v pravém pruhu do Brna k D2 do dalšího omezení. Před ním je kratší kolona taky směrem opačně z Prahy na Vyškov od exitu 194 Vídeňská osobním autem do 10 minut. Na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy se kamiony řadí v pravém pruhu už u exitu 11 Židlochovice, osobní auta potom popojíždějí ze zhruba 3. kilometru u Olympie, kde je jedničce. Silnice 3 Praha České Budějovice je u Oldřichovce průjezdná Kivadlově, srazilo se tam osobní auto s nákladním a kolony jsou velmi dlouhé směrem na Budějice za Voděcemi od Hostišova, směrem na Prahu už z Miličína a zdržení už přes půl hodiny. A na tahu 6 Praha Karlovy Vary kousek za koncem dálnice čekejte kolonu od Bílence, je to až na půl hodiny po pojíždění do Petrohradu ke stavbě mostu, jezdí se Kivadlově, směrem na Prahu je fronta jenom kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Celé odpoledne bude oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky, s výjimkou úplného západu Čech budou i velmi silné, večer už pak začnou srážky od západu postupně ustávat. Teploty dnes hodně různé, v severozápadní polovině Čech 20 až 24 stupňů Celsia, jinde i 28 a na jihu Moravy naměříte ještě víc, tam i 30 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, moderuje Hanka Schánilová.
1: Hezké odpoledne přeji. Do studia Radiožurnálu dnes přijde nový mistr Evropy. Po 15. hodině bude naším hostem plavec, český znakař Miroslav Knedla. Zůstaňte s námi.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Na tuhle nemoc tam zemřelo už 2325 lidí a počet nakažených dál rychle roste. Detaily i k tomu připravíme.

0: Na ebolu zemřelo v Demokratické republice Kongo už víc než 2300 lidí. Aktuální epidemie se tak stala tou nejhorší v dějinách země a druhou nejhorší vůbec. Nemoc se navíc dál šíří rekordní rychlostí. A s dalšími informacemi je tady už Ondřej Himer z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Aktuální bilance ze včerejška je na čísle 2325 potvrzených obětí a navíc přibylo víc než 100 nových případů nákazy, kterých je dohromady už téměř 5000. Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus tak varuje, že ta situace se bude v příštích týdnech a měsících ještě zhoršovat.
2: Už teď je to druhá největší epidemie eboli v dějinách a šíří se rychleji než kdykoliv v minulosti. Tímto tempem překoná i epidemie eboli v západní Africe z let 2014 až 2016.
1: A při této epidemii zemřelo dohromady přes 11 tisíc lidí.
0: Čím to je, Ondřej, že se teď ebola šíří výrazně rychleji než v minulosti?
1: Faktorů je tady víc a navzájem se posilují. Nemoc se nejvíc šíří v oblastech na samotném východě Demokratické republiky Kongo, což jsou místa, kterými vlastně už desítky let zmítají ozbrojené konflikty, tam spousta ozbrojených skupin a je tam také velký počet uprchlíků. Lidé tam celkově žijí ve špatných podmínkách, zdravotnická infrastruktura je tam velmi nedostatečná a zdravotníci i tamní úřady taky zmiňují vlastně velkou míru nedůvěry ve státní a zdravotnické instituce. Lidé nevěří těm doporučením, která dostávají, nedodržují třeba bezpečnostní opatření ohledně pohřebních rituálů a nakládání s těly zemřelých. Šíří se tam třeba také fámy, že v těch speciálních centrech, kde jsou lidé v karanténě držení, tak ty zdravotníci ve skutečnosti se tam o ně nestarají a místo toho je zabíjejí a podobně, což několikrát vedlo i k útokům na zdravotníky. A konečně roli tady může hrát i to, že v Demokratické republice Kongo se teď šíří jeden méně obvyklý kmen eboli, který se jmenuje Bundibugyo.
0: No a proti tomu neexistuje žádná vakcína?
1: Ne, neexistuje a smrtnost je stejně vysoká jako u jiných kmenů. Prakticky 50% všech nakažených na nemoc umírá, ale podle ředitele Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse by se ta situace mohla brzy zlepšit.
2: Dvě vakcíny speciálně vytvořené proti kmenu Bundibugyo teď vstupují do první fáze testování na lidech. Kromě toho dvě nové studie provedené na zvířatech ukázaly slibné výsledky ohledně ochrany, kterou může poskytnout stávající vakcína proti běžnějšímu kmeni Zaire.
1: Byl to právě tenhle ten kmen Zaire, který se šířil při té dosud nejhorší epidemii eboli v západní Africe. No a právě v reakci na to tehdy vznikly první vakcíny proti ebole.
0: Ondřej Himer dnes tedy mluvil o tématu, před kterým bychom neměli zavírat oči. Díky.
1: Naschledanou.

0: Čeští plavci se vrací z úspěšného evropského šampionátu. Dvě zlaté medaile i další výkony dávají dost naději i pro olympijské hry v roce 2028. Ostatně uslyšíte o tom sami víc v následujících minutách odpoledního radiožurnálu. Teď je 13 hodin a 48 minut.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znáš.

0: Česko se z plaveckého mistrovství Evropy vrátilo se dvěma zlatými medailemi. Vybojovali je Barbora Sémanová a Miroslav Knedla. A hlavním povzbuzením je široká základna, kterou české plavání pro ten úspěch má.
1: Takže kolik medailí čekáte?
2: Byl bych rád za dvě.
3: Předseda Českého svazu plaveckých sportů Jakub Tesárek to už před šampionátem odhadl přesně, ale ani ve snu netušil, že budou obě zlaté. Ostatně nebyl sám.
4: Ideálně by byla medaile, no, ale to je ideálně. Takže hele, cokoliv, co bude okolo toho mého času a budu spokojený.
5: Ale Knedla, Knedla jde dopředu, Miroslav Knedla si rozmatává pro zlato!
4: Já jsem hele, před startem vůbec neočekával, že něco takového dokážu. Vím, jak jsem došel odpoledne na bazén, tak jsem byl takový unavený.
3: Radoval se Miroslav Knedla, který se výkonem 24,11 sekundy posunul na 9. místo historických tabulek. A štěstím po svém zlatu na dvoustovce zářila také Barbora Sémanová.
6: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
3: České plavání se historicky opíralo o maximálně 2 až 3 dobré plavce. Teď má 4, kteří mají na to plavat kvalitně na olympijských hrách. Kromě zmíněných i Jana Čejku a Barboru Janíčkovou, kteří skončili schodně pátí. Ale v časech, které by příští rok znamenaly s přehledem limit na olympijské hry.
6: Já bych řekla, že to je fajn, ale tím, že se nám teďka ty časy nepočítají, tak vlastně je to taky dobrý, že na to člověk jako má, ale důležité bude, co se stane za rok, za 2 roky, protože prostě ta sezona, ten rok je dlouhej, může se tam stát cokoliv, nechci nic ale přivolávat. A určitě se do tohohle vstupuje líp, než když vám tam chybí samozřejmě třeba 8/10.
3: Říká Barbora Janíčková. K pozitivním zprávám je ale nutné říct také celkový pohled. Za výbornou čtveřicí je výrazná mezera. Nikdo další se na mistrovství Evropy nedostal ani do semifinále. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ve dvě ráno zaslechla svědkyně tamhle z baráku ženský výkřik.
2: A jsou kamery, svědci z okolí.
3: Pánové, vy musíte víc komunikovat.
4: Proč se vrátil?
1: To jsme si slušně naběhli na vidle, že jsme o tou tiskovkou vydráždili. Výsledek, další skoro mrtvá ženská.
5: Co když se ale někde stala chyba?
6: Bylo by fajn, kdyby už to mělo nějaký výsledek.
5: Tak nás přesvědčte, že jste nezabil tyhle dvě holky.
7: Další díl minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v i vysílání.
8: Radiožurnál je 14 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
9: Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš. Před soudem v Moskvě policie zatkla nejméně 35 lidí, kteří přišli podpořit opoziční stranu. Fotbalový trenér Tichaj skončil na lavičce druholigového Žižkova. Dlouhé kolony jsou po nehodě na silnici 3 Praha České Budějovice před Oldřichovcem. A počasí taky odpoledne zůstává oblačné až zatažené, na většině území se postupně objeví déšť a teploty na severozápadě do 23 stupňů, jinde i 28.
7: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Obnovenou Národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před chvílí to oznámil na tiskové konferenci po jednání vlády. Členy koalice budou i ministři zemědělství za SPD Martin Šebestián a šéf rezortu životního prostředí Igor Červený z motoristů. Doplní je ještě třeba bioklimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Skupina zasedne poprvé už za hodinu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
10: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
9: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně opouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Ruská policie zatkla nejméně 35 lidí před budovou nejvyššího soudu v Moskvě. Dnes se tam projednává odvolání proti vyloučení ruské, liberální a protiválečné opoziční strany Jabloko ze zářijových parlamentních voleb. Podle serveru Medúza to uvedl předseda moskevské pobočky Jabloka Kiril Gončarov. Strana uvedla, že mezi zatčenými je i jeden její člen. Nejvyšší soud vyloučil Jabloko z parlamentních voleb před několika dny. Vyhověl tak žádosti prokremelské nacionalistické straně Rodina. V centru Londýna bude dnes večer vigilie na památku britského akademika Jasona Ardeje. Bývalý profesor univerzity v Cambridge byl obviněný z plagiátorství. V pátek ho nalezli mrtvého.
11: Profesorem na Cambridge se stal ve svých 38 letech v roce 2023. Ve svém životopise Ardej tvrdil, že jako dítě trpěl autismem a do svých 18 let proto neuměl číst a psát. Díky svému prestižnímu univerzitnímu postu se stal symbolem rasové inkluze v britském vysokém školství. V červenci zveřejnil deník Telegraph důkazy, že Jason Ardey část své disertační práce opsal. Akademik po kritice z univerzity odešel. V pátek byl nalezen mrtvý ve svém bytě a policie vyloučila cizí zavinění. Premiér Andy Bannon označil smrt sociologa za tragédii a důvod k zamyšlení nad tím, jak k celé kauze vůbec došlo. Jaromír Marek, Radiožurnál.
9: A víc uslyšíte na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus v následující hodině. V Ostravě dnes začal 28. ročník Mezinárodního festivalu Folklor bez hranic. Program nabídne vystoupení českých i zahraničních souborů, cymbalovou muziku nebo krojované průvody. Festival postupně zavítá do několika ostravských obvodů. Dnes odpoledne bude program na Masarykově náměstí. Už za hodinu tam zahraje cymbalová muzika a následovat pak bude průvod centrem města. Festival v Ostravě potrvá do pátku.
7: Sport.
12: Fotbalisté druholigového Žižkova budou mít nového trenéra. Po nepovedeném vstupu do sezóny vedení Viktorie odvolalo z funkce Jindřicha Tichaje.
4: Ještě v neděli Tichaj vedl Žižkov v zápase s rezervou ostravského Baníku, který skončil porážkou domácích 1-4. Viktoria z úvodních čtyřkol nové druholigové sezony prohrála hned třikrát a v tabulce je 12. Nového trenéra klub oznámí v nejbližších dnech. Do té doby povede Žižkov dosavadní asistent Petr Papoušek. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
12: Program druhé fotbalové ligy dnes pokračuje dohrávkou čtvrtého kola mezi Třincem a Ústím nad Labem. Utkání začne v 18 hodin a pokud Severočeši zvítězí, posunou se do čela tabulky.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 v Brně, nehoda na trojce u Oldřichovce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova počítejte s pomalejší jízdou už za exitem 210 Holubice přes omezení u Rohlenky. Kolona potom jde až do zastavení u sjezdu na Svitavy na 203. kilometru a vlečou se i osobní auta kolem 20 minut do zúžení u D2. Na D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov se tvoří kolona od exitu 194, tam navíc opatrněji u nájezdu z vídeňské stranou na šrafování stojí kamion a osobní auto polehčí kolizi, v pravém pruhu leží kus plastu a kolona pokračuje dál ke sjezdu na D2, osobní auta 10 minut. Na D2 směrem z Bratislavy na příjezdu do Brna je za exitem Židlochovice kolona kamionů v pravém pruhu z 10. kilometru. Na silnici 3 Praha České Budějovice nadále komplikace mezi Voticemi a Miličínem. U Oldřichovce havarovalo osobní a nákladní auto, provoz řídí Kivadlově. Kolony kolem půl hodiny popojíždějí směrem na Budějovice už kousek za Hostišovem. Ve směru na Prahu začínají za koncem dálnice D3 před Miličínem. Na silnici 6 z Prahy směrem na Karlovy Vary kousek za koncem dálnice od Bílence se popojíždí až 20 minut do omezení u Petrohradu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přeháňkami, místy se objeví bouřky, s výjimkou úplného západu Čech budou i velmi silné. Večer pak začnou srážky od západu postupně ustávat. Teploty dnes v severozápadní polovině Čech 20 až 24 stupňů Celsia, jinde i 28 a na jihu Moravy naměříte ještě víc, tam i tropickou třicítku. Tolik zprávy. Tady je odpolední Radiožurnál a za mikrofonem Hanka Schánilová.
15: Dobré odpoledne vám přeji. Většinou Česka dnes zasáhnou bouřky. V jihovýchodní části republiky meteorologové výstrahu zpřísnili a očekávají, že tam bouřky budou velmi silné. Může je doprovázet déšť, kroupy a silný vítr. My se na to zeptáme v Českém hydrometeorologickém ústavu. Teď dobré odpoledne.
13: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: Tropická vedra v Česku vystřídalo chladnější počasí a po dlouhém období sucha dnes také většinu republiky zasáhnou bouřky. Vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji. Třeba v jihovýchodní části republiky ale mohou být i velmi silné. Informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. My si o tom víc řekneme s meteorologem Štefanem Hanžákem. Přeji dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Zasahly už teď bouřky Česko nebo kam dorazí nejdřív?
1: Tak aktuálně už se vyskytují v Čechách, jsou to místní přehánky nebo i bouřky. Úhrny se zatím za posledních 6 hodin pohyboval většinou od 0 do 5 mm. Ojediněle se vyskytly i srážky kolem 20 mm a nejvíce napršelo v oblasti Děčínského Sněžníku, a to až 38 mm.
0: V jakých krajích by ty bouřky měly být úplně nejsilnější?
1: Tak počítáme, že nejsilnější by měly být v jihovýchodní polovině našeho území, to znamená hlavně Morava a Slezsko, také Českomoravská vrchovina a část východních Čech, s tím, že počítáme, že největší nárazy větru by měly být ojediněle i kolem 90 km v hodině. Mohly by se vyskytnout i kroupy kolem 2 cm a ty srážky, tím pádem, že postupují docela svižně ty bouřky, respektive přehánky, tak počítáme většinou kolem 35 mm za hodinu.
0: Takže můžeme říci, že hrozí kvůli dešti, kroupám nebo větru nějaké komplikace?
1: Tak můžou se vyskytnout zejména v dopravě, ale všeobecně si musíme dávat pozor hlavně možná na ty kroupy a na ty nárazy větru, tím pádem, že máme suché období a všechno máme vyschlé, tak jak větve, tak stromy prostě můžou padat, takže tím pádem musíme dávat velký pozor. Hlavně se dívat na radarové informace, které máme k dispozici.
0: Pojďme trochu dál, jak bude v Česku v následujících dnech?
1: Počítáme s tím, že by mělo být zítra většinou oblačno až polojasno, jen ojediněle s přeháňkami už na východě zpočátku až zatažená obloha a doznívající déšť, s tím, že už zítra se bouřky nevyskytnou. Nejvyšší teploty budou už nižší. Počítáme s tím, že by se měly pohybovat většinou do 22 stupňů, většinou na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia. A k večeru opět by měla přibývat oblačnost s tím, že opět by se měl vyskytnout nějaký občasný déšť nebo přehánky.
0: Po celém území naší republiky zároveň dál platí výstraha před rizikem vzniku požárů. Pomůže déšť snížit tohle riziko?
1: Já si myslím, že pomůže. Zatím čekáme na ještě vydatnější srážky, to znamená, že buď zítra nebo pozítří budeme zvažovat, jestli některé části území bychom zrušili, to znamená, ale zatím tím pádem, že to suché období bylo docela dlouhé, tak nechávali jsme tu výstrahu na riziko vzniku a šíření požáru.
0: Tak to bylo varování a předpověď meteorologa Štefana Hanžáka. Děkujeme vám a naslyšenou.
1: Děkuji také, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Čínská automobilka SAIC plánuje výstavbu své první továrny v Evropě. Má být na severozápadě Španělska nedaleko strategických loděnic a základen. Není to bezpečnostní riziko a do jaké míry se Španělsko stává vstupní branou do Evropy pro čínské automobilky? Zeptáme se na to všechno. Zůstaňte s námi, teď je 14 hodin 16 minut.

0: Čínská automobilka SAIC testuje kapacity španělského přístavu Ferrol. V nadcházejících měsících tam chce postavit svou první továrnu v Evropě, která má vyrobit 120 tisíc vozů ročně. Španělské bezpečnostní služby upozorňují na citlivou polohu nové továrny. A detaily k tomu už přináší Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Martine, kdy bude hotová nová čínská továrna a s jakou ambicí ji Číňané chtějí postavit?
1: Stavba nové čínské továrny má začít už příští rok. My víme, že ta první auta by měla výjíždět z této továrny v roce 2028 a cílem je vyrobit až 120 tisíc vozů ročně. Kromě přístavu Ferrol ta čínská skupina plánuje taky výstavbu v nedaleké obci, nebo můžeme říct městečku, které se jmenuje Aspontes de Garcia Rodriguez, to je nedaleko pobřeží a tam má vzniknout průmyslové a taky logistické centrum, které má výhledově zaměstnávat až 300 lidí. K té automobilce, respektive k té skupině, tak je to čínská státní automobilka, patří mezi největší společnosti s bateriovými elektromobily na světě, patří do ní značky jako třeba MG, Rou, Maxus a pro Číňany je samozřejmě zajímavé, že prostřednictvím této nové továrny by mohly obcházet unijní sankce.
0: A proč poloha čínské továrny budí pochybnosti?
1: Panují obavy z toho, že by Číňané mohli provádět špionáž, protože ta nová čínská továrna má být v přístavu Ferrol, jak se říkala, ve stejném přístavu je přitom základna španělského námořnictva a kousek dál jsou loděnice Navantia a v těchto loděnicích modernizují španělské fregaty, které slouží taky v misích Severoatlantické aliance. Takže jsou to strategické cíle. Navíc v loni září byl premiér Pedro Sánchez v těchto loděnicích při spouštění nové generace fregat s jménem Boniface.
0: Martine, a do jaké míry se Španělsko stává vstupní branou do Evropy právě pro čínské automobilky?
1: No to, o čem jsme si teď povídali, tenhle příběh není ojedinělý, je tady dost jiných podobných příkladů, například čínská automobilka Chery, ta má rozjet výrobu v bývalé fabrice Nissanu ve spolupráci se španělskou firmou Ebro. Je tady další čínská společnost Leap Motor, která zase instalovala výrobní linku v továrně Stellantisu, a to je v Zaragoze, a pak další čínská firma Bike se spojila se španělskou společností Santana s cílem sestavovat vozy SUV a v Andaluzii.
0: O čínských plánech dnes mluvil Martin Balucha. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Kauza vychází z trestního oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Týká se i toho, proč stát vyplácené peníze po holdingu nevymáhá zpět. Genetička Soňa Peková nesmí působit jako soudní znalkyně. Ministerstvo spravedlnosti jí odebralo znalecké oprávnění. Lékařka podle rezortu závažně porušila své povinnosti, když vypracovala posudek o škodlivosti očkování proti covidu pro slovenského politika Petra Kotlára. V době covidové pandemie byla Peková odpůrkyní očkování a podle ministerstva byla při vypracování posudku podjatá. Lékařka taky dostala pokutu 2,5 tisíce korun. Podle úřadu není náprava možná a pokud by dál působila jako znalkyně, oslabilo by to důvěru veřejnosti. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Peková proti němu může podat rozklad, ale už na svém Facebooku uvedla, že se rozhodnutí nebrání a nevidí důvod, proč by v systému zůstávala. Evropská unie na podzim předloží dosud největší seznam sankcí proti Rusku. Počet subjektů stoupne o třetinu, řekla to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová německému listu Die Welt. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o víc než bilion eur. Zatím poslední balík sankcí proti Rusku 27 schválila v červenci. A začátek školního roku odloží v Česku 14 základních a středních škol. Podle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o 10 základních a 4 střední školy v republice. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku. Důvodem jsou stavební práce v areálu celé školy. Sport. Kapitán českého Davis Cupového týmu tenistů Tomáš Berdych zveřejnil nominaci na zářijový kvalifikační souboj s výběrem Spojených států. V nominaci jsou 4 žebříčkově nejlépe postavení tuzemští hráči: Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Kvarteto doplňuje deblový specialista Patrik Rykl. Češi proti Američanům nastoupí v polovině září v Praze a pokud zvítězí, postoupí na finálový turnaj.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 v Brně, nehoda na D3 za Meznem. Na dálnici D1 v Brně před zúžením u D2 vznikají kolony obousměrně. Směrem z Vyškova na Prahu roztrhaná kolona za exitem 210 Holubice přes zúžení u Rohlenky dál ke sjezdu na Bratislavu, celý úsek osobním autem až půl hodiny. A na D1 ve směru z Prahy na Vyškov od sjezdu na Vídeň ze 194. kilometru se to sune k D2 osobní auta asi 10 minut. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se u exitu 11 Židlochovice brzdí až do zastavení kvůli omezení, za ním se osobní auta rozjedou, dál se vlečou kamiony pravým pruhem. A potom hlavně u Olympie na kilometru 2,5 dejte pozor, vlevo u svodidel v odstavném pruhu tam stojí nabouraná auta. Na konci dálnice D35 ve směru z Hradce Králové na Vysoké Mýto čekejte kolonu ve sjezdu na silnici 17 Chrudim Zámrzk. Tam za kruhovým objezdem překáží porouchané nákladní vozidlo a fronty popojíždí obousměrně.
3: Nějaká stará liaska. Vzniká tím kivadlovej provoz a hodně to zpomaluje i směrem na Hradec.
2: Na začátku dálnice D3 z Prahy na České Budějovice opatrně na 67. kilometru, za zatáčkou tam stojí nabourané vozidlo, zasahuje z odstavného do pravého pruhu. A trojka Praha České Budějovice u Oldřichovce po nehodě průjezdné stále kivadlově, dlouhé kolony až na půl hodiny začínají za Voticemi a taky od Miličína. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes odpoledne je oblačno až zataženo, na většině území počítejte s dešťem nebo přehánkami, místy se objeví bouřky, s výjimkou úplného západu Čech budou i velmi silné. Večer už pak začnou srážky od západu postupně ustávat. Teploty dnes v severozápadní polovině Čech 20 až 24 stupňů Celsia, jinde i 28 a na jihu Moravy ještě víc, tam i tropická 30. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánilovou.
4: Hezké odpoledne vám přeji. Skupina Queen, zpěvák Sting nebo třeba zpěvačka Lenny, to všechno patří k další půlhodině odpoledního radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
6: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám...

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.

to ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

centru Londýna se dnes odehraje vidílie za britského akademika Jasona Ardeje. Jeho kariéru ukončilo obvinění z plagiátorství a předčasné úmrtí. A tohle téma otevíráme za pár minut, teď je 14.38.

0: V centru Londýna si dnes večer vigilií připomenou památku britského akademika Jasona Ardeje. Tragický příběh nejmladšího černošského profesora v historii univerzity v Cambridge vzbuzuje v Británii mnoho pozornosti a emocí. Raketovou kariéru ukončilo obvinění z plagiátorství a předčasná smrt. Je to téma pro Jaromíra Marka. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Univerzita v Cambridge, kde 3 roky působil Jason Ardej jako profesor sociologie, zahájila šetření celého případu. Co konkrétně má šetřit?
1: No vůbec to, jak se Ardej stal profesorem v tom relativně mladém věku 38 roků, ono to šetření začalo už v okamžiku, když byl obviněn z toho plagiátorství, že opisoval disertační práci. To nakonec vedlo k tomu, že tu svoji pozici profesora opustil a řada akademiků už tehdy volala potom, aby univerzita prověřila vůbec způsob, jak jsou profesoři na Cambridge jmenováni, jak se vlastně vůbec může stát, že někdo je potom ten, kdo byl jmenován profesorem o 3 roky později obviněný z toho, že někde něco opisoval.
0: Případ Jasona Ardeje má ještě další rozměr. Byl nejmladším černošským profesorem v historii prestižní univerzity a byl symbolem rasové inkluze v britském vysokém školství. Mělo na jeho jmenování vliv i to, že byl zástupcem menšiny?
1: To bude asi také velká a možná největší otázka, na kterou se ta komise bude snažit hledat odpověď, protože ono se objevují, řekněme, obvinění, že univerzita Ardeje vlastně trochu zneužila, že se jí hodilo pro PR, že to byl zástupce té černošské menšiny. On byl jmenován v době, když doznívala kampaň Black Lives Matter a prostě není vyloučené, že univerzita slevila z těch svých nároků právě proto, aby se mohl stát tím profesorem. On ten příběh Ardeje se vlastně v úvozovkách hodil, protože on se narodil v Londýně rodičům z Ghana, trpěl autismem, do 11 roků snad vůbec nemluvil, jak sám říkal, v 18 se naučil číst a psát a o 20 let později se stal profesorem na univerzitě v Cambridge.
0: Jaromír Marek dnes tedy mluvil o výjimečném britském akademikovi a díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Za Slavii v lize debutoval v pouhých 17 a později s ní slavil dva mistrovské tituly. Teď je ale fotbalista Matěj Jurásek ve Spartě a v jejím dresu prožil v sobotu hodně náročnou premiéru. My tohle téma za chvíli otevřeme.

0: Fotbalisté Slávie v téhle sezóně šance ligy poprvé ztratili body. V Liberci remizovali 1-1, i tak zůstávají v čele tabulky o bod před Jabloncem, který má ale zápas k dobru. Jedním z hlavních témat víkendového programu nejvyšší soutěže byl debut ex-slávisty Matěje Juráska v dresu Sparty, který na Letné provázeli pískot a pokřiky nespokojených fanoušků domácích.
1: Jurásek přišel do Sparty v pátek na roční hostování z obcí z druholigového anglického Noriče, do kterého loni v lednu přestoupil ze Slávie. Hned v sobotu byl mladý křídelník na lavičce Letenských při utkání s Teplicemi a ještě než ve druhé půli přišel na hřiště, pocítil nevoli domácích příznivců.
2: Myslím si, že se to dalo očekávat. Spousta fanoušků už na sociálních sítích s tím úplně nesouhlasila. Samozřejmě je to jejich názor a Matěj Jurásek to nebude mít jednoduchý.
1: Myslí si fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát, který dřív taky hrál za Slávii i Spartu. Kromě minulosti v dresu největšího rivala fanouškům Sparty vadí i to, že se Matěj Jurásek v době působení ve Slávii o letenském klubu hanlivě vyjadřoval, a to při pozápasové děkovačce i na sociálních sítích. I za to se Jurásek po debutu ve Spartě před kotlem domácí příznivců omlouval.
3: Já jsem jenom klub, co mě 22 let a miluji fotbal a miluji ho a chci ho hrát. Já tady budu bojovat a budu se snažit až každý zápas na věci body. Chtěl bych se omluvit, za to, že jsem všechny vyrazil.
4: Nejvíc jsou ty výkony vidět na tom hřišti. Když nebude mít nějaký mores nebo i na hřišti se nebude chovat špatně, tak si myslím, že to je fakt otázka času, že pak ty lidi zapomenou. Samozřejmě ta doba je trošku jiná než před 10-15 lety. Samozřejmě ty sociální sítě jsou nepříjemné. Já jsem si to všechno vymazal. Myslím si, že to zlo na těch sociálních sítích je obrovský a že to určitě nemá cenu číst, že to jsou lidi, kteří spíš závidějí a nemají co na práci.
1: Řekl ve vysílání radiožurnálu Sport bývalý reprezentant Josef Hušbauer, který v sezóně 2013-14 vyhrál ligu i domácí pohár se Spartou a v dalších letech získal 3 mistrovské tituly, co by opora konkurenční Slávie. O pikantním Juráskově přesunu na Letnou mluvil po utkání v Liberci i slávistický kouč Jindřich Trpišovský.
5: Už i dřív probíhaly s některýma českýma klubama nějaké věci, tak ty signály jakoby byly. Tohle byl blesk čistého nebe, jak vždycky říkáme, to rozhodnutí toho hráče, ale my jsme vlastně v kontaktu s ním, nebo já osobně vlastně vůbec nebyli od toho jeho odchodu.
1: Přiznal trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jaká poučení vyplývají z letošních suchých veder, která zasáhla celý evropský kontinent? Můžeme i v Česku očekávat horka dosahující 45 stupňů? Vladimír Kroc se zeptá klimatologa a meteorologa Radima Tolaše.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Hledá se vinař roku 2026. Mezinárodní odborné komise vyhodnotily magických 666 přihlášených vzorků od 70 vinařů a vinařství z celé České republiky. Nového držitele prestižního titulu poznáme už 19. srpna večer ve Velkém sále Pražského Žofína. Buďte u toho i vy, přímo na Žofíně anebo v našem vysílání. Těší se na vás Hanka Schánilová, nevím jak vy, ale já tam budu. Více na vinařroku.cz a na Český archiv vín.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
0: Radiožurnál je 15 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
2: Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Na korejském poloostrově začalo další vojenské cvičení. Americký prezident Trump ale nařídil zmenšit rozsah manévrů. Tenisti Menšík, Lehečka a Nosková budou hrát o postup do osmifinále turnaje v Cincinnati. Kolona po nehodě vzniká na silnici 35 před Vysokým mýtem směrem z Litomyšle. A počasí zítra bude oblačno až polojasno, postupně se místy objeví déšť a teploty většinou kolem 20, na jižní Moravě naměří i 25.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes oznámil, že spolu s ním v komisi zasednou i ministři zemědělství Martin Šebestián za SPD, ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Skupina zasedá poprvé právě teď. A problémy kvůli suchu jsou teď mimo jiné v Jihlavě. Tamní rybník Stará plovárna zaváží hasiči vodou. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu totiž ztratil přítok a výrazně mu klesla hladina. Na místě máme reportéra Daniela Zacha.
4: Před pár minutami tady začalo pršet a ten déšť je čím dál intenzivnější, což hraje do karet, to doufají hasiči, rybáři a také zástupci města, kteří doufají, že v těch příštích dnech, především dnes a dál, pomůže přirozený déšť trochu doplnit hladinu, zvednout hladinu, která je v těchto chvílích teď zčeřená, ale zelená. Je tady čerpadlo, které čeří, ještě tu vodu provzdušňuje a dvakrát, třikrát se tu dokonce otočily městské technické služby, které nabraly vodu na základě povolení z řeky Jihlavy, aby alespoň trochu zmírnili ten stav, kdy voda zůstává skutečně jen u hráze, kterou se podařilo zavřít. A v příštích dnech se taky všechny zodpovědné orgány tady znovu potkají už zítra a poradí se, co dál. Z Jihlavy Daniel Zach, Radiožurnál.
2: Omluvte prosím zhoršenou kvalitu technického spojení. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS a jeho advokát Karim Tyc neuspěli s ústavními stížnostmi v bitcoinové kauze. Poukazovali na podle nich neobvyklý spěch policistů a státního zastupitelství před podáním obžaloby, ale taky na úniky ze spisu a medializaci případu. Ústavní soud ale neviděl důvod k zásahu, vysvětluje jeho mluvčí Miroslava Číhalíková Sedláčková.
5: Zvýšená medializace podle ústavního soudu sama o sobě k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit před soudem. Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Případné uniky informací ze spisu do médií pak musí nejprve posoudit trestní soud.
2: Ústavní soud odmítl taky další podnět Tomáše Jiříkovského, hlavního aktéra případu. Jižní Korea a Spojené státy dnes zahájily společné vojenské cvičení i přesto, že americký prezident Donald Trump oznámil jeho omezení. Manévry se mají zaměřit na elektronický boj, kybernetické útoky nepřítele nebo způsob vedení boje při omezeném přístupu k systému satelitní navigace.
6: Podle společného velení jihokorejských a amerických sil má severokorejská armáda stále lepší znalosti o tom, jak účinně napadat nepřítele v kybernetickém prostoru i díky své přítomnosti na Ukrajině. Moskva sdílí s Pchjongjangem citlivé vojenské informace a severokorejští vojenští hekři patří k nejlepším na světě. Cvičení potrvá 10 dnů a přichází v době, kdy jihokorejská vláda zvažuje návrh na společné jednání o uzavření míru mezi Severní a Jižní Koreou. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
3: Sport.
7: Tenistky Marie Bousková a Kateřina Siňáková postoupily v nočním programu do třetího kola turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bousková ve dvou setech porazila Stefaniniovou z Itálie. Siňáková vyhrála nad Španělkou Buzasovou Manejrovou 2-1. Z turnaje naopak vypadla Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Svitolinové 1-2 na sety.
8: Večer budou ve dvouhře v akci tři čeští reprezentanti. Jakub Menčík, Jiří Lehečka i Linda Nosková budou hrát o postup mezi nejlepší šestnáctku. Menčíka čeká v boji o osmifinále Australan s japonskými kořeny Hijikata. Lehečka nastoupí proti Francouzi Fiesovi a úřadující wimbledonská šampionka Nosková bude hrát s Tausonovou z Dánska. Zápasy českých tenistů v Cincinnati začnou nejdřív ve 20 hodin středoevropského času. Mirko Vasič, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na D4 u Mnišku, nehody na trojce u Oldřichovce i 35 u Mýta. Místy se vyskytují velmi silné bouřky, třeba na Jihlavsku, Třebíčsku, Znojemsku. Ve středočeském kraji, zejména mezi Dobříší a Prahou, silný vítr láme větve, na vozovce je voda, pozor na aquaplaning. Varováním v tomto ohledu mimo jiné z dálnice D4 z Prahy na Strakonice od Mnišku z 18. kilometru.
10: A jak je to přemostění, tak těsně za ní je velká laguna, hlavně v levém, ale i v tom pravém, rozpohází.
9: Potíž třeba i na příjezdu do Prahy starou Poděbradskou 611 před Horními Počernicemi za Sichrovem.
11: Je tam spadlej strom před cestou, zatím je to průjezdný trik tak, ale hodně špatně.
9: Na dálnici D6 z Prahy na Karlovy Vary za sjezdem na Velkou Dobrou vzniká kolona ze 17. kilometru, vleče se kolem 10 minut na 19. Tam blokuje pravý pruh porouchané auto.
12: Zúžení zůstalo velice do stopa poruchou.
9: Kousek za začátkem dálnice D3 z Prahy na Budějovice na kilometru 67 pozor, po nehodě zabraný pravý pruh vybočuje a brzdí se v zatáčce. Na silnici 3 Praha Budějovice po nehodě u Oldřichovce stále kyvadlový provoz kolony až na půl hodiny z Mlíčína a Zavoticemi od Hostišova. A na silnici 35 ze Svitav na Hradec nejdřív velmi silný provoz od Janova do Litomyšle a potom kolona od Tršku půl hodiny před Hrušovou, tam se srazila sanita s osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes odpoledne zůstává oblačno až zataženo, na většině území počítejte s deštěm nebo přehánkami, místy se objevují taky bouřky, s výjimkou úplného západu Čech budou i velmi silné, s přívalovým deštěm, kroupami a taky nárazy větru. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. Nejvyšší teploty v úterý 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 25. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
13: Krásné odpoledne vám přeji. V Radiožurnálu za chvíli přivítáme nového mistra Evropy v plavání. Zlato získal v národním rekordu v čase 24.11. Prostě Miroslav Knedla bude naším hostem.
3: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: V odpoledním radiožurnálu dnes můžu přivítat čerstvého českého mistra Evropy v plavání Miroslava Knedlu. Přeji vám krásné odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jak vůbec vypadal váš mobilní telefon s SMS-kami a zmeškanými hovory, když jste se po tom úspěchu k němu konečně dostal?
1: To je super otázka. Já jsem vlastně, než jsem všechno jako doplaval, měl jsem tam ještě štafetu, tak než jsem se ještě vyplaval samozřejmě, tak mi naskočilo docela dost zpráv a já s tím mám vždycky strašný problém, protože já se snažím jako moc takhle nebýt na telefonu, aspoň teda non-stop na tady těchto závodech, takže já pořád mám třeba podle mě na Messengeru snad, který jsem si zas po dlouhé době nainstaloval, tak tam mám zase hromadu zpráv, na které musím odpovědět. Každopádně Instagram už jsem stihl takhle zhodit a odepsat všem, poděkovat, což si fakt jako moc vážím, ale ano, mobil byl docela, nebyla to zábava.
0: Už jste si stihl pustit svůj zlatý závod? Možná i víckrát?
1: No, to jo, hned ten večer, co jsem vlastně vyhrál teda tu 50, tak já jsem se to na to musel podívat tolikrát, z tolika úhlu. Různé potom ještě rozhovory, jak už teda moje, tak třeba i jako ostatních. Já jakož jsem plaval s Klimentem Kolesníkovem, jakož je to jeden z mých, jako řeknu, idolů. Je to mistr světa, je to světový rekord má v téhle disciplíně, takže co jsem tak slyšel, docela mě to pobavilo, takže měl tam nějaké interview a teď tam říkali oba dva ti Rusové, že nikdy jsem od něm neslyšel. Tak mě to docela potěšilo, ještě tak vtipně to řekl, takže to bylo hezké, no.
0: Vy jste ho možná viděl, ale pojďte si ten závěr svého závodu u nás poslechnout.
2: Ale Knedla bojuje přibližně o stříbrné o bronz, Kolesníkov a Samusenko rychlý, ale Knedla jde dopředu, Miroslav Knedla si domátává pro zlato, no to je neuvěřitelné, Miroslav Knedla má zlato z mistrovství Evropy. 24,11 sekundy posledních 7 metrů v podání Knedly, absolutně fantastických.
0: Já myslím, že náš komentátor Martin Charvát možná skoro ztratil hlas. Dobrý, ne, zážitek?
1: To se mu velmi povedlo. To plavání je podle mě docela těžké takhle komentovat, jelikož je to, přece jen to není, že někdo dává gól, ale tady tohle se byl fakt těsný závod, takže ty emoce tam byly a strašně se mi na to dobře vzpomíná ještě takhle. I přesto, že to bylo, řeknu, 3 dny zpátky, takže je to hezké, no. Fakt díval jsem se na ten závod párkrát, ještě třeba Radek Grupáč, náš vlastně, jak bych to řekl, média borec, tak taky to natáčel zase u bazénu a ten tam úplně se vyřval hlasivky a bylo to krásné se na to dívat.
0: Ono to ale do poslední chvíle vůbec nebylo vidět, kdo vyhrál. Mm-hmm. Je to obecně tak u znaku, že prostě víc cákáte a plavete na zádech, že to prostě není vidět?
1: No, já bych řekl, že tohle se bylo zrovna jeden z těch závodů, který prostě... My jsme byli od... Já jsem teda skončil první, měl jsem 24.11 a už 24.15 neměl medaily. Prostě málo kdy se stane, že to je fakt takhle těsné. A vím, že se mi to tehdy vymstilo v Lublinu, což bylo minulý rok v prosinci, kdy jsem skončil druhý na 50 na mistrovství Evropy na krátkém bazéně o 1/7. Aha. Takže teď se mi to zase jako vrátilo hezky, že jsem zase o tu 1/7 vyhrál. Takže ne, nebývá to zase tak často, ale u těch sprintů to bývá víc jako takové normálnější než u nějaké 200 nebo 15.
0: A když plavete, máte vůbec přehled o tom druhém?
1: No, o tom jsme se hodně bavili teďkom. No, ale říkal jsem si, že v tom závodě jsem si reálně tak všimnul v začátku prvních 15 metrů, že vedle mě byl Španěl ještě a z druhé strany byl teda Pavel Samušenko, který získal potom ten bronz, ale vím, že po tom startu jsem fakt byl vepředu před tím Španělem, věděl jsem prostě, že super, no tak konečně mi to vyšlo, jakože jsem měl fakt problém s tím, s těma prvníma 15 metrama a pak jsem si říkal, dobře, no tak teď to vyšlo, tak to bude asi super čas a kopnu do toho, já jsem vůbec nevěděl, kde mám ty
0: koukáte
1: ostatní.
0: Koukáte nahoru, jak byste to měl
1: koukám
0: vědět?
1: Koukám nahoru, vidím tak periferně, že tam něco švachta, ale bylo to jako opravdu šok a já myslím, že ta moje reakce o tom docela vypovídala, že jsem tomu nemohl uvěřit.
0: A když mluvíme o těch setinách sekundy, dá se ten rozdíl mezi prvním, druhým a třetím třeba přepočítat na centimetry?
1: No a to bylo zajímavé, jelikož někdo si vyhledával, kolik je zhruba jako kolik je jedna setina sekundy takhle na centimetry a prej to vyšlo na nějakých 2,07 centimetrů, takže já si vždycky snažím nestříhat nechty na...
0: jsou nejlepší centimetry v životě.
1: A myslím si, že to možná trošku vyšlo, samozřejmě jsem neměl asi 2 centimetry dlouhé nechty, ale je to spíš takový jako na pocit.
0: A když se tak na sebe díváte a pouštíte si to zpětně, můžete se pochválit, nebo byste tam našel přeci jenom něco, co Knedla mohlo udělat o něco lépe?
1: Tak třeba v Singapuru minulý rok jsem takhle plaval proti tady tomu Klementovi a Samušenkovi. Takže já jsem tak jako počítal s tím, že bych mohl být jako lepší těch prvních 25 metrů, jelikož v Singapuru jsem je porážel těch prvních 25 metrů a pak jsem teda vytuhnul. A tady to zase bylo naopak, že oni mě poráželi prvních 25 metrů a pak jsem se dotahoval. Takže já si myslím, že to, jestli tohleto nějak dokážu natrénovat a spojit ty dobré části, tak by to mohlo být ještě zajímavější.
0: No, vy jste zaplaval čas 24.11, tím jste vylepšil český národní rekord. Teď co s tím, kdybyste náhodou chtěl umazat těch 11 setin a dostat se třeba pod 24, tak to je hodně, jako, je to reálné, je to ve vašich silách?
1: Já doufám, že a já jsem hrozně doufal, že bych se dostal už na těchto závodech pod těch 24 setin, jelikož už jak jsem plaval v rozplavbách 24-19, jak jsem si říkal, ty brďo, už teď jsem zhodil 2 desetiny, proč nezhodím 2 desetiny znova, že? Ale nevyšlo to, každopádně bylo by to super, jelikož kdybych se dostal po 24 vteřin, tak bych byl teprve pátým člověkem všech dob, který se dostal po tu magickou hranici 24 vteřin, takže nevím, no, jako bylo by to super, ale budeme si to šetřit třeba na olympiádu.
0: Kéžby, já jsem slyšela vyprávět Barboru Slemanovou, že pro plavce je důležitější čas, než ten fakt, že máte medaily. Taky jedete spíš ve vteřinách, v sekundách, než ve zlatém kovu?
1: Jo, tak samozřejmě, když teda mám tu medaily, tak mi to je docela šumá, kolik jsem plaval, ale je to takový ten bonus, fakt jako taková ta třešnička na dortu, kdy prostě se aj podívám třeba na ty statistiky různé, historické tabulky a vidím prostě, že jsem teď, myslím, zaplaval 9. čas všech dob, tak jsem si říkal, ty fokec, to je docela husté, že? Ale máme to hodně tak, no, jelikož fakt, když se člověk podívá na ten progres třeba, já jsem ještě 2-3 roky zpátky měl třeba na 200 znaka 2.02 a teď jsem na 1.56, tak ten progres je tam super. Je to taková odměna k tomu ještě k výkonu, k té medaili. Takže.
0: My si v Radiožurnálu dnes povídáme s čerstvým mistrem Evropy v plavání Miroslavem Knedlou a tohle hrajeme pro vás.

0: V Radiožurnálu si můžeme povídat s Miroslavem Knedlou, který zvítězil na mistrovství Evropy ve znakařském sprintu. To zní dobře. Že jo?
1: Zní to krásně, nemůžu si stěžovat.
0: Vy jste nějakých 20 minut po tom, co jste se stal tím mistrem Evropy, nastoupil do smíšené štafety, kde jste ve finále obsadili konečné 5. místo. Jak je na tom člověk po tom vítězném závodě se silami? Vy se nevydáte ze všeho?
1: Tak to je zase jedna z věcí, co jsme se naučili v Americe, že co nás takhle trenéři učí, že máme super závod za sebou, nebo máme za sebou zase jako tragický závod, tak job's not done, prostě jedeme dál. Můj trenér mi pogratuloval samozřejmě, ale bylo to prostě super.
0: Gratuluju, dobrý a běž.
1: Ale běž se proplavat, tady máš 400 metrů, prostě osuš se potom a jdeš zase na start, takže je důležité se fakt jako, samozřejmě ta euforie tam hrála docela roli i v té štafetě, jakož já jsem prostě věděl, že se mi plave skvěle. Takže se to potom i prolínalo do toho samotného závodu. Ale je fakt potřeba se z toho, no, jak to říct, slušně.
0: Oklepat?
1: Ano. A pokračovat dál a v úvozovkách si ulevit až třeba po těch závodech.
0: To znamená, že vy jste ten titul mistra Evropy vlastně slavil až po té smíšené štafetě? V hlavě?
1: No, já si myslím, že jsem to slavil teda už jako při tom vyplavání. Jo. Měl jsem úsměv na tváři, no, ale pořádně jsem to potom oslavil až úplně po závodech.
0: Jak byste popsal atmosféru v tom českém plaveckém týmu?
1: Já si myslím, že tohle z toho mistrovství bylo jedno z těch nejlepších, co se týče aspoň té týmové atmosféry, jelikož většina od nás plavců plavali jako fakt skvěle. Takže my jsme měli všichni skvělou náladu. Měli jsme i realizační tým, se kterými prostě se známe už pár let a jsme prostě dobří kamarádi. A potom, když teda plaveme dobře, tak to motivuje i potom ty další plavce od nás. To stejné si myslím, že bylo pro mě, jelikož ti moji kamarádi z mojí univerzity měli ty hlavní závody třeba, řeknu, 2 týdny přede mnou. A tak jsem viděl, že prostě plavali skvěle a úplně mě to nakoplo. Úplně jsem věděl, že to bude, že se na to budu těšit hlavně, protože někdy, když se netěším na závody, tak to úplně nejde. Že? A takhle si myslím, že mě to docela nakoplo a ta atmosféra v našem týmu byla fakt jako skvělá.
0: Vy jste přijel teď ze šampionátu do Česka dnes dopoledne a hned se v týdnu vracíte zpátky do Zámoří, kde studujete. Co vlastně studujete?
1: Tak já studuju environmentální management na té Indiana University v Bloomingtonu. Mám teda ještě vedlejší zaměření na biznis, ale to je spíš takové jako obecné znalosti, co se týče tohoto. No, ale...
0: Chápu to správně, že to je ale úplně někde jinde, než je plavání. Mm-hmm.
1: Já jsem takový, že jakmile skončím s plaváním, tak už to nechci nikdy vidět, protože i přesto, že to mám strašně rád, že jako asi si skočím do vody, ale nechci u toho zůstávat jako takhle profesně. I přesto, že bych se na tom možná dokázal postavit třeba kariéru. Jo?
0: Protože by vám to bylo líto, že vy už neplavete?
1: No, spíš takové to, že jsem strávil už dost let na bazéně, že to takové jako... Je to super, že už nemusím skočit do bazénu, ale už je to takové, že...
0: Ne, chci vám říct, že na to vůbec nemusíte myslet. Je vám 21 let, všechno máte ještě před sebou.
1: Je to pravda. já jsem si právě tehdy... Já jsem byl docela ztracený, když jsem poprvé šel na tu univerzitu, jelikož jsem studoval čistě jenom management. A bylo to strašně takové obecné, takový obecný obor, bez nějakých jako hard skillů. A bylo to takové, že jsem si říkal... Chci tohle vůbec dělat, pak jsem se nedostal na tu business školu, říkal jsem si, no super, tak to tady budu dělat. A teď jsem měl kamaráda, který vlastně studuje to, co jsem studoval, to, co studuju já. Mm-hmm. A říkal jsem si, ty brdě, to je docela zajímavé, že? Bavit se o emisích, o nějakých zákonech, tady co se týče přírody. A teď si na tom vlastně stavím kariéru. Takže mě to docela takhle nadchlo a jsem strašně rád, že už mám nějaký plán, že už to není prostě, že sedím ve škole, říkám si, co budu dělat a už fakt si hledám i jako místa, kam bych se chtěl někdy dostat.
0: A teď je to mistr Evropy, plavec Miroslav Knedla, který byl naším hostem odpoledního Radiožurnálu. Díky, že jste přišel a těšíme se asi na další závody zatím ještě.
1: Já děkuji moc krát a mějte se.

0: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
1: Radiožurnál je 3:30. Anna Horáčková a zprávy.
2: Přes Česko postupují silné bouřky. Velmi intenzivní jsou teď východně od Prahy. Blíží se třeba ke Kutné hoře, ale taky Kolínu. Další silné bouřky jsou na Vysočině a Jižní Moravě. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je doprovází kroupy i silné nárazy větru. Ty můžou mít rychlost i kolem 90 km za hodinu. Výstraha před bouřkami platí až do večera pro celé Česko s výjimkou úplného západu. Vláda rozhodla o zrušení tak

0: senátory. A tchajvanská vláda plánuje posílit investice do obrany. Podle návrhu rozpočtu pro příští rok výdaje zvýší skoro o pětinu. Částka tak poprvé překročí 1 bilion tchajvanských dolarů, v přepočtu přes 650 miliard korun. Tchajvan tak činí v době rostoucí hrozby ze strany Číny, která ostrov považuje za součást svého území. Peking vůči Tchajpeji v posledních letech zintenzivňuje vojenský a politický tlak. Sport. Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti Jablonce o odložení utkání 5. kola proti Baníku Ostrava. To se mělo původně hrát v neděli 23. srpna. Severočechy ale o 3 dny dřív čeká úvodní zápas posledního předkola konferenční ligy na hřišti skotských Rangers a požádali proto o přesun. Náhradní termín zatím není známý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D8 za Ústím a nehoda na 35. u Hrušové. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy na Drážďany pozor na kolonu za Ústím. Hned za exitem 80 Libouchec začaly regulovat průjezd tunely. Před hranicí vzniká dlouhá kolona kvůli kontrolám v Německu. Na D6 z Prahy na Vary za sjezdem na Velkou Dobrou čekejte kolonu ze 17. kilometru. Asi na 10 minut sunese na 19. V zúžení je tam v pravém pruhu porouchané auto. A dál na 6. z Prahy směrem na Karlovy Vary ještě před omezením v Petrohradu vzniká kolona až na čtvrt hodiny. Na 35. Svitavy Hradec Králové je nejdřív fronta od Janova do Litomyšle silným provozem a potom hlavně za Litomyšlí se popojíždí od odbočky na sedliště i 40 minut před Hrušovou. Tam se srazila sanita s osobním autem. A silné bouřky se teď přehání na Kolínsku, Kutnohorsku, Pardubicku, Chrudimsku, taky na Pelhřimovsku, Svitavsku i na jihu Moravy od Znojma severovýchodně na Brno. Jednak pozor na aquaplaning, místy se drží hodně vody na vozovce, to třeba i na výjezdu z Prahy na dálnici D1 pod OC Chodev, hlásíte lagunu. Taky se lamou větve, padají stromy v silném větru, třeba na silnici 3 z Prahy na Benešov za 5 hosty, teď hasiči uklízeli jeden strom, rozjíždí se fronta za Mirošovicemi. Ještě trojka za Voticemi, za Oldřichovcem. Po vážné nehodě stále kyvadlový provoz, kolony obousměrně až na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Taky později odpoledne a večer ještě pozor na silné bouřky. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně tedy v jihozápadní polovině Česka. Nejvyšší teploty v úterý 18 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 25. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, moderuje Hanka Schánilová.
3: Krásné odpoledne vám přeji a rovnou posílám Fair Play od Miroslava Žbirky.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Chystáme pro vás celou sérii čerstvých zpráv z české ekonomiky. Statistikové dnes informovali, že v červenci stouply ceny, za které své zboží prodávali třeba do obchodů průmysloví výrobci. A co naopak kleslo, a to dost výrazně, jsou ceny zemědělských výrobců. A díky tomu bychom se mohli dočkat zlevnění potravin. Zeptáme se na to.

0: Ceny, za které průmysloví výrobci prodávají dál své zboží, rostou. V červenci podle aktuálních dat statistického úřadu meziročně stouply o 1,6%. Co ale naopak klesá, tak jsou ceny zemědělských výrobců, a to je dobrá zpráva. Pokles by mohl příznivě ovlivnit, kolik v obchodech v příštích týdnech a měsících budou stát potraviny. My to všechno probereme s hlavním ekonomem společnosti Deloitte Davidem Markem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Pojďme začít těmi potravinami. Zemědělské ceny jsou meziročně nižší o 13%. Jak se to projeví v příštích měsících na cenách potravin v obchodech?
1: Ono se projevuje už po celou sezónu a nejspíše tento trend bude pokračovat. Projevuje se to tím, že zlevňují potraviny napříč celým vlastně výrobním řetězcem. Od zemědělských plodin na začátku až po potraviny, maloobchodní ceny potravin v obchodech. Takže i v nejbližší době nejspíše ty základní potraviny, jako jsou mléko a podobně, mohou dále zlevňovat.
0: U jakých konkrétních potravin tedy můžeme čekat ale úplně nejvýraznější pokles cen? O kolik třeba?
1: Myslím si, že teď asi nejvýraznější cenové pohyby můžeme očekávat právě u zmíněného mléka a potom dále u vepřového masa. Tam vidíme, že právě u výrobců dochází k zásadnímu zlevňování a to se tedy nejspíše projeví následně i v cenách v obchodech.
0: Jak ovlivňuje, nebo možná asi ještě ovlivní ceny potravin, to současné sucho?
1: Současné sucho ovlivní vývoj cen potravin zásadním způsobem. Zatímco letošní vývoj cen potravin reflektuje loňskou výbornou sklizeň, letošní sklizeň bude velmi špatná právě kvůli výraznému suchu. A tady je potřeba přidat další důležitý faktor a tím jsou poměrně rychle stoupající ceny hnojiv v souvislosti s geopolitickou situací. A ta kombinace obojího, sucha a drahých hnojiv, může být pro ceny potravin v uvozovkách smrtelná.
0: Co naopak roste, jsou ceny průmyslových výrobců, kterých v červenci meziroční růst zrychlil na 1,6%. To se v praxi projeví jak?
1: To se v praxi projeví tak, že budou zdražovat výrobky, které souvisí nebo mají v tom svém výrobním řetězci výrazně zastoupené energetické komodity. A tím hlavním leitmotivem pro vývoj cen průmyslových výrobců je postupné prolínání vysokých cen ropy v předchozích měsících napříč výrobním řetězcem. Zatímco v předchozích měsících to bylo o drahých pohonných hmotách, teď to vidíme v rychlém růstu cen plastů, pryže nebo zmíněných hnojiv.
0: David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte. Díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Provoz v Hormuzském průlivu se přes víkend znovu zpomalil. V sobotu jim proplulo 5 lodí, v neděli se nezaregistrovala žádná. Jaké možnosti mají lodě, které tuhle trasu volí, řekneme si za chvíli.

0: Írán a Omán jednají o případném znovu otevření Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro dopravu ropy. Tehrán dnes ujistil, že rozhovory pokračují, ale že jsou složité a proto dlouhé. Před americko-izraelskou válkou s Íránem proplulo Hormuzským průlivem víc než 130 lodí denně a teď jen pár nebo vůbec žádná. Jak firmy řeší tenhle problém, to probereme s Helenou Berkovou z naší zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké má možnosti loď, která chce proplout přes Hormuz?
1: Může plout podél pobřeží jižního Íránu, ovšem za poplatek íránským úřadům. Teherán kvůli tomu v květnu zřídil nový úřad pro průliv v Perském zálivu, tak se jmenuje. Výše toho poplatku je podle CNN asi 5-7% celkové hodnoty nákladu tankeru. Vychází to zhruba dolar za barel, v přepočtu až přes 40 milionů korun. Tento způsob teď využívají tankery nejčastěji. Na serveru americké stanice CNN je názorný graf. Další možnost je vydat se do průplavu na černo s vypnutými transpondéry, aby se loď nedala lokalizovat. A některá plavidla to tak dělají. Možná je i trasa kolem pobřeží severního Ománu, ta je teď málo využívaná, anebo předválečná trasa středem průlivu. Ta je ale zaminovaná a Írán ji už začátkem dubna označil za nebezpečnou zónu.
0: Co ten druhý průliv, takzvaná brána slz mezi Rudým mořem a Adenským zálivem?
1: Ano, průliv Bab al-Mandab se jmenuje. Tam v červenci jemenští povstalci Husijové vyhlásili námořní blokádu svého protivníka, Saudské Arábie. Podle dat platformy Kepler, která to sleduje, tou branou slz proplulo o víkendu 49 lodí, méně než před týdnem.
0: Čína teď zavedla vůbec první pravidelnou lodní dopravu zboží severní trasou. Je to řešení?
1: Čínská rejdařská společnost Sea Legend tak začala dopravovat zboží do Evropy. Loni si to otestovali, teď začali na ostro. Ta severní trasa je dlouhá asi 5,5 tisíce kilometrů a vede převážně podél severního pobřeží Ruska. Povolení ke vstupu do ruských vod vydává ruský jaderný koncern Rosatom. Jeho ledoborce taky zajišťují průchodnost té trasy pro nákladní lodě. Podle mezinárodní ekologické nadace Bellona, která sídlí v Norsku, tu severní trasu hodně využívá Rusko, jeho takzvaná stínová flotila, k vývozu ropy a ropných produktů ve snaze obcházet mezinárodní sankce. Ale zájem o tu severní cestu projevili Japonsko, Jižní Korea a taky Indie.
0: A už jenom krátce, jaké výhody a nevýhody má ta severní trasa?
1: Zkrátí cestu do Evropy, v některých případech až o polovinu, třeba na 18 dnů, ale zase má svá rizika. Jednak politická, to je ta souvislost s Ruskem, pak jsou tu ambice Ruska a Číny v polárních oblastech, a navíc ekologická rizika, například případný únik paliva velkých lodí, těžkého ropného oleje. Takže ta rizika převažují nad výhodami.
0: Helena Berková, děkujeme.
1: Naslyšenou. Thank you.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ručím za to, že rytíř Hunňady právě odrazí i turecké nájezdníky.
2: V nejtemnější hodině povstane hrdina.
3: Kdo půjde se mnou, toho ochráním před vším a před každým. Veličenstvo, loď!
4: Vyzvědíš svému sultánovi vzkaz. Hunňady se blíží.
5: Tuto válku nemůžete vyhrát.
6: Máš snad strach?
2: Výpravný historický seriál Hunňady vzestup Havrana. Dva díly za sebou.
7: Dopředu!
2: Zítra večer na ČT2 a v i vysílání.
8: Posloucháte Radiožurnál, 16 hodin. A to je čas na zprávy s Anou Hráčkovou.
9: Sucho v Česku dnes poprvé řeší obnovená koalice složená z politiků i odborníků. V Priznicových lázních v Jeseníku se v posledních dnech objevilo přes 100 případů zažívacích potíží. V sestavě českého Davis Cupového týmu pro utkání s Američany jsou i Lehečka, Menšík, Macháč a Kopřiva. Kolony vznikají na dálnici D1 v Brně, a to v obou směrech. A počasí zítra bude nejdřív oblačno až polojasno. Během dne se navíc zatáhne a místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
10: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Dnes poprvé se schází obnovená Národní koalice proti suchu. Vede ji premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, jak sám oznámil po jednání vlády. Koalice má za úkol koordinovat a taky urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Spolu s Babišem zasedají v komisi i ministři a odborníci, říká premiér.
11: Pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený, ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav, Miroslav Trnka, koordinátor projektu Intersucho, pan Bohumil Janský, co je expert a objevitel pramene Amazonky.
9: Hygienici řeší 111 případů zažívacích potíží u návštěvníků Preznicových léčebných lázní v Jeseníku. V posledních dnech se u nich začaly objevovat problémy jako zvracení, průjem a bolesti břicha. Zdroj nákazy se zatím nepodařilo hygienikům zjistit. Pokračuje to epidemiologické a laboratorní šetření. Lázně už přijaly hygienická opatření a na svých stránkách vyzývají klienty k opatrnosti a dodržování přísné hygieny. 60-denní lhůta pro uzavření mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem skončila. Stanovilo ji memorandum o porozumění, které obě strany podepsaly v červnu. Od té doby se ale opakovaně obvinovaly z porušování memoranda. Podle agentury AP se tak představy Washingtonu a Tehránu o vyřešení konfliktu zdají být nejvzdálenější od začátku války. Spojené státy a Izrael na Írán zaútočili na konci února. Současná epidemie eboli v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc zemřelo už 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000 a ebola se šíří výrazně rychleji než ve všech předchozích případech.
12: Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že jedinou horší epidemií eboly bylo šíření nemoci v západní Africe v letech 2014 až 2016. Tehdy tam na nemoc zemřelo přes 11 000 lidí a současná epidemie je podle něj na nejlepší cestě tento rekord překonat. Ebola v Demokratické republice Kongo se totiž šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Jen za včerejšek tam zdravotníci odhalili přes 100 nových případů. K rychlému šíření nemoci přispívá špatně dostupná péče, doutnající konflikt na východě Demokratické republiky Kongo, velká mobilita obyvatel a také jejich nedůvěra ve zdravotnické a státní instituce. Ondřej Himer, Radiožurnál.
9: Nejnavštěvovanějším filmem v Česku je aktuálně Spider-Man z Brusu Nový den. Pokračování série o pavoučím muži vidělo už téměř 600 000 lidí. Na druhém místě je pak Odyssea režiséra Christophera Nolana. Třetí příčku v návštěvnosti obsadil podle Unie filmových distributorů rodinný animovaný snímek Tlapková patrola, dinosauří film.
13: Sport.
7: tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na kvalifikační duel se Spojenými státy. Utkání se hraje za měsíc v Praze Libni, půjde v něm o postup do finálového turnaje. Až do předzápasového losu můžou oba celky udělat hned 3 změny v sestavě. Podle Tomáše Berdycha bude hodně záležet na zdravotním stavu Macháče, který se vrátil na kurty po zdravotní přestávce. Kapitán by ho rád měl v mužstvu i pro případ, že by některý ze dvou nejlepších hráčů nebyl fit.
13: Dostal zelenou, začal hrát už Cincinnati, teď by měl hrát ještě turnaj vlastně mezi tím ve Winston-Salem, pak US Open. Tak za mě je to pořád člen týmu, který pokud se zpátky vrátí do toho rytmu a bude zdravý, bude hrát dobře, tak je to pro mě varianta, ať už co se týče 4 hry, ať už potenciálně toho, že kdyby nedej bože kluci, jeden z nich nebyl úplně fit.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Překážky na D5 u Nýřan i na D4 u Mnišku. Na dálnici D5 z Prahy na Rozvadov za Plzní za sjezdem na Nýřany na kilometru 85 pozor na kusy prasklé pneumatiky v jízdních pruzích. Taky na D4 s Příbrami na Prahu za Mnívškem hlásíte na 16. kilometru nějaký nepořádek.
15: V pravém pruhu se válejí nějaký zbytky pneumatiky nebo něčeho, objíždí se to tam a brzdí se.
14: Silné bouřky se teď vyskytují na východě Čech, na Vysočině i v Jihomoravském kraji. Přihnali se i k Brnu směrem od Znojma. Teď chvíli bylo špatně vidět i na D1 kolem sjezdu k výstavišti. A i vlivem silného provozu vznikají kolony na dálnici D1 přes Brno. Hlavně směrem z Vyškova na Prahu různě roztrhaná fronta od Holubic z 211. kilometru přes zúžení u D2 až za nájezd od výstaviště na 189. Celý úsek jedou osobní auta kolem 50 minut. Na D1 opačně z Prahy na Vyškov se pojíždí za sjezdem k výstavišti ze 191. kilometru k D2 až 25 minut. Na D8 z Prahy na Drážďany opatrně dojíždějte do kolony hned za exitem 80. Libouchec za Ústím regulují průjezd tunely, za nimi se tvoří kolona kvůli kontrolám v Německu. A na silnici 3 Praha České Budějovice po vážné nehodě za Oldřichovcem pořád kolony až na půl hodiny skoro z Hostišova a z Miličína. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Až do večera pozor i na velmi silné bouřky, doprovází je přívalový déšť, kroupy a taky silný nárazový vítr. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. Teploměry zítra ukážou 18 až 22 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 25. To byly zprávy. Teď už začíná odpolední radiožurnál, bude s vámi Zuzana Burešová.
8: Budu a ráda. Dobré odpoledne. Jak už jste slyšeli ve zprávách, dnes se poprvé schází obnovená Národní koalice proti suchu. Jaká tedy budou konkrétní opatření proti suchu a jak na vládní kroky reaguje opozice? Za chvíli si o tom povíme s naším reportérem ve vysílání odpoledního radiožurnálu.
10: Odpolední radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Vláda znovu ustavila Národní koalici proti suchu. Poprvé zasedla právě dnes. Česko totiž trápí velmi teplé a suché léto. Průtoky v některých řekách jsou na historických minimech. Na úřadu vlády máme reportéra Jakuba Vika. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Nejdřív se pověsme, kdo je členem Národní koalice proti suchu.
1: Ano, Národní koalice proti suchu fungovala už od roku 2018, a to tehdy necelé 3 roky, a sdružovala politiky, úředníky nebo výzkumníky. No a obdobně bude fungovat i teď, jak řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO.
2: Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený ministr životního prostředí.
1: Je v ní taky bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec, ANO, a to jako poradce premiéra a taky jako zástupce krajů. Kromě politiků to pak je ředitel, jsou to ředitelé Českého hydrometeorologického ústavu, Povodí Vltavy, Státního fondu životního prostředí a taky dalších institucí. No a teď úplně čerstvé informace. To první jednání koalice proti suchu skončilo před několika minutami. Komise například vyhodnotila kroky z minulých let a premiér Andrej Babiš z ANO právě před chvílí oznámil, že se v pondělí sejde ústřední komise pro sucho, kde jsou kromě ministerstev zemědělství a životního prostředí zastoupení třeba hasiči nebo správa hmotných rezerv.
0: A Jakube, jaká by tedy měla být ta konkrétní opatření vlády proti suchu?
1: Vláda tvrdí, že vlastně kontinuálně pokračuje v politice nastavené už za toho minulého Babišova kabinetu. Ministerstvo životního prostředí podle šéfa resortu Igora Červeného z motoristů třeba na jaře změnilo národní akční plán adaptace na změnu klimatu.
3: My jsme tu adaptaci nějakým způsobem odpoutali od náboženství CO2 a věnovali jsme se vodě. Zadržování vody v krajině, strategické a malé vodní nádrže, ochrana kvality povrchových a podzemních vod, vodovody, kanalizace čovky neboli čističky odpadních vod, využívání srážkové a šedé vody, revitalizace toků a niv, protierozní opatření a ochrana sídel před povodněmi.
1: Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD teď taky stát připravuje stavbu několika vodních nádrží. Na jejich přípravu, ale taky na další opatření, jako jsou propojování vodohospodářských soustav, budování malých vodních nádrží nebo podporu závlah, by mělo příští rok podle Šebestiána v jeho rezortu jít zhruba 5,5 miliardy korun.
0: A jak na samotné ustavení Národní koalice proti suchu a zamýšlené vládní kroky reaguje opozice?
1: Opozice vládu kritizuje, a to za to, že koná pozdě nebo nedostatečně. Třeba podle předsedy ODS Martina Kupky kroky vlády ukazují, že vlastně žádný plán nemá.
4: Je to ryzí populismus, vlastně to shrnul nejlépe sám. Vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví. Pokud to udělá, tak díky krokům, které se podařilo v tom minulém období významně urychlit.
1: ODS podle Kupky chce ve středu taky představit vlastních 59 opatření proti dopadům sucha. Má jít například o sanaci meliorací z minulých dob.
0: Tolik reportér Jakub Vik, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A o tom, jak chce koalice bojovat s vlnou veder a intenzivním suchem, budeme taky mluvit ve speciálu, který vysíláme po skončení hlavních zpráv po 18. hodině.

0: lopaty.
1: Dnešní déšť Belgii částečně zastavil požáry, které od pátku zuří v největší belgické přírodní rezervaci. Plameny sežehly skoro 3000 hektarů půdy. Do krizového centra na místě dorazil belgický král Filip. Nejenom o tom si povíme s naší bruselskou zpravodajkou, která právě před chvílí dorazila do studia odpoledního radiožurnálu.

0: Do Belgie přišel déšť a s ním i částečná úleva pro hasiče, kteří se čtvrtým dnem potýkají s historicky největším požárem v zemi. Stovky lidí museli preventivně opustit své domovy. Do zasažené oblasti na východě země u německých hranic dnes dorazil belgický král Filip. Na zásahu se podílejí i letadla ze zahraničí. Téma probereme s naší zpravodajkou pro Benelux Zdeňkou Trachtovou. Vítej, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaká je tedy aktuálně na místě požáru situace?
1: Tak to šíření požáru dnes, jak už jsi zmiňovala, výrazně zpomalil déšť, nicméně uhašeno zatím není. Oheň už spálil asi 3000 hektarů půdy. Velitel zásahu na německé straně u města Monschau, Philipp Krieger, uvedl, že déšť je pro hasiče malým požehnáním, ale sám o sobě ten požár neuhasí. Guvernér provincie Lutych Hervé Jamar vyjádřil naději, že by hasiči měli ten požár dostat pod kontrolu dnes, zítra a nebo nejpozději ve středu. A poté budou dál pracovat na místě, protože oheň by se mohl znovu rozšířit uschlou rašelinou a pařezy.
0: A kolik lidí úřady kvůli požáru preventivně evakuovali?
1: Na belgické straně bylo už o víkendu evakuováno na 600 lidí, na německé zatím jen asi 30, protože ten požár se přiblížil asi 300 metrů od jejich domů. Další lidé dostali varování, že by k té evakuaci mohlo dojít a že mají být připraveni, nicméně aktuálně podle úřadů žádná další evakuace v plánu není.
0: Požár zasáhl těžko přístupnou krajinu Močálu. Jakým způsobem to ovlivňuje práci hasičů?
1: Toto ten postup samozřejmě ještě dále stěžuje, ten terén totiž většinou není dobře dostupný po souši a proto je potřeba velké množství letecké techniky. Práci hasičů navíc stěžují spadané stromy na silnicích a poškozené cesty. Ta oblast Hutfaně, neboli v překladu Vysoké Močály, je největší belgickou přírodní rezervací a je to kombinace rašelinišť, vřesovišť, travnatých ploch a lesů a obvykle tam je velmi vlhko. Nicméně to období velkého vedra a sucha, které má Belgie za sebou, tak to právě způsobilo, že rašeliniště vyschla a tím pádem se tam mohl ten požár rozšířit.
0: O požárech v Belgii jsme mluvili s naší zpravodajkou pro Benelux, Zdeňkou Trachtovou. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. Zprávy připravil Ondřej Látal.
1: Přes Česko právě teď prochází silné bouřky. Ty už zasáhly severní a střední Čechy a pokračují dál na východ. Doprovází je silný vítr, přívalový déšť, kroupy i blesky. Třeba ve Skuči na Chrudimsku foukal vítr v nárazech rychlostí více než 100 km za hodinu. V části Moravy a ve Slezsku můžou bouřky pokračovat až do 9 hodin večer. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu. Hlavními prioritami kabinetu mají být v příštím roce investice do dopravy a do zdravotnictví. Letiště v sicilské Katánii znovu omezilo provoz kvůli popelu z nedaleké sopky Etna. Přistávat na něm může maximálně 10 letadel za hodinu. Erupce Etny narušuje situaci na asi 30 km vzdáleném letišti už přes týden. Celníci společně s kriminalisty zajistili na Teplicku skoro 10 kg heroinu, kokainu a pervitinu. Zadrželi přitom dva cizince, kteří podle nich drogy dováželi a prodávali. Oba cizinci jsou ve vazbě a hrozí jim až 12-leté vězení. Sport. Mistrovství světa v badmintonu začalo pro českou výpravu úspěšně. Petra Meixnerová postoupila do druhého kola po vítězství 2-1 na sety nad Italkou Hamzaovou. V Indii uspěli i Jiří a Ondřej Královi. Kanaďany Laje a Jakuru

0: asi 20 minut. A na dálnici D2 před Brnem směrem z Bratislavy se kamiony řadí v pravém pruhu u exitu 11 Židlochovice, osobní auta v levém potom kolem 2. kilometru. Silnice 3 Praha České Budějovice za Oldřichovcem je už 4 hodiny průjezdná jen Kivadlově po střetu osobního auta s nákladním kolony pořád kolem 20 minut skoro z Hostišova z druhé strany od Miličína. A na silnici 12 Prahy na Kolín počítejte s kolonou na výjezdu z Úval, popoždí se 10 až 15 minut, protože
1: na Cuklaty je nehoda, jsou tam hasiči, policajti, jezdí se Kivadlově.
0: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Až do večera pozor i na velmi silné bouřky, doprovází je přívalový déšť, kroupy a taky silný nárazový vítr. Zítra má být zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat, místy zaprší a hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, je s vámi Zuzana Budešová.
4: Dobré odpoledne, je velmi snadné najít si cestu do budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze, ale taky zdá se být docela snadné odjet od této budovy na novém horském kole. Stačí tento pátek poslouchat vysílání radiožurnálu a správně odpovědět na soutěžní otázku. Můžu snad prozradit, že se bude týkat Tour de France. Tak snad budete mít štěstí, mimochodem cyklistickou helmu máte?
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
6: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde jsi, co jsi.

0: Ruský nejvyšší soud zamítl odvolání strany Jabloko proti zrušení její registrace pro zářijové parlamentní volby. Policie zatkla několik desítek převážně mladých lidí, kteří přišli k soudu Jabloko podpořit. Ve stejné době soud v Pskově odsoudil místopředsedu této strany Lva Schlossberga k 11 letům vězení za údajné šíření nepravdivých informací o ruské armádě. Dění v ruských soudních síních sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co přesně tedy je strana Jabloko a proč rozhodnutí o zrušení její registrace vyvolala takový ohlas?
1: Tak Jabloko je vlastně nejstarší současně působící ruská politická strana. Byla taková, jako řekněme, levicově liberální, nicméně naposledy se dostali do parlamentu v roce 99 a v posledních letech hráli spíše takovou stafáž režimu. Nicméně letos se prostě rozhodli, že budou kandidovat sobě protiválečná strana. Měla je jako hlavní heslo za mír a svobodu, což je tedy heslo, které vám v současném Rusku spíše zabezpečí pobyt za mřížemi než v parlamentu. A pro obrovské množství lidí se staly takovým středobodem, že si najednou říká, a teď je to možné, teď je to legální vůbec hovořit o tom, že válka je špatně, a to vedlo tedy Kreml k tomu, že zase tu registraci zrušil.
0: A existuje vůbec nějaká šance, že Jabloko s odvoláním uspěje?
1: Nemyslím si, oni teďka mohou, a řekli, že to udělají, podat procedurální žalobu k prezidiu nejvyššího soudu. Nicméně tam už se nebude rozhodovat podle těch jako faktických argumentů, ale zkoumat, zdali při tady tom rozsudku nedošlo k nějakému formálnímu pochybení.
0: Místopředseda Jabloka Lev Schlossberg současně dostal 11 let vězení. Co víme o jeho případu?
1: Tak Lev Schlossberg je z Pskova. On byl velmi populární tam místní aktivista a už byl obviněn někdy před půl rokem a úřady vlastně mu dávaly najevo, že prostě tak máš ten pás, tak co kdyby si odjel někam na západ, jako ostatní, a Schlossberg se rozhodl tedy zůstat. On to vysvětloval, že pokud chce zůstat ruským politikem, tak prostě nemůže fungovat v emigraci, a pokud to bude znamenat pobyt za mřížemi, tak se nedá nic dělat.
0: Ruský nejvyšší soud odmítl tedy odvolání opoziční protiválečné strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb, a my jsme o tom v odpoledním radiožurnálu mluvili s komentátorem Českého rozhlasu Ondřejem Soukupem. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Před 40 lety se na pražské Štvanici odehrál jeden z nejslavnějších tenisových soubojů své doby. Československý tým s Hanou Mandlíkovou a Helenou Sukovou se ve finále poháru federace utkal s Američankami Chris Evertovou a Martinou Navrátilovou, která se tehdy poprvé od emigrace vrátila do Československa. Jak právě Hana Mandlíková vzpomíná na zápas, ve kterém domácí publikum nakonec fandilo především její soupeřce Navrátilové, tak právě s bývalou světovou trojkou a čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou Hanou Mandlíkovou jsme natáčeli rozhovor přímo na pražské Štvanici. A vy ho uslyšíte zítra v dopoledním radiožurnálu krátce po 9. hodině. No a k tenisu se ještě za chvíli vrátíme.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A výstraha na D35 za Mohelnici. Pozor, dejte na dálnici D35 cestou z Mohelnice na Olomouc, hlavně mezi sjezdy na Moravičany, Loštice a Mladeč. Mezi zhruba kilometry 241 a 245 se přehnala silná bouřka a do pravého pruhu na několika místech popadaly i poměrně velké kusy větví.
2: Jsou tam popadané stromy, jsou tam nějaký auta, co stojí, nepatrně do toho narazili.
1: Už dojíždějí hasiči a policejní hlídky a minimálně na dvou nebo třech místech je provoz stažený do levého pruhu, brzdí se prudce poprvé na kilometru 242. Takže D35 za Mohelnicí směr Olomouc, pozor, kusy stromů v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď v 16 hodin 49 minut jsme se obrazně řečeno přesunuli k síti. Kapitán Davis Cupového týmu Tomáš Berdych vybral tenisty pro velmi očekávaný kvalifikační zápas se Spojenými státy. V první nominaci jsou čtyři nejvýše postavení singlisté na žebříčku a zatím jen jeden deblový specialista.
4: Takže ta aktuální první nominace Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Machač, Vít Kopřiva a Patrik Rykl.
5: Řekl Tomáš Berdych, který ale ještě může dělat v nominaci změny. Povolené jsou tři do utkání, definitivní sestavu nahlásí kapitáni hodinu před losováním a protože se hraje za měsíc v pátek 18. a v sobotu 19. září a losování je ve čtvrtek 17., tak je tedy ještě celkem dost času reagovat.
4: Kluky ještě čeká teď probíhající velký turnaj Cincinnati a pak vlastně US Open, což je Grand Slam, takže to jsou pro mě pořád velký akce. Ten tým se může ještě ve finále měnit.
5: A třeba i během US Open, kde bude Tomáš Berdych hodně zvědavý i na Tomáše Macháče, který se na kurty vrátil před pár dny po zdravotní přestávce.
4: Dostal zelenou, začal hrát už Cincinnati, teď by měl hrát ještě turnaj vlastně mezi tím ve Winston-Salem, pak US Open. Tak za mě je to pořád člen týmu, který pokud se zpátky vrátí do toho rytmu a bude hrát dobře, tak je to pro mě varianta, ať už co se týče čtyř hry.
5: Vysvětluje Tomáš Berdych, který by mohl Tomáše Macháče nasadit i jako deblistu. V opačném případě by mohl hledat i druhého specialistu na čtyřhru. Ještě na začátku roku měl v týmu pár Patrik Rykl, Petr Nouza, jenže ten se během sezony rozpadl a Rykl začal hrát s Adamem Pavláskem.
4: A já samozřejmě furt beru v potaz to, že by to i klidně mohl být deblovej pár, ať už Adam Pavlásek, Patrik Rykl, anebo nějaká varianta toho rozdělení. Potom i co jsem mluvil vlastně s Kubou Menšíkem, který mi řekl, že vlastně v tom případě, že by hrál jako druhýho singla vlastně druhý den, tak kdyby bylo potřeba, tak je ready tu čtyřhru odehrát, takže v tomhle případě by to zase pro mě mohla být varianta třeba, co se týče, aby hrál s Tomášem Machačem. Takže těch variant je tam poměrně hodně.
5: A minimálně ještě jedno jméno má Tomáš Berdych ve svých poznámkách. Sestavu Američanů do zveřejnění české nominace neznal, ale kvůli očekávané účasti levorukých tenistů zřejmě využije jako sparring partnera Petra Brunclíka, který také hraje levou a který už se v minulosti v Davis Cupové týmu v podobné pozici představil.
4: Samozřejmě budeme pokukovat, že bychom využili třeba potenciálně Peťu Brunclíka na nějaký tréninky, když je tam šance od Američanů, že by mohli být teoreticky dva leváci, ať už je to Shelton nebo Tien.
5: Utkání Česko-Spojené státy bude hostit libeňská hala, kam se Davis Cupový tým vrátí po 13 letech. I o tom ještě v našem vysílání uslyšíte. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jaká poučení vyplývají z letošních suchých veder, která zasáhla celý evropský kontinent? Můžeme i v Česku očekávat horka dosahující 45 stupňů? Vladimír Kroc se zeptá klimatologa a meteorologa Radima Tolaše.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Skladby slavných hudebních mistrů v podání Vídeňské filharmonie z večerních zahrad paláce ve Vídni. Jako solista vystoupí pěvec Sir Bryn Terfel. Tradiční koncert ze Schönbrunnu 2026. Premiéra v sobotu večer na ČT Art.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Dobrý den, s Radiožurnálem je 17 hodin. Zprávy připravil Ondřej Látal.
4: Prezident Pavel podepsal růst rodičovské o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. Premiér Babiš chce z kraji sestavit mapu nejproblémovějších míst, která trápí sucho. Rychlostní kanoisté se připravují na mistrovství světa, které bude příští týden v Poznani. Na D35 za Mohelnicí ve směru do Olomouce hasiči likvidují popadané větve. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. Nedostatek vody v krajině chce premiér a předseda ANO Andrej Babiš řešit cíleně. Řekl to po jednání obnovené Národní koalice pro sucho. Stát podle něj musí najít problematická místa a spolupracovat s lidmi z obcí a krajů, tak aby peníze šly cíleně do lokalit, které sucho trápí. Ministerstva proto společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří jejich mapu, říká Babiš.
6: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit. Já už takovou mapu tady mám, ano, takže znamená, ty červené místa jsou problém, takže to budeme dělat cíleně.
4: Příští týden v pondělí se pak podle Babiše sejde ústřední komise pro sucho. Ta řídí a koordinuje opatření proti suchu na celostátní i krajské úrovni a jsou v ní taky zástupci samospráv nebo hasičů. K současné situaci se suchem v Česku chystáme speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Naladit si ho můžete hned po hlavních zprávách po 18. hodině. Maďarská policie zahájila trestní stíhání proti řidiči polského autobusu, který včera havaroval na dálnici M3. Podezírá ho z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. Při nehodě zemřelo 12 lidí a další utrpěli vážná zranění. Soud teď bude rozhodovat o uvalení vazby.
7: Řidiče autobusu policisté zadrželi už krátce po nehodě. Pracují také s verzí, že za volantem usnul. Vyšetřování je ale teprve na začátku. Varšava s Budapeští mezitím začaly připravovat přesun zranění do Polska. První skupinu by mělo armádní letadlo připravit ještě dnes večer. Zbytek zůstává v nemocnicích v Egeru a Myškovci, dokud jim zdravotní stav přesun neumožní. Nehoda se stala v noci na neděli na dálnici M3 na severovýchodě Maďarska. V autobuse tou dobou bylo 57 cestujících a dva řidiči, kteří se vraceli z poutní cesty na Balkáně. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží řeší hygienici u klientů a návštěvníků Priznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 případů. V zařízení teď proto platí protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
8: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během jednoho až dvou dnů. A zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
4: Ve věku nedožitých 67 let zemřel včera po těžké nemoci vrchní sládek a spolumajitel pivovaru Bernard Josef Vávra. Informaci potvrdil mluvčí společnosti Radek Tulis. Vávra společně se Stanislavem Bernardem vydražili podnik v roce 1991. Od té doby v něm působil jako sládek a autor receptur piva Bernard.
5: Sport.
7: Rychlostní kanoisté dokončují přípravu na mistrovství světa. Na šampionátu v polské Poznani budou příští týden největšími českými nadějemi na medaili kanoista Martin Fuxa a kajakář Josef Dostál. Toho ale aktuálně trápí infekce. Kromě dvou uřadujících olympijských vítězů může česká výprava pomýšlet i na další úspěchy. Mluví o tom předseda sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů a taky olympijský vítěz Martin Doktor.
9: Já myslím, že pro nás to mistrovství světa teď je obrovský důležitý z hlediska olympijské kvalifikace. Na to my dáváme velký důraz, snažíme se obsadit všechny kategorie, kde to jde, snažíme se mít vždycky rezervu v tom, že by někdo zaskočil. Bude důležitý se dostat do finálí, nebude to jednoduchý, doopravdy ten svět je rychlej.
7: Úvodní jízdy začnou na mistrovství světa v rychlostní kanoistice příští středu. O medaile se pak pojede v Poznani od pátku do neděle.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 v Brně a překážky na D35 za Mohelnicí. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova teď vzniká kolona od exitu 210 Holubice. Osobním autem je to na 20 minut za omezení u Rohlenky, dál se pak sunou kamiony pravým pruhem. A zase osobní auta se různě pomalu vlečou od Slatiny z kilometru 201 levým pruhem za nájezd od výstaviště na 189. ještě kolem 20 minut. Na dálnici D35 z Mohelnice na Olomouc za sjezdem na Palo mezi kilometry 242 a 44 teď hasiči dokončují úklid popadaných větších větví v pravém pruhu, postupně už odjíždějí. Silná bouřka se posunula dál k Olomouci a tak se tam teď jede v obou směrech pomaleji mezi Unčovicemi a Křilovem, dejte pozor. Taky ze silnice 11 Hradec Králové Ústí nad Orlicí hlásíte popadané větve mezi Třebechovicemi a Týništěm. Stejně tak na 35 se na výjezdu z Liberce na Turnov za sjezdem na Dlouhý most kolem 26. kilometru má policie hlášený spadlý strom. A aktuální výstraha právě stahu 35 mezi Paceřicemi a Hodkovicemi, dejte pozor v obou směrech. V úseku, kde je železniční viadukt, ve středovém pásu pohybuje chodec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Až do večera pozor na velmi silné bouřky, doprovází je přívalový déšť, kroupy a taky silný nárazový vítr. Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů. Tolik zprávy. A začíná 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce.
11: Budeme si muset zvykat na teploty kolem 45 stupňů Celsia. Jak čelit následkům extrémního sucha a dostanou nás současné srážky z nejhoršího? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolaš, zástupce Česka v mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN a expert Světové meteorologické organizace. Zdravím vás do Ostravy, dobrý den.
12: Pěkný den.
11: Jen pro pořádek poznamenávám, že rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Na 88% území nastal některý ze 3 stupňů sucha, extrémní bylo na 60%. V neděli přišel konečně alespoň slabý kýžený déšť, dnes jsou předpovězeny bouřky, včetně přívalových srážek. Mohou situaci aspoň zmírnit?
12: Samozřejmě, že mohou, ale to zmírnění bude, řekněme, krátkodobé, protože neočekáváme, že by výrazně pršelo 14 dní, 3 týdny a bude jenom povrchní ve velkých uvozovkách. To znamená, že to zaznamenáme třeba na tom, že se může znovu zazelenat tráva, ale zcela jistě to nevypadá tak, že bychom měli doplnit nějaké podzemní vody, popřípadě v té krajině by měla se doplňovat nějak významně voda, to nevypadá, protože ty deště budou, jak jsem říkal, krátkodobé, možná dokonce přívalové, sám jste říkal, že to mohou být bouřky a potom je to lokálně hodně diferencované, někde spadne více, někde méně, někde nic, takže bych na to příliš nespoléhal zatím v téhle situaci.
11: Dá se sucho považovat za obrácenou stranu stejné mince, než je povodeň? Citujeme teď bývalého ministra životního prostředí z hnutí ANO Richarda Brabce.
12: Je to přesně tak a já to říkám už 20 let, vždycky, když je větší sucho, tak říkám pozor, přijde povodeň, a když řešíme povodeň, tak říkám pozor, přijde sucho, tak to ve střední Evropě je. A jediný rozdíl ve velkých uvozovkách, který dneska zaznamenáváme, že ty suché a vlhčí periody se v České republice a obecně ve střední Evropě střídají podstatně častěji, než jsme tomu byli zvyklí před 50-100 lety, kdy extrémní sucho přišlo jednou za 10-15 let a extrémní povodeň také jednou za 10 a 15-15 let někde v nějakém regionu, a že by zasáhla jak to sucho, tak ta povodeň nějaké větší území. Na to jsme opravdu zvyklí nebyli, to pozorujeme až v těch posledních 10-20 letech. Takže ano, je to stejná mince, já vždycky říkám, že jsou to spojené nádoby, funguje to zároveň, vždycky máme chvíli nějakou sušší periodu a potom nějakou vlhčí periodu.
11: Vysychají nejenom tuzemské řeky, ale alarmující stav je i na velkých evropských tocích. Má to všechno jednu příčinu?
12: To určitě ne, vždycky je těch příčin několik a přece jenom Evropa je rozsáhlý kontinent, to znamená někde tou hlavní příčinou je méně srážek, někde tou hlavní příčinou je, řekněme, ten déle trvající víceletý vývoj, například i v České republice si musíme uvědomit, že my jsme v letech 2014 až 18, někde až 19 zaznamenali docela významné suché období a od té doby jsme nezaznamenali víceleté vlhké období, které by tu situaci nějakým způsobem úplně napravilo. Naopak potom v roce 2018-2019 pořád zaznamenáváme většinou srážkově podprůměrné roky, z čehož teda vyplývá, že ta krajina dlouhodobě je z hlediska vláhy podhodnocená, že v té krajině ta vláha chybí. A pak je tady ještě jedna příčina, která je taky dlouholetá, ale letos trošku jiná, a to je dlouhodobě vyšší teplota. Teď nemám na mysli jenom průměrnou teplotu, která je dlouhodobě vyšší o nějaký 1,5 stupně Celsia, v Evropě trošku více. A není to taky tak, že by nějaký rok byl extrémně chladnější a mohlo se to trošku vyrovnat, ale problém je alespoň v letošním roce hlavně v extrémech. My jsme bývali zvyklí, že ty extrémy byly řekněme 37-38 stupňů Celsia a trvaly vždycky špičkově nějakých pár dní a dneska v letošním roce máme 40 stupňů Celsia, když je 37, tak si myslíme, že už si odpočineme a ty 40 nám také trvají více dní. Dokonce jsme letos už měli dvě situace, kdy 40-stupňové teploty jsme měřili dva dny po sobě a to je něco, co by před 10 lety i v České republice bylo zcela nereálné, ale proto sucho, bavíme-li se o suchu, je ještě jeden zajímavý fenomén a nepříjemný fenomén, že ty vysoké teploty netrvají pár desítek minut v rámci toho dne někde v nějakých lokalitách, ale konkrétně třeba toho 28. června jsme v Doksanech měli teplotu na 40 stupňů Celsia celé odpoledne. Tam ta situace trvala 4 hodiny v kuse, což je něco, co ani předtím u těch 37 nebo 35 stupňových extrémů nebylo. Vždycky jsme byli zvyklí ve střední Evropě, že ta extrém vyskočil, byla to špička, trvalo to pár minut, pár desítek minut a vrátilo se to aspoň o stupeň o dva dolů a to letos není. A v okamžiku, kdy máte takto vysoké teploty a trvají takto dlouho v době, kdy už máme v krajině sucho, tak potom je tam samozřejmě ten stres pro ty rostliny podstatně větší. Jim nezbývá, než se, řekněme, zásobit z těch nižších zdrojů kořenových a potom ta voda samozřejmě musí chybět i v těch nižších vrstvách, o kterých jsem říkal, že se přece jenom za těch posledních 10 let nedoplnila, nedostala se na ten nějaký průměrný stav. Proto zaznamenáváme nejenom v České republice, ale i v těch evropských jiných velkých tocích. U nás je to Labe, Vltava, ale týká se to obecně Dunaje, Rýnu, Rony, tak nízké stavy, že některé i průmyslové podniky začínají problém, pokud jsou závislé na dodávce vody z těchto vodních toků.
11: Ještě k těm extrémním teplotám. Vy jste nedávno v rozhovoru pro Reflex řekl, že není vyloučeno, že budou extrémní teploty dosahovat i u nás 45 stupňů. Jak je to pravděpodobné?
12: To byla odpověď na to, jestli můžeme u nás zaznamenat 50 stupňů, tak já jsem říkal, že ne, že těch 45 stupňů považuji za fyzikální limit pro střední Evropu, protože přece jenom tady máme nějakou délku dne a pak slunko zapadne
13: přece jenom tady máme docela velké množství zelené hmoty, které ochlazuje ty ekosystémy, takže těch 45 stupňů považuji za horní limit, ale upřímně řečeno, jestli máme 40, 41 nebo 43, to není zase až takový problém. Problém je v té délce trvání, pokud budeme mít více dní za sebou 40 stupňové extrémy, tak to je podstatně horší pro krajinu a konec konců i pro člověka, než když budeme mít 44 a bude to taková špička, která zase spadne níž. Takže to, co pozorujeme letos s těma 40, se může zvýšit ještě o stupeň o 2, ale záleží na jak dlouho to bude mít trvání.
11: Extrémní vedra jsou čím dál častější, intenzivnější, trvají déle a zasahují mnohem širší oblasti, než tomu bylo v chladnějších klimatických podmínkách v minulosti. To řekl John Kennedy, vedoucí oddělení klimatických informací Světové meteorologické organizace. Proč je Evropa nejrychleji se oteplujícím kontinentem?
13: Trošku z legrace se na to dá odpovědět, že protože Arktida není kontinent, protože ona se ještě více rychleji otepluje Arktida, ale pokud zůstaneme u těch kontinentů, tak přece jenom obecně se kontinenty a pevná půda, pevnina otepluje rychleji než oceán a když se podíváte na rozložení pevnina oceánu, tak přece jenom na jižní polokouli se otepluje pomaleji než na severní polokouli a ta Evropa má ještě jeden docela zajímavý fenomén, který tu teplotu zvedá nahoru a to je golfský proud, který přináší teplo z Karibiku k Evropě a v okamžiku, kdy poskládáte dohromady to, že se otepluje a to, že k nám přichází velké množství teplé vody z Karibiku jako k Evropě jako celku, tak pak ve výsledku se otepluje Evropa rychleji než i ostatní kontinenty. Třeba Severní Amerika se také otepluje docela rychle, ale méně než Evropa. A Evropa navíc je součástí přece jenom dvou kontinentí, kterému se říká Eurázie a tím pádem ta velká plocha, která se otepluje více než vodní plochy, tak tu změnu docela urychluje. To je vlastně to vysvětlení. A my jsme navíc jako Česká republika uprostřed toho kontinentu, kde přece jenom máme dál k oceánům a dál k moři, které to trošku snižují, to oteplování, takže my na to v úvozovkách doplácíme ještě více než pobřežní oblasti.
11: Kennedy připomněl, že v červnu 1976 se Evropa také potýkala s vlnou veder a panoval prý podobný vzorec tlakových výší a níží jako letos. Proč jsou v současnosti důsledky úplně jiné?
13: No, ta odpověď je velice jednoduchá, protože jsme od těch 70. let o stupeň v průměru teplejší. Jedna věc, druhá věc, přece jenom máme větší nároky na vodu a jsme tím pádem zranitelnější v případě, že ta voda trošku chybí a potom od těch 70. let se alespoň v České republice a myslím si, že to platí pro celou Evropu, hodně změnili to, jak vypadá krajina. My vždycky říkáme, že Česká republika je střecha Evropy a že si tady musíme zadržovat vodu, ale upřímně řečeno to, že máme problém zadržet vodu v krajině, je problém nejenom České republiky, je to problém všech zemědělsky intenzivně využívaných oblastí. Nám se nedaří obhospodařovat půdu tak, aby ta půda lépe zadržovala tu vodu v okamžiku, kdy voda padá z nebe, ale rychle se ji snažíme dostat pryč. Konec konců jsme 50 let meliorovali, abychom zvýšili úrodnost té půdy a některé ty meliorace jsou dodnes v provozu, než by všechny jsme měli zrušit, přece jenom někde jsou ještě potřebné, ale je jich příliš mnoho. To znamená, my se přece jenom snažíme o těch 70. let podstatně více tu krajinu vysušovat, a teď se nám to vrací nepříjemně, měli bychom se snažit úplně o něco jiného, ale to taky není žádná novinka, my to říkáme 20 let, že potřebujeme zadržovat vodu v krajině a podívejte se na to, jakým způsobem dneska vypadá krajina po několika měsících sucha a tepla, kdy jdete v lesích, ve vyšších nadmořských výškách a křupe vám je hličí pod nohama, což je podle mého názoru takový správný signál, že je opravdu špatně a že bychom měli něco dělat.
11: Klimatolog a meteorolog Radim Tolaš je hostem 20 minut Radiožurnálu. Babišova vláda ohlásila na čtvrteční tiskovce na Slapech oživení Národní koalice proti suchu. Čemu to pomůže?
13: Pomůže to nějaké koordinaci, jakým způsobem zvládat tu situaci, kterou teď máme. stejně jako jsme schopni zvládat povodně, tak musíme zvládat i sucha, přestože to je trošku jiné nebo hodně jiné a komplikovanější. Sucho je takový plíživý fenomén a dlouho nám trvá, než si uvědomíme, že vůbec sucho je, takže pokud na to bude nějaká skupina lidí dohlížet a bude říkat, co máme dělat, tak je to super. Je pravda, že po té tiskové konferenci já jsem slyšel několik komentářů, které říkali, že jde hlavně o to, abychom měli více přehrad, což upřímně řečeno, já nepovažuji přehradu za opatření proti suchu. Ta přehrada je skvělá z jiných důvodů, ta přehrada je skvělá, že nadlepšuje průtoky v případě, že už sucho je, ale pro zadržování vody v krajině musíme dělat úplně jiné věci a já si myslím, že pokud bude nějaká skupina odborníků se tomu věnovat, tak oni tohle samozřejmě ví a měli by začít tlačit na to, abychom tu krajinu obhospodařovali v těch našich pramenných oblastech lépe, aby zadržovala tu vodu a nevracela se nám tam třeba kůrovcová kalamita a podobné věci, které tomu nepomáhají. Takže ano, koordinačně to může pomoct, ale neměli bychom se zaměřovat jenom na ta technická opatření, to znamená jenom na ty přehrady, které mají jiné účely hlavně, než je nějaká prevence proti suchu, na to přehrady nejsou.
11: Premiér zároveň řekl, že vláda pošle 4 miliardy na boj se suchem. V neděli ale upřesnil, že jde o plánovaný rozpočet sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství na příští rok. Co zatím podle vás fakticky dělá současná vláda?
13: No, na to já asi neumím odpovědět, protože současná vláda je u moci necelý rok a přece jenom za rok toho udělat se moc nedá. A myslím si, že měli jiné priority než životní prostředí. Nejsem schopen to nějak líp komentovat.
11: Ex-ministr životního prostředí Lidovec Petr Hladík upozornil, že loni vláda dala na boj proti suchu skoro 27 miliard korun. Babišova vláda v rozpočtu na letošní rok výdaj zkrátila na polovinu. Neměly by v tomto bodě vlády navazovat jedna na druhou a držet se dlouhodobé strategie?
13: Zcela jistě ano a od toho ty strategie jsou, konec konců adaptační strategie tady toto řeší a je k dispozici na Ministerstvu životního prostředí, pokud se nepletu, už více než 10 let, ten čas letí hrozně rychle a ty strategie jsou právě od toho, aby jednotlivé vlády bez ohledu na to, jak se střídají, tu strategii naplňovaly a ne, že si řeknou, je tady, jsme jiná vláda a budeme tu strategii měnit nebo nedodržovat. Samozřejmě strategie se dají změnit, ale přece jenom jsou to materiály, které by měly mít platnost bez ohledu na politickou reprezentaci po dobu desítek let, protože když se bavíme o změně klimatu, tak nám nejde o nějaké opatření, které pomůže z roku na rok, ale jde nám o výhled na desítky let dopředu. A když se ohledneme zpátky, co říkali klimatologové před 20-30 let, tak se to potvrzuje. My na 20-30 let dopředu jsme říkali, že to, co se děje letos, se dít bude. Možná jsme jenom trošku překvapeni, že se to děje o 5-10 let dřív, než nám to modely ukazovaly.
11: Místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl nám v publicistice řekl, že to, co teď připravuje vláda Andreje Babiše, je podle něj hašení požáru a ještě možná špatnými hasícími prostředky. Budování nádrží v krajině, ať velkých nebo malých, tu situaci neřeší. Ostatně vy jste to říkal taky. Je potřeba dělat spoustu jiných věcí a plošnějších, tak abychom s tím, co máme, uměli hospodařit. Takže vidíte to podobně.
13: Vidím to úplně přesně stejně a přece jenom, když se zamyslíte nad tím, jakou funkci z hlediska sucha má přehrada v krajině, tak ona vlastně zdrží vodu na jednom místě, místo toho, aby ta voda byla rozprostřena v tom povodí nad tou přehradou. A jediný význam té přehrady je to hašení toho požáru, to znamená, že pokud dobře hospodaříme a dobře manipulujeme na té přehradě, tak když je extrémní sucho, tak z té přehrady můžeme nadlepšovat průtoky pod tou přehradou. Ale ten problém je vlastně nad tou přehradou. My potřebujeme, aby ta voda nebyla v té přehradě, ale ideálně v té krajině, v tom povodí nad tou přehradou. Takže má pan kolega pravdu.
11: Nejenom tedy v přehradě, tam by asi měl být taky, ale hlavně v té krajině, tak jste to myslel.
13: Tak jsem to myslel, ano.
11: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s klimatologem Radimem Tolašem, mimo jiné autorem Atlasu podnebí Česka. Ústav výzkumu globální změny CzechGlobe spustil před rokem web Vlny veder, kde se dá například zjistit, jak silný tepelný stres hrozí v jednotlivých českých městech. Jak užitečný je to podle vás nástroj?
13: Jakýkoliv takový nástroj je užitečný.
12: nejenom CzechGlobe, ale třeba i Český hydrometeorologický ústav dneska má takzvaná otevřená data a v podstatě podobnou aplikaci si s pomocí AI může dneska udělat každý. Ta data jsou k dispozici každou hodinu. Jsou tam i historická data, to znamená, tyhle aplikace samozřejmě jsou úplně skvělé, buďme rádi, že je máme, data k tomu jsou, data jsou důležitá, protože můžeme spekulovat o čemkoliv, ale když to nebudeme mít potvrzené v datech, tak nás samozřejmě může každý nařknout, že si to vymýšlíme, ale my v České republice na tom těch dat máme dostatek. Zmínil jste Atlas klimatu, to je dneska už 20 let stará v uvozovkách kniha, ale kniha, která má rok od roku větší hodnotu, protože ukazuje, jak rychle a jak hodně se vlastně to klima za těch 20 let, a 20 let je hrozně krátká doba pro klimatologii, tak jak rychle a hodně se to klima změnilo. Takže buďme rádi za tyto aplikace, buďme rádi za tyto knihy historické.
11: Upozornil jste, že v nemocnicích, sociálních zařízeních, na úřadech nebo na pracovištích má být klimatizace. Tam, kde není, se má podle vás doplnit. Udivuje vás, že se o tom vůbec vede diskuse?
12: Mě to udivuje, protože, jak jsem už řekl před pár minutama, my upozorňujeme 20-30 let, že tyto extrémní situace budou častější. My můžeme mít trošku nejasnosti v tom, jak se bude vyvíjet srážky a srážkový deficit v průběhu dalších let a desetiletí, ale pokud jde o tu teplotu a výskyt extrému, to je něco, co ty modely dneska už umí velice přesně a dokonce se nám už teď po těch 20-30 letech potvrzuje, že jsme byli velice přesní, takže pokud někde máme nějaké pobytové sociální zařízení, pokud jsou lidé, děti v nemocnicích a musí tam v úvozovkách přežívat bez klimatizací, tak mě to udivuje. Já jsem si myslel, že už to máme 10 let vyřízené.
11: Jak se u nás podle vás daří pracovat s tepelnými ostrovy ve městech? Jak by se tam měla změnit péče o zeleň?
12: Myslím si, že v posledních 10-15 letech se to dost mění k lepšímu. Přece jenom si obce, města i vesnice uvědomují, že horka jsou a snaží se budovat to, čemu se obecně říká modrozelená infrastruktura. Dneska už přece všichni víme, že když máme na ulicích stromy, tak nám to tu situaci v těch horkých vlnách výrazně zlepšuje. Když máme ve městech někde nějaké menší vodní plochy, vodotrysky, vidíme, že to lidi v těch horkách vyhledávají. To znamená, je to to, co by ty obce měly dělat a netýká se to jenom těch velkých měst, kde hovoříme o nějakém tepelném ostrově, ale myslím si, že se to týká každého města, které má nějakou souvislou zástavbu, tak bychom se tomu měli věnovat a těm stromům dávat více prostoru, protože ty nám fungují jako přirozená klimatizace. Takže ano, mělo by to tak být a myslím si, že se to v posledních 10-15 letech sice pomalu, ale zlepšuje.
11: V městské zeleni se podle ochránců stále více šíří nebezpečné druhy invazních dřevin, které mohou mimo jiné způsobovat alergie. I to je způsobeno změnou klimatu?
12: Může být, nejsem na tohle úplně expert, ale je pravda, že když máme vyšší průměrnou teplotu, tak se tady daří rostlinám, kterým by se tady před 10-15 lety ještě nedařilo. Takže ano, může to být způsobené změnou klimatu a je třeba tu zeleň udržovat a vysazovat ji, řekněme, přiměřeně střední Evropě a netahat tady nějaké nesourodé věci, na které nejsme zvyklí a potom na to trpí třeba ti alergici. Ano, může to být důsledek změny klimatu.
11: A co znamená přizpůsobit se klimatické změně pro každého jednotlivce?
12: Tak v zásadě máme dvě možnosti. Jedna možnost je změnit vlastní chování a druhá možnost je něco nainvestovat. Tou změnou vlastního chování myslím například to, že když je velké vedro, tak nepůjdu v poledne běhat. Nějakým jiným způsobem, když musím být zavřený v uvozovkách doma při těch velkých teplotách, tak budu jiným způsobem větrat, nebudu větrat přes den. Je to nepříjemné, když si tam nepustím čerstvý vzduch, ale změním svoje chování. To je adaptace. Stejně tak, když budou povodně, abychom nezůstali jenom u toho sucha, tak dneska jsme všichni, doufám, už změnili své chování a nebudeme diskutovat s hasiči, že se máme evakuovat. To je změna chování, to je adaptace. Pokud jde o ty investice, tak jsme se bavili o klimatizacích, ale ono upřímně řečeno pro ochlazování nemusíme investovat jenom do klimatizací. Můžeme mít venkovní žaluzie, nějaké okenice, nějaké markízy, to všechno stojí peníze, jsou to investice, ale je to adaptace, kterou si můžeme každý z nás téměř udělat.
11: Co vysychající individuální studny pomůže do budoucna prohlubování vrtů?
12: To si nejsem úplně jistý, ono to samozřejmě může pomoct, ale na druhou stranu, pokud budeme mít takových více prohloubených studen více a přece jenom při těch dlouhodobých poklesech to může znamenat, že se bude jiným způsobem rozprostírat ta podzemní voda a ne všude ta voda potom bude dosažitelná. To znamená, jenom prohlubovat studně si myslím, že je málo. I tady je ta souvislost s tím, co jsem říkal na začátku, že musíme udržet vodu v krajině a potom nebudeme potřebovat hlubší studny.
11: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Hostem byl klimatolog a meteorolog Radim Tolaš, vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu, zástupce Česka v mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN a expert Světové meteorologické organizace. Děkuji za rozhovor a do Ostravy přeju klidný den. Nashledanou.
12: Děkuji a děkuji za pozvání.
11: K tématu chystáme po 18. hodině publicistický speciál.
0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
5: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
5: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin 30 minut. A to je čas na zprávy s Ondřejem Látalem.
4: Stát spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří mapu míst, která nejvíc trápí sucho, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na mapě bude asi 500 problematických lokalit, odkud mizí voda nejrychleji. Stát tak podle premiéra bude moct přímo tam směřovat finanční pomoc. Přes Česko prochází silné bouřky, ty už zasáhly severní a střední Čechy a pokračují dál na východ. V Pardubickém kraji způsobila silná bouřka výpadky elektrické energie. Bez proudu jsou hlavně na Chrudimsku, Pardubicku a Orlicko-Ústecku asi 4000 domácností. Americký prezident Donald Trump pohrozil Ománu bombardováním. Televizi Fox News řekl, že ho Spojené státy úplně rozbombardují na prach, pokud se jim postaví do cesty při jednání s Iránem o plavbě Hormuzským průlivem. Země má přitom s Washingtonem uzavřenou dohodu o vojenské spolupráci. Česko-francouzská herečka a šansoniérka Chantal Poulain dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala hlavně díky manželství a společným vystoupením s Polkem Polívkou i díky svým šanzonům.
5: Sport.
4: Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zamířil na roční hostování bez obce do belgického Varechemu. Slávie o tom informovala na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy a v české nejvyšší soutěži si připsal jenom 10 startů.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D5 před Rudnou a nehoda na D1 u Holubic. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí dejte pozor, v kopci na 7. kilometru ve stoupacím pruhu tam stojí nákladní auto po srážce se zvěří, vybočuje se. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor na kolonu za Rousínovem. Z kilometru 212 se vleče 15 až 20 minut do omezení za sjezdem na Holubice. Na 209. kilometru se srazila 3 osobní auta. A následně dál směrem na Prahu zůstává silný provoz ještě od Slatiny z kilometru 201 dál za nájezd od výstaviště na 189. osobním autem kolem 20 minut. Na D1 v Brně kolona taky směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ze 190. 1. to do omezení u D2 zabere asi 20.

0: Večer a v noci bude oblačno až polojasno, na východě bude zpočátku ještě doznívat déšť, ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia. A zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat, místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty v úterý 18 až 22, na jihomoravě i 25 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dobré odpoledne. Už jste někdy slyšeli o aplikaci Záchranka? Měli byste, protože letu slaví 10. výročí své existence. Aplikace umožňuje kontaktovat přímo linky 155, 112 nebo i horskou službu na lince 1210. A zároveň taky předá operátorům přesnou polohu a další data. Během 10 let si aplikaci Záchranka stáhlo už 3,5 milionu lidí a 220 tisíc z nich ji také někdy aktivně použilo. Detaily najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Možná byste taky uvítali nějaký dopravní prostředek, který vás doveze o něco dřív do cíle. Tak něco pro vás určitě máme. Cestu do práce zkrátí Pražanům o 15 až 20 minut a je to nový tunel bus, který první všední den převáží cestující mezi Prahou 6 a Prahou 8. A nás zajímalo, jaký je o něj zájem. Proto jsme natočili reportáž, kterou uslyšíte už za malou chvíli.

0: Desítky cestujících v Praze ráno poprvé vyrazili do práce takzvaným tunelbusem. Spoj nově propojuje Pražské Čemice a Dejvice. Autobus linky číslo 145 projíždí tunelem Blanka a trasu mezi Prahou 6 a Prahou 8 zvládne asi za 20 minut.
1: Jelo se příjemně a cesta se mi o pár minut do práce zkrátí.
2: Říká paní Jitka, která jede do práce z pražských Bohnic a právě vystoupila z tunelbusu na Hradčanské.
1: Jezdím z Prahy 8 z Bohnic a jezdím vlastně každý den do práce.
2: Z Prahy 8 přijel také pan Vladimír.
3: Jedu s Čimit vlastně poprvé tou 145 a celkem je to perfektní pro mě. Jedu do Uvenky.
2: Také paní Daně ze středočeské Odoliny vody linka číslo 145 zkrátí ranní dojíždění do práce v Liboci.
4: Ten tunelbus mi zkrátí cestu asi o nějakých 15-20 minut.
2: Říká, že na cestě už nebude muset tak často přestupovat.
4: Teď jsem jezdila hodně tramvajema a bylo to docela náročný, tak doufám, že teď budu stávat později.
2: Také pan Stadler využil novou tunelbusovou linku při ranní cestě do práce.
5: Z Podhajského pole a jezdím na Hanspalku, tam pracuji. Je to mnohem lepší.
2: Zkrátit dojezdový čas, ale i pomoci přetíženému metru má právě nová takzvaná tunelbusová linka, vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
6: Ulehčí metru v jeho centrálních úsecích, které patří mezi nejvytíženější a jejich případné další posilování je již technologicky obtížné. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
2: A připomněl přesnou trasu, kudy linka 145 jezdí.
6: Tunelbusová linka číslo 145 urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8. Začíná na sídlišti Čimice, vede přes Bohnice, Kobylisy, tunelovým komplexem Blanka až na konečnou Dejvická.
2: V ranní špičce linka jezdí každých 6 minut. Přes den jsou intervaly delší. Pro lepší průjezd při kolonách můžou autobusy využívat nově vzniklé buspruhy. Z Prahy Dominik Kučera, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Varování na D46 mezi Prostějov a Olomouc. Silné bouřky doputovaly do Olomouckého kraje, sunou se dál severovýchodně na Opavsko. Na mnoha místech hlásíte popadané větve, spoustu vody na vozovkách. Mimo jiné i na dálnici D46 ve směru z Vyškova na Olomouc, respektive v obou pásech dejte pozor mezi Prostějovem a Olomoucí. Místy tam řidiči hlásí laguny na vozovce a spoustu popadaných větví různě i v jízdních pruzích. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
7: Zavolejte i vy 800 553 553.

Když startoval kanoista Martin Fuchsa v Poznani poprvé, vypadl z lodi a nepostoupil na olympijské hry. Teď pojede do Polska na mistrovství světa jako největší favorit na zlato. Ve složitější pozici je další elitní závodník Josefa Dostála, trápí zdraví. A my si o tom za chvíli povíme.

0: Už jen týden mají rychlostní kanoisté na přípravu na mistrovství světa a jeden z velkých favoritů na úspěch na tom zatím není dobře. Kajakáře Josefa Dostála trápí infekce a zatím se nemůže na vrchol sezóny připravit. Týden netrénoval, přesto s ním česká výprava počítá.
1: Je to dosti pravděpodobné, že Pepa vynechá olympijský kilometr, protože ten bodový zisk je vlastně možný úplně stejný z pětistovky.
2: Říká o Josefu Dostálovi šéftrenér českých rychlostních kanoistů Pavel Hotmar. Příští týden se tedy v Poznani pojede nejen o medaile z mistrovství světa, ale také o body do žebříčku, ze kterého se pak závodníci kvalifikují na olympijské hry do Los Angeles za 2 roky. Do Polska se naopak ve zdraví chystá další úřadující olympijský vítěz, kanoista Martin Fuchsa, který zatím zažívá velmi povedenou sezonu, a to ať už je řeč o mistrovství Evropy nebo o závodech světového poháru.
3: To by mě akorát jako svazovalo zbytečně, jako si říkat, že jsem neporazitelný. Vlastně je to mnohem těžší jít do toho závodu, že každý ode mě vlastně očekává jenom vítězství. Je to i zároveň takový možná i trošku smutný, že prostě ode mě se nečeká nic jiného než vítězství, a když už je člověk druhý, třetí, tak už to prostě není ono. Přál bych si, aby jako okolní svět bral i to druhý a třetí místo prostě jako fajn.
2: Říká Martin Fuchsa, který polskou Poznaň dobře zná, byť jeho první vzpomínka není ideální. Tehdy v olympijské dokvalifikaci na Londýn 2012 ve větru a vlnách vypadl z lodi a nakonec na hry nepostoupil, ale dá se říct, že od té doby je mezi elitou, která se proměnila stejně jako sám závodník.
3: Doufám, že prostě když jdu po tom závodišti, nebo že když jdu na ten start, tak ty lidi na mě koukají a mají ze mě strach, jako jsem ho měl tenkrát já. Prostě když jsem byl v té dospělé kategorii, jak takhle jsem koukal, já nevím, třeba na Sebastiana Brendla, jo, nebo na Attilu Vaidu, prostě jsem si říkal, tyjo, tak tyhle kluky asi dneska jako neporazím, tak doufám, že tady ty mladí kluci si tady to říkají o mě, a i když třeba se mi zrovna nejde nejlíp, tak tady to v té hlavě prostě šrotuje a oni mě neporazí, i kdyby třeba na to měli, tak doufám, že si to říkají, ale zároveň jako každý člověk na světě se dá porazit, to je úplně jasný. Ale doufám, já to nebudu teďka. Kežby.
2: Doufá úřadující mistr světa na kilometru Martin Fuchsa. V Poznani pojede ještě 2 pětistovky. Jednu sám a druhou s bratrem Petrem na deblu. Do Polska se chystá 20 českých reprezentantů. Šampionát začne rozjížďkami příští středu. O medaile se bude bojovat na konci příštího týdne od pátku do neděle. A přímo z Poznaně vám o mistrovství světa v rychlostní kanoistice budeme dávat průběžně vědět. František Kuna, Radiožurnál.

0: Už nejsem ve studiu odpoledního radiožurnálu. Sama jsem tady s moderátorem Vladimírem Krocem, který taky vlastně po 18. hodině nebude sám. Vítej, dobré odpoledne.
1: Dobrý den, no sejde se nás dost, protože začnu tím, že obnovenou Národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš, to už víme, ale my se extrémním suchem a opatřeními proti němu budeme zabývat v bezmála hodinovém speciálu. Nejprve tedy s ministrem životního prostředí za motoristy Igorem Červeným a jeho předchůdcem ve funkci lidovcem Petrem Hladíkem. Pak přijdou ke slovu odborníci, klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe a Mark Rieder, šéf Českého hydrometeorologického ústavu. Pohled samospráv pak nabídnou předseda asociace krajů Radim Holiš a místopředseda svazu měst a obcí Pavel Drahovzal.
0: Takže vás bude opravdu hodně, budeme poslouchat. Nejdříve samozřejmě hlavní zprávy a potom moderátora Vladimíra Kroce s jeho hosty. Tak díky, budeme se těšit na slyšenou.
1: Naschledanou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vlny migrantů a španělská Ceuta. Kdo uprchlíky z Afriky žene do Evropy a co z toho má?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
5: Vláda bude příští týden řešit opatření proti suchu s hasiči i starosty. Už teď sestavuje seznam míst s největšími problémy.
6: To sucho je možná méně dramatické na první pohled, než jsou povodně, ale ve svých dopadech dlouhodobých daleko nebezpečnější.
5: Francouzský premiér přislíbil stovky milionů korun na pomoc po obřím požáru na jihozápadě země. Lidé ho vypískali.
7: Lidé doufali, že projeví aspoň trochu soucitu. Místo toho utekl.
5: Tenisté Lehečka, Menšík, Macháč, Kopřiva a Rykl jsou v první nominaci kapitána Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy americkými. Po nehodě vzniká kolona na D1 z Vyškova na Brno u Holubic. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25. Je pondělí 17. srpna, dobrý den u hlavních zpráv, vám přeje Ondřej Látal.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. V komisi kromě politiků budou taky zástupci samospráv, hasičů anebo správy hmotných rezerv. Odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
8: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
9: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
8: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
10: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
8: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Rybník Stará plovárna na okraji Jihlavy je kvůli dlouhodobému suchu téměř bez vody. Rybáři z vodohospodáři zastavili odtok, aby neveskl úplně. V příštích dnech budou řešit, jak rybník doplnit. Dnes tam alespoň dolévali vodu z cisteren.
11: My jsme se dohodli s povodím Moravy, že můžeme čerpat vodu u Českého mlýna, takže jsme dneska dovezli už 3 cisterny.
12: Vysvětluje mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek.
13: Přítok vody do Staré plovárny je v současnosti téměř nulový.
12: Mluvčí povodí Moravy Radek Špatka telefonicky přibližuje příčiny. Nejvíc ale může zbývajícím rybám a hladině Staré plovárny pomoct déšť. Snad i v dalších dnech. Z Jihlavy Daniel Zach, Radiožurnál.
5: Francouzská vláda pošle v přepočtu skoro 300 milionů korun na pomoc lidem po požáru v oblasti Gironde. Potvrdil to premiér Sebastian Lecornu, který navštívil zasažená místa. Oheň koncem července spálil přes 40 tisíc hektarů. Evakuovat se muselo přes 220 tisíc lidí z obcí nedaleko Bordeaux.
14: Obyvatelé francouzské obce Porš skandovali hamba a premiéra vypískali.
7: Lidé doufali, že projeví aspoň trochu soucitu. Místo toho utekl.
14: Popsala televizi M6 obyvatelka obce, ve které oheň spálil 180 domů. Premiér Sebastian Lecornu uvedl, že jeho kabinet nemá co skrývat a mluvil o stejně rychlé pomoci jako v případě vyhořelé pařížské katedrály Notre Dame.
15: Budeme se snažit, aby stavební povolení byla vydávaná do jednoho měsíce.
14: Premiér Sebastian Lecornu upozornil na riziko bleskových povodní, protože spálené lesy zachytávaly velké množství vody. Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Dneškem končí americko-íránské memorandum o porozumění. 60-denní lhůta měla zajistit čas na dojednání trvalejších podmínek míru mezi Íránem a Spojenými státy. Obě země se ale vzájemně obviňovaly z porušování podmínek dohody.
16: Takzvané memorandum o spolupráci si Teherán i Washington vysvětlovali po svém. Írán trval na odchodu izraelské armády z palestinského pásma Gazy. Trhliny ale způsobily podle katarské televize Al Jazeera taky neshody ohledně provozu Hormuzským průlivem. Teherán strategickou úžinu zablokoval a začal za proplutí tankerů vybírat mýtné. Na mapě transitních tras se přitom Írán dohodl s Ománem. To vadí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. V rozhovoru pro Fox News pohrozil, že pokud se bude Omán plést do vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem, rozbombarduje zemi na prach. Omán je přitom v Perském zálivu jedním ze strategických partnerů Spojených států. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
5: Trojice aktérů bitcoinové kauzy, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka, se svými stížnostmi u ústavního soudu neuspěla. Vadili jim mimo jiné úniky informací ze spisu, medializace případu a kritizovali taky údajný spěch s obžalobou. Ústavní soud ale nenašel důvody k zásahu. Kauza se týká miliardového daru jiříkovského státu.
17: Kromě Blažka si stížnost podali taky advokát Karim Tyc a programátor Tomáš Jiříkovský. Podle mluvčí ústavního soudu Miroslavy Číhalíkové-Sedláčkové ale byly neopodstatněné.
18: Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Zvýšená medializace k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit v následující fázi řízení před soudem. Právo na obhajobu je tak účastníkům zachováno.
17: Blažek na síť X napsal, že jde o procesní rozhodnutí, že není hodnotící a nezbývá mu, než je vzít na vědomí. Obžalobě čelí 4 lidé, všichni vinu už dřív popřeli. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
5: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží řeší hygienici u klientů a návštěvníků Priznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem zaznamenali 111 případů. V zařízení teď proto platí protiepidemická opatření.
19: Zažívací obtíže u klientů lázní řeší hygienici od předminulého víkendu, pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
20: Onemocnění se projevuje zracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný.
19: Podle ředitele lázní Romana Provazníka počet nemocných klesá.
21: Situace se už během minulého týdne stabilizovala. V současné době v posledních dnech evidujeme zhruba 3-4. Poslední den byla neděle, který mám výsledky, tam bylo 0 nově nakažených.
19: Zdroj nákazy hygienici prozatím neodhalili. Z Jeseníku Michal Poláček, Radiožurnál.
5: Filharmonie Brno zahájí večer hudbou z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance 2 letní festival Spielberg. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniků je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
22: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a rocku. Tříletní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
1: Sport.
7: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy americkými. Češi se s Američany utkají za měsíc v Praze. Do té doby můžou oba týmy udělat ještě 3 změny v sestavě. Hrát se bude na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než třeba na antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodňuje kapitán Tomáš Berdych.
23: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do které kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější.
7: Kvalifikační utkání mezi českými a americkými tenisty se budou hrát 18. a 19. září. Vítěz postoupí na závěrečný turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně za sjezdem na Řevničov na kilometru 34,5 v levém pruhu nebezpečný předmět.
2: V levém pruhu obrovský špalek z drámu, tak metr.
8: Na D1 z Brna na Vyškov za nájezdem z Ostravské pozor na kilometru 204 na stojící auto vpravo ve stoupacím pruhu. Na D1 z Vyškova do Brna za Rousínovem vzniká kolona z kilometru 213, v zúžení za sjezdem na Hlubice na 209 havarovala 3 auta, zdržení 20 minut. Na D46 z Vyškova do Olomouce po dřívější bouřce hlásíte od Prostějova z estakády mezi sjezdy na Centrum a Sever na 25. kilometru Lagunu. A na pražském okruhu z letiště na D1 zastavený provoz před Chlupickým tunelem, v něm stojí porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Až do večera pozor i na velmi silné bouřky, doprovází je přívalový déšť, kroupy a taky silný nárazový vítr. Zítra čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat, místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy naměří i 25. To byly hlavní zprávy. A začíná společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k suchu. Je s vámi Vladimír Kroc.
3: Jak by měla k adaptaci Česka na extrémní klimatické jevy přispět obnovená Národní rada proti suchu? Odpověděla vláda dostatečně akčně na letošní vlnu veder. Jak její postup hodnotí opozice a jak se jeví z pohledu expertů? Poskytuje stát přiměřenou podporu krajům, městům a obcím, aby zmírnil následky extrémního sucha? Zeptáme se v příštích 50 minutách v mimořádném vydání podvečerní aktuální publicistiky.
1: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
3: Obnovenou Národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš, řekl to dnes po jednání vlády. Členy koalice podle něj budou kromě jiných ministři zemědělství Martin Šebestián za SPD a životního prostředí Igor Červený. Jako zástupce krajů bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a nynější ústecký hejtman Richard Brabec z ANO. Koalice zasedla zatím ne v plném složení dnes odpoledne. Naše pozvání přijal ministr životního prostředí za motoristy sobě Igor Červený. Dobrý den.
4: Dobrý den vašim posluchačům a vám.
3: A jeho předchůdce v čele rezortu za KDU ČSL Petr Hladík. Dobrý den.
6: Krásný dobrý večer.
3: Pane Červený, čemu se tedy věnovalo to úvodní jednání obnovené koalice proti suchu a kam dospělo?
4: Tak my jsme si vlastně vysvětlili, že ta situace je legislativně už přece jenom někde jinde než oproti roku 2018, kde ta národní koalice byla nějakým způsobem uspůsobena, protože samozřejmě od roku 2021 právě na základních podnětů tady máme upravený zákon, který řeší nějakým způsobem zákon o vodě, a to i v případě nejenom samotného sucha, ale v případě záplav. To znamená, že už máme na co navázat, a to taky bylo to, co vlastně pan premiér se mnou a společně s panem ministrem Šebestiánem představil po našem setkání, že právě jsme ustanovili a svolali jsme komisi pro sucho právě na příští pondělí po zasedání vlády, kam samozřejmě zveme všechny účastníky, co jsou například hejtmani všech krajů. Ačkoliv, jak řekl správně pan ministr Šebestián, ještě nevynaplnily se ty legislativní podmínky. My celou dobu jednáme proaktivně a není pravda to, co říká opozice. Často to rád zmiňuje pan Hladík, a tím zdravím, my se často potkáváme v médiích. Tak my jsme samozřejmě tohleto věc nepodcenili. Od března jsme připravovali různá opatření, které jsme i zmotnili, a já jsem to shodou okolností i dneska vlastně okomentoval po zasedání vlády na tiskové konferenci. I našli jsme jak finanční zdroje během letošního roka, tak jsme našli i tu administrativní podporu, protože ministerstvo životního prostředí je primárně samozřejmě podpůrným orgánem, protože voda jako taková v podobě řek, přehrad a dalších nádrží spadá samozřejmě pod ministerstvo zemědělství. Já bych tady rád zmínil, že já, jak jsem nastoupil společně se svými kolegy na ministerstvu životního prostředí, tak jsme právě aktualizovali a ta aktualizace teďka bude finální, národní akční plán adaptace na změnu.
3: Já se na to chystám i zeptat, ale dovolte mi teď, abych dal prostor také panu Hladíkovi. Vy vidíte to jako logický krok, tedy oživení té skupiny zástupců vlády, samospráv, odborných institucí, nezávislých expertů?
6: Mně asi tato rozhodnutí vlády nevadí, dali tam odborníky, co ale důležité, tak právě tato skupina v tom předminulém volebním období, kdy se řešily ty dopady sucha z let 17-18, tak vypracovala celou novelu vodního zákona a vadí mě, že prostě ministerstva, ústřední orgány, ať už zemědělství, životního prostředí, tak podle ní nejednají, prostě nejsou dostatečně aktivní a ta legislativu prostě nevyužili. To mě prostě velmi mrzí. Tady prostě měla být dávno naše vláda, měla lépe komunikovat, lépe spolupracovat s hejtmany, měli mít data od jednotlivých dodavatelů pitné vody, měli řešit to sucho mnohem dříve, než jak to nastalo tou tiskovou konferencí pana premiéra. Co se týká těch jednotlivých opatření, k tomu se dostaneme. Tady pan ministr...
3: A podle vás tedy bylo možné s větším předstihem předpokládat, že ta situace, míra sucha bude tak vážná?
6: Tak ministerstvo životního prostředí má pod sebou naprosto špičkový orgán a to je Český hydrometeorologický úřad a tam predikce těch dopadů druhé vlny, první vlnu jsme si zažili v červnu. Chci připomenout, že právě v červnu padaly teplotní rekordy přes 40 stupňů na území České republiky. To půdní sucho i sucho hydrologické bylo už tenkrát jasně znatelné a viditelné. A ty predikce na tu druhou vlnu byly enormní a extrémní. A myslím si, že tady tohleto vláda prostě brutálně podcenila.
3: Pane ministře, nebylo tady na místě skutečně přistoupit k těm opatřením o něco dřív, i s ohledem na to, že už letošní jaro bylo nebývale suché, jinak řečeno, nezaspala vláda?
4: Tak já musím pana Hladíka samozřejmě zklamat, protože tvrdil, že jsme nikdy snad do jeho výzvy na Instagramu nefungovali v kontextu kooperace s hejtmany, to není pravda. My už jsme samozřejmě s hejtmany a dalšími institucemi komunikovali. Dneska to dokonce prezentoval sám pan ministr Šebestián za ministerstvo zemědělství.
6: A kdy, pane ministře, kdy jste udělali nějaký online s hejtmany? Kdy jste se zeptali prostě...
4: Pane kolego, vy moc dobře víte, že
6: ani
4: ten
6: jedna,
4: zákon...
6: Ani jedna nenastal.
4: Pane kolego, já vám neskákal do
3: věcí. Pane Hladíku, nechte domluvit pana Červenou, prosím, děkuji.
4: To bylo pěkné, sám se do toho vždycky zakládáte, že slušnost především. Tak já bych rád řekl, že ministerstvo zemědělství s nimi komunikuje s nimi permanentně, protože nám ty data ukazují, to za prvé. Za druhé, pan Hladík to asi poprvé, když si s ním musím souhlasit, máme opravdu expertní tým na ČHMU tyto data, nejenom, že předkládáme ostatním ministerstvům a úřadu vlády, ale předkládáme i veřejnosti a odborným orgánům a to už právě od toho kontinuálně, to není jakoby věc tohoto roku, tak jak by se tvářil pan Hladík, že jsme zaspali a nic jsme neukazovali, to není pravda. A dneska shodou okolností pan ministr Šebestián jednoznačně definoval zásoby pitné vody, zásoby rezervoáru, zásoby spodních vod a problém je v obcích, které zatím nejsou napojené na ty právě vodovody a další věci. Nicméně to, my jsme to rozhodně nezaspali, neustále jsme komunikovali. Za rezort ministerstva životního prostředí mám kopie jasné komunikace s ministerstvem zemědělství a já bych tady rád dopověděl to, co řekl pan kolega, tak to není samozřejmě pravda, protože on moc dobře ví, jak je ten zákon o vodě a suchu ustanoven. Moc dobře ví, že ministerstvo životního prostředí je primárně metodickým partnerem a moc dobře ví, že tento rok to vede ministerstvo zemědělství. Jako vláda jsme nezaspali jako celek z kraje.
3: Dobrá, to už jste řekl, že jste nezaspali. Dejme prostor na krátkou reakci pana Hladíka, prosím.
6: Já myslím, že lidé si dokáží prostě já sami udělat obrázek, jestli vláda zaspala nebo nezaspala. Dobře. Víte, občany prostě nezajímá, kdo to má na starosti. Kompetence ve vodě je společná ministerstva životního prostředí a zemědělství. Ani jeden z rezortů nekomunikovali s veřejností, nekomunikovali s hejtmany a tohle je prostě...
4: To není pravda. Tak to je lež, je to dohledatelné.
3: Tak pojďme k té současnosti. Pane ministře, kde vidíte priority z pohledu vašeho rezortu a samozřejmě i dalších, tedy zejména už zmíněného zemědělství? Jak výrazně by se měly zohlednit v rozpočtu na další léta?
4: Tak já samozřejmě za rozpočet ministerstva zemědělství nemohu hovořit a ani nechci, protože konec konců, ale pokud jste byli dneska účastní druhé tiskové konference právě po zasedání nové komise, tak jste jednoznačně slyšeli i příslib pana premiéra, že se peníze jak na ministerstvu životního prostředí, tak ministerstvu zemědělství pro letošní příští rok navýší. To za prvé. Za druhé, Ministerstvo životního prostředí letos, ačkoliv nás pan Hladík nechal s minus 10 miliardami, což on teďka bude říkat, že to udělal dobře, protože to dával primárně na vody, kanalizace a zadržování vody v krajině, ale tak nějak také zapomněl zmínit trošičku ruskou ruletu s novou zelenou úsporama o opravách po babičce. Takže nám se podařilo se Státním fondem životního prostředí i tak letos najít 3,4 miliardy korun. Pro příští rok opět najdeme přes 2 miliardy korun a budeme v debatě s panem premiérem i s paní Schillerovou jako ministryní financí, abychom opět našli další peníze i ze státního rozpočtu. To je ta finanční částka. Kromě toho běží některé výzvy, které jsme letos prodloužili. To znamená, prodloužili jsme například výzvu na vodní a vegetační prvky v krajině, dále jsme prodloužili výzvu na zasytávání a využívání srážkových a šedých vod. To je ta finanční částka. Tak je tady ta metodická stránka věci. My máme takzvaný, a na to jste se chtěl zeptat, Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. My ho aktualizujeme pro roky 26 až 30. A co je důležité, my tam měníme tu nejpodstatnější část, a to je, že jsme DONAP odstranili povolovací překážky na adaptační a protipovodňové stavby. Doposud se ukazovalo, že nejenom to, že stát má nějaký strategický zájem a nejenom to, že ty obce a kraje mají nějaký strategický zájem, ale jsou tady spolky, případně jednotlivci, kterým tomu brání. To znamená, my měníme tuhletu věc. Druhou věc, my jsme změnili ten plán, tu strategii Ministerstva životního prostředí po tom, co jsme se ujali vlády už od prosince ještě za tehdy pana vicepremiéra Petra Macinky. A to v kontextu toho, že jsme veškeré strategie Ministerstva životního prostředí oprostili oboj z CO2 a posíláním peněz na krásné neziskové organizace. Ne, prostě to mě chcete povědět.
3: No, ale jenom prosím stručně, nemáme tolik času, jestli můžete ve stručnosti.
4: Poslední větu.
3: Ano.
4: Přetáhli jsme všechno, veškeré strategie na to, že voda je nejdůležitější v tomto momentu jakoukoliv strategii, a jsou to celkem 3 body. Zadržování vody v krajině, čistota, to znamená čističky odpadních vod a podobné věci, a samozřejmě, tak jak to řekl i s okolností sám pan ředitel ČHMU, množství srážek, když to řeknu velmi laicky, se v tom čase toho jednoho roku nemění. Oni se mění v té intenzitě, to znamená,
3: my si budeme mluvit, takže on nám to řekne sám, ale poprosím pana Hladíka o reakci.
6: Pan Červený vždycky řekne 1000 slov a těžko se na to reaguje, když tady prostě plácá zleva doprava. Tak zkusím postupně.
3: A prosím stručně, jestli mohu poprosit.
6: Pan ministr mluvil 5 minut, tak se omlouvám. Za prvé, ministerstvo životního prostředí kvůli motoristům přišlo o 500 000, protože sami si škrtli 500 000 z rozpočtu, které jsem sám navrhl dneska, na to mohli doopatření. Za druhé, ministerstvo životního prostředí loni vydalo na opatření související se suchem přes 10 miliard korun. Teď ministr hovoří o 3,5. Prostě tady je jednoznačný propad a je to odpovědností téhleté vlády, že prostě nedala dostatečné množství peněz. A za třetí, to je úplně jedno, co napíšete do strategií, důležité je, co dáte do zákonu. A vy prostě v ty zákony měníte takovým způsobem, že jdete proti adaptaci. Vy ve stavebním zákoně jste umožnili prostě, aby se jednodušeji káceli bez povolení stromy na území obcí a měst. Znovu jste umožnili stavět plechové haly na těch nejhodnotnějších půdách. Ve sněmovně leží můj návrh zákona, aby jsme protipovodňové opatření stavěli ve veřejném zájmu. Dodnes jste na něho nezareagovali a nedostali jste ho do schvalovacího procesu. Na základě toho těch opatření, které máte naplánovaný, tak ani jeden dotační titul letos nebyl vypsán. Ani z Ministerstva životního prostředí, ani zemědělství, na vodovody a na propojování soustav. Je to tak, pane ministře. A ano, já jsem na přelomu roku 24 a 25 dal navíc na základě rozhodnutí vlády. To nebylo na žádný dluh. Vy prostě, ministře, lžete a mě tohleto už mrzí a nechápu, proč takto jednáte, tak jsme dali do připravených projektů obcí, měst a vodárenských společností celkem 10 miliard navíc na vodovody a propojování vodovodu a nové zdroje vody. Díky tomu, že jsme dali peníze na všechny připravené projekty, tak díky tomu zaplať pánbu až na malé jednotky, tak Česká republika a její obyvatelé stále pitnou vodu mají. Já se vás zeptám jinak, pane ministře. Jste ochotní a podpoříte všechny připravené projekty, protože mě se na mě obrací starostové, obrací se na mě vodárenské společnosti, A oni mě říkají, že letos žádná dotace na vodovody, propojování vodovodu a zdroje vypsána nebyla. Tak já se vás ptám, jestli ještě letos prostě jste ochotní a z jakých zdrojů, když jste si sami ty peníze škrtli. A co se týká adaptací, tak veškeré výzvy, které jste zveřejnili, tak byly naplánovány už za mě, to vy víte moc dobře, protože všechny tyto výzvy jsou z evropských peněz. Ani jedna výzva, co se týká adaptací.
3: Rozumíme. Z českých. Pane Červený, vaše odpověď?
9: Na to musím reagovat, takže vezmeme to postupně. Bod číslo jedna. Mluvil jste o tom, že chceme krácet stromy. Zapomněl jste dodat, že ty stromy se mají krácet jenom v případě, a to tam přímo o tom stavebním zákoně uvedeno, když jde o nějakým způsobem rekultivaci a renovaci právě z hodou okolností třeba vodovodního potrubí. To je tam dost podstatné říct.
6: Ochranný pásma, pane ministře, všechny stromy jsou v ochranných pásmech, všechny stromy ve městech jsou v ochranných pásmech.
3: Pánové, pojďme se vrátit ke kultivované debatě, domluvit, pane ministra, děkuji.
9: Bod číslo dvě. Zmiňoval jste, že chceme nechat stavět velké kovové haly na půdě číslo jedna. Zapomněl jste dodat to podstatnou věc a je zajímavé, že to říkáte vy, zástupce vlády, která tak strašně moc bojovala proti CO2. My jdeme polským modelem a chceme umožnit právě tyhle ty haly, ale i tovární, nejenom ty skladovací, stavět právě u dálnic, jako je D1, D11 a podobně. Protože je nesmysl tohleto používat v rámci brownfieldů, které jsou v centru měst, kde je špatná infrastruktura, a tahat ty kamiony a nákladní vozidla právě do centra, a aby to tahali ještě mnohonásobně kilometrů víc. Takže u těchto typů
6: proto
9: dálnic,
6: jste si to
9: jako
6: schválili
9: D1,
6: u všech vodních
9: D11,
6: cest, takže u všech
3: pane Hladíku, prosím.
9: Pane kolego,
3: pánové, pojďme to zkusit stručně dokončit tuto pasáž.
9: Neděláme nic proti lidem, právě naopak, když už teda vybojujete za klimat, abyste zrovna třeba to stavění u dálnic mohl schválit, protože to sníží právě zhodou okolností emise. Pokud se bavíte o tom, že chceme využívat vodní cesty a chceme umožnit do těch vodních cest rovněž za bezpečných pravidel stavět ty skladovací haly, aby právě ty lodě to tam mohly dotáhnout, no tak to dává taky smysl. Já samozřejmě chápu, že vy jste se vždycky proklamovali tím, že jste za něco vlci zastánci a bojovníci, ale ve finále bylo
3: dobrá. Já se moc omlouvám, pane Červený. Já jsem se ptal na ty finance. Vy jste řekl, že s dalšími částkami na řešení dopadů sucha chcete počkat, až bude jasné, kolik poskytne Evropská komise. Ale kdy to bude?
9: Pane kolego, omlouvám se, to je jinak řečeno. Já jsem řekl jinou věc. Je tady národní plán pro obnovu přírody a krajiny.
3: Toto jste ale řekl dříve, to, co jsem citoval.
9: No, to jsem ale řekl v kontextu právě národní plán obnovy.
3: A je čas na to čekat, až budeme vědět, kolik poskytne Evropská komise?
9: Pane kolego, to jsou dvě odlišné věci. Jedny jsou finance, které ještě můžeme využívat v rámci stávajících zbývajících peněz do operačního programu do 27. Druhá věc je, že můžeme používat národní peníze a pak je tady strategie od období 28 dále. A já jsem řekl, že nemůžu předložit na úřad vlády dokument, který je strategický. Zaváží Českou republiku například utratit 9 až 10 miliard korun ročně. A pozor, to není pouze na zadržování vody v krajině nebo její čistotu. To se bavíme o rekultivaci veškerého vlastně přírodního rázu České republiky. A teď si vemte, naše společnost je průmyslová cirka 200 let. Za těch 200 let, obzvláště během 42 let bývalého režimu, došlo k jejímu znečištění. To je prostě fakt. Následující vlády, kontinuálně to byla jakákoliv, se vždycky snažili zlepšovat životní podmínky jak samotného obyvatelstva, tak té přírody.
3: Já se moc omlouvám za to přerušení, ale nemáme čas na takový historický exkurs, protože my opravdu máme omezený čas. Nezlobte se na mě. Moje otázka zní v tuto chvíli, pane ministře, jestli dovolíte. Ochránci přírody a zemědělci dnes vyzvali vládu, aby peníze na boj se suchem investovala místo stavby nových přehrad do obnovy a vytváření mokřadů a do úprav nevhodného odvodnění zemědělské půdy a lesů nebo revitalizace vodních toků. S tím počítáte?
9: To z okolností na tohle jsme odpovídali na tiskové konferenci po úřadu vlády jako zasedání a jednoznačně jsme řekli, že to jsou přece dvě odlišné věci. Za prvé, finanční zdroje na tento typ prací samozřejmě zůstávají a budou pokračovat. Pro zemědělce na to jsou přímo fondy pod MZT. A potom se bavíme o tom, a z okolností v této věci se mnou souhlasili minule pan Hladík, protože se dušoval, že to bylo primárně jeho práce. Máme tady přece vodní díla, jako jsou třeba například ve Zlínském kraji, kde má vzniknout právě přehrada, která má za úkol zadržovat pitnou vodu. A pozor, to už není pouze pro Zlínský kraj. Částečně má zásluhu právě pomocí těch společných jakoby vodovodů, na kterých právě momentálně konceptuálně pracujeme, protože jsem měl setkání já, minister Sebastián a hejtman Zlínského kraje. tak právě tyhle ty nádrže mají zadržovat pitnou vodu.
3: Čili odpověď zní, že s tím počítáte. Ano, premiér Babiš dnes tvrdil, že už to vláda dávno dělá. Už jste mluvil dlouho, pojďme dát také vašemu předřečníkovi, nebo tedy kolegovi v debatě, panu Hladíkovi, slovo, prosím. Pane Hladíku, vaše reakce na to?
6: Já se přiznám, že nevím, na co mám reagovat, protože pan ministr řekne 1000 kadencí slov, tak...
3: Těžko se předušuje, to máte pravdu, ale zkuste tedy reagovat na to, co jste slyšel. To, že třeba podle ochránců přírody a zemědělců je při déle trvajícím suchu odpad z velkých vodních ploch přehrad daleko větší než přítok z vysychajících řek a to způsobuje, že hladina v nich klesá, kvalita vody je velmi špatná, takže přínos pro přehrad pro vyschlou krajinu je tak podle jejich názoru prakticky nulový. Jak to vidíte vy?
6: Naprosto stejně jako experti a odborníci, já jsem opakovaně zmiňoval, že jedinou hodnotou stavění nových přehrad jsou jenom přehrady, které zadrží pitnou vodu. Ten příklad Vlachovic, to je nádrž, kterou jsme začali stavět za naší vlády, anebo jsou to takové řešení, které ochrání naše obce a města před povodněmi. Žádné jiné přehrady bych nestavil. Co se týká té vody jako takové, tak je potřeba se prioritně věnovat právě rozvolňování těch narovnaných řek. My jsme kdysi měli 150 tisíc kilometrů říčních toků, dneska jich máme 100 tisíc. Prostě to zabetonování koryt je tady obrovské. Určitě je potřeba se věnovat melioracím, určitě je potřeba věnovat těm dalším věcem jako takovým. A poslední důležitá věc je kvalita vody v těch současných nádržích. Právě vyšší teploty, vnos fosforu, dusíku a dalších látek, tak způsobují to, co lidé vidí, že prostě nám ty přehrady rybníky brzy kvetou, že jsou tady otrávené ryby, toxiny a další problémy. A právě tam bych čekal tu práci dnes ustanovené koordinační skupiny, že vlastně bude pracovat i na těch věcech, které se dají legislativně vyřešit. Například to, aby čistiny odpadních vod měly povinně srážení fosforu dusíku, na to, aby vlastně nebyl vnos těchto látek z polí, na to, abychom dokázali vlastně zase zpátky vyčistit ty řeky a zlepšit kvalitu vod. Ono, když té nádrži, ta voda je zdržena po měsíce, tak prostě její kvalita klesá a my si prostě musíme klást tu logickou otázku, proč tyto nádrže máme a ta odpověď, pokud je ve vztahu k pitné vodě, ve vztahu k nadlepšování průtoku níže potoku, ve vztahu k zachytávání povodňových vln, je naprosto jasná, ty mít musíme, ale pokud ta odpověď není tohoto typu, tak potom je na snadě, aby se prostě společnost a vláda zamyslela zda takovéto vodní plochy, kde je větší odpad než přítok, tak vůbec potřebujeme.
3: Na tom se shodnete, pane Červený?
9: My jsme neměli problém s ním a to je, myslím, že dlouhodobý problém. Pana Hladí konec konců nevazuje na to, co už bylo řečeno vlastně a v těch strategických plánech ustanoveno právě díky té komisi už od roku 2018. My v tom samozřejmě budeme pokračovat. Tak, jak jsem řekl předtím, to není jenom o zabetonování, tak jak to řekl správně pan Hladík. Ty nádrže, které my hodláme stavit, jsou právě pro tu pitnou vodu, a nebo jako v Moravskoslezském kraji kvůli tomu, že tady máme prostě období povodní a je těžké těm lidem vysvětlovat, že už jim 35 let někdo slibuje, že je zachrání před tím, když tyhle ty některé výkyvy počasí jim prostě ovlivňují jejich životy. To znamená, určitě tady nikdo neschválila stavit jen tak jako přehradu, ze které se bude odpořovat zdržená voda, bude to pitná voda, nebo to budou právě protipovodňová opatření, na které jsme právě letos uvedli několik miliard korun. Takže to je v souvislosti té dlouhodobé strategie, která tady existuje od roku 2014. 2018 byla modifikovaná a v roce 2021 právě na základě těchto jednotlivých kroků předchozí vlády právě pana premiéra Babiše na ní tyhle ty zákony vlastně navazují.
3: Igor Červený, ministr životního prostředí za motoristy, Petr Hladík, poslanec KDU-ČSL, bývalý ministr životního prostředí. Pánové, oběma děkuju a přeji hezký den. Naschledanou.
6: Pěkný večer. Naschledanou vám i posluchačům.
1: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
3: Navážeme se dvěma dalšími hosty. Ve studiu vítáme Marka Rýdra, ředitele Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
10: Dobrý podvečer.
3: A zdravím také klimatologa Pavla Zahradnička z týmu projektu Intersucho při Ústavu pro výzkum globální změny. Dobrý den.
10: Dobrý večer.
3: Pane Zahradníčku, můžeme se na úvod krátce podívat na aktuální stav sucha v této zemi? Při pohledu na mapu na stránkách Intersucha vidíme rozsáhlé oblasti zbarvené do ruda nebo do červena, v těch ostatních upozorňujete na počínající sucho.
10: Tak my monitorujeme hlavně to půdní sucho. Český hydrometeorický ústav popisuje vlastně hlavně hydrologické sucho. K tomu by se mohl vyjádřit pak pan ředitel Rieder, ale já, když se budu věnovat tomu půdnímu suchu, tak vlastně včera vrcholila ta nejhorší situace, kdy na čtvrtinách území republiky byl vlastně nasycení půdy pod 10%. Včera a dneska přišly bouřky, místy na pršelo i více než 20 nebo 40 mm srážek a další se očekávají během tohoto týdne, takže by mělo

0: by mohlo zmizet, což neznamená, že takové sucho vlastně zmizí úplně ze krajiny.
1: Jsme tedy, pane Zahradničku, i z historického pohledu svědky výjimečné situace?
2: Když se to podíváme z toho dlouhodobého hlediska, tak opravdu jde jedno z nejhorších such. Když se podíváme podle vlastně asi nejrenomovanějšího indexu, který se používá, tak ten máme vypočítaný od roku 1800 a my už jsme se dostali těmi čísly pod hranici minus 4, což znamená extrémní sucho. Takové podobné sucho jsme měli v roce 1835 a potom 2015 až 2020. To 2015 2020 bylo specifické v tom, že bylo rozhodně delší, trvalo tedy delší dobu a mělo určitě větší dopady z tohle pohledu. Když se podíváme ale jako konkrétně na tento rok, jaký má intenzitu, tak na 30% území republiky vlastně trvá nedostatek půdní vláhy už od začátku roku, což tím rozsahem asi nejhorší za těch posledních dvě dekády, které máme. Podobná situace mohla být v roce 2003 a také 2018, ale patří to určitě tam nejhorším obdobím sucha, ale zase nemůžeme říct úplně suverénně, že to je to nejhorší.
1: Pane Rýdre, nakolik odolná je tedy zdejší krajina vodní toky vůči těmto podmínkám a jak se osvědčuje význam vodních nádrží, jak jsme předtím o tom mluvili?
0: Tak mohli bychom si zopakovat vlastivědu ze čtvrté třídy, kde se učíme, že Česká republika je střecha Evropy. To znamená, Česká republika je ve chvíli, kdy je nějaký srážkový deficit a ten můžeme pro letošní rok vyjádřit zhruba v průměru 146 mm. Nám chybí srážek, to znamená 146 litrů na metr čtvereční, tak je velmi zranitelná. Na druhou stranu chtěl bych říct, že kdybychom neměli ty vodní nádrže, Kaskádu Vltavskou, ale konec konců na Moravě všechny, tak by projevy toho sucha byly daleko dramatičtější, protože i v tuto chvíli my máme více než 300 vodoměrných stanic z 550, které jsou a měří a zaznamenávají hydrologické sucho. To znamená, jsou to 2/3 našich stanic na tocích, které buď to měří minimální průtoky, nebo neměří vůbec žádné průtoky.
1: Takže dává smysl ten vládní plán na budování desítek dalších nádrží?
0: Podle mého názoru dává smysl ten vládní plán, ale samozřejmě nádrže nejsou samospásné, stejně jako nejsou samospásná opatření v krajině. Vždycky to musí být nějakým způsobem nějaký rozumný mix, používat selský rozum. Na druhou stranu v Praze by nám netekla v podstatě vůbec žádná voda, kdybychom nedadlepšovali ty průtoky vlastně z Vltavské kaskády. V Děčíně bychom mohli tesat nové hladové kameny.
1: Čili víte jako smysluplné obnovení Národní koalice proti suchu? Ostatně vy jste jejím členem.
0: Je to tak, jsem jejím členem. Vidím to jako smysluplné už jenom proto, že se prostě provede inventura těch úkolů, které se uložily v roce 2018, které se měly provést, což byl vlastně jeden z prvních bodů, který jsme vlastně dneska probírali.
1: Pane Zahradničku, jak hodnotíte adaptaci naší země na extrémní výkyvy počasí připisované do značné míry klimatické změně?
2: Tak existuje tady nějaký národní akční adaptační plán, který už vlastně trvá několik let a je letos byl znovu aktualizován. Ten je velice podrobný, je zpracován odborníky, takže má velké množství možností, které, jak se může česká krajina, nejen krajina adaptovat, nebo i zdravotní systém, hasičský sbor. Jedinou takovou hlavní chybou je toho, kde vlastně na to vzít finance, protože těch opatření je velké množství a těch financí je málo a často chybí i nějaká vůle toho ty adaptační opatření jasně jako prosazovat. Takže to je ten jeden hlavní překážka toho vlastně, co u tady toho adaptačního opatření je. Druhým takovým jako problémem, který u těch adaptačních opatření je, je, pokud my nezmírníme nárůst těchto extrému nebo nárůst téhle intenzity such, nárůstu teploty vzduchu, tak nám adaptační opatření nemusí stačit nebo můžou být extrémně drahé a nemusí tím pádem vyplatit. Proto vlastně musí jít ruku v ruce nejen ty adaptace, ale i ty mitigace, aby ty adaptační opatření vůbec šly ufinancovat a dávaly nějaký smysl. Takže plán tady je, adaptační opatření jsou, můžou sloužit jako kniha toho, jak by jednotlivé organizace mohly postupovat, ale ty finance k tomu chybí.
1: Dobře, ale vidím ty kdybyste měl být konkrétní, kde vidíte hlavně prostor pro dlouhodobější opatření?
2: Opatření určitě jdou udělat, co se týká managementu vody, o tom, co jste se tady bavili i s vaším řečníky, co zmiňoval pan ředitel. Česká republika vlastně je typicky, se u ní

0: Dají vlhké a suché období, tedy povodně a sucha, a my v posledních 30 letech zaznamenáváme, že tyhle epizody jsou čím dál extrémnější. Tím pádem musíme umět lépe vlastně pracovat s managementem vody, umět jít lépe zachytávat v době nadměrných srážek a pak právě používat v době závlah. A to jak na úrovni lokálních, což jsou různé malé retenční nádrže, tak i po ty velké systémové změny, systémové stavby, o kterých jste se tady bavili, plus samozřejmě ty přírodně blízká opatření. Zde si myslím, že by nějaký systém, plán do budoucna, který nebude jenom nahodilý, nebude se každou dobu měnit a hlavně se bude dodržovat, protože stavby velkého rozsahu trvají, jak se tady baví, i desítky let, tak by měla legislativa s tím pomoct a měly by se výrazně urychlit. Takže pokud chceme tohle změnit, tak potřebujeme i změnu legislativy a zrychlit ty stavební povolení, aby v tomhle momentu se daly ty velké stavby stavět rychleji.
1: Pane Rýdre, podcenili předchozí vládní garnitury strategické kroky v téhle oblasti, možná i při pohledu do jiných unijních zemí?
2: Záleží na tom, jak daleko se budeme dívat do minulosti. Ale každopádně v tom roce 2018 se uložila celá řada úkolů a velká většina z nich se splnila, ale víte, co pak následoval COVID, takže řekl bych, že jsme měli úplně jiné starosti. Pak byla válka na Ukrajině a energetická krize. V roce 2024 jsme řešili povodně, takže ono vždycky do popředí přijde nějaký aktuálnější problém, což neznamená, že se na tom nepracovalo. Pracovalo se a je celá řada věcí hotových, ať už je to novela vodního zákona, suchá hlava, takzvaná suchá hlava vodního zákona, vytvoření krajských komisí pro zvládání sucha, stejně jako je to u povodní, kdy oni mají povinnost mít zpracovány plány na zvládání povodní, tak teď mají povinnost mít zpracovány plány na zvládání sucha a tak dále, aby věděli, jak se mají chovat ve chvíli, kdy se to sucho začne projevovat nedostatkem vody. A to je to, co teď aktuálně zažíváme.
1: A kde jsou tady priority z vašeho pohledu, co by hydrologa?
2: To je těžká otázka. Protože u mě se to ještě navíc částečně míchá tím, že jsem angažovaný na vodárně Želivka, to znamená na největším vodárenském zdroji. Podle mě priority z pohledu hydrologa jsou vždycky u zásobení obyvatelstva pitnou vodou. Udělat všechno pro to, abychom byli schopni uzásobit obyvatelstvo, a vezmeme-li, že zhruba 50% je závislá na povrchových vodách u nás v České republice a druhá polovina na podzemních vodách, tak pro ty povrchové vody, abychom byli schopni uzásobit, musíme být dostatečně robustní a kapacitní soustavy nádrží, a u těch podzemních vod musíme zpomalit ten odtlak. Takže já bych doopravdy, jak jsem říkal před chvílí, to viděl na nějaký kompromis rozumu.
1: Pane Zahradničku, Národní koalice pro sucho nebo proti suchu se má sejít opět za týden 24. srpna. Čím by podle vás měla začít?
0: Tak tomu nejde vidět pan ředitel, protože jeho její součástí. Za mě určitě by měl řešit asi částečně aktuální stav, který je, a podívat se na scénáře, které vlastně můžou další týdny nastat. Jestli třeba bude scénář, že opět nebude další dobu pršet, kam vlastně můžou nám klesat zásoby pitné vody, jestli jsou některé oblasti ohrožené vlastně nedostatkem pitné vody a jak to koordinovat z hora, protože samozřejmě existuje určitě plno státních úřadů, které tohle řeší, mají to ve své gesci, často to jde skrz ministerstva, takže spíše koordinace z toho zhora těch opatření, které by měly být, které můžou nastat v nejbližších obdobích. A stejně jak pan ředitel zmínil, samozřejmě jsou tam vytýčení těch úkolů, které pokračují z té minulé koalice z toho roku 2018 až 2020, tedy podívat se i za tu dobu, jaké vlastně podklady máme, jakou máme datovou základnu a kam jsme i v tom vědeckém poznatku postoupili a jaké opatření můžeme dělat. Máme například i vytvořené digitální dvojčata různých povodí, jak je zakomponovat do výpočtů zadržování vody v krajině a správy vody, takže udělat si i takovou rešerši toho, co vlastně je k dispozici, aby jsme nehledali, znovu neobjevovali kolo, které už je dávno vymýšlené.
1: No, když o tom mluvíte, ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 problémových míst, pokud jde o udržení vody v krajině. Taková mapa ještě neexistuje, obracím se na Marka Rýdra?
2: Já jsem si vyžádal přesné zadání, protože to přesné zadání existuje. Existují všechny podklady pro to, abychom byli schopni v řádu dní takovou mapu vyrobit. Já bych neřekl, že se to bude týkat jen míst, kde voda nejrychleji odtéká, ale řekl bych, že to jsou místa, která jsou nejzranitelnější a která nejvíc jaksi trpí následky sucha. Takže existují takovéhle mapy, existují různé mapové podklady a rádi tenhle ten podklad připravíme tak, aby na základě toho mohly být poskytovány a realizovány právě ta opatření ke zmírnění toho sucha.
1: Pane Zahradničku, jaký výhled se nabízí do dalších let, pokud jde o tak extrémní období sucha, jakým jsme prošli nebo jakým procházíme letos? Budou se železnou pravidelností vracet, možná i s větší intenzitou?
0: Určitě nepokládáme, že by to je takhle takové sucho, takový extrémní rok, kde se vyskytoval každý rok. To určitě nebude, budou se střídat i vlhčí a suší roky. A vzhledem k tomu výhledu těch klimatických modelů, který předpokládají, že vlastně nejvíce poroste teplota vzduchu, tedy bude se zvyšovat výpar, tak je předpoklad, že ty suší epizody budou nastávat čím dál častěji. To znamená, i v momentu, kdy vám bude ten rok normální, bude vám normálně pršet, tak může vlastně dojít k suchu. Za další nám se vlastně mění distribuce srážek během roku a dost nevhodně a nešťastně pro hlavně třeba pro zemědělství, kdy nám statisticky dokonce významně ubývá srážek od dubna do června, tedy v době, kdybyste tu vegetaci potřeboval co nejvíce sytit vodou, potřebovali byste, aby měla dostatek vláhy, tak v té době nám těch srážek výrazně ubývá. Máme i mírné zimy, tedy méně sněhu, který dokáže dotovat tady ty ztráty. No a v létě, kdybychom potřebovali většinou fakt jet na pole, tak z dlouhodobého hlediska nám srážek přibývá. Neplatí to pro tohle léto, ale z dlouhodobého hlediska nám přibývá, takže zemědělci nemůžou na pole. Nám se vlastně mění ta distribuce srážek, roste nám teplota a to stejné předpokládají ty modely do budoucna. Tím pádem se předpokládá, že tyhle epizody sucha budou čím dál častější, ale neznamená to, že budou každý rok. Rozhodně takhle to vypadat nemusí, ale bude to častěji, než to bylo v minulosti.
1: Rakouský meteorologický ústav uvedl, že Rakousko má za sebou nejsušších 12 měsíců od roku 1850, tedy od začátku měření. Pane Riedre, mohli nebo spíš měli by se ty programy a projekty pro tlumení dopadů extrémních výkyvů počasí koordinovat i mezinárodně?
2: Určitě, já si myslím, že my tady v Čechách rozhodně nežijeme izolovaně, byť nás nejvíc zajímá tady česká kotlina, ale myslím si už jenom proto, že ty vodní útvary, ať už povrchových nebo podzemních vod, jsou přeshraniční, tak je zapotřebí prostě spojit síly a využívat toho, na co přijdou chytrý lidi v okolních zemí a nemyslet si, že my jsme ti nejchytřejší.
1: Říká ředitel Českého hydrometeorologického ústavu, nově také jeden z členů Národní koalice proti suchu, Marek Riedre. Děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A děkuji také klimatologovi Pavlu Zahradničkovi z týmu projektu Intersucho při Ústavu pro výzkum globální změny. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
3: Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
1: V Královéhradeckém kraji se v úterý dopoledne vůbec poprvé v historii sejde komise pro sucho, ustavená před 5 lety. Vedle zástupců kraje v ní jsou i vodohospodáři, meteorologové, hygienici nebo záchranáři. Komise by měla hodnotit stav sucha v jednotlivých částech kraje, situaci vodních zdrojů i možné problémy, které s tím souvisí, například zvýšenou koncentraci splaškových vod. My se tedy na otázky, které zazněly v předchozích minutách, podíváme i se zástupci krajských, městských a obecních samospráv. Zdravím předsedu Rady asociace krajů a hejtmana Zlínského kraje za hnutí ANO Radima Holiše. Dobrý den.
4: Děkuji za pozdravy a přeju všem posluchačům krásný podvečer.
1: A taky Pavla Drahovzala, místopředsedu Svazu města obcí, starostu Velkého Oseka na Kolínsku. Dobrý den.
5: Krásný dobrý podvečer.
1: S jakými následky extrémního sucha se tedy musí především vyrovnávat vaše regiony, pane Holiši?
4: Tak momentálně ve Zlínském kraji nemáme žádnou zprávu od žádného starosty, od žádné obce, abychom řešili nějakou havarijní situaci s nedostatkem vody. Pokud máme informaci, tak se to lokálně týká několika zdrojů pitných vody pitných vod u rodinných domů, což je bohužel přirozené v tom množství srážek, o kterém jste mluvili. Ale jinak nemáme zatím zákonný důvod komisi k suchu například ve Zlínském kraji svolávat. Takže v tuto chvíli evidujeme pouze informaci od kolegů, kdy po dnešní komunikaci ještě s hejtmany vím, že Plzeňský kraj svolával tuto komisi, zítra se chystá právě Královéhradecký a zatím čekáme, jak se ta situace vyvine.
1: Pane Drahovzale, jak to vidíte vy, co jste museli vy řešit hlavně?
5: Tak na úrovni města obcí hlavně řešíme zálivku obecní zeleně, protože ty výsadby, které jsme buď provedli v nedávné době, tak aby se udržely, aby netrpěly, tak je potřeba mnohem intenzivněji zalévat. Na městské úrovni se velmi často řeší zavlažování veřejných ploch nebo osvěžování, když to tak nazvu. A samozřejmě potom je eventuálně nějaké zdravotní problémy určitých skupin obyvatelstva, a zejména seniorské, protože přece jenom to sucho, respektive to extrémní vedro, pro ně může mít dost fatální následky, takže i tohleto nějakým způsobem města obce průběžně řeší, informují a snaží se zajišťovat nějaký veřejně dostupný pitný režim.
1: Například pracovníci technických služeb letos v Prostějově kvůli suchému počasí výrazně zvýšili množství vody používané právě k zalévání nově vysazených stromů, aby zabránili jejich uschnutí, a v květnu a červnu na jejich zálivku spotřebovali bezmála 172 tisíc litrů vody, víc než dvojnásobné množství ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Jak taková opatření zatíží rozpočet samospráv?
5: Není to úplně v uvozovkách levná záležitost, znamená to mnohem více výjezdů, nejde ani tak o tu v uvozovkách cenu té vody ze zdrojů, ať už klasických povrchových vod nebo nějakých studní, ale spíše o ty výjezdy, o ty náklady na pracovníky, protože nejvhodnější je zalévat po ránu, kdy ještě slunce není úplně v tom nejvyšším stupni žáru. A stejně tak večer, což znamená, že narušujete nebo jiným způsobem nastavujete tu dobu provozu pracovníkům oproti tomu, co obvykle mají nastaveno. A samozřejmě to vyžaduje nějaké pohonné hmoty, technické prostředky, ať už jsou to cisterny, různé multikáry s nástavbami a podobně, které nejsou běžně dostupné. Nemáte jich takové množství, takže si je musíte zapůjčovat z regionu, kde třeba ta potřeba je využívat není taková. Takže představuje to poměrně dost značný náklad i do rozpočtu města obcí.
1: Jak účinná je snaha bojovat zejména ve městech s takzvanými tepelnými ostrovy, pane Holiši?
4: Tak určitě všichni dobře víme, že každý strom pomáhá, každý stín pomáhá, nepřehřívají se komunikace, nemusí se chladit, takže zeleň do měst patří a musí tam být. A zároveň, když vidím Valašsko, kde z okolností žijí, a vidím Jižní Moravu, kde prostě těch lesů je míň a je to úplně jiná krajina, tak samozřejmě tady ty stromy, tady ty lesy a tak to klima to zvládá daleko lépe. Toto extrémní počasí. Takže v každém případě do města patří zeleň a my se musíme jednoznačně o to zasadit, abychom motivovali k výsadbě dalších stromů a tím pomohli té tepelné zátěži ve městech. Zároveň je dobrá zpráva to, že v minulosti, ať už to byla kterákoliv vláda, podporovala rozvoj technické infrastruktury, to znamená, my dneska v těch hlavních sídelních oblastech, ať už to jsou menší města i obce, kde je rozvinutá infrastruktura, například vodovody, splaškové kanalizace, tak tam už dneska tyto problémy s vodou neřešíme a zdroj pitné vody je většinou zajištěn ať už nějakým dálkovým přivaděčem nebo svým stálým zdrojem, což je pro to udržení těch obyvatel v tom území velice důležitá zpráva.
1: Jaké možnosti tedy, když mluvíme o boji se suchem a vzdorování vedrům, jaké máte na krajské úrovni?
4: Tak my jsme dlouhodobě podporovali program v lesích proti vzniku sucha, tak abychom pomohli od roku 2015-16, kdy území bylo zatíženo velkou kůrovcovou kalamitou, nebo která reagovala na teplo, které v té době bylo, tak chceme tu vodu držet už v těch počátečních, řekněme, místech, těch lokalitách, tak aby byla zajištěn ten průtok na potocích a na řekách vlastně po celé délce, protože vodoprávní úřady, které mají na starosti povolování, nakládání z odpady, které jsou vypouštěny do vod, nebo právě povolování pitných zdrojů, tak samozřejmě počítají s nějakým průtokem. A pokud tyto průtoky nebudou zajištěny, tak si nedokážu představit, co bychom v budoucnosti museli dělat, aby jsme tyto splašky u těchto nemovitostí byli schopni prostě vyřešit. A nepomůže ani žádná čistina odpadních vod sebe lepší s tím, že pokud počítá s nějakým nařeďováním a to nařeďování tam není, tak to jsou budoucí problémy, které které by měly být řešeny tím, že té vody bude prostě v těch údolí dostatek. Takže rozvoj a vznik tady těchto podpůrných staveb, které tu vodu v té krajině podrží, zadrží, komplexní balíček práce s tím územím od toho zemědělce až po toho lesáka, aby nám prostě pomohli v té krajině tu vodu udržet a samozřejmě zajistit případně i dostatek vody tam, kde tyto lokality není možné ochránit, tak zadržením nějaké vody, ať už nějakým vodním dílem.
1: Přičemž samosprávy se musí v této souvislosti do značné míry opírat o podporu státu. Dostává se jim, registrujete, pane Drahovzale, odpovídající zájmy vládních míst?
5: Tak dá se říci, já potvrzuji tady slova na pana hejtmana, pana předsedy, že skutečně stát v poslední dekádě, nebo možná dvou dekádách, jakoby do téhleté části, do téhle oblasti, nasměroval poměrně dost značné finanční prostředky, ať už přímo ze státního rozpočtu nebo prostřednictvím evropských dotačních fondů. Klíčové je, že ta podpora stále přetrvává jedna vlastně z nejzásadnějších, kterou třeba poskytuje Státní fond životního prostředí nebo ministerstvo zemědělství. Je klíčové i to, že tyhle ty dva rezorty, které v uvozovkách k sobě měly spíš antagonistický vztah, tak teďka na řešení problémů sucha a zajištění té infrastruktury v posledních letech spolupracují nebo snaží se o to. Takže je důležité, že tam končí nebo dál nepokračuje takový ten meziresortní boj, kdo má návrh, jestli zemědělec nebo ekolog, respektive ochránce přírody. A co je pro nás klíčové, je samozřejmě, aby i nadále ta podpora byla zachována. To nejen z hlediska, ale investiční pořízení nějaké infrastruktury, ale i té provozní. A tam bohužel zatím žádné větší prostředky stát nesměruje, tak doufejme, že to i prostřednictvím Národní koalice boje proti suchu se snad podaří nějak nastavit, protože samotný provoz a zajištění těch opatření není úplně jednoduchou a finančně, bych řekl, levnou záležitostí.
1: Jaký tady přínos připisujete obnovení Národní koalice proti suchu jako Svaz města obcí?
5: Jednak, že je to opravdu v uvozovkách téma na nejvyšší vládní nebo státní úrovni, že si to opravdu představitelé státu uvědomují, že je potřeba to řešit a soustavně se tomu věnovat a navazují na práci řádově nějakých 8-9 let zpátky, což je důležité. Za druhé, že do toho zapojují odborné složky, ať už je to ČMU a další instituce, další ústavy. A za třetí, že z toho snad vzejde nějaký soubor opatření, kromě těch technických a administrativních, tak i finančních a organizačních, a že opravdu budou mít samosprávy, ať už na krajské úrovni, nebo té místní oporu v tom, že budou moci opravdu reálně dělat opatření, která tomu suchu budou pokud možno předcházet, a když už se to nebude dařit, tak s ním opravdu reálně bojovat.
1: A co od Národní koalice proti suchu, respektive o její obnovení, čeká Asociace krajů?
4: Tak my jsme byli dneska telefonátem pana premiéra přizváni do té koalice, takže jsme nominovali za Asociaci krajů Richarda Brabce, bývalého ministra životního prostředí, za kterého se řada těch programů rozjížděla. Takže já věřím, že to naváže tu kontinuitu a tím, že teď Richard Brabec zná, jak fungují kraje, tak věřím, že on z pozice předsedy Komise životního prostředí pod Asociace krajů bude tím správným mentorem, který nám tam pomůže s těmi tématy, aby jsme to, o čem mluvil pan kolega přede mnou, tak aby bylo funkční a hlavně opravdu teď řeknu i apolitické, protože ta situace je vážná, ty toky jsou bez vody a samozřejmě tím pádem bez toho života, a to myslím, že stojí za to, aby jsme se spojili síly.
1: A jak už zaznělo, podle premiéra má vzniknout mapa asi 500 míst, kde jsou největší problémy s udržením vody v krajině. Na tomhle základě má stát rozdělovat prostředky do obcí a krajů na tlumení dopadů sucha. Je to užitečný plán, pane Holiši?
4: Tak určitě, je to ten první, řekněme, plán, který jsme dneska slyšeli. My se máme s touto komisí potkat, hejtmani, příští týden, takže věřím, že dostaneme více informací, abychom se do toho mohli zapojit, a věřím, že i na té národní úrovni, a tady to předtím bylo v tom rozhovoru s kolegy z té komise jednoznačně slyšet, že některé věci prostě neovlivníme ani tady v České republice a tam bychom měli se zapojit do nadnárodních plánů, které prostě řeší klima a které ovlivní i tu situaci.
1: Pane Drahovzale, ještě ve stručnosti, pokud by se měla letošní situace opakovat, věříte, že už budou mít zřetelný efekt ta opatření, které vláda ohlašuje, nejen v souvislosti s obnovením Národní koalice proti suchu?
5: Tak jsou tam opatření, která mají krátkodobé dopady nebo respektive krátkodobý účinek a velmi rychle se projeví, ať už je to třeba využívání dešťové vody, ale jsou tam opatření, která jsou střednědobá nebo dlouhodobějšího charakteru, to je zejména na zadržování a prosakování vody v regionech a posilování zejména té infrastruktury pro zadržování povrchových vod v nádržích a podobně, to jsou procesy na x let, které nejsou úplně jednoduché a v minulosti ty případy známe, kdy to trvalo několik desítek let a výsledek se bohužel nedostavil.
1: Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí a Radim Holiš, předseda Rady asociace krajů, hejtman Zlínského kraje za ANO. Oběma děkuju a přeji hezký den. Naschledanou.
4: Děkuji. Naschledanou a zdravím kolegu Drahovzala.
5: Také.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravil Ondřej Látal.
7: Prezident Petr Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v superdávce. Zmocněnec amerického prezidenta jednal s izraelským premiérem Netanyahuem o mírovém plánu pro pásmo Gazy. Rychlostní kanoisté se chystají na mistrovství světa. Bude příští týden v Polsku. Kvůli nehodě popojíždí kolona na dálnici D1 z Vyškova do Brna u Holubic. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny dnes podepsal prezident Petr Pavel. Úpravy tzv. Superdávky mají podle Ministerstva práce a sociálních věcí přinést hlavně přesnější a spravedlivější systém výpočtu nákladů na bydlení. Přes Česko dál přicházejí silné bouřky. Ze severních a středních Čech se přesunuly hlavně do východních Čech, na Moravu a do Slezska. Doprovází je kroupy, přívalový déšť a taky silný vítr. K popadaným stromům a ulomeným větvím vyjíždí hasiči i energetici. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. Na Vysočině, na Moravě a ve Slezsku můžou bouřky pokračovat až do 9 hodin večer. I přesto taky dál platí výstraha před vznikem požárů. Podle meteorologa Štefana Hanžáka by ale déšť mohl tohle riziko v příštích dnech zmírnit.
9: Zatím čekáme na ještě vydatnější srážky, to znamená, že buď zítra nebo pozítří budeme zvažovat, jestli některé části území bychom zrušili, ale zatím tím pádem, že to suché období bylo docela dlouhé, tak nechávali jsme tu výstrahu na riziko vzniku a šíření požáru.
7: Vyjednavač a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner jednal s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Řešili Trumpův 15-bodový mírový plán na ukončení války v pásmu Gazy. Ten počítá s ozbrojením Hamásu i ústupem izraelské armády z palestinského území. Netanyahu mírový plán minulý týden odmítl s tím, že Izrael se stáhne až po úplném odzbrojení radikálního hnutí. S politickými lídry Hamásu se Kushner sešel včera v Egyptě. Lékařka Soňa Peková nesmí působit jako soudní znalkyně. Ministerstvo spravedlnosti odebralo oprávnění. A to kvůli posudku o škodlivosti očkování proti covidu, který Peková loni vypracovala pro slovenského vládního zmocněnce a poslance Petra Kotlára. Podle rezortu v něm byla lékařka podjatá a nepochopila, že role znalce je věci posuzovat odborně a nestranně. Ministerstvo také uvedlo, že náprava není možná a pokračování Pekové ve znalecké činnosti by narušilo důvěru veřejnosti ve znalecké posudky. Peková ve videu na Facebooku řekla, že podnět pro odebrání oprávnění byl politicky angažovaný.
10: Nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací.
7: Peková se rozhodnutí bránit nebude, uvedla, že za současné legislativy nechce být součástí znaleckého systému.
6: Sport.
11: Rychlostní kanoisté mají poslední týden na přípravu na mistrovství světa. To začne v polské Poznani příští středu. Velkou naději na medaili je úřadující olympijský vítěz i mistr světa na kilometru Martin Fuchsa, který nestrácí motivaci ani po největších výhrách kariéry.
12: Teďka to miluju a nechci mít nic jiného, než být prostě furt nejlepší a to si prostě držet, co nejdýl to půjde. Říkám to samozřejmě s nadsázkou, je to trošku jako tlak, ale na druhou stranu já si ten tlak dávám sám od sebe. Mám to rád, úplně na tu kanoistiku nahlížím jinak, než v roce 2012, užívám si to.
11: Martin Fuchsa pojede ve třech disciplínách. Kajakáře Josefa Dostála trápí týden před šampionátem infekce a plánuje startovat jen na 500-metrové trati. Na mistrovství světa se do Polska chystá 20 českých reprezentantů. O medaile se pojede příští týden od pátku do neděle. Na šampionátu se taky bojuje o body do žebříčku pro postup na olympijské hry v Los Angeles.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na D1 u Holubic, D35 za Lipníkem i D55 u Otrokovic. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna za Rousínovem vznikají kolony. Kamiony zastavují v pravém pruhu hned za exitem 216, osobní auta v levém pruhu pak až na 211. kilometru. Za exitem Holubice v omezení na 209. řeší srážku 3 osobních aut, zdržení v osobním autě kolem 15:15. Na D35 se ve směru z Lipníka na Olomouc pozorně za sjezdem na Velký újezd. Na kilometru 288 se brzdí, zpomaluje, hasiči tam zasahují po nehodě. Na dálnici D55 ve směru z Veselí nad Moravou na Prostějov pozor u Otrokovic na exitu 32. V připojovacím pruhu ze silnice 49 havarovala dvě osobní auta, jedno je otočené proti směru a v té nájezdové rampě směrem ze Zlína jsou vidět za zatáčkou na poslední chvíli. Na silnici 34 z Českých Budějovic na Třeboň z Bystřete za odbočkou na Ledenice za Vranínem je omezený provoz, auto tam narazilo do stromu. A na silnici 11 na výjezdu z Těrlicka směrem do Havířova uberte plyn kousek za Hřbitovem. Při nehodě auto vyjelo mimo komunikaci, chvílemi vznikají kratší fronty. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty v úterý 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů. To byly zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
14: Dobrý večer. Dnes by měli mít hezký den a vlastně i večer Petry, protože mají svátek, takže nezapomeňte té své popřát. Dnes ale taky slaví kulaté narozeniny herečka a šanzoněrka Chantal Poulen. Za chvíli si připomeneme její role, třeba tu nejslavnější z inscenace Šašek a královna.
8: Večerní radiožurnál
15: a Zuzana Burešová.

0: Pochází z Francie, srdcem i profesí je už od 80. let spjata s Českem. Česko-francouzská herečka a šanzoněrka Chantal Poulain právě dnes slaví 70. narozeniny. Blahopřejeme. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou i díky svým šanzonům.
1: C'est une chanson.
2: Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
3: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Bolkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
4: Je m'ennuie.
5: Budu překládat. Říká, nudím se.
4: Il me faut un bouffon.
5: Říká, potřebuji šaška.
3: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenaci Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
5: Teď se zastavila, dívá se na mě.
4: Ty.
5: Vybrala si mě.
3: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, Řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
2: Já jsem to zůstala úplně jako stuhla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, která tady dělá svoje profese.
3: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
2: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluci. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
3: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí. A že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

Na cestách jste během prázdnin nejenom vy, naše posluchači, ale i my cestujeme. Na tento týden jsme pro vás připravili nový seriál Poutníci. Vydáme se z Blaníku na Říp, na svatojakubskou cestu, projdeme Vintířovu stezku, objevíme cesty na Vysočině a vydáme se taky kolem Krakovce. Startujeme každý den v 8.50 v ranním radiožurnálu. Na cestu už se pak musíte vydat sami.

0: Letošní horké léto zhoršuje kvalitu vodních toků a nádrží, které slouží jako zdroj pitné vody. Do úpraven tak podle odborníků přitéká voda kyselejší. Vyšší je i obsah nežádoucích látek. K jejich odstranění vyvinuli odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd takzvané činidlo, které je vysoce účinné bez ohledu na teplotu. Funguje i při čištění odpadních vod, především od fosforu, který ve větším množství zhoršuje kvalitu vody.
1: To, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji pivo Konský, tak byla snaha, aby i to činidlo, které jsme vymysleli, mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně ono obsahuje železo a to barví do té žlutohnědé barvy.
2: Jenže tato zlatavá tekutina v kádince, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu, a to bez ohledu na jejich teplotu.
1: To naše činidlo je specifické, že ty základní účinné složky jsou tady obě, to znamená železo i hliník, a jsou na nějakém anorganickém nosiči.
2: V podstatě jako řetízek z přívěsky, který odstraní nežádoucí látky, včetně fosforu.
1: Zároveň potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
2: A to si tady můžeme hned ukázat, protože tady na to máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců, které jsou průhledné a jsou zaplněné.
1: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úpravna vody v Plzni. Je to sujová voda z řeky Úhlavy.
2: V každém z válců jsou tedy zhruba 2 litry vody.
1: Teďka zrovna z těch sklenic vyjíždí míchadla.
2: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
1: A nadávkuju ho do té sklenice.
2: Takže průhledná voda změnila logicky barvu. A tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
3: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
2: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
3: Chvílečku počkám a spustí se míchací kolony. Ta zkouška bude probíhat teď 30 minut.
2: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.
1: Tady třeba ty vločky, které tam vznikají takové jako cucky.
2: To jsou ty nečistoty vlastně.
1: To jsou ty nečistoty s tím činidlem, které ono pospojovalo dohromady. Tak vidíte, že tady jsou takové krásně vyvinuté, začnou sedimentovat a ta voda nad tím už je krásně čirá. A i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda taková asi jako nejčirejší. A tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
2: Podobně činidlo odstraní nežádoucí fosfor z odpadních vod. Teď odborníci z Hydrologického ústavu hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 7:30. Přehled zpráv připravil Ondřej Látal.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok, řekla to po jednání kabinetu. Hlavními prioritami vlády mají v příštím roce být investice do dopravy a do zdravotnictví. Celníci společně s kriminalisty zajistili na Teplicku skoro 10 kilogramů heroinu, kokainu a pervitinu. Zadrželi přitom dva cizince, kteří podle nich drogy dováželi a prodávali. Oba cizinci už jsou ve vazbě a hrozí jim až 12 let vězení. Dneškem končí americko-íránské memorandum o porozumění. 60-denní lhůta měla zajistit čas na dojednání trvalejších podmínek míru mezi Íránem a Spojenými státy. Obě země se ale vzájemně obviňovaly z porušování podmínek dohody. Nejnavštěvovanějším filmem je v Česku aktuálně Spider-Man z Brusu Nový den. Navštívilo ho už téměř 600 tisíc diváků. Na druhém místě je pak Odyssea režiséra Christophera Nolana. Třetí příčku v návštěvnosti podle Unie filmových distributorů obsadil rodinný animovaný snímek Tlapková patrola, dinosauří film. Sport. Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez Tomáše Satoranského i jediného Čecha v NBA Víta Krejčího. Kvůli zranění bude chybět taky kapitán Vojtěch Hruban. Debutovat bude 18-letý Lukáš Smažák. Česká basketbalová federace o tom informovala na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká svěřence trenéra Luboše Bartoně 27. srpna v Belgii. O tři dny později přivítají doma Norsko.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sklidnění na D1 u Holubic, uzavřená 16 za Pilníkovem. Na dálnici D1 z Vyškova na Brno už se kolem exitu 210 Holubice rozjíždí jenom kratší zbytek kolony. Nehodu v omezení na 209. dořešili, auta odtáhli. Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Prostějov u Otrokovic řeší nehodu na exitu 32 v připojovacím pruhu ze silnice 49. Tam dejte pozor při nájezdu směrem ze Zlína, je to vidět na poslední chvíli. Silnice 16 z Trutnova na Novou Paku je mezi Pilníkovem a Chotěvicemi uzavřená v obou směrech. V zatáčkách tam auto narazilo do stromu. Náhradní trasy přes Kocléřov nebo Čermnou jsou po velmi úzkých cestách. Je to sotva pro obousměrný provoz osobních aut. Na tahu 13 z Nového Boru na Děčín zpozorněte mezi Markvarticemi a Huntířovem. V ostré zatáčce se tam převrátilo osobní auto záchranáři, na místě kratší kolony v obou směrech. 13 ještě jednou na výjezdu z Friedlandu na Polsko. V zatáčce za železničním přejezdem je omezený provoz po havárii osobního auta. Na silnici 34 z Českých Budějovic do Třeboně u Berteplin za odbočkou na Ledenice za Vraninem se po nárazu auta do stromu jezdí kyvadlově, chvílemi vzniká kratší fronta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 25. To byly zprávy. Posloucháte Večerní radiožurnál, je s vámi Zuzana Burešová.
2: Dnes je to 130 let, kdy zemřel pod koli auta první chodec na světě. Vlastně chodkyně. Angličanka Bridget Driscollová stála 17. srpna roku 1896 před Křišťálovým palácem v Londýně a podle dobového tisku jen s hrůzou zírala na blížící se stroj, který ještě předtím nikdy neviděla. Chtěla se před ním chránit rozevřeným slunečníkem. Řidič vozu, který jel zhruba 6-kilometrovou rychlostí, ženu ale srazil. Koroner tehdy řekl, že by se něco takového už nikdy nemělo opakovat. Hodně se změnil.

Vlny migrantů a španělská Ceuta. Tenhle příběh má pokračování. Kdo uprchlíky z Afriky žene do Evropy a jaké napětí to vyvolává, tak o tom bude mluvit Tereza Němečková, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha. A ptát se bude po 8:30 v pořadu Vinohradská 12 Matěj Skalický. Máte-li čas, poslouchejte dál Večerní radiožurnál.

0: Řeka Jihlávka v Jihlavě je teď zcela bez vody. Správci toku totiž na hrázi rybníka Stará plovárna úplně zastavili odtok. Kvůli horkému létu a nulovému přítoku teď na místě zbyla jen malá zapáchající louže. Rybáři, město a hasiči se snaží zbývající ryby zachránit provzdušňováním a alespoň trochu vody dodávají z cisteren.
1: Strašně málo vody, padá to každý den strašně a dneska už se ryby se otáčely, sotva to dýchalo.
2: Radek Junek teď za doprovodu psa upozornil na vyschlou Starou plovárnu.
1: Za posledních 50 let to nikdy nebylo takhle prázdný. Ani když to bylo vypuštěný loni, když se opravovala hráz, tak nebylo tak málo vody.
2: Díváme se na úplně zelenou hladinu, dokonce o několika odstínech zelené. Někde je jasnější. Čerpadlo alespoň čeří a provzdušňuje.
3: Přítok vody do Staré plovárny je v současnosti téměř nulový. Nejde tedy pouze o kombinaci nízkého přítoku a vysokého odpadu, ale především o důsledek velmi nízké vodnosti Jihlávky. Vysoké letní teploty a odpar samozřejmě situaci dále zhoršují.
2: Mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka telefonicky přibližuje příčiny toho, co teď vidíme. Zalouží vody a vrstvou bahna vidím přijíždět cisternu služeb města Jihlavy, aby aspoň trochu doplnili teď zelenou chabou lagunku.
4: Ty ryby, které tady žijí, tak už tady je opravdu problém s tím kyslíkem a s vodou. Takže na základě objednávky správce, my jsme se dohodli s Povodím Moravy, že můžeme čerpat vodu u Českého mlýna, takže jsme dneska dovezli už 3 cisterny, každá má obsah 10 kubíků.
2: Těsně před deštěm vysvětluje mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek. Právě dopadající kapky třeba i v dalších dnech by měly být nejúčinnější pomocí, jak zase alespoň částečně doplnit rybník Stará plovárna. Z Jihlavy Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Tento týden nás čeká zajímavá sestava hostů. Zítra bývalá úspěšná tenistka Hana Mandlíková, ve středu zpěvačka Leny, ve čtvrtek golfistka Sára Kousková a v pátek herec Karel Roden. Všichni hosté vědí, že je budete na Radiožurnálu poslouchat v premiéře po 9. hodině dopoledne a v repríze po 22. hodině, kdy vám zpříjemní třeba cestu domů.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Je krátce před 20. hodinou, už jste třeba uspali vašeho potomka, máte chvíli čas a tak vás zaujme třeba tahle reportáž. Od ledna můžou matky v 6 neděli využít 3 návštěvy porodní asistentky u sebe doma. Porodních asistentek, které tuto službu zajišťují, je ale málo. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládli letos v prvním čtvrtletí skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů by jich ale mohlo být víc než 50 tisíc.
1: Ve chvíli, kdy vy odejdete s malým miminkem, moc nevíte, co s ním máte dělat doma a nabídnou vám potom, že k vám dorazí na nějaký zhruba měsíc, tak mně přijde, že to vlastně ztrácí ten význam.
2: Říká Barbora z Prahy. O návštěvu porodní asistentky požádala u své pojišťovny krátce po návratu z porodnice. Nejbližší volný termín byl ale až za 3 týdny.
1: Došla paní a když jsem se ptala na to, jak si požádat o tu druhou nebo třetí návštěvu, tak mi bylo sděleno, že teďka o prázdninách nestíhají a v podstatě by bylo lepší, kdybych se o to nepožádala, že stejně ke mně asi nedorazí. Já jsem si přesto v aplikaci o to zkusila požádat a už se mi nikdo neozval.
2: Teď jí přitom končí 6 nedělí, takže zbylé 2 návštěvy, na které má nárok, už nejspíš nevyužije. Podle prezidentky Unie porodních asistentek Martiny Suchardové by pomohlo, kdyby pojišťovny nasmlouvaly víc soukromých porodních asistentek.
3: Jsou ženy, které si zaplatí porodní asistentku, aby jí měly vlastně tu její péči dřív.
2: Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada si myslí, že se situace časem zlepší. Služba je podle něj po 8 měsících pořád novinkou.
4: Ta síť poskytovatelů se postupně vytváří.
2: Třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna eviduje od začátku roku pouze 2 stížnosti na nedostupnost poporodních návštěv. Pokud ženy nemůžou porodní asistentku sehnat, můžou se obrátit přímo na pojišťovnu a požádat ji o zajištění péče. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Vlny migrantů a španělská Ceuta. Kdo uprchlíky z Afriky žene do Evropy a co z toho má?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Radiožurnál 20 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
2: Opoziční politici kritizují vládu, tvrdí, že na současné sucho zareagovala moc pozdě. Na ebolu zemřelo v Demokratické republice Kongo už víc než 2300 lidí. Je to nejhorší epidemie v dějinách země. Fotbalový trenér Tichaj skončil na lavičce druholigového Žižkova. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Opozice kritizuje vládu kvůli reakci na sucho. Kabinet dnes sice rozhodl třeba o tom, že má vzniknout mapa s nejvíc postiženými místy, aby jim stát mohl efektivně pomáhat. Třeba podle Pirátů nebo ODS ale měla vláda reagovat dřív a ne až v situaci, kdy je třeba zasažená úroda. Podobně kritický byl taky bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL.
4: Tady prostě měla dávno naše vláda měla lépe komunikovat, lépe spolupracovat s hejtmany, měli mít data od jednotlivých dodavatelů pitné vody, měli řešit to sucho mnohem dříve, než jak to nastalo.
2: Ministři dnes taky rozhodli o tom, že příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Ta má pravomoc koordinovat konkrétní opatření. Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo se stala nejhorší v dějinách země. Podle aktuálních údajů tam na nemoc zemřelo už 2325 lidí. Nakažených je skoro 5000 a ebola se šíří výrazně rychleji než ve všech předchozích případech.
5: Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že jedinou horší epidemií eboly bylo šíření nemoci v západní Africe v letech 2014 až 2016. Tehdy tam na nemoc zemřelo přes 11 000 lidí a současná epidemie je podle něj na nejlepší cestě tento rekord překonat. Ebola v Demokratické republice Kongo se totiž šíří asi třikrát rychleji než ve všech předchozích případech. Jen za včerejšek tam zdravotníci odhalili přes 100 nových případů. K rychlému šíření nemoci přispívá špatně dostupná péče, doutnající konflikt na východě Demokratické republiky Kongo, velká mobilita obyvatel a také jejich nedůvěra ve zdravotnické a státní instituce. Ondřej Himer, Radiožurnál.
2: Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
6: Tady vidíte to naše nové činidlo, má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
7: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
8: Zpětná vazba je velice pozitivní, to činidlo je účinnější než ty běžně používané.
7: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté druholigového Žižkova budou mít nového trenéra. Po nepovedeném vstupu do sezóny vedení Viktorie odvolalo z funkce Jindřicha Tichaje.
9: Ještě v neděli Tichaj vedl Žižkov v zápase s rezervou ostravského Baníku, který skončil porážkou domácích 1-4. Viktoria z úvodních čtyřkol nové druholigové sezony prohrála hned třikrát a v tabulce je 12. Nového trenéra klub oznámí v nejbližších dnech. Do té doby povede Žižkov dosavadní asistent Petr Papoušek. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Utkání pátého kola šance ligy mezi Jabloncem a Baníkem Ostrava se bude hrát v náhradním termínu. Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti Severočechů o odložení duelu, který se měl původně hrát v neděli 23. srpna. Jablonec ale o tři dny dřív čeká úvodní zápas posledního předkola konferenční ligy na hřišti skotských Rangers a požádali proto o přesun. Nový termín zatím není znám.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí na D6 u Kladna a neprůjezdné silnice na Trutnovsku a Děčínsku. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Kladno a Unhošť se pohybuje chodec 13. kilometr.
11: Ve odstavním pruhu naproti jako na Karlových Vary nejde pěšky.
10: Silnice 16 z Trutnova do Nové Paky obousměrně neprůjezdná mezi Pilníkovem a Chotěvicemi. Auto narazilo do stromu, osobním autem se to dá objet po silnici nižší třídy přes Kocléřov nebo Čermnou. Také silnice 13 z Nového Boru do Děčína je neprůjezdná. Uzavírka je mezi Markvarticemi a Huntířovem. V zatáčce se převrátilo osobní auto. Možné objízdné trasy vedou přes Novou a Starou Olešku, to je silnice nižší třídy, nebo Benešov nad Ploučnicí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až polojasno, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy i 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál, teď už je s vámi Michála van Erne.
12: A jsme spolu na prahu nového týdne, který skýtá možnost nabídky nového seriálu. Nazvali jsme ho Poutníci. Představíme vám různé poutní cesty, lidi, kteří po nich putují, i ty, kteří je vytvářejí. A začneme už za několik minut na stezce z Blaníku na Říp.
3: Večerní radiožurnál a Michaela van Erne.

0: To byla australská zpěvačka Lenka. Hluboko pod zemí čekají na svoji chvíli blaničtí rytíři, na povrchu se zase chystají vyrážet na cestu poutníci. Z vrchu Blaník totiž vede poutní cesta nahoru Říp. Měří 200 kilometrů a patří mezi oblíbené trasy, po kterých putují turisté všeho druhu. V letním seriálu Radiožurnálu mezi ně zamíříme a třeba vás inspirujeme k výletu, na který jen tak nezapomenete. Vždyť spůtování po stezkách se v Česku v poslední době stal hotový fenomén.
1: Na Blaníku je sympatické, že se musí vyšplhat nejenom ti, co vyráží na stezku na Říp, ale úplně všichni, protože sem nevede žádná cesta, takže pěšky až nahoru. A tohle chodí pravidelně i Anna Lesňáková, která tu dělá správce rozhledny. A také jednou stezku z Blaníku na Říp šla.
2: Já jsem ji šla celou, ale rozvrhla jsem si to podle svýho. Podle práce, podle času a daleko víc jsem si to užila.
1: Tak já si vás představuju takovou copy, máte na zádech batoh, pak si ustelete v lese.
2: Spala jsem taky v lese, jo, samozřejmě člověk si nese to vybavení, protože nikdy neví, co se stane po té cestě, ale šla jsem to podle svýho, jak jsem to cítila.
3: Teď v září to chci jít. Jo, tady z Blaníku na Říp těch 200 kiláků, no.
1: Václav přijel z Českých Budějovic, teď to tady jenom okoukne a za měsíc odtud vyrazí.
3: Abych měl připravený notes a mapy a všechno.
1: Jo. A jde to sám?
3: Sám.
1: A co vás to napadlo?
3: Tak 65 chci si dokázat, že to ujdu, že jsem v klubu českých turistů.
1: Vypadá to, že jste ve formě, vás bych se nebál.
3: No, plánuju si to ne na těch 7 dní, ale 10 dní. Ale jako důchodci mi jedno, jestli to půl 14 dní třeba.
1: A na těžko, jo?
3: Jo, s baťohem spacák si připoutám k tomu.
1: Spát budete venku?
3: No, venku, ale třeba obden v penzionu, já nevím, abych se taky zmátořil a to. Tak.
4: To je starý turista, ten to dá.
1: Patrně vaše dcera vás docela jako hecuje.
4: To se musí.
1: Se ho chcete zbavit, jo?
4: Ne.
1: I manželka je v pohodě.
5: Jo, jsem v pohodě. Ne, já se o něj nebojím, oni ho drony najdou. Kdyby něco, tak ho určitě najdou.
2: Jo. Můžu říct, pocit na konci byl úplně nepředstavitelný. Končila jsem vlastně v listopadu a zrovna jsem chytla vlastně tu nejkrásnější inverzi, co ten den mohla být. Přišla jsem vlastně na ten Říp z té strany, kde ta nádherná vyhlídka. Takže můžu říct, rozbrečila jsem se. Opravdu jsem se tam rozbrečila, seděla jsem tam půl hodiny totálně z toho úplně jako vyčerpaná, že jsem to konečně došla, že jsem byla na konci té cesty.
1: Takže Říp je hezčí než Blaník?
2: Nemůžu říct vyloženě, že Říp je hezčí. Ano, vyhlídka je nádherná, ale u toho kostela mi to tak nenatklo.
1: Povězte mi, máte tu někde nějakou knihu, kde se zapisují tě, co vyráží odsud z Blaníku na Říp?
2: Tady je přímo venku.
1: V té schránce poutní cesta Říp Blaník. Já se podívám, kdo byl poslední. Vyrážíme z Blaníku na Říp prvovýstupem severovýchodní cestou, šťastnou cestu Maďal a Kačana.
2: Teď vlastně i přes ten Wanderburg vznikla tahle ta vizitka. Je to do toho turistického deníku, tak se
1: jo,
2: tam lepí
1: ty. To je samolepka. A ta vypadá celkem hezky. Tady je nakreslená ta trasa.
2: Přesně tak. Je už i zpáteční.
1: A ta fotka je, to je Soutok, že?
2: To je Soutok, to je ze Smělníka udělaný.
1: Jo. Ještě je dobré se podívat na trasu z rozhledny. Ale tak to už nemá cenu popisovat. To si každý zájemce najde v mapě. Z vrcholu Blaník ve středních Čechách Lubomír Smatana, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Yeah,

kapela Aerosmith. Kapely, letní kino nebo jen místo, kde se lidé potkávají s výhledem na Prahu. Kulturní centrum Stalin pod letenským metronomem už 11 let spojuje různé generace i hudební scény, ale letos mu hrozil konec. Praha ho vyřadila z tržního řádu kvůli zhoršené statice místa, teď své rozhodnutí změnilo. Víc vám řekneme za chvíli.

0: Michael Schulte dozněl od koncertů a parties až po letní kino. Venkovní kulturní centrum Stalin pod letenským metronomem je už od roku 2015 místem, kde se potkávají lidé napříč generacemi. Ale letos mu hrozil konec. Pražští radní ho v květnu vyřadili z tržního řádu kvůli narušené statice místa. Ovšem po tlaku veřejnosti město rozhodnutí změnilo a kulturní centrum u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné dále pokračuje.
1: Pod letenským metronomem se za posledních 11 let vystřídali stovky koncertů, DJů i dalších akcí. Stalin ale není jen kulturní centrum. Pro mnoho Pražanů je především místem, kde se potkávají lidé. Někdy kvůli hudbě, jindy jen kvůli výhledu na město. Letos mu ale hrozilo, že po sezóně definitivně skončí. Pražští radní totiž v květnu rozhodli o jeho vyřazení z takzvaného tržního řádu. Ten určuje místa, kde je možné provozovat obchodní činnost, tedy mimo jiné prodávat občerstvení, popisuje pořadatel kulturního místa Jan Faltis, kandidát do komunálních voleb za Praha 2 sobě.
2: Ale existuje tam výjimka, což je pořádání kulturních akcí, takže my jsme vlastně mohli být otevřeni pouze během těch kulturních akcí. Nicméně ale na začátku sezóny jsme takhle přišli o jenom to, že jsme mohli být otevřeni bez jakýhokoliv programu, což se samozřejmě negativně projevilo na ekonomické situaci celé sezóny.
1: Organizátoři tvrdí, že to dopadlo nejen na ekonomiku, ale i na samotný stav prostoru.
2: My jsme na místě suplovali úklid a toalety. Pokud jsme zavření, tak ani se neuklízí, ani nejsou toalety. A to se potom negativně projevilo na stavu celého místa.
1: Proti rozhodnutí radních protestovalo také mnoho návštěvníků. Provozovatelé tak spustili petici, kterou podepsalo přes 3,5 tisíce lidí.
2: A lidi nám psali, že tam potkali svoji životní lásku, že tam zažili nejkrásnější večery v Praze, což takhle vlastně zpětně viděno bylo jako opravdu hezký si přečíst.
1: A město nakonec svůj původní krok začalo měnit. Rada Prahy schválila návrat Stalinu do tržního řádu. Podle provozovatelů musí ještě uplynout 15 dní od zveřejnění změny na úřední desce. Reálně by tak mohl plnohodnotný návrat přijít až začátkem září, tedy v době, kdy letošní sezóna pomalu končí.
2: Ty přesný čísla ještě neznáme, takže to se stejně bude dít až v průběhu podzima, kdy si to všechno jako spočítáme, ale rozhodně to nebude patřit k našim nejsilnějším sezónám. Když už jsme tu sezónu rozjeli, tak jsme ji chtěli zachovat. Doufáme i, že díky teda tady petici i toho, co říkali teda političtí zástupci, tak pevně věříme, že příští rok sezóna pojede jako předtím.
1: Letos tedy Stalin pod metronomem ještě zůstává. Pořadatelé mají naplánované další akce podle aktuálního programu až do poloviny září. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: 20 hodin 30 minut. Jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
1: Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Stát spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří mapu míst, která nejvíc trápí sucho. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na mapě bude asi 500 problematických lokalit, odkud mizí voda nejrychleji. Stát tak podle premiéra bude moct přímo tam směřovat finanční pomoc. Ruský nejvyšší soud zamítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Protiválečné liberální straně zakázal soud kandidovat minulý týden potom, co vyhověl žádosti a stížnosti pro kremelské nacionalistické strany Rodina. Americký prezident Donald Trump pohrozil Ománu bombardováním. Televizi Fox News řekl, že ho Spojené státy úplně rozbombardují, pokud se jim postaví do cesty při jednání s Íránem o plavbě Hormuzským průlivem. Země má přitom s Washingtonem uzavřenou dohodu o vojenské spolupráci. Sport. Fotbalisté Červené zvezdy Bělehrad budou mít ve dvojzápase posledního předkola Evropské ligy proti plzeňské Viktorii nového trenéra. Dejana Stankoviče nahradil po nezdaru v kvalifikaci Ligy mistrů Španěl Albert Riera. Úvodní duel odehrají Západočeši v Srbsku už ve čtvrtek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D2, u sjezdu na Hustopeče a neprůjezdná silnice 16 na Trutnovsku. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Hustopeče překáží odstavené osobní auto. Kilometr 25,5, dejte pozor, blokuje pravý pruh nebo jeho část. Podobně na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Roudnici na 38. kilometru stojí nákladní auto s defektem a také tam je zavřený pravý pruh, vybočuje se vlevo. Silnice 16 z Trutnova do Nové Paky stále obousměrně neprůjezdná. Mezi Pilníkovem a Chotěvicemi auto narazilo do stromu. Možné objízdné trasy vedou přes Hostinné a Rudník, případně Kocléřov. A na silnici 13 z Nového Boru do Děčína už uzavírka skončila. Následky nehody mezi Markvarticemi a Huntířovem se objíždí Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Dnešní noc bude oblačná až polojasná. Na východě republiky bude zpočátku ještě doznívat déšť a ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se můžou objevit přehánky. Během dne se bude pak od jihozápadu zatahovat a místy zaprší. Podle Českého hydrometeorologického ústavu hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 25. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál a teď už i dnešní díl Vinohradské 12.
4: Po třech letních speciálech se opět vracíme k aktuálnímu zpravodajskému dění. Díky, že jste si nás pustili, jdeme na to. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Marocká policie překazila nový pokus o nelegální překonání hranice do španělské Seuty.
6: Zadrželi skoro 300 lidí.
7: Marocké a španělské hlídky zesílily ostrahu hranic.
8: Koncem července do Seuty proniklo přes 70 tisíc migrantů.
9: Stále jich v Seutě 5 až 6 tisíc zůstává.
10: Na úřady se snáší ostrá kritika místních za laxní přístup k celé krizi.
4: Vlny migrantů a španělská Seuta. Tenhle příběh má pokračování. Kdo uprchlíky z Afriky žene do Evropy? Co z toho má? A jaké napětí to vyvolává? Proberu to s Terezou Němečkovou, vedoucí Centra pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě Praha. Dnes je pondělí 17. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
11: Dobrý den a děkuji za pozvání.
4: Marocká policie zablokovala o tomto víkendu další uprchlickou vlnu mířící do španělské exklávy Ceuta naproti

0: ty migranty, nelegální migranty do autobusů, odvezou je někam do saharských oblastí, do nějakých vzdálenějších oblastí a tam je vypustí. Mm.
1: I teď je nakládali do autobusů, teď o víkendu. Mm. Je to,
0: je
1: tak,
0: to hodně kritizováno i humanitárními organizacemi nebo organizacemi, které se zabývají lidskými právy, že to není úplně podle mezinárodního práva humanitárního. Mm. Maroko se zase brání tím, že to je v souladu s jejich vnitřním právem a že taky, a to je tam důležitý moment, že vlastně se snaží ty migranty nějakým způsobem jako oddělit od těch pašeráckých sítí. Jo, aby nebyli v těch centrech, kde ty pašeráci se k ním jako lehce dostanou.
1: Vy jste zmínila tu červencovou vlnu, při které více než 70 tisíc lidí se dostalo do Ceuty. Španělsko v těch minulých dnech posílilo ochranu hranic, dorazily další stovky jednotek bezpečnostních sil z pevninského Španělska, taky vystavilo Španělsko bariéru přímo na moři, aby nemohli ti uprchlíci vlastně překonat tu hranici přes moře. To znamená, teď už úřady nic nepodcenili?
0: Zdá se teď podle těch posledních zpráv, které odtud pocházejí, že to funguje. Myslím si, že největší díl té práce teď odvedlo to Maroko, kde skutečně se ukázalo, že jsou schopni Maročani zastavit tu velkou migrační vlnu ještě předtím, než se dostane na hranici té Ceuty.
1: Oni povolali vrtulník, obrněná vozidla tam byly.
0: Drony nasadili, takže vyhledávají ty lidi v takových těch horských oblastech, které jsou v okolí, v těch zalesněných oblastech. A vlastně se teď ukazuje, že opravdu při nasazení jako techniky a lidské síly jsou schopny ty migranty prostě zadržet na svém území, aniž by se dostali na tu kritickou hranici, buď k tomu moři, anebo na hranici té Ceuty, toho města, kde jsou takové vysoké ploty, přes které se ty migranti snaží přelézt. Takže co jsem teď i zaznamenala, tak i ty ploty nějak byly posíleny, takže skutečně jako teď se zdá, že jak už ze strany Maroka, tak jak se říká i ze strany Španělska, které zase posílilo a poslalo spoustu hlídek jako přímo do té Ceuty, a i tu námořní gardu vlastně posílilo, tak se zdá, že teď vypadá ta situace tak, že jsou schopny ty úřady ten největší takovou tu masovou vlnu skutečně jako zastavit.
1: Stovky migrantů teď, 10 000 před 14 dny.
2: Mostly young men in search of jobs.
3: Nous allons pouvoir obtenir une protection ici quand même, on pourra s'intégrer.
1: Všichni buď z Maroka nebo ze subsaharské Afriky, z jakých všech zemí?
0: No, co se týče té první vlny, tak tam vlastně Maroko do dneška jako nikdy, no kdo zatím jako nevydali nějaké informace, jako kolik migrantů z jakých zemí bylo. Tam se jenom říká, že většina asi byla spíše z Maroka a menší část byla ze subsaharské Afriky. Tady u té druhé vlny, tam už jsem zaznamenala, že marocké úřady vydali zprávu, že jenom asi nějakých 20 z těch zadržených jsou Maročani a ten zbytek jsou vlastně migranti ze subsaharské Afriky. A zatím jako jsou takové jako kusé informace o tom, z jakých těch zemí ty migranti vlastně jsou. Hodně se tam objevují informace o Súdánu, o Súdáncích. V Súdánu hrozí, nebo je taková ta velká krvavá válka, která se tam vleče už několik let a ti lidé prostě se ví, že utíkají do okolních zemí a část z nich se přes ty trasy snaží dostat až do Evropy. Mm-hmm. Ale objevují se tam hodně informace i o zemích střední Afriky, takový ten Sahel. Jo, Středoafrická republika, Čád se tam hodně ujevuje, v západní Africe, pobřeží Slonoviny, Nigérie, co jsem zaznamenala. Tady je možná jako je dobré říct, že to Maroko teď v těch posledních letech, to Maroko už není zemí, která by jenom jako vyvážela migranty ven, což bylo před, já nevím, 20, 30, 40 lety, kdy ta země fakt byla chudá, ty Maročani jako utíkali pryč. Dneska už je to země za těch posledních 15, 20 let prostě zaznamenala nějaký jako ekonomický růst, je to i vidět, jako vizuálně, jo, nové silnice, dálnice, obchodní centra, univerzity. A teď láká vlastně i tu migraci z té Afriky k ním, jo, a ta migrace je samozřejmě legální, nelegální, ale ta migrace může být s tím cílem, že Maroko pro ty lidi je cílovou destinací, anebo pro některé z nich je i tou transitní destinací. To znamená, vnímají to, že jsou tam nějaké slabší body, přes které se můžou dostat na tu kontinentální Evropu.
1: Co přesně to je za lidi? Jsou to muži, ženy, rodiny celé?
0: Podle těch videí a obrázků, co víme, tak většinou jsou to mladí muži, ale to si myslím, že jako obecně známo, že pokud nějaká rodina v subsaharské Africe jako vypraví nějakého svého člena do Evropy, respektive přes Afriku s cílem dostat se až do Evropy, tak je to většinou mladý muž, 20, 25 let, bez závazků, bez rodiny. Je to s tím úmyslem, že mají větší pravděpodobnost tu cestu přežijí, dostat se sem, uplatnit se třeba na trhu práce a potom příležitostně založit rodinu a pozvat si jako rodinné příslušníky. Ale pokud jsou to migranti, kteří utíkají třeba z těch válečných zón, jako je Súdán, tak tam utíkají prostě všichni.
1: K těm útěkům nebo pokusům překonat tu hranici došlo prý v návaznosti na výzvy na sociálních sítích. Hmm.

0: Tyhle výzvy šíří, co se v nich píše, co se v nich slibuje těm lidem?
1: Já jsem zatím zaznamenala, že se to šetří, že nejsou jako žádné jako oficiální údaje o tom, že je to nějaké konkrétní jméno nebo je to nějaká konkrétní organizace, která zatím stojí. Zatím to skutečně vypadá, že jsou to nějaké ty sociální sítě, které jsem zaznamenala, že třeba ten španělský deník El País, ti novináři se zapojili do těch sítí na Facebooku, na WhatsAppu. Tady je možná důležitý říct, že mezi Afričany my možná máme takový ten pocit, že jsou to chudí lidé a nemají telefony, nemají internet. Ale každý, si myslím, kdo jako s Afričany má kontakt, tak ví, že je to jenom přes sociální sítě. Jako ty sociální sítě jsou tam hodně oblíbené a musíme taky počítat s tím, že řada těch lidí, kteří třeba jsou ochotni zaplatit těm pašerákům, aby je dostali do Evropy, tak jsou to třeba lidi, kteří nemají takové vzdělání, aby byli schopni rozpoznat, co je realita, co je pravda, co není pravda. Jo? Což se ukazuje, že tady na té první vlně to asi tak bylo, že přes ty sociální sítě se začala šířit určitá jako dezinformace spojená s nějakým jako řekněme, posunutým výkladem těch opatření, které přijaly ty španělské úřady.
0: Jakože hranice jsou otevřené.
1: Že hranice jsou otevřené, přesně. Tomu existují i nějaké print screeny, že se ukazovalo, že skutečně tam bylo jako Španělsko je otevřeno, bude to konkrétně ten a ten den, dostanete jídlo, budete převezeni do Evropy a zahájíte nějaký jako azylový řízení. Jo. Takže je to vyloženě jako slibování nějaké jako lepší budoucnosti. Co se tak ukazuje, tak ty lidi za to jsou ochotní opravdu zaplatit jako vysoké částky.
0: To znamená, že ta pašerácká mafie z toho má dost peněz. Zmiňovala jste ty španělské novináře, větu jste nedokončila, myslela jste, že, nebo chtěla jste poukázat na to, že oni komunikovali s některými z těch pašeráků.
1: Že se zapojili do těch skupin, aby zjistili, jako, o co tam jde, jak se komunikuje, kdo to má na starosti.
0: Protože to jsem viděl taky a oni nabízeli poměrně za dost peněz, ale za v přepočtu desítky tisíc korun teda. Za ten převod,
1: no říká vlastně. Se, že někdy to může být až řádově třeba 10 tisíc dolarů.
0: Až,
1: Takže opravdu jako vysoké částky, což zase u nás to možná vyvolává jako pochybu o tom, jako kde ti Afričané ty peníze berou, ale tady se zase musíme uvědomit, že ta Afrika, jako samozřejmě jako jsou tam chudí lidé, ale Afrika jako taková zase není takový chudý kontinent, jenom prostě ty peníze jsou nějak jako nerovnoměrně, řekněme, rozděleny. A my o spoustě těch lidí ani jako úplně přesně nevíme, já jsem ekonom, takže taky ráda pracuji s přesnými daty, ale my vlastně vůbec nevíme, kolik ty lidi vydělávají. Jo? To je takzvaná ta neformální ekonomika, kde ty lidi prostě platí daně, čili my máme jakousi představu, že jsou třeba chudší, ale oni jsou schopní v rámci té širší rodiny prostě dát dohromady třeba i 10 tisíc amerických dolarů.
0: Tak jestli to potom nejsou, ale celoživotní úspory.
1: No, velkou pravděpodobností, jo.
0: Tyto výzvy na sociálních sítích monitoruje a varuje před nimi podle deníku Guardian přímo Rabat. Do jaké míry Španělsko s Marokem spolupracuje na tom, aby třeba potíralo právě tyhle ty pašerácké skupiny?
1: Ten největší díl spolupráce je určitě ve výměně a sdílení informací. Jo, jsou to bezpečnostní složky, tajné služby, prostě tohle to tam funguje. Funguje to ale za předpokladu, že taky na té politické úrovni neexistuje nějaký jako rozpor v posledních letech. Rozhodně ta situace nebyla taková, jaká je teď. Teď se ukazuje, že ta poslední migrační vlna vlastně jak na straně Maroka, oficiálně na straně Maroka, tak oficiálně na straně Španělska vlastně nedošlo k nějakému jako přímému obvinění, že ta druhá strana selhala.
0: No starosta Seuty to vidí trochu jinak.
1: Jasně, ale bavíme se, nebo já teď jako mluvím o té nejvyšší politické úrovni.
0: Ano, to vláda znamená, vláda
1: Maroka,
0: názor.
1: Vláda Španělska, což třeba před těmi zhruba 5 lety v tom roce 2021, kdy byla taky taková jako velká vlna, tak to bylo jinak. Jo? Tam došlo opravdu jako velký politický roztržce, ty země si odvolali velvyslance a byl tam opravdu jako diplomatický rozkol, tak k tomu teď nedošlo, takže to i ukazuje, že opravdu tam spolupráce nějaká byla. Tady se asi ukazuje to, protože ta první vlna z toho července byla naplánována na 30. červenec, což je státní svátek v Maroku, takže já si umím představit, že ty bezpečnostní složky jsou prostě nasazeny všude možně po celé zemi. Takže to, že ta akce byla svolávána zrovna na 37. může souviset i s tím, že se předpokládalo, že ty bezpečnostní složky se prostě nebudou koncentrovat někde na severu té země.
0: Ale že by v tom Maroku mělo prsty, že by třeba úzce spolupracovalo s těmi pašeráky, to nepředpokládáte? Protože
1: ne,
0: i takové teorie se objevily, že to Maroko umožnilo, že Maroko tím chtělo vytvořit tlak na Španělsko. Kvůli právě těm politickým otázkám, na které rád navážu dalším dotazem, protože do toho prý má mít co mluvit i třeba Alžírsko sousední. Byl španělský premiér na návštěvě, což Maroko prý nelibě neslo.
1: Já si nemyslím, zaprvé, k tomu nejsou úplně přímo zatím důkazy, jo, k tomu, že by Maroko skutečně vědomně nebo dostali nějaký politický pokyn, ty bezpečnostní složky k tomu, aby nehlídali nebo nějakým způsobem propustili nějakou část jako migrantů, tak zatím tyhle ty důkazy prostě nemáme, jo. A druhá věc, pokud se tady bavíme, že srovnáváme tu letošní migrační vlnu, to, co se odehrálo teď v tom červenci a teď v srpnu, s tím, co se odehrálo před těmi 5 lety, tak ta situace je tam trošku posunutá v tom, že aktuálně od roku 2022 ty vztahy mezi Marokem a Španělskem jsou relativně dobré. A to z toho důvodu, že po té roztržce z toho roku 2021 proběhlo několik diplomatických jednání a výsledek toho byl, že Španělsko uznalo nárok Maroka nad takzvanou jako autonomií nad západní Saharou. Jo, a to je možná jako důležitý zmínit i pro pochopení celého toho kontextu, proč Alžírsko je do toho zapojeno, proč Maroko, co Španělsko s tím má společného. Ta západní Sahara, to je území jižního Maroka, nebo na jih od Maroka, když se na to budeme dívat tou mezinárodní terminologií. Maročané tomu nikdy neřeknou západní Sahara, říkají tomu Marocká Sahara. Nárokují si tohle území už z titulu nějakých několika stovek let, kdy tam ta jejich dynastie prostě působí tady v tomhle regionu. A o tohle území vedou územní spor s Alžírskem. Jo, je to už několik desítek let, ten spor původně měl být vyřešený na půdě OSN. OSN rozhodlo, že ti místní obyvatelé mají právo na sebeurčení, ale vlastně nikdy nedošlo k referendu. Jo. Takže Maroko zhruba před nějakými 10 lety, ten současný král, ten Mohamed VI, si to vzal jako svoji takovou otázku diplomatickou, rozhodli se změnit strategii a jdou země po zemi a snaží se s každou tou zemí prostě vyjednat nějaké podmínky, za jakých podmínek ta země přistoupí na marocký plán, že Maroko bude spravovat tu západní Saharu, dostane ji formálně pod svoji samosprávu. No a tohle se stalo i s tím Španělskem, ale stalo
0: to je
1: se to
0: bývalé, teda nutně musíme říct, pro Španělsko je to bývalé koloniální území totiž.
1: A současně je to samozřejmě země Evropské unie a země Evropské unie má taky nějaký hlas, když se bude potom jako hlasovat potom v rámci OSN o tom, komu případně to území jako spadne do správy, jo. Takže v tom roce 2022 došlo k takovým jako velkým milníkům v těch marocko-španělských vztazích. Jenomže to Maroko, respektive to Španělsko, je trošku v kleštích, stejně jako všechny ostatní země, které sousedí s Alžírskem nebo Marokem a chtějí mít, jako řekněme, dobré vztahy s oběma zeměma. A to z toho důvodu, že co se týče těch španělsko-marockých vztahů, tak samozřejmě to Španělsko má zájem na tom, aby Maroko spolupracovalo tady v téhle migrační otázce, protože když nebude Maroko spolupracovat, tak si asi umíme představit, co se bude dít, jak velký nátlak na ty vnější hranice Evropy tady nastanou. Ale stejně tak chce spolupracovat i s Alžírskem, protože od Alžírska dostává nějaký 60% zásob plynu, zemního plynu, jo. Takže tam je taková jako paradoxní i situace, že tam vede velký plynovod z Alžírska přes Maroko do Španělska. Pak jsou tam i nějaké podmořské trasy, které vedou přes Středozemní moře. Takže to Španělsko má velký zájem na tom, aby mělo dobré vztahy s oběma těmi zeměmi, ale současně, aby i obě ty země měly dobré vztahy, protože už i v tom roce 2021 někde na podzim došlo k tomu, že Maroko a Alžírsko spolu měli nějaký spor, územní spor, vyhrotila se ta situace na hranicích a Alžírsko řeklo, dobře, tak my vypneme ten plynovod. Ale vypli ten plynovod i tomu Španělsku.
0: To už je potom silná pálka samozřejmě. Takže to, že teď premiér Sanchez vyjednává s Alžířany a obnovuje s nimi vztahy, to Maročany podle vás teda nedráždí? Že by mohli mít, znovu se na to ptám, že by mohli být třeba i liknavější v tom přístupu vůči migrantským uprchlickým vlnám, které míří do Seuty?
1: Myslím si, že do té doby, co Španělsko nebude měnit tu svoji pozici, co se týče západní Sahary, tak je to tak dráždit nebude.
0: Dobře.
1: Jo? Ale kdyby tady docházelo k nějakým náznakům, že díky zbližování Španělska s Alžírskem se mění i ta pozice Španělska vůči Maroku, respektive vůči západní Sahaře, tak věřím, že by to Maroko zase zasáhlo.
0: Ale víc v tom vidíte ten pragmatický přístup pašeráckých skupin, které z toho mají hodně peněz a hold prostě přes ten Gibraltar je to nejbližší cesta, když nebudeme brát tu z druhé strany úplně cesta do Evropy.
1: A současně si myslím, že za současné situace, jak ty vztahy mezi Španělskem a Marokem jsou nastavené, tak Maroko nemá důvod k tomu to nějakým způsobem dál jako dráždit. Jo? Tady existují i další společné projekty, třeba v oblasti energetiky mezi Španělskem a Marokem. Čili ta spolupráce, jsou tam i ohromné španělské investice v Maroku. Jo? Spousta španělských firm vlastně přesunula výrobu, ty textilní velké firmy, automobilové firmy přesunuly výrobu do Maroka. Jo? Takže si myslím, že teď to funguje jako win-win, jako vítězství na obou stranách a nemyslím si, že by byl opravdu zájem, ten politický zájem na té nejvyšší úrovni toho Maroka teď do toho házet vidle a komplikovat si tu situaci skrz Soutu.
2: We've actually been hearing quite a bit from the Moroccan government. We were just speaking there. They believe, quote, malicious exploitation of the digital space promotion.
0: U srpnové migrační vlny jsem ta čísla ještě nezaznamenal, ale u té červencové my víme, že ji nepřežilo asi 100 uprchlíků.
2: The role of human trafficking gangs and
0: a ta vlna vystrašila teda nejen Ceutu, ale i řadu představitelů evropských států. Ty záběry obletěly svět.
3: No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España.
0: Volalo se po změně aspoň dočasné Schengenu.
4: Španělský premiér Pedro Sánchez čelí ostré kritice.
5: Italian government has gone as far as to suspend the free travel.
6: Sánchezova vláda však kritiku rázně odmítá. Ministerstvo zahraničí.
0: Jaká pravidla teď v Ceutě vlastně platí, když je to součást Evropské unie, protože to je plná součást španělského království? V Schengenu jsou, nejsou, mají tam nějaký vyjednaný speciální režim?
1: Jsou součástí Schengenu, ale mají tam speciální režim. Jedna z těch specialit je, že kdo vstoupí do toho schengenského prostoru, tak v momentě, kdyby chtěl z něho vystoupit, to znamená, kdyby chtěli přeplout lodí, trajektem, jakkoliv dostat se do Španělska, ano, na evropské území, tak musí projít ještě druhou kontrolou. Takže jsou tam takzvané dvojí kontroly, což běžně v Schengenu není. Takže to je jedna věc. Co jsem teď zaznamenala, tak taky k 1. srpnu Španělsko na webových stránkách ministerstva vnitra mají oficiálně uvedené i podmínky, vlastně jak dál se postupuje v Ceutě, a je tam třeba uvedeno to, co vlastně způsobilo zjevně asi tu první vlnu, ty dezinformace, že v momentě, kdy se dostanou nějakým způsobem do těch moří nebo do toho pobřeží té Ceuty, tak už budou mít právo na to získat nějaký politický azyl, tak je tam jasně řečeno, že nikoliv, museli by mít povolení k pobytu nebo museli by mít nějaké rezidenční povolení vydané před 1. lednem 2026.
0: Tam asi zmatečně pro ně bylo to rozhodnutí nejvyššího soudu španělského, které se týkalo právě té překonání té hranice po moři, ne?
1: Jo, překonání té hranice, a ještě tam byla vlastně ta jakoby legalizace toho pobytu těch nelegálních migrantů, takže oni to jasně specifikovali, týká se to jenom těch, kteří už měli nějaký ten pobyt před 1. lednem 2026, to znamená, netýká se to těch, kteří budou teď letošní rok do té Ceuty vcházet. Takže oni se to snažili nějakým způsobem teda specifikovat, aby nevzniklo takový ten dojem, který tady byl, jakmile se dostanu do těch pobřežních vod, tak budu mít, nebude na mě spadat ta podmínka, že musím být vrácen zpátky do toho Maroka, ale mám šanci dostat se do té Ceuty, a tím pádem, jak jim ty pašeráci, což v těch print screenech bylo i vidět, že jim říkali, jakmile se dostanete vlastně na území Ceuty, tak se dostanete na území Evropské unie, to není pravda. Jo? Z tohohle pohledu tak jednoduché to prostě pro ně není.
0: Vy jste říkala, že co se týče těch lidí teď v té srpnové vlně, tak ty se vlastně nedostali ani do Ceuty a Maročané začali hned lifrovat do autobusu a odvážet teda pryč. Co se týče té červencové, tak tam přes těch 70 tisíc lidí skutečně do toho města proniklo. Drtivá většina ale už byla vrácena mimo hranice Španělska, teda zpátky nejenom do Maroka, ale zpátky do těch zemí subsaharské Afriky. A zhruba 5 tisíc ale lidí zůstává stále v Ceutě. Žijí různě na plážích, v takových provizorních přístřežcích, pohybují se tam pod dohledem bezpečnostních složek Španělska. Na co čekají? Protože mohou si tam teda vyjednat přes nějaké migrační řízení azyl, nebo jenom čekají na to, kdo je kdy pošle zase zpátky pryč?
1: No, já co jsem tak zaznamenala z těch, já teda jsem sledovala víc tam marocká média, tak co jsem zaznamenala, tak je tam takový trošku jako strach, taková únava z toho, že ani ty úřady, španělské úřady, nejsou schopny tu situaci relativně rychle vyřešit. Vyřešit znamená buď teda ty migranty dostat do nějakých těch zařízení, azylových zařízení, a zahájit nějak oficiálně ten proces, anebo ve spolupráci s Maročany dostat je z toho území pryč. Jo. Bavíme se tady o 5 tisících, já jsem zaznamenala i nějaké číslo jako 8 tisíc, možná ta čísla nejsou úplně jako přesná, ale pořád je to lidí. Pořád je to jako dost lidí
0: to
1: na
0: dost
1: to.
0: Kolik je v Ceutě? 80 tisíc
1: lidí. No. Pořád se jako bavíme o tisících lidech, kteří tady prostě během dvou dnů přišli do toho města a nemají jako kde být. Jo. Takže já to tady trošku vnímám, že tady může vzniknout potenciálně ještě další problém. Taková trošku jako frustrace těch místních obyvatel.
0: Oni jsou z toho prý dost naštvaní v tom městě.
1: Že ty úřady to nejsou schopni prostě vyřešit, jo. Protože už je to minimálně od té červencové vlny, už je to několik týdnů a stále ti lidé tam jako zůstávají. No. Předpokládám, že jako zůstávají proto, že budou dělat všechno pro to, aby se dostali
0: dál, prostě. Kolik takových vln ještě přijít může? Jak dlouho, jak usilovně se budou dál snažit uprchlíci překonat tu hranici, aby se z Afriky dostali do Španělska?
1: No, já si myslím, že tady ta otázka je jako daleko širší. Určitě ty vlny budou pokračovat. Je samozřejmě otázka, do jaké míry ty bezpečnostní složky teď se podařilo je zastavit, ještě než se dostanou do té Ceuty, a do jaké míry teda budou schopny přejít ty hranice Ceuty. Ale tady je ten problém prostě širší. Ten problém je nějaká jako politicko-bezpečnostní ekonomická situace prostě ve zbytku té Afriky, respektive bavíme se převážně o té sahelové oblasti, to znamená ta centrální Afrika od západu na východ, dá se říct, to znamená od té západní Afriky až po někam po Somálsko. A když se na ty státy podíváme, tak ty státy jako do budoucna, prostě to je snůžka problémů, takže tady lze předpokládat, že ty migrační tlaky prostě budou sílit. Jestli to zrovna bude to Maroko, které to bude přitahovat, anebo jestli to budou ostatní státy, Libie, že jo, to je stát, který je v podstatě jako v rozkladu stále, nebo jestli budou někam směrem jako třeba do Egypta, to je jako otázka, jo, kde to bude.
0: Moře, přes Lampedusu a tak dále, že teď prostě jenom mluvíme o jiné migrační trase, ale ten scénář se de facto v těch
1: dokud nebude vyřešena ta situace, zejména v té sahelové oblasti Afriky, tak si myslím, že jako ten problém tady stále bude. Navíc se bavíme o Africe, která jako populačně dost roste, ta sahelová Afrika. Takže jako do budoucna si myslím, že se toho nezbavíme. Je jenom otázka, kde ty trasy budou sílit a jak my tady s tím budeme schopni jako se vypořádat, respektive myslím si, že ten vzor teď, co ukázalo to Španělsko s tím Marokem, by pro nás mělo být nějakým jako vzorem, jak bychom měli spolupracovat při ochraně těch vnějších hranic. Jo. Že to není v rukou jednoho státu, není to v rukou Španělska, není to v rukou ani Maroka, ale musí tam být nějaká spolupráce, musí tam být samozřejmě i finanční prostředky k tomu, aby ty síly mohly být nasazeny, aby mohly být nasazena ta technika, jako jsou drony, jako jsou vrtulníky. Protože samozřejmě, když ty bezpečnostní jednotky jsou nasazeny tady, tak zase chybí někde jinde.
0: Mluvíte teda o příkladu, co se týče té srpnové vlny.
1: Co se týče té srpnové,
0: protože tam to podcenění bylo, ale co se týče teď té srpnové, rozumím tomu. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat.
1: Děkuji za pozvání ještě jednou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Tereza Němečková, která vede Centrum pro studium Afriky na Metropolitní univerzitě. A já jsem se jí ptal na migrační vlny mířící do španělské Seuty. Byl to náš první aktuální díl po 3 týdnech letních speciálů. Odteď už budeme se novým zprávám opět věnovat od pondělí do pátku, každý všední den. Naslyšenou zítra.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy pro vás má Ondřej Látal.
2: Vláda rozhodla o definitivním zrušení Eurocenter. Dnes končí 60-denní lhůta americko-íránského memoranda o porozumění. Češi se připravují na mistrovství světa kanoistů, které začíná příští týden v Polsku. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší, teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Eurocentra v Česku od 1. ledna příštího roku skončí. Rozhodla o tom vláda. Eurocentra vznikla v krajích v roce 2006. Lidé tam mohli získávat informace o Evropské unii. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka s úředníky.
4: Tato koncepce je stará už více než 20 let. Vznikla krátce po vstupu do Evropské unie. Už není potřeba, aby v každém kraji byla kamenná pobočka a spoustu úředníků, když jsme úplně v jiné době. Ušetříme tím 10 milionů korun ročně.
2: Eurocentra každý rok pořádají asi 1300 akcí na školách, v knihovnách anebo na univerzitách v Česku. Dneškem končí americko-íránské memorandum o porozumění. 60-denní lhůta měla zajistit čas na dojednání trvalejších podmínek míru mezi Íránem a Spojenými státy. Obě země se ale vzájemně obviňovaly z porušování podmínek dohody.
5: Takzvané memorandum o spolupráci si Teherán i Washington vysvětlovali po svém. Írán trval na odchodu izraelské armády z palestinského pásma Gazy. Trhliny ale způsobily podle katarské televize Al Jazeera taky neshody ohledně provozu Hormuzským průlivem. Teherán strategickou úžinu zablokoval a začal za proplutí tankerů vybírat mýtné. Na mapě transitních tras se přitom Írán dohodl s Ománem. To vadí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. V rozhovoru pro Fox News pohrozil, že pokud se bude Omán plést do vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem, rozbombarduje zemi na prach. Omán je přitom v Perském zálivu jedním ze strategických partnerů Spojených států. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Zvýšený počet akutních zažívacích obtíží řeší hygienici u klientů a návštěvníků Prysnicových léčebních lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 případů. V zařízení teď proto platí protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
6: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během jednoho až dvou dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
7: Sport. Za týden startuje v polské Poznani mistrovství světa kanoistů a čeští reprezentanti dokončují přípravu. Medaily by mohli získat například kajakář Josef Dostál, kterého ale aktuálně trápí infekce, a kanoista Martin Fuchsa. Kromě dvou úřadujících olympijských vítězů může česká výprava pomýšlet i na další úspěchy. Mluví o tom předseda sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů a taky olympijský vítěz Martin Doktor.
8: Já myslím, že pro nás to mistrovství světa teď je obrovský důležitý z hlediska olympijské kvalifikace. Na to my dáváme velký důraz, snažíme se obsadit všechny kategorie, kde to jde, snažíme se mít vždycky rezervu v tom, že by někdo zaskočil. Bude důležitý se dostat do finálí, nebude to jednoduchý, doopravdy ten svět je rychlej.
7: Mistrovství světa v rychlostní kanoistice začne úvodními jízdami příští středu. O medaile se pak pojede od pátku do neděle.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na dálnici D1 u sjezdu na Slavkov a překážka v brněnském tunelu. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova u sjezdu na Slavkov havarovalo osobní auto. Exit 210 v omezení, zřejmě mimo průjezdné pruhy, kolona se tam netvoří. I jinde teď dálnice bez kolon. Na severu Čech, na Moravě a ve Slezsku ještě mohou komplikovat provoz dozvuky silných bouřek, nárazy větru, taky místy i přívalový déšť. V Brně na městském okruhu v Pisáreckém tunelu překážka. Odstavené osobní auto podle policie blokuje pravý pruh směr dálnice D1. A silnice 16 z Trutnova do Nové Paky, vypadá to, že po uzavírce opět průjezdná mezi Pilníkovem a Chotěvicemi. Kolem 19. hodiny auto narazilo do stromu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Teď večer a v noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky zpočátku bude ještě doznívat déšť, ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, a hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy naměří i 25. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Michaelou van Erne.
1: Za to vám moc děkuji, nedlouho po 21. hodině. Vládě skončily prázdniny a hned na svém prvním jednání po letní pauze se ministři věnovali suchu a dohodli se, že se kvůli němu příští týden sejde takzvaná ústřední komise pro sucho. S konkrétními opatřeními v ní poradí třeba i hasiči nebo správa hmotných rezerv. Detaily k tomu od nás uslyšíte za chvilku, teď posloucháte Garetha Gatese.
3: Večerní radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: Posloucháte Radiožurnál, ten večerní. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Za úkol má koordinovat konkrétní opatření, kterými chce stát čelit nedostatku vláhy v Česku. V komisi budou kromě ministrů zemědělství a životního prostředí také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Vzniknout by také měla nová mapa problémových míst.
1: Mapu vytvoří ministerstva společně s meteorology. Ta pak umožní poskytnout cílenou pomoc nejohroženějším oblastem.
2: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit.
1: Řekl premiér Andrej Babiš s ANO po prvním jednání obnovené Národní koalice proti suchu, které předsedá. Opozice ale vládu kritizuje, že koná pozdě a nedostatečně. Podle předsedy ODS Martina Kupky kroky vlády ukazují, že žádný plán nemá.
3: Je to ryzí populismus, vlastně to shrnul nejlépe sám. Vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví. Pokud to udělá, tak díky krokům, které se podařilo v tom minulém období významně urychlit.
1: I podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Vláda tvrdí, že kontinuálně pokračuje v politice nastavené už za minulého Babišova kabinetu. Ministerstvo životního prostředí podle šéfa rezortu Igora Červeného z motoristů třeba na jaře změnilo národní akční plán adaptace na změnu klimatu.
4: My jsme tu adaptaci nějakým způsobem odpoutali od náboženství CO2 a věnovali jsme se vodě. Zadržování vody v krajině, strategické a malé vodní nádrže, ochrana kvality povrchových a podzemních vod, vodovody, kanalizace čovky neboli čističky odpadních vod, využívání srážkové a šedé vody, revitalizace toků a niv, protierozní opatření a ochrana sídel před povodněmi.
1: Podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD teď stát připravuje stavbu několika vodních nádrží. Na jejich přípravu, ale taky na další opatření, jako jsou propojování vodohospodářských soustav, budování malých vodních nádrží a podporu závlah, by mělo příští rok podle Šebestiána v jeho resortu jít přes 5 miliard korun. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Ed Sheeran dozněl, už příští středu začne v polské Poznani mistrovství světa vodních kanoistů. Medaily by pro Česko mohl získat třeba úřadující olympijský vítěz i mistr světa na kilometru Martin Fuchsa nebo kajakář Josef Dostál. Celkem se do Poznaně chystá 20 českých reprezentantů. I v tomto ohledu budeme konkrétnější ve sportovním přehledu. Za chvilku, teď je tu kapela Tears for Fears.

0: Kapitán českého Davis Cupového týmu tenistů Tomáš Berdych zveřejnil nominaci na zářijový kvalifikační souboj s výběrem Spojených států. V nominaci jsou čtyři žebříčkově nejlépe postavení tuzemští hráči. Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Kvarteto doplňuje deblový specialista Patrik Rykl. Víc řekne ve sportovním přehledu Veronika Šlajzová. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Češi se s Američany utkají za měsíc v hale v Praze Libni a do té doby můžou ještě oba týmy udělat tři změny v sestavě. Hrát se bude na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř zřejmě o dost silnější než třeba na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodňuje kapitán Tomáš Berdych hlavně přáním nejlepších českých singlistů.
2: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do které kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější.
1: Kvalifikační utkání se bude hrát v polovině září. Vítěz postoupí na závěrečný turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších zemí. Rychlostní kanoisté se připravují na mistrovství světa. To začne v polské Poznani příští středu. Velkou naději na medaili je úřadující olympijský vítěz i mistr světa na kilometru Martin Fuchsa. Ten pojede ve třech disciplínách a ani po dosavadních výhrách nestrácí motivaci.
3: Teďka to miluju a nechci mít nic jiného, než být prostě furt nejlepší a to si prostě držet, co nejde, to půjde. Říkám to samozřejmě s nadsázkou. Je to trošku jako tlak, ale na druhou stranu já si ten tlak dávám sám od sebe. Mám to rád, úplně na tu kanoistiku nahlížím jinak, než v roce 2012, užívám si to.
1: Kajakáře Josefa Dostála trápí týden před šampionátem infekce a plánuje startovat jen na 500-metrové trati. Na mistrovství světa do Polska se chystá 20 českých reprezentantů. Závodit se začne příští středu, o medaile se pak pojede od pátku do neděle. Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti Jablonce o odložení utkání 5. kola proti Baníku Ostrava. To se mělo původně hrát v neděli 23. srpna. Severočechy ale o 3 dny dřív čeká úvodní zápas posledního předkola konferenční ligy na hřišti skotských Rangers a požádali proto o přesun. Náhradní termín zatím není znám. Mistrovství světa v badmintonu začalo pro českou výpravu úspěšně. Petra Meixnerová postoupila do 2. kola po vítězství 2-1 na sety nad Italkou Hamzovou. V Indii uspěli i Jiří a Ondřej Králové, kteří potvrdili roli papírových favoritů a porazili Kanaďany Laje a Jakuru 2-0. Nedařilo se naopak Vojtěchu Havlíčkovi s Tomášem Švejdou. Hongkongské dvojici Hung Lui podlehli ve dvou setech. A čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez Tomáše Satoranského i jediného Čecha v NBA Víta Krejčího. Kvůli zranění bude chybět i kapitán Vojtěch Hruban. Česká basketbalová federace o tom informovala na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká svěřence trenéra Luboše Bartuně 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítají doma Norsko.
0: Sportovní dění 17. srpnového dne i s ohledem na akce budoucí zpřehlednila Veronika Šlajzová. Moc děkuji a hezký večer.
1: Naslyšenou, krásný večer.

0: přestaň už brečet.
1: Poutníci.
2: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
1: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
2: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
1: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
2: A komu vyhovuje spíše samota?
1: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
2: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 3:15.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 21 hodina 30 minut. Jsou tu zprávy a Ondřej Láta.
1: Podporu na bydlení v superdávce budou úřady v Česku od října počítat z nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jenom osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny dnes podepsal prezident Petr Pavel. Na řeckém ostrově Syfnos v Egejském moři havaroval soukromý vrtulník. Při nehodě zemřeli všichni tři lidé na palubě. Podle řeckého serveru Taros News nepřežili pilot a zahraniční pár. Stroj havaroval krátce po vzletu a po dopadu začal hořet. Příčina nehody zatím není jasná a vyšetřují ji řecké úřady. Ve věku nedožitých 67 let zemřel v neděli 16. srpna po těžké nemoci vrchní sládek a spolumajitel pivovaru Bernard Josef Vávra. Informace potvrdil mluvčí společnosti Radek Tulis. Vávra společně se Stanislavem Bernardem vydražili podnik v roce 1991. Od té doby v něm působil jako sládek a autor receptur piva Bernard. Sport. Petra Meixnerová postoupila do druhého kola badmintonového mistrovství světa. Italku Hamzaovou porazila ve třech setech. V Indii se dařilo taky bratrům Jiřímu a Ondřej Královým. Ti potvrdili roli papírových favoritů a ve čtyřhře zvítězili nad kanadskou dvojicí Lai Yakura 2-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na dálnici D1 u Brna a silnici 33 na Náchodsku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova u sjezdu na Slavkov havarovalo osobní auto. Nehoda je na exitu 210 v omezení, vypadá to, že mimo průjezdné pruhy. Kolona se netvoří. Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí. Čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte u Rozkoše odbočky na Kleny. Od rána je tam omezený průjezd kvůli opravám mostu. Jede se kivadlově. A v obou směrech se buď kvůli omezení nebo po nehodě vytvořily kolony. V Brně na městském okruhu v Pisáreckém tunelu překáží. Odstavené osobní auto podle policie blokuje pravý pruh směr dálnice D1. Dejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno, na východě republiky zpočátku bude ještě doznívat déšť, ochladí se na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra pak čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojedinělé se přidají přehánky, během dne se bude od jihozápadu zatahovat, místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. A teploty zítra 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy naměří i 25. To byly zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: A další minuty našeho večerního vysílání zpestří nebo zlepší hudebně zpěvačka Zas, Michael Jackson a nebo právě teď Miroslav Žbírka. Hezký večer.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I

0: první pohled mají pro farmaření skoro ideální kulisy. Zelené louky, horské pastviny a statky, na kterých rodiny hospodaří po staletí. Jenže za touhle idylou je čím dál složitější ekonomika. Krmivo, energie nebo stroje zdražují, ale ceny mléka a dalších produktů stejným tempem nerostou. Řadu rodin tak samotná farma neuživí a peníze si musí vydělávat i jinak.
1: Strakatá telátka teď dostávají v ohrádce napít mléka. Není to ale tak jednoduché, protože se tady pletou všude slepice, které pobíhají volně po dvoře. A tohle všechno je farma Barbary a Martina Špílmanových.
2: Dostaneme označení Erbhof, tedy dědičný statek. To může získat jen hospodářství, které je nejméně 200 let ve stejné rodině.
1: Špílmanovi mají 18 dojnic a víc jich prý ani nechtějí.
3: Chceme

0: aby se ta práce pořád dala zvládnout. Raději zůstaneme menší, máme navíc další zdroje, sad, penzion nebo náš samoobslužný obchůdek.
1: Jenže ani život podřízený statku dnes neznamená, že statek rodinu uživí. O pár kilometrů dál ve Wildrmeemingu hospodaří Caušerovi. Mají kolem 80 kusů skotu, tedy výrazně víc než Špílmanovi. Přesto podle Izabely samotné zemědělství rodinu neuživí.
2: Kdybychom naše brambory prodali velkoobchodu, dostaneme za kilo 15 centů. Z toho se nedá žít. A s mlékem je to stejné. Jeho cena je skoro jako před 40 lety, zatímco všechno ostatní pořád zdražuje.
1: 6 apartmánů, které Caušerovi vybudovali přímo na statku, proto není jen přivýdělek.
2: Je tu spousta farmářů, kteří mají ještě druhou práci a to, co vydělají, pak stejně dají zpátky do statku.
1: V Tyrolsku je dnes necelých 11 000 zemědělských podniků. Výrazně ubylo těch nejmenších. Jen mezi lety 2022 a 2024 se počet statků do 5 hektarů snížil o víc než polovinu. Z Wildrmeemingu Bára Vránová, Radiožurnál.

Zpěvačka zas dozněla. Otázka zní, co může zkomplikovat instalaci několika fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu. Odpověď zní třeba to, že váš dům leží v území, které si hlídá armáda. Přesně to zjistila rodina z Jindřichova ve Slezsku. Její příběh nabídneme za chvíli.

0: To byla kapela Europe. Armádní zájmové území může výrazně zkomplikovat instalaci fotovoltaiky. Zatímco na běžné solární panely na rodinném domě dnes stavební povolení není potřeba, v těchto územích ho mít musíte. Zjistila to rodina z Jindřichova ve Slezsku, která si chtěla na střechu umístit několik panelů. Teprve na úřadě se dozvěděla, že její dům leží v pásmu, které armáda může využít například pro elektronické komunikace.
1: Dělali jsme novou střešní krytinu a tady je místo, kde ta fotovoltaika bude. Je to jižní strana budovy.
2: Ale ještě není.
1: Není a nevím, kdy bude.
2: Zdeněk Halfar ukazuje na střechu, kde plánuje umístit fotovoltaiku. Čeká na ní už řadu měsíců.
1: Šel jsem na stavební úřad se zeptat, jestli potřebuji nějaké povolení na fotovoltaiku. Bylo mi řečeno, že ne. A pak se paní zeptala, a vy jste vlastně z Jindřichova, že? Já jsem řekl, ano, tak vy potřebujete. Vy jste ta vojensky významná oblast a díky tomu jsem to prakticky zjistil. Zhruba 5 km odsud je Kraví hora, na které se počítá s nějakým umístěním radarů.
2: Tam se počítá, že by to armáda využila pro nějaké své elektronické strategické komunikační systémy.
1: Zřejmě ano, protože takhle mi to bylo řečeno na stavebním úřadě. Museli jsme požádat ministerstvo obrany nejdříve o souhlas, poté jsme museli si žádat o stavební povolení. Ke stavebnímu povolení potřebujete samozřejmě od architekta nějaké plány, od statika nosnost střechy, tady ty věci, co normálně lidi opravdu nepotřebují.
2: Halfarovi se přistěhovali do Jindřichova ve Slezsku a opravují tento opravdu historický velký dům.
1: Dneska si zřídit fotovoltaiku je otázkou 2 měsíců, protože není boom. My na ní čekáme rok a půl a stále ji nemáme.
2: Území, které si armáda před fotovoltaikou a elektromagnetickým rušením hlídá, se týká oblastí kolem radiolokačních stanovišť, vysílačů, přijímačů nebo teprve plánovaných vojenských objektů. Vysvětluje mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
3: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká. Jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály.
2: Právě protože v těchto územích musí do posuzování vstoupit armáda, podléhají i fotovoltaiky do 100 kW stavebnímu řízení. Z Jindřichova ve Slezsku Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál 10 hodin večer. Jsou tu zprávy a Marek Sedláček.
3: Sněmovna by měla v září projednat zmrazení platů politiků. Francouzský premiér přislíbil stovky milionů korun na pomoc po obřím požáru na jihozápadě země. Lidi ho vypískali. V sestavě českého Davis Cupového týmu pro utkání s Američany jsou i čtyři nejlepší singlisti žebříčku. Lehečka, Menšík, Macháč a Kopřiva. A zítra bude nejdřív oblačno až polojasno, během dne místy zaprší. Teploty většinou kolem 20 stupňů, na jižní Moravě i 25.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet ji schválil už loni v polovině prosince. Na projednávání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by podle Okamury mohl dostat na plénum před projednáváním mediálního zákona.
4: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatků České televizi, Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
3: Vstup do státních galerií a muzeí bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce tohoto roku, informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Volný přístup se bude týkat stálých expozic a poprvé ho budou lidi moct využít 6. září. Akce bude platit ve víc než 40 objektech různých institucí po celém Česku. Francouzská vláda pošle v přepočtu skoro 300 milionů korun na pomoc lidem po požáru v oblasti Gironde. Potvrdil to premiér Sébastien Lecornu, který navštívil zasažená místa. Oheň koncem července spálil přes 40 tisíc hektarů. Evakuovat se muselo přes 220 tisíc lidí z obcí nedaleko Bordeaux.
5: Obyvatelé francouzské obce Porš skandovali hamba a premiéra vypískali.
6: Lidé doufali, že projeví aspoň trochu soucitu. Místo toho utekl.
5: Popsala televizi M6 obyvatelka obce, ve které oheň spálil 180 domů. Premiér Sébastien Lecornu uvedl, že jeho kabinet nemá co skrývat a mluvil o stejně rychlé pomoci jako v případě vyhořelé pařížské katedrály Notre Dame.
7: Budeme se snažit, aby stavební povolení byla vydávaná do jednoho měsíce.
5: Premiér Sébastien Lecornu upozornil na riziko bleskových povodní, protože spálené lesy zachytávaly velké množství vody. Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Sport. V první nominaci pro kvalifikační duel Česka se Spojenými státy jsou čtyři nejvýše postavení singlisti žebříčku. Tenisti Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl. Až do předzápasového losu můžou oba celky udělat tři změny v sestavě. Podle Tomáše Berdycha bude hodně záležet na zdravotním stavu Macháče, který se vrátil na kurty po zdravotní přestávce.
8: Dostal zelenou, začal hrát už Cincinnati, teď by měl hrát ještě turnaj vlastně mezi tím ve Winston-Salem, pak US Open. Tak za mě je to pořád člen týmu, který pokud se zpátky vrátí do toho rytmu a bude zdravý, bude hrát dobře, tak je to pro mě varianta, ať už co se týče 4 hry, ať už potenciálně toho, že kdyby nedej bože kluci, jeden z nich byl úplně fit.
3: Utkání se hraje za měsíc v pražské Libni a půjde v něm o postup do finálového turnaje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na dálnici D1 u Brna, další na Břeclavsku a Náchodsku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova u sjezdu na Slavkov šetří nehodu osobního auta. Je to na exitu 210 v omezení opravovaném úseku mimo průjezdné pruhy. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy nepřihlédněte odstavenou motorku. Stojí za sjezdem na Bakov nad Jizerou mezi kilometry 49 až 48. Na silnici 52 z Mikulova do Brna teď pozorně u odboček na Pernou a Dolní Dunajovice. Srazil se tam autobus s osobním autem, na místo vyjeli záchranáři, u nehody čekejte pomalejší provoz. Další nehoda je na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí. U Rozkoše odbočky na Kleny se srazila 4 osobní auta. Od rána se v místě kvůli opravám mostu jede kyvadlově, v obou směrech se vytvořily teď kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V úterý bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy taky zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Česka. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 25. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Liborem Boučkem.
11: Vystudovala konzervatoř a výchovnou dramatiku na pražské Gdaldamu, kde aktuálně i vyučuje. Zahrála si na mnoha českých scénách, ale to zásadní je jiný druh divadla, respektive divadlo pro velmi specifické publikum. Je pondělí a člověk si může i při návratu po dovolené říkat, má ta moje práce smysl, není moc náročná. Mám pocit, že v případě, kdy si tyhle otázky pokládáte, tak vaše odpovědi se promění po tom, co v její společnosti strávíte následující hodinu. Věnuje se totiž divadlu v paliativní péči pro dospělé i dětské pacienty. Michaela Váňová je hostem Radiožurnálu. Dobré ráno vám přeji.
12: Dobré ráno.
11: Přiznám se, že pro mě je to právě ten návrat po dovolené po pár dnech. A nevím, jestli je běžné, že člověk tu přípravu na vás, tu rešerši, to, aby si načetl, z pozice rodiče odkládá, protože je to téma, do které se nikdy nechce dostat. Zcela logicky. Jak složitá je tahle bariéra, nebo byla ta bariéra i pro vás? Protože mně přijde přirozené, že člověk se o to zajímá, ale spíš přirozeně si říká, dobře, tak ať to je, ale hlavně, ať se mě to netýká.
12: No, mně to přišlo do života tak nějak přirozeně, když jsem se potkávala s pacientama jako dobrovolnice ve vojenské nemocnici, tak jsem nějak začala, a nebo možná je to i tím, že moje maminka je zdravotní sestra, takže jsem se nějak potkávala s tím tématem, potkávala jsem se s pacientama a s tím prostředím. Takže mě to nikdy nějak neděsilo. Naopak spíš mě zajímalo, jestli i v těch situacích, které jsou teda hrozně blbý, jestli je tam pořád možný ještě přinést něco dobrýho. Takže já jsem to neměla úplně, že bych to jako nějak vytěsňovala. To až teď, samozřejmě s tou přibývající zkušeností, si jako ráda udělám nějakou úlevu a zavřu se a tu práci nechám v práci.
11: Jak důležité to stigma toho odkládání je viditelné i v tom, že co se týká toho, co děláte, tak to není úplně běžné na území Česka. Je to obrovská škoda, když se člověk podívá na to, co se děje v těch jiných zemích, i k tomu se dostaneme. Tak je to dáno i tím, že si říkáme, ano, jasně, ale nebudeme to řešit, protože je to prostě strašně bolestivé téma.
12: Jo, asi jo, no. Jo, je to těžký. A tak jsme společnost, že jo, ve který se odehrává tisíce dramat denně a my je všechny vnímáme, vidíme, tak ještě se zabývat tímhle, když si přejeme, aby se nás to nikdy netýkalo. Přeci jenom zabývat se něčím, co je hrozně vzdálený, je to aspoň v jiný zemi, nebo máme pocit, že se to týká jako politiku a říkáme si, to si sem nemusím dneska pouštět. No ale tak něco interního, co je prostě moje rodina a nějaká jako konečnost její, tak to je fakt hrozně těžký, takže jo, je to prostě nepříjemný téma a my to zažíváme s těma rodinama samozřejmě, protože ve chvíli, kdy žijete s dítětem, který je zdravý a u kterého nečekáte, že se něco může zvrtnout a pak vám přijde do života takováhle rána, tak na to prostě pak nikdo není připravený. No.
11: Mně pak logicky došlo, jak nesmírně podstatné to téma je, protože jsem si uvědomil, že tím divákem nebo divačkou se člověk může stát nesmírně rychle, aniž by proto cokoliv udělal. A ta varianta tady prostě je, člověk s ní musí počítat. A tak jsem rád, že právě tohle divadlo dnes se s vámi otevřeme a myslím si, že to bude pro posluchačky a posluchače setkání, které může být jedno z těch zásadních léta roku 2026. Michaela Váňová je naším hostem. Posloucháte Radiožurnál.
13: Host Radiožurnálu.

0: Michaela Váňová je dnes hostem Radiožurnálu. Stojí za Vlaštovkou, což je Centrum pro umění a herní práci v paliativní péči. Jak složitý ten vznik v tom lednu 2024 byl? A jak důležité je mít právě tu Vlaštovku, když to člověk teoreticky z mého pohledu může dělat vlastně sám?
1: Jak to bylo těžké? Bylo to těžké, ale asi nejvíc prostě proto, že jsem úplně z jiného zázemí, že jsem studovala to herectví a najednou jsem měla zakládat organizaci, no, takže to je spousta byrokratických věcí, kterým člověk nerozumí. Tak v tom to bylo těžký, jako fakt v té administrativní věci. Já jsem to teda nezakládala sama, ale se svojí kamarádkou Magdou Šmídovou Turchychovou. Tak to bylo pro nás velký dobrodružství na začátek a upřímně je to vlastně dobrodružství doteď, protože vést organizaci je něco úplně jiného, než stát na jevišti a hrát. Ale to téma bylo tak nosný, silný, že jsme hned od začátku v něm měli velkou podporu a kdekoliv o něm mluvíme, tak lidi nám fandí a otevírají nám různé dveře, které potřebujeme k tomu, abychom se dostali k pacientům, abychom mohli tu práci dělat, aby jsme ji mohli dělat dobře. Takže v tomhle směru to těžký nebylo, ale taková ta všechna byrokracie kolem a nějak si říct, tak co teda teď budeme a jak to teda, jak to chceme a jaký jsou naše plány do budoucna a myslíme to fakt vážně. Není to jenom tady, že pár lidí si tak ze srandy jde hrát pacientům nebo prostě lidem v závěru života, ale že to chceme dělat fakt nějak odborně, což už znamená najednou, že se v tom nějak musíme vzdělávat, že potřebujeme nějaký supervize, abychom to dělali bezpečně, aby nás to zbytečně nějak netrápilo a tak. Tak to vlastně bylo všechno už pak zatím a to je velký balík věcí, který člověk na začátku vůbec nedomyslel.
0: A je to tak, že ta funkce té organizace je daleko více přesvědčující element, než kdybyste přicházeli jako jednotlivci?
1: Stoprocentně. Jo, i teď, když se snažíme dělat třeba nějaký systémový změny a směřujeme k tomu, aby se o tom tématu víc mluvilo, tak v tu chvíli potřebujete mít za sebou nějakou organizaci, protože jako jednotlivec málo co zmůžete. I působíte tak nedůvěry hodně někdy, že to je jako, jo, to je ta paní, co si hraje. Ale když máte organizaci a už za ní stojí nějaký jména, který vás podpořili, tak v tu chvíli vás berou vážně a v tu chvíli je to zajímá, protože prostě působíte už víc důvěryhodně.
0: No právě on ten laický pohled mě tak napadlo při tom, když jsem se díval, co děláte a co dělá Vlaštovka. Tak jsem si říkal, že určitě se může objevit laik, který říká, tak to je akorát nějaká sofistikovanější verze zdravotního klauna vlastně, ale zatím je obrovské to vzdělávání a je to přeci jen oblast, která je podložena výzkumem a je velmi odborná, je to tak?
1: Je to tak.
0: Kde ty informace získáváte? Co je tím zdrojem a je nějaká země, která je třeba tou inspirací k tomu, co by mohlo být zde?
1: Mm-hmm. No, tak mně možná teď přijde důležitý říct, že ve Vlaštovce děláme dvě věci, které se hrozně pěkně doplňují, ale každá má trošku jiný to zázemí. Jedno je to divadlo, který hrajeme, a druhý je herní práce. A ta herní práce je název opravdu oboru, který je v mnoha zahraničních zemí úplně běžná. V nemocnicích, v hospicích, v ambulancích, na klinikách. A to je něco, kde my se můžeme učit, kam můžeme jezdit na stáže, můžeme si brát kurzy, protože to má v Británii, v Americe, je možný to vystudovat jako opravdu vysokoškolský titul. Takže my tam jezdíme a od nich se učíme. Tak to je ten jeden směr.
0: No a tenhle směr, to je ta herní práce, no. Tedy. Omlouvám se, jo. Ale jsem podovolené. Co přesně to obnáší? Co já konkrétně si pod tím mám představit? Co je ta herní práce? V té nemocnici
1: je
0: nebo
1: to,
0: kdekoliv?
1: Je to vlastně, herní práci dělá herní specialista. A to je odborník na potřeby nemocných dětí. Takže je to někdo, kdo je v nemocnici zaměstnaný a kdo, když tam přijde dítě, tak se s ním potká, ptá se ho, jakou má předchozí zkušenost s nemocnicí, z čeho má třeba strach, co ho teďka bolí, jestli má nějaké otázky, jestli je něco, co ho zajímá, ale nemá v té nemocnici nikoho, koho by se mohlo zeptat. A je tam od toho, aby vyhodnotil potřeby toho, co tady to dítě by mohlo považovat za důležitý, něco, jak mu usnadnit tu hospitalizaci nebo život s nemocí, když mluvíme o dětech, který mají třeba nemoc, která se nedá vyléčit. A pak mu vlastně dosycuje ty potřeby různým způsobem, že třeba když vidí, že to dítě je v nemocnici 4 měsíce a už to tam všechno zná a už všechno, jako už ho nic novýho tam jako vlastně ne, nějak jako netěší, tak mu může třeba zavolat zdravotní klauny a říct, hele, mám tady dítě, potřebuju, jestli byste ho přišli na chvíli rozptýlit. Mm-hmm. Nebo máme dítě, který teďka víme, že se blíží nějak závěr života, tak zase mluvíme třeba s rodiči o tom, co by teďka chtěli ještě tomu dítěti dopřát, co by chtěli, aby zažilo. Bavíme se s rodičema, bavíme se i s tím dítětem a hledáme nějaký způsob toho, aby vlastně i ty poslední dny byly co nejkvalitnější. Takže ten specialista je tam od toho, aby poskytoval, on se tomu odborně říká, psychosociální podporu, aby zkrátka dělal ten život s nemocí nebo během té léčby snesitelnější.
0: A asi je právě tahle pozice, která je spojená s tou hrou, s tím fenoménem hry, s něčím, co patří tomu dětství, tak je to daleko blíž než psychologie do jisté míry, než kdyby tohle vykonával psycholog, nebo jaký je tenhle vztah? Že člověk by si mohl říct, tak tohle má dělat psycholog.
1: Jo, no psycholog je tam vlastně ve chvíli, kdy to dítě prožívá nějaký jako třeba dlouhodobý velký traumata, kdy vlastně je třeba hodně uzavřený, nevíme co. A ten psycholog v nemocnici většinou působí jako právě diagnostik, který pak řekne rodičům, je tady tahle věc, bylo by dobrý se na ní nějak podívat. Zatímco my vlastně děláme spíš to před tím psychologem, jednakže se potkáváme se všema dětma, psycholog jde už za dětma, který už někdo říká, hele, tady je to nějaký podezřelý, zatímco herní specialista může opravdu navštívit každý dítě a zjistit a právě třeba zjistit, hele, tady by bylo dobrý, aby přišel psycholog.
0: Protože... Dá se říct, když to přeženu, zjednoduším to tak, teoreticky, že zatímco psycholog je ten, který přichází hasit požár, tak ten herní specialista je ten, který zajistí ty podmínky, aby k tomu požáru docházelo v minimálním počtu případů.
1: To jste řekl hodně hezky. Je to tak.
0: Děkuji, Michaela Váňová je hostem Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Michaela Váňová založila se svojí kolegyní Magdalenou Šmídovou Turchychovou Vlaštovku, která se stará o to, aby, řekl bych, ty problémy, které člověk prožívá ve chvíli, kdy nemocen, byly menší. Platí to nejen pro samotné pacienty, ale pro to širší okolí, protože vy pochopitelně se v rámci Vlaštovky, v rámci té své činnosti staráte i o rodiny, o přátelé, o ten širší kruh, kterého jakákoliv nemoc a potíže zasáhne. Herní specialistku, co by profesi jsme probrali. A teď se pojďme podívat na to divadlo. Jaké je to divadlo, které je podepsáno Vlaštovkou?
1: Je to divadlo komorní. Je to divadlo hodně specifické, protože hraje ho většinou jeden herec nebo herečka, která přijde přímo za tím dítětem, ať už je v nemocnici, anebo je třeba doma. Takže jdeme třeba za Aničkou prostě k ní domů, kde u toho je maminka, tatínek, je tam babička, je tam pejsek, je tam mladší sourozenec a hrajeme Aničce v tom obýváku divadlo, který je tak zhruba 25-minutový, 30-minutový a je udělaný tak, aby pro ní, ať už bude v jakýmkoliv stavu, aby pro ní nebylo moc zatěžující, ale aby jí přineslo něco dobrýho, to znamená, aby jí rozveselilo a zároveň třeba přineslo nějaký téma podpory. Takže když Anička už dlouho je doma a nemůže chodit mezi kamarády, tak to téma, který je v tom představení, nějak může pomoct, že to kamarádství je silný a důležitý, i když se třeba ty lidi zrovna nemůžou potkávat a podobně. Hmm. Takže je to takový divadlo, který je dělaný hodně na míru těm potřebám, který ty nemocní děti mají.
0: To znamená, ten vznik, ten inscenace je vytvořen přímo pro toho jednotlivého diváka, anebo ten rámec je pevně dán, protože my se pak můžeme dostat i k těm titulům, které máte, ale jak moc se fakt proměňuje ta inscenace a to, jak se liší to jednotlivé představení potom?
1: Máme, je hodně daný, jako je pevný rámec, je jasný příběh, víme, odkud kam to jde, ale v tom příběhu je hodně míst, do kterých může Anička vstoupit. A podle toho, jakou má zrovna Anička diagnózu a jaký má možnosti ten daný den, tak do toho vstupuje anebo nevstupuje. Takže někde může s náma vstoupit přímo do hry, že ji vlastně jako třeba když hrajeme tam, kde končí oceán, což je o tučňákovi, co se ztratí v moři a hledá cestu domů, tak začneme na Aničku mluvit jako na kapitána, který je někde v přístavu a Anička, když víme, že dokáže odpovídat a vlastně vstoupit do té hry, tak vstoupí a hraje chvíli s náma. Ale pak jsou tam různý možnosti, že třeba někde jenom dostane něco do ruky, čím může třeba kostku, kterou může hodit a něco tím ovlivnit během představení, nebo jí dáme do ruky něco, co voní, nebo proměňujeme atmosféru světly, aby vlastně zažila ještě něco jiného, než to, na co je běžně doma zvyklá, protože jí to třeba může pomoct.
0: Právě v té inscenaci Tam, kde končí oceán, necháváte pacienty rozhodovat, jak ten příběh skončí, říkám to
1: je to
0: správně. Co za konce vás překvapili? Které konce vás překvapili? Co dokázali vymyslet?
1: Tak asi mě překvapuje, že ta šíře samotná je jako hrozně veliká, že někdo fakt jde do toho úplně fantazijně. Ono je to právě o tom, že ten tučňák se ztratí a nemůže najít cestu domů a na konci už je takový unavený a neví a lehne si na kru vyčerpaný a pak přemýšlíme, co dál. Tak jsou prostě fantazijní konce, kdy najednou přijedou ufoni a ty toho tučňáka proberou a teleportujou ho k němu domů a tak to člověka nenapadne. A pak jsou konce, kdy ten pacient třeba chce, aby ten tučňák už tam zůstal, že už nemá ty síly a že je pro něj nejlepší, když tam prostě teďka usne a nechá se odplout pokře po tom oceánu. Pro mě takový asi jeden z těch nejdojemnějších konců byl, kdy si moje pacientka, což byla dospělá žena v závěru života, tak se tam tak odmlčela a říkala, to je vlastně hezký, že teďka usne, protože až se probudí, tak u něj bude jeho maminka. A to znamená, že vlastně i já teďka už můžu usnout, protože mě to vlastně nikdy nenapadlo, ale já až teď usnu, tak pak už tam bude zase moje maminka a já se vlastně těším na to, že ji zase potkám.
0: Jaká je tahle emoce po skončení představení ve srovnání s tím klasickým divadlem? Protože už jenom to, jak to teď vyprávíte, tak člověk vlastně jen stěží, hledá slova, jak na to reagovat. Ale co to znamená pro vás, která má oba dva ty světy? To divadlo běžné a k tomu tohle. Jo, jak vlastně, když slyšíte tenhle konec takhle intenzivní od člověka, který je na konci svojí cesty, tak co prožíváte vy jako aktér toho?
1: Já bych řekla, že to je taková směsice pocitů, že jedno je vyloženě to lidský, kdy jako soucítím s tím člověkem, kdy nějak vnímám jeho životní příběh a vnímám, jak silný prožitek to pro něj byl a uvědomuji si nějaký jako respekt k tomu, že já jsem ten, kdo teďka tady jako takovou situaci nastolil tím, že přinesl divadlo. A současně na druhé straně tak jsem jako ráda, že to divadlo přineslo něco důležitého pro toho člověka, protože proto to divadlo vzniká a proto ho hrajeme. Je tam i určitá fascinace tím divadlem, že tohle všechno opravdu dokáže, že má takovouhle moc, že někomu pomůže si uvědomit něco i v takovouhle mezní životní situaci.
0: Říká Michaela Váňová na Radiožurnálu.
2: Host Radiožurnálu. Před 40 lety se na pražské Štvanici odehrál jeden z nejslavnějších tenisových soubojů své doby. Československý tým s Hanou Mandlíkovou a Helenou Sukovou se ve finále poháru federace utkal s Američankami Chris Evert a Martinou Navrátilovou, která se tehdy poprvé od emigrace vrátila do Československa. Jak Hana Mandlíková vzpomíná na zápas, ve kterém domácí publikum nakonec fandilo především její soupeřce Martině. S bývalou světovou trojkou a čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou Hanou Mandlíkovou jsme natáčeli přímo na pražské Štvanici.
3: Host Radiožurnálu.
4: Poslouchejte zítra
3: po 9. hodině.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: Hodiny 30 minut. Jsou tu zprávy a Marek Sedláček.
6: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají v příštím roce být investice do dopravy a taky do zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO už dřív řekl, že schodek bude výrazně pod 400 miliardami korun. Letos stát plánuje deficit ve výši 310 miliard. Rodičovský příspěvek se od příštího roku zvýší o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Příslušnou novelu podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat budou mít nárok na dvojnásobnou částku. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO má zvýšení pomoct rodinám zvládat inflaci. Část opozice neúspěšně prosazovala automatickou valorizaci příspěvku. Vyjednavač a zeď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner jednal s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahuem. Řešili Trumpův 15-bodový mírový plán na ukončení války v pásmu Gazy, který počítal s odzbrojením Hamasu i ústupem izraelské armády z palestinského území. Netanyahu mírový plán minulý týden odmítl s tím, že Izrael se stáhne až po úplném odzbrojení radikálního hnutí. S politickými lídry Hamasu se Kushner sešel už včera v Egyptě. A nejnavštěvovanějším filmem je v Česku aktuálně Spider-Man z Brusu Nový den. Navštívilo ho už téměř 600 tisíc diváků. Na druhém místě je pak Odyssea režiséra Christophera Nolana. Třetí příčku v návštěvnosti podle Unie filmových distributorů obsadil rodinný animovaný snímek Tlapková patrola, dinosauří film.
4: Sport.
6: Fotbalovou Spartu opustil po 2,5 letech albánský útočník Idrit Tuci. 25-letý hráč přestoupil do Olympie Lublaň. Oba klub o tom informovali na svém webu. Tuci zamířil na Letnou v závěru roku 2023 a v první sezóně slavil s týmem ligový titul i vítězství v domácím poháru. Loni v létě odešel na roční hostování do Turecka.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Následky nehody na dálnici D1 u Brna a také na Břeclavsku a Náchodsku. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova u sjezdu na Slavkov šetří nehodu. Exit 210 v omezení, je to mimo průjezdné pruhy, projedete plynule. Na silnici 52 z Mikulova do Brna zpomalíte i zastavíte u odboček na Pernou a Dolní Dunajovice. Srazil se tam autobus s osobním autem. Na místo vjeli záchranáři a následky nehody brzdí provoz v obou směrech. Delší kolona, aktuálně zhruba půl kilometrová, je na Mikulov a Vídeň. Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí havarovala 4 osobní auta. Nehoda je u Rozkoše odbočky na Kleny, v místě, kde se kvůli opravám mostů nově jede kyvadlově. A v obou směrech čekejte zhruba půlkilometrové kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jeho západu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jeho západní polovině Čech. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24 stupňů. Tolik zprávy. A dál posloucháte reprízu dopoledního hosta s Liborem Boučkem.
0: Herní specialistka, herečka, režisérka a pedagožka Michaela Váňová je dnes tím hostem Radiožurnálu. Rozebíráme to, co všechno dělá Vlaštovka pro nemocné a pro to široké okolí, jak vypadá divadlo, které je součástí paliativní péče. Ale myslím, že člověk nesmí opomenout ani to, že vy jste vystupovala na mnoha českých scénách, stále jste aktivní herečka, vystupujete ve Studiu 2, jestli se nemýlím, za sebou máte divadlo v Celetné, divadlo na Vinohradech. Mě zajímá ten fenomén trémy, protože myslím, že kdokoliv, kdo se věnuje vystupování na jevišti, tak tu trému připouští, znám opravdu jen pár výjimek, kdo by neměl vůbec trému, trému máme úplně všichni. Ale jak je to s trémou v tomhle případě, kdy vystupujete v tomhle komorním představení pro jednoho diváka či pro skutečně velmi úzký okruh diváků? Co prožívá člověk předtím, než začne hrát tohle a jak si může být jistý tím, že nebude trapný, protože se vší úctou před sebou má možná nejcennějšího, ale rozhodně nejzranitelnějšího diváka?
1: No to bude asi právě to, že to není tak úplně tréma, jako je to spíš ten respekt k té situaci, že si říkáte, já mám velkou zodpovědnost, teďka co s tím? No. Ale není to ta tréma, kterou znám z toho velkého jeviště, kdy se tam jde zrovna na představení podívat nějaký režisér, na kterým mi záleží, ale je to fakt spíš, je to ten respekt, já myslím, že to je asi nejlepší slovo, protože víte, že máte v rukách velkou moc, protože víte, že tím, jak budete hrát, tak třeba některé představení jsou fakt celý úplně radostný, některý mají někde nějakou tesknou chvíli, melancholickou, někde může dojít k nějakému uvědomění a vy víte, že to všechno máte v rukách, že jak dobře budu hrát na začátku, tak potom budu sklízet ty plody na konci. Takže když teďka na začátku hodně toho pacienta rozjuchám, tak vím, že na konci, až přijde ta teskná chvíle, tak on se třeba rozpláče, protože ho to dojme. Hmm. A vy víte, že to jako způsobujete celý vy, jenom tím, co děláte. Takže v tomhle je to, že jako hrajete a pořád vyhodnocujete. Je to pro toho diváka teď dobrý, je mu to příjemný, měla bych být jemnější, nebo mám být víc plná energie. Jo, jako pořád se ladíte. Tak v tomhle je to jako spíš, než že by to byla tréma, tak je to ten pocit ještě té zodpovědnosti.

0: sledovali tu inscenaci Tam, kde končí oceán, teď velkou novinkou, jsou herbářinky. V čem je tohle představení odlišné a co přináší nového do té divadelní sekce Vlaštovky a vaší práce?
1: No, my se snažíme, aby každá inscenace měla ještě jiný ten přesah, krom divadla, a herbářenky zrovna využívají prvky aromaterapie. Takže během představení se divák seznámí s několika rostlinkami o svatojánské noci a vyústěním toho všeho je, že si může sám vytvořit svůj esenciální olej nebo takový jako namíchat si olej z vůní, který jsou mu příjemný, protože vůně je důležitá věc, která provází naše pacienty. Často máme děti, kteří procházejí léčbu různých chemoterapií a tak. A třeba zrovna na chemoterapii, tam je často dětem špatně, takže když si vyberou dobrou vůni nebo vytvoří si svoji vůni, která jim dělá dobře, tak jim to může pomoct, aby třeba nezvraceli.
0: Za chvíli se vrátíme k pozici herní specialistky, kterou je Michaela Váňová, dnes host Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: které jsou součástí Vlaštovky. Pochopitelně budou vznikat, předpokládám, i další, protože je to nedílná součást toho, co Vlaštovka dělá. Ale teď, když se podíváme na tu profesi herní specialistky, opět možná se bude vám zdát naivní ta moje otázka, ale mě to fakt zajímá. Když si představíme pětileté dítě, které má zítra podstoupit zákrok a má obrovský strach, vy k němu jdete, co uděláte jako první? Jak vypadá ta cesta?
1: Tak když už se s ním známe a nemusím se představovat a vysvětlovat, od čeho tam jsem. Tak
0: je
1: se...
0: pravda, že ano, logicky představit
1: jako
0: si by byla výborná
1: odpověď.
0: Tak bych pak řekla a dál?
1: Tak pak se ho ptám, jestli ví, co ho teďka čeká. A ono říká jo nebo ne. A já říkám, vím o tom, že jdeš zítra na operaci a... tak by mě zajímalo, jak se teďka cítíš, jak se na ní těšíš, co o ní víš a jestli tě k tomu třeba nenapadají nějaké otázky. Hmm. A podle toho potom se ubírá ta naše intervence dál a většinou je to, jo, já právě nevím, jestli tohle. A u starších dětí by to bylo samozřejmě, ne, dobrý, všechno v pohodě, nic nepotřebuju.
0: A tam musíte začít otevírat tyhle zámky, logicky.
1: Jo.
0: Jak poznáte, čeho se dítě opravdu bojí?
1: Tak do velké míry mi to prostě řekne. Ta práce je o tom, že my navazujeme vztah s tím dítětem, získáváme nějakou důvěru v nějaké upřímnosti, v tom, že vytváříme prostě ten, jako to prostředí, kdy se to dítě může opravdu ptát na cokoliv. A v té důvěře potom to dítě jako řekne i ty svoje nejniternější věci. A když to neřekne, protože menší dítě, samozřejmě to pro něj těžký to říct, tak to potom řekne skrz tu hru. Proto se ta profese taky jmenuje herní specialista. I když to je mnohdy jenom o povídání, ale hra je prostě ten úplně klíčový jako most. Takže mnohdy je povídání, ale k tomu děláme nějakou aktivitu, protože ta nám pomáhá se otvírat. A já, když vidím, jak si to dítě hraje nebo co kreslí, tak z toho můžu taky něco vyvodit a pak se ho na to zeptat. Já si samozřejmě nikdy jako sama neinterpretuju, ale je to ten nástroj, díky kterému já se k tomu dítěti můžu dostat.
0: Myslím, že to budou znát všichni rodiče, ale asi všichni, kteří se pohybují kolem dětí kolem těch 5 let, 6 let, 4 let věku, že vyjádřit ty emoce přesně je nesmírně složité a že přesně ta hra je nástroj i v těch běžných situacích, to znamená i v těchto extrémních, tak proto je ta hra nesmírně podstatná. Je někdy tím větším problémem než pacient tohoto věku ten vyděšený rodič? A opět myslím si jen k nám, k rodičům, protože myslím si, že to, co ten rodič prožívá, je také extrémně složité.
1: Co myslíte tím problémem?
0: No, myslím si, jakoby, jak moc musí být tou součástí i ten rodič, jak moc se dotýká ta práce herního specialisty i rodiče, protože upřímně, kdybych v té situaci byl, kdybych jsem si to promítal a nechtěl bych se do ní dostat, tak jak znám svoje děti, tak možná bych to daleko hůř zvládal já, celou tu situaci.
1: Dotýká se ho to hodně a my buď pracujeme i s tím rodičem jako specificky fakt s ním, že taky něco potřebuje. Potřebuje vědět, jak navázat komunikaci s tím dítětem, který se mu proměnil od včerejška. A, nebo fakt je vystrašený a bojí se ten rodič, protože neví, koho se má v nemocnici taky na něco zeptat. Ale ta jako moje jako většinová zkušenost je v tom, že ten rodič se sám jako víc vyklidní i proto, že vidí, že je tady někdo, kdo tomu dítěti rozumí a kdo to dítě dokáže dobře provést, kdo ho připraví, kdo ho naučí, jak zvládnout teď ten strach, jak zvládnout bolest, aby tolik nebolela, aby jí třeba tolik nevnímalo. A v tu chvíli ten rodič vlastně zažívá jako velký kus úlevy, protože vidí, aha, jsem v nemocnici a tady krom toho, že je o to dítě prostě excelentně postaráno po stránce té úzdravy jako toho těla, tak je tady někdo, kdo mu rozumí i fakt tomu, co to dítě fakt jako potřebuje z toho dětského světa. A v tu chvíli ten rodič často jako tak zjemní, změkčí a často se stává jako součástí těch intervencí, že vedeme pak k tomu, aby si o těch věcech třeba povídali spolu, pokud ta situace je taková a jsou schopní se slyšet a povídat si o tom. Takže ten velký díl jsou i rodiče a jsou to dokonce i sourozenci.
0: No k tomu se chci dostat rázem, protože tuhle úsečku rodič-dítě jsme si popsali, je to klasické, ale člověk si někdy může říct, tak mám to vyřešené, ale zapomeň na to, že tam je ještě ten sourozenec. Ten, který prožívá dětskýma očima, zase celý ten zážitek úplně jinak.
1: Jo, jo, jo, mnohdy se stává, že třeba dítě...
0: A může být přehlížený, pochopitelně.
1: To se taky stává, obzvlášť u těch dětí, který jsou jako hodně vážně nemocný. Tak samozřejmě, když ta léčba je dlouhodobá a intenzivní a s tím velkým nějakým strachem kolem, jak to všechno bude, tak potom se s nás zapomíná na to zdraví dítě, který je tam ještě vedle toho. Ale můžou to být i obyčejné věci, jako třeba to, že ten zdravý sourozenec prostě nechce jít navštívit toho svého nemocného do nemocnice, protože se prostě bojí, že když přijde do nemocnice, že mu někdo bude něco dělat. Hmm. To je taková jako klasická obava zdravých sourozenců, protože prostě jdu do nemocnice, že jo? A tam jsou všude doktoři, takže se může snadno stát, že do mě někdo píchne nějakou injekci. Takže s nima může být ta práce právě na tom, že ne, teď jsi tady host, teď je všechno v pořádku a můžeš se mnou právě třeba pozorovat, jak to tady vypadá, můžeš pak popsat, co si všechno viděl, aby se zase sejmulo z toho dítěte ten strach z toho, že teďka je to celý tady o mě a něco hroznýho se mi musí stát. No. A nebo třeba, když jde za sourozencem, který je třeba na jednotce intenzivní péče, všude jsou hadičky, všude to pípá a to dítě by mohlo být jako trochu v šoku z toho, co vidí před sebou. Nebo
0: mít nějaký přirozenou obavu, strach, jo, o svého sourozence.
1: Jo, takže i tam my pomáháme ho připravit na to jednak, co uvidí, ptáme se ho, jestli vlastně chce být součástí, jestli tam vlastně vůbec chce jít, jestli to chce vidět, jestli to třeba nejdřív nechce vidět jenom na fotce, nebo jestli jenom nechce si zavolat s tím svým sourozencem, pokud to situace umožňuje. Protože pro některé děti je to prostě fakt hrozně jako náročný přijít na oddělení, kde je 8 různě nemocných dětí a všechno je tam fakt. Všechno tam smrdí dezinfekcí, všechno je hrozně hlasitý, všichni tam kmitají, je tam strašně moc doktorů, sester.
0: No, zní to jako záležitost, kterou by člověk přivítal v každé nemocnici a jako záležitost, kterou by člověk přirozeně přivítal jako součást zdravotnictví obecně. Jak tomu reálně je na území Česka a jaký je cíl Vlaštovky i Michaely Váňové, tak o tom si na Radiožurnálu budeme ještě povídat.

0: Posloucháte Radiožurnál, hostem je Michaela Váňová. Bavíme se o tom, jak vypadá divadlo a jak vypadá pozice a profese herní specialistky, to znamená nástroje, které, řekl bych, usnadňují průběh těch nejtíživějších momentů v životu nás, nejen přímo ve chvíli, kdy jsme pacienty, ale ve chvíli, kdy pacienty máme ve svém bezprostředním rodinném okolí. My jsme se bavili o tom, že ta profese herní specialistky je rozvinuta, je to standardní součást zdravotnických zařízeních v Anglii nebo třeba v Kanadě, kde jste byla na stáži, jestli se nemýlím, tak jenom pro tu představu, jak to vypadá v Kanadě, kolik těch specialistů je a jak normální součást nemocnice třeba je?
1: Je to fakt úplně normální součást, takže třeba v té kanadské nemocnici jich bylo 35 na tu jednu nemocnici, to znamená, že každý oddělení tam má 3 až 4 specialisty. Ten tým je fakt obrovský a jsou fakt u všeho, takže se stihnou dostat víceméně ke každému dítěti, který je potřebuje, což je téměř každý dítě.
0: Jaká je ta realita v Česku?
1: Nás je asi 7 v celé republice aktuálně, protože u nás ta profese prostě zatím není ukotvená v legislativě, nemáme ji v národní soustavě povolání, takže v tuhle chvíli my jako Vlaštovka se právě snažíme, už tak nasedáme na nějaký předchozí snahy dostat to do zákona. Moc si to přejeme, protože nám to přijde jako úplně přirozená součást, která v 21. století prostě má v tom zdravotnictví být. Takže k tomu směřujeme, děláme k tomu různý kroky, jednáme a máme nějaké svoje strategie, ale je to běh na dlouhou trať samozřejmě. Takhle něco prosadit není úplně lehký, zvlášť když my jsme organizace, která není primárně advokační, ale prostě děláme s dětma, děláme v terénu, děláme s rodinama. Takže pro nás je to všechno jako hrozně nový a sami se jako za běhu učíme, jaký jsou vlastně ty pořádný, správný kroky, které k tomu povedou.
0: Je to úchvatné. Se vší úctou k naší společné Alma Mater, což je Akademie muzických umění, konkrétně divadelní fakulta. Ale to je neskutečné, co činíte právě, jak složitý ten legislativní proces je, jak důležitá je ta negociace. Co by se tedy konkrétně muselo stát, aby za těch 5 let měl herního specialistu každý dětský paliativní tým, který ho potřebuje?
1: Potřebovali bychom, aby velké množství vlivných lidí vědělo o tom, že ta profese existuje, co přináší, protože na to jsou tvrdý data ze zahraničí, to my víme moc dobře, jak to pomáhá, jak to ulevuje finanční situaci nemocnic, jak to zjednodušuje práci zdravotníkům a podobně. Takže my jenom potřebujeme vlastně udělat tak širokou osvětu, jako třeba být tady a povídat o tom, aby se k co nejvíce lidem, kteří mají možnost něco fakt ovlivnit, a jsou to třeba zástupci České pediatrické společnosti, která má ty páky na to, že může někam posouvat ten systém a nějak ho měnit, tak aby se to k ním dostalo, aby vlastně se našlo tolik lidí, kteří budou moct už působit i na ty zákonodárce, aby to přijali.
0: Vlaštovka je snad stále viditelnější a myslím si, že by měla být skutečně vidět víc a víc, protože ten smysl je neoddiskutovatelný. Jak můžeme pomoci my? A jak velkou podporu vy potřebujete od nás, od řadových lidí, od obyvatel Česka?
1: Já myslím, tak jedna věc je mluvit o tom, taky šířit dobrý slovo o tom, že je nějaká takováhle profese. Možná i ptát se v nemocnici, když jsem někde u doktora, máte tady herního specialistu, aby si ty zdravotnický týmy začaly říkat, kdo to je herní specialista, proč bychom tady ho měli mít a proč už se nás na to ty lidi ptají potolikátý. Samozřejmě tím, že jsme neziskovka, tak pro nás jakákoliv finanční podpora je úplně klíčová, protože bez ní prostě nemůžeme tu práci dělat a tím, že ta profese není v systému, tak jsme vlastně odkázaní na to, kdo nám přispěje a abychom tu práci mohli dělat tak dlouho, dokud se to třeba nedostane do systému. Takže to je určitě jako jedna z těch velkých podpor. A nebo právě takhle pozvat nás někam, kde o tom můžeme mluvit, ať už na té takový běžný úrovni, anebo třeba na nějaký odborný.
0: Podrobnosti jsou na stránkách Vlaštovky, doporučuji je k přečtení, protože to zastavení, které vykonáte při tom přečtení, tak je zastavení, které se fakt vyplatí a člověk objeví úplně nový potřebný svět. Jak, protože je to složité a říkala jsem to, že to je náročná profese, jak vy relaxujete? Co je váš svět, kde se na chvíli odpojíte od té náročné, psychicky náročné profese, kterou děláte?
1: Tak asi Asi úplně nejvíc je to pro mě příroda. Já jsem prostě milovník přírody, bývalá skautka, takže pro mě moc sednout na vlak a odjet někam do lesů, do hor, někam na kraj republiky, kde jenom tak chodím s batohem a spím pod širákem, to je pro mě asi absolutně jako top. To je nejvíc, co mi může něco dát, že tam pak tak tupě prostě sedím na kameni a jenom zírám a to je všechno, co potřebuju a cítím se šťastná a že je svět v pořádku. A pak je to jako do velký míry. I to divadlo právě jiný, který dělám, protože tam zase můžu myslet víc na sebe, je to trochu víc, že jo, sebestředný, takový bohemský prostředí.
0: To kde vám prostředí. Stovky diváků zatleská na konci.
1: Přesně. Takže tam, ale hlavně to, že jsem mezi partou lidí, se kterými je prostě jako, je tam sranda, máme zase jiný úplně témata, nikoho z mých kamarádů z divadla jako moc nezajímá, co řeším ve Vlaštovce, nebo je to zajímá, ale bojí se toho tématu, takže se mě na to neptají, takže můžu trochu ty myšlenky zase upustit a určitě jako to třetí je prostě pak nějak ta moje blízká rodina a moji úplně nejbližší přátelé a přítel samozřejmě.
0: Přiznám se, že já jsem se trošku bál těch otázek, ale jsem nesmírně rád za to, že jsem je mohl položit a myslím si, že by je mělo pokládat více a více lidí. Díky za to, co děláte pro všechny rodiny a pro všechny pacienty a kéž ta pozice herního specialisty třeba za těch 5 let bude úplně běžná a my si budeme povídat, kde je herní specialista ten úplně nejlepší. Michaela Váňová byla hostem Radiožurnálu.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pastvina zmizelých.
4: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
3: Kam se poděli?
5: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
3: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
6: Je to pěkně zamotaný.
3: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
7: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Marek Sedláč.
8: Do Polska se vrátilo přes 20 zraněných po nehodě autobusu v Maďarsku. Vláda rozhodla o definitivním zrušení Eurocenter. Kanoista Martin Fuchsa finišuje s přípravou na mistrovství světa a bude oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky teploty do 25 stupňů.
9: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Do Polska přiletěla první skupina zraněných z polského autobusu, který včera havaroval v Maďarsku. Informuje o tom polský rozhlas s odvoláním namluvčího vlády. Speciál s 21 zraněnými přistál před 8 hodinou večer na letišti v Řešově, na jihovýchodě země. Další zranění zůstávají v maďarských nemocnicích kvůli svému vážnému zdravotnímu stavu. Při včerejší nehodě v Maďarsku zemřelo 12 lidí. Zraněných je přes 40. Eurocentra v Česku od 1. ledna příštího roku skončí. Rozhodla o tom vláda. Eurocentra vznikla v krajích v roce 2006. Lidi tam mohli získávat informace o Evropské unii. Každý rok pořádají zhruba 1300 akcí na školách, v knihovnách nebo univerzitách. Někteří opoziční poslanci záměr kritizují. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka s úředníky.
10: Tato koncepce je stará už více než 20 let. Vznikla krátce po vstupu do Evropské unie. Už není potřeba, aby v každém kraji byla kamenná pobočka a spoustu úředníků, když jsme úplně v jiné době. Ušetříme tím 10 milionů korun ročně.
8: Téměř 12 000 řidičů denně využívalo v červenci nový úsek dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frištákem na Zlínsku. Radiožurnálu to řekla mluvčí ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Tento úsek dálnice byl po letech sporů a odkladů zprovozněný letos v červnu. Stavba přitom začala už v roce 2018. Rybník Stará plovárna na okraji Jihlavy je kvůli dlouhodobému suchu téměř bez vody. Rybáři z vodohospodáři zastavili jeho odtok, aby nevyschl úplně. V příštích dnech budou řešit, jak ho doplnit. Dnes tam alespoň dolévali vodu z cisteren.
11: My jsme se dohodli s povodím Moravy, že můžeme čerpat vodu u českého mlýna, takže jsme dneska dovezli už 3 cisterny.
12: Vysvětluje mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek.
13: Přítok vody do Staré plovárny je v současnosti téměř nulový.
12: Mluvčí povodí Moravy Radek Špatka telefonicky přibližuje příčiny. Nejvíc ale může zbývajícím rybám a hladině staré plovárny pomoct déšť, snad i v dalších dnech. Z Jihlavy Daniel Zach, Radiožurnál.
8: Sport. Čeští rychlostní kanoisti příští středu vstoupí do mistrovství světa v Poznani. Formu v závěru přípravy ladí i suverén letošní sezóny kanoista Martin Fuchsa, který letos vyhrál 2 závody na evropském šampionátu a 3x ve světovém poháru. Proto věří, že zejména u mladších soupeřů budí velký respekt.
14: Doufám, že prostě když jdu po tom závodišti nebo že když jdu na ten start, tak ty lidi na mě koukají a mají ze mě strach, jako jsem ho měl tenkrát já. Prostě když jsem byl v té dospělé kategorii, prostě jsem si říkal, tak tyhle kluky asi dneska jako neporazím, tak doufám, že tady ty mladí kluci si tady to říkají o mě a tady to v té hlavě prostě šrotuje a oni mě neporazí, i kdyby třeba na to měli. Každý člověk na světě se dá porazit, ale doufám, že já to nebudu teďka.
8: Dalšího olympijského vítěze z Paříže, kajakáře Josefa Dostála, přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Celkem se v Polsku představí 22 českých posádek a 2 parakanoisté.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehody na silnici 52 na Břeclavsku, také na Vysočině a ve Frýdku Místku. Na dálnici D35 u Hradce Králové ve směru z Vysokého Mýta a Olomouce stojí dodávka s defektem. U nájezdu na dálnici D11 do Jaroměře a Prahy kilometr 127,5 blokuje Krajnici. Na silnici 52 z Mikulova do Pohořelic a Brna se srazil autobus s osobním autem. Následky nehody omezují průjezd u odboček na Pernou a Dolní Dunajovice. V místě se teď brzdí v obou směrech, vypadá to na kyvadlový provoz. Na silnici 602 z Jihlavy do Velkého Meziříčí se srazilo osobní auto s cyklistou. Nehoda je mezi Měřínem a Stráneckou Zhoří poblíž odbočky na obec Pustina a šetří už i policie. A ve Frýdku Místku u Frýdeckého náměstí se střetlo osobní auto s chodcem. Následky nehody čekejte v Revoluční ulici u odbočky k magistrátu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy. A dál je s vámi Michaela van Erné a její noční radiožurnál.
7: A také další informace. Dnešek zaznamenal nové zprávy z české ekonomiky. Statistikové informovali o tom, že v červenci stouply ceny, za které své zboží prodávali průmysloví výrobci. Tím, co naopak kleslo, a to dost výrazně, jsou ceny zemědělských výrobců. A díky tomu bychom se mohli dočkat zlevnění potravin. Do dalších souvislostí vás uvedeme až za chvíli, protože teď u nás hraje prim Gigi D'Agostino.
9: Večerní radiožurnál
2: a Michaela van Erne.

0: Ceny, za které průmysloví výrobci prodávají dál své zboží, rostou. V červenci podle aktuálních dat Českého statistického úřadu meziročně stouply o 1,6%. Ale co naopak klesá, jsou ceny zemědělských výrobců. A to je dobrá zpráva. Pokles by totiž mohl příznivě ovlivnit, kolik v obchodech v příštích týdnech a měsících budou stát potraviny. Na detaily se hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka ptala moderátorka Hanka Schánělová.
1: Pojďme začít těmi potravinami. Zemědělské ceny jsou meziročně nižší o 13%. Jak se to projeví v příštích měsících na cenách potravin v obchodech?
2: Ono se projevuje už po celou sezónu a nejspíše tento trend bude pokračovat. Projevuje se to tím, že zlevňují potraviny napříč celým vlastně výrobním řetězcem. Od zemědělských plodin na začátku až po potraviny, maloobchodní ceny potravin v obchodech. Takže i v nejbližší době nejspíše ty základní potraviny, jako jsou mléko a podobně, mohou dále zlevňovat.
1: U jakých konkrétních potravin tedy můžeme čekat ale úplně nejvýraznější pokles cen? O kolik třeba?
2: Myslím si, že teď asi nejvýraznější cenové pohyby můžeme očekávat právě u zmíněného mléka a potom dále u vepřového masa. Tam vidíme, že právě u výrobců dochází k zásadnímu zlevňování a to se tedy nejspíše projeví následně i v cenách v obchodech.
1: Jak ovlivňuje nebo možná asi ještě ovlivní ceny potravin to současné sucho?
2: Současné sucho ovlivní vývoj cen potravin zásadním způsobem. Zatímco letošní vývoj cen potravin reflektuje loňskou výbornou sklizeň, letošní sklizeň bude velmi špatná právě kvůli výraznému suchu. A tady je potřeba přidat další důležitý faktor a tím jsou poměrně rychle stoupající ceny hnojiv v souvislosti s geopolitickou situací. A ta kombinace obojího, sucha a drahých hnojiv, může být pro ceny potravin v uvozovkách smrtelná.
1: Co naopak roste, jsou ceny průmyslových výrobců, kterých v červenci meziroční růst zrychlil na 1,6%. To se v praxi projeví jak?
2: To se v praxi projeví tak, že budou zdražovat výrobky, které souvisí nebo mají v tom svém výrobním řetězci výrazněji zastoupené energetické komodity. A tím hlavním leitmotivem pro vývoj cen průmyslových výrobců je postupné prolínání vysokých cen ropy v předchozích měsících napříč výrobním řetězcem. Zatímco v předchozích měsících to bylo o drahých pohonných hmotách, teď to vidíme v rychlém růstu cen plastů, pryže nebo zmíněných hnojiv.
0: Ještě doplním, že o cenách průmyslových a zemědělských výrobků mluvil v našem vysílání hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Ondřej Ruml, posloucháte večerní radiožurnál a další informaci. Má barvu jako pivo, ale pomáhá čistit vodu. Vynález z Hydrologického ústavu Akademie věd pro úpravu surové a odpadní vody odstraňuje nežádoucí látky, a to při jakékoliv teplotě vody. Experti pro něj teď hledají možnosti průmyslové výroby. Detaily máme, nabídneme je za chvíli, ještě předtím z hudební nabídky kapela Queen.

0: Letošní horké léto zhoršuje kvalitu vodních toků a nádrží, které slouží jako zdroj pitné vody. Do úpraven tak podle odborníků přitéká voda kyselejší. Vyšší je i obsah nežádoucích látek. K jejich odstranění vyvinuli odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd činidlo, které je vysoce účinné bez ohledu na teplotu. Funguje i při čištění odpadních vod, především od fosforu, který ve větším množství zhoršuje kvalitu vody.
1: To, že má tu takovou pivní barvu, tak já se jmenuji pivo Konský, tak právě proto byla snaha, aby i to činidlo, které jsme vymysleli, mělo tu pivní barvu. Ne, ale teďka vážně, ono obsahuje kovy.
2: Takže to byl záměr.
1: Ne, úplně ne, ale vlastně ano, protože ono obsahuje železo a to jí právě barví do takového toho zlatava nebo žluté, žlutohnědé barvy. Skutečně to připomíná pivo.
2: Jenže tato zlatavá tekutina v kádince, kterou mi ukazuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, dokáže vyčistit přírodní nebo odpadní vodu. A to bez ohledu na jejich teplotu, a tedy kyselost nebo zásaditost.
1: To naše nové činidlo je specifické právě tím, že ty kovy, to jsou ty účinné složky činidla, které pak upravuje tu vodu, jsou tady obě, ty základní, to znamená železo i hliník, a jsou na nějakém anorganickém nosiči.
2: A to si můžeme představit jako řetízek z přívěsky, který pomocí srážení odstraní nežádoucí látky, včetně fosforu.
1: Funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
2: A to si tady můžeme hned ukázat, protože tady na to máte speciální přístroj. Tady vidím nějakých 8 válců, které jsou průhledné a jsou zaplněné.
1: Tady zrovna vidíte vodu, kterou využívá úprava vody v Plzni. Je to surová voda z řeky Úhlavy, která díky tomu, že to je řeka, tak se její kvalita mění velmi významně v průběhu roku. Stačí, aby významně zapršelo, protože se tam spláchne řada látek z polí.
2: V každém z válců jsou tedy zhruba 2 litry vody.
1: Vidíte tady teďka zrovna z těch sklenic výjíždí míchadla. Vezmu si nějakou automatickou pipetu, kde si nastavím to množství, které chci.
2: A Martin Pivokonský k ním teď přidává různé množství činidla.
1: A nadávkuju ho jednoduchým způsobem do té sklenice, tak abych ho rovno měl něco nejvíc asi rozptýl do toho objemu té vody.
2: Takže ta předtím průhledná voda změnila logicky barvu a tak toto postupně uděláte u všech 8 sklenic.
3: Ano, je to sklenicová optimalizační zkouška.
2: Říká Monika Motlok ze startupu Flock4U a zapíná přístroj.
3: Chvílečku počkám a pustím míchání a spustí se míchací kolony. Ta zkouška bude probíhat teď 30 minut.
2: Pak se vzorky podrobněji analyzují, ale už teď je vidět, že v některých válcích začíná být voda průhlednější.
1: Když se na to takhle podíváte, tak tady vidíte, že tady třeba ty vločky, které tam vznikají takové jako cucky.
2: To jsou ty nečistoty vlastně.
1: To jsou ty nečistoty s tím činidlem, které ono pospojovalo dohromady, tak vidíte, že tady jsou takové krásně vyvinuté. Teďka, jak se to vypne, tak oni začnou krásně sedimentovat a ta voda nad tím už je krásně čirá. A i pouhým okem je vidět, že ve sklenici 5 a 6 je ta voda taková asi jako nejčirejší nebo má nejskřivější barvu. A tím pádem ty podmínky v těch sklenicích jsou ty, které pak si ta úpravna nastaví ve svém provozu.
2: Podobně to podle Moniky Motlok funguje i u odpadních vod.
3: U těch čistíren se bavíme o terciálním dočišťování vody a cílíme na odstranění fosforu. Testujeme na několika úpravnách vody a ta zpětná vazba je v tuto chvíli velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané, takže věříme, že to má velký potenciál.
2: Teď startup Hydrologického ústavu Akademie věd hledá možnosti průmyslové výroby činidla. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: 23 hodiny 30 minut. Jsou tu zprávy a Marek Sedláček.
1: Hygienici řeší 111 případů zažívacích potíží u návštěvníků Pryznicových lázní v Jeseníku. Lidi mají problémy se zvracením, průjmem nebo bolestmi břicha. Zdroj nákazy se zatím nepodařilo zjistit a pokračuje epidemiologické i laboratorní šetření. Lázně přijali hygienická opatření a vyzvali klienty k prevenci. Belgický král Filip navštívil oblast zasaženou největším lesním požárem v historii země. Hasičům na místě poděkoval za práci a za jejich nasazení a vyjádřil vděčnost za mezinárodní pomoc. V Belgii zasahují letadla nebo helikoptéry z Německa, Nizozemska nebo Norska. Oheň na východě země už zasáhl plochu přes 3000 hektarů a stále není úplně pod kontrolou. Díky dešti se ale přestal šířit směrem do Německa a někteří evakuovaní obyvatelé se už můžou vrátit domů. Místopředsedu ruské liberální strany Jabloko Lva Schlossberga poslal soud na 11 let za mříže. Informoval o tom ruský nezávislý server Mediazona. Ruské úřady Schlossberga obvinili z takzvané diskreditace armády a šíření nepravdivých zpráv o válce na Ukrajině. Podle agentury Reuters vinu odmítl a svůj proces označil za politický. Jeho trestu předcházelo vyloučení Jabloka ze zářijových parlamentních voleb. A ve vodárenské věži na Pražské Letné začal festival o ničem. Týdenní akci pořádá organizace Mila, která se věnuje tématu péče o seniory a jejich pečující. Program nabídne třeba cirkusové workshopy, taneční party s hercem Janem Cinou nebo koncerty. Některé z nich si návštěvníci můžou poslechnout v leže. Festival chce upozornit na význam odpočinku a péče o sebe. Vstup na všechny akce je až do neděle zdarma.
2: Sport.
1: Fotbalisti Ústí nad Labem nevyužili možnost ujmout se ve vedení v tabulce šance Národní ligy. V závěrečném utkání čtvrtého kola druhé nejvyšší soutěže remizovali v Třinci 0-0. Stále neporažení Severočeši se posunuli na čtvrtou příčku a ztrácí jenom jeden bod na vedoucí Karvinou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na silnici 52 na Břeclavsku a 35 se u Holic. Na silnici 52 z Mikulova do Pohořelic a Brna se kolem 9:30 srazil autobus s osobním autem a následky nehody stále blokují pruh u odboček na Pernou a Dolní Dunajovice, opatrně v místě v obou směrech. Na silnici 35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta se narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda je na vjezdu do Holic u odbočky k Molce. Jede se kivadlově, policie míří na místo. Na silnici 20 z Písku do Vodňan srazilo osobní auto Divoké prase. Omezení v průjezdu čekejte kousek za Protivínem. A v Praze na městském okruhu noční uzavírka. Údržba zavřela část tunelového komplexu Blanka obousměrně mezi sjezdy na Troju a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy. A ještě necelou půl hodinu je s vámi Michaela Fenerne a její večerní radiožurnál.
0: A připomenu, že zítřejším hostem radiožurnálu bude Hana Mandlíková, čtyřnásobná grandslamová vítězka mimo jiné. Rozhovor poslouchejte tedy zítra po 9. hodině dopoledne.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
5: A

0: Ještě 2 týdny volna a pak zpátky do lavic. To je realita pro většinu českých školáků. Některé děti si ovšem prázdniny ještě prodlouží. Začátek školního roku odloží většinou kvůli stavebním pracím. Třeba základní škola v Pozořicích na Brněnsku se stále pracuje na novém školním pavilonu. Výuka tam dětem začne až 7. září.
1: Barbora Frolková, mám 9 let a půjdu do 4. třídy.
2: Baru, jak ty se koukáš na to, že máte o týden delší prázdniny?
1: Je to super, mě to líbí.
2: A v čem?
1: No v tom, že můžu zůstat doma a nemusím se učit.
2: A už máš nějaký plán, co budeš dělat?
1: No tak budu navíkat korálky, budu trochu poklízet u mě na posteli a možná si dám popcorn.
2: Zatímco Barbora má jasnou představu o tom, co bude 1. zářijový týden dělat, 11-letý Kamil Měšťan zatím neví.
3: Budu to ještě plánovat.
2: Těšíš se potom jako do té školy vůbec?
3: No, moc ne.
2: A kvůli čemu ne?
3: Kvůli učení, ale těším se za kamarádama.
2: Jak se jmenuješ ty, prosím?
4: Mirek Měšťan. Bude mi teďka 9 a půjdu do 3.
2: A jak ty vidíš to, že máte o týden delší prázdniny?
4: Dobrý, protože se nemusíme díl učit.
2: Pro jejich maminku Veroniku to ale bude komplikace.
5: Protože že musíme zajistit nějaké hlídání, nemůžou být pořád sami doma, nebo prostě chodím do práce, takže je to určitá komplikace, ale kluci se na to těší.
2: A jak to teda vyřešíte?
5: Asi budou, prostě babička bude muset nějak zafungovat trošičku ještě.
2: Začátek školního roku se zpozdí kvůli pracím na přístavbě základní školy. Dělníci teď propojují původní část školy s novým křídlem, upřesňuje ředitel školy Jan Dudek.
6: Tady právě dochází potom k oddělení té staré a nové budovy, tak aby jsme mohli na jedné straně se mohli děti učit a na druhé straně probíhaly ty dokončovací práce té přístavby.
2: Tam budou odborné učebny.
6: Bude tam učebna robotiky, učebny jazyků, učebny informatiky a potom školní klub, školní družina.
2: A přesunou se tam taky

0: kabinety učitelů. Ve škole tak bude víc místa pro školáky, kterých teď dochází z Pozořic a okolních obcí skoro 600.
1: Máme hodně naplněné ty třídy, třeba kolem 30 nebo dokonce přes 30 dětí v jedné třídě bylo, takže tím, že se vytvoří více odborných tříd, tak můžeme více dělit ty třídy na menší skupinky, takže se bude vlastně se zlepší kvalita výuky, nebo s tím jsme do toho vlastně šli.
0: Stavba vyjde městys na asi 250 milionů korun. Hotovo má být v březnu příštího roku. V areálu školy přibude taky nová sportovní hala. Z Pozořic Aneška Hlávková, Radiožurnál.

Ray Dalton dozněl. Před evropským šampionátem atletů se mluvilo o 2, 3 českých medailích, ale bohužel zůstalo jenom u přání. Reprezentace poprvé v historii nevybojovala na mistrovství Evropy ani jeden cenný kov. Podrobněji rozebereme tuto vrcholnou akci i v souvislostech v našem večerním vysílání. Za chvíli, teď je tu Tina Turner.

0: Posloucháte Radiožurnál. Poprvé v historii se česká atletická reprezentace vrací z mistrovství Evropy bez medaile. Kladivář Myslivčuk skončil v britském Birminghamu za bronzem o 7 cm, oštěpař Vadlejch o 9 cm a těsně pod stupni vítězů skončila i čtvrtkařka Manuel. Výrazně za očekáváním zůstal i výškař Štefela a další atleti.
1: To, že to je jako neúspěch, to samozřejmě víme, probíráme to každý večer s trenérama a samozřejmě budu chtít od trenérů jejich zpětnou vazbu z tohohle mistrovství a doufám, že najdeme nějakého společného jmenovatele, proč to všechno bylo, ale nechal bych se na to ještě chvilku času.
2: To říká šéftrenér českých atletů Pavel Sluka. Hranice mezi tím mít nebo nemít medaily je mnohdy extrémně tenká. Problémem ale je, že se většina reprezentantů ani nepřiblížila svým nejlepším letošním výkonům.
1: Nepotvrdili výkonnost, kterou jsme měli, a to je základ toho neúspěchu a trošku jsem byl rozladěný už na mistrovství republiky, kdy ta výkonnost nebyla taková, jakou bych si představoval před vrcholnou akcí, protože tam by měli ukázat, že skutečně jsou ve formě a evidentně většině výpravě se ta závěrečná příprava nepovedla.
2: Smířlivější tón pak volí místopředsedkyně atletického svazu, světová rekordmanka a trenérka oštěpařky Niko Tabačkové Barbora Špotáková.
3: Opravdu každý, kdo se sem dostal, je prostě výjimečný, obdivuhodný člověk, jako jo. Prostě ty atleti prostě mnozí u toho studujou, někteří u toho pracujou prostě a obětujou ty atletice strašně moc za strašně málo. I jako místopředsedkyně svazu tady všechny ty atlety vnímám a nemyslím, že by to kdokoliv z nich nějak podcenil.
2: Mimochodem Barbora Špotáková byla jedinou českou medailistkou na mistrovství Evropy v roce 2010 v Barceloně, kde vybojovala bronz a to byl dosud nejhorší kontinentální šampionát pro českou výpravu co do cenných kovů. Šéf trenéra Sluku mrzí, že se po povedených předešlých akcích v Birminghamu nedařilo, ale věří, že tato reprezentace dokáže ještě velké věci.
1: Určitě děláme sport a prostě v těch vlnách to jde. A teď na posledních mistrovství jsme byli relativně úspěšní a vypadalo to, že jdeme i touhle cestou nahoru a teď teda samozřejmě ten pád dolů je nepříjemný a já doufám, že se z toho rychle zvedneme a že už na halové mistrovství Evropy ukážeme, že ten potenciál atletiky je někde jinde, než jsme předvedli tady.
2: Naráží šéftrenér českých atletů Pavel Sluka na halový evropský šampionát, který v březnu přivítá španělská Valencie. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Česko bude mít ústřední komisi pro sucho, sejde se příští pondělí. Francouzský premiér přislíbil stovky milionů korun na pomoc po obřím požáru na jihozápadě země, lidi ho vypískali. Nehrající kapitán Tomáš Berdych předběžně nominoval 5 tenistů na duel Davis Cupu se Spojenými státy a dnešek bude nejdřív oblačný až polojasný s ojedinělými přehánkami, postupně se zatáhne a místy zaprší. Teploty většinou do 22 stupňů. Je úterý 18. srpna, začínají hlavní zprávy s Markem Sedláčkem.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Příští týden v pondělí se sejde ústřední komise pro sucho. Bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření a zasednou v ní kromě politiků taky zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Po jednání obnovené národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové taky mají za úkol sestavit mapu problémových míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Českem v pondělí odpoledne a večer prošly bouřky ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Hasiči měli plošně asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Nejvíc zásahů se podle něj týkalo spadaných stromů, poškozených střech nebo zatopených sklepů.
6: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
1: A problémy řešili i energetici. Na východě Čech bylo bez proudu 5000 domácností. Výstraha před rizikem požáru dál zůstává v platnosti. Poslanecká sněmovna by na zářijové schůzi měla začít projednávat navrhované zmrazení platů politiků. Po jednání koaliční rady to řekl předseda poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Novela má zmrazit platy politiků do konce roku 2030. Babišův kabinet ji schválil už loni v polovině prosince. Na projednání ve sněmovně zatím čeká. Návrh by se podle Okamury mohl dostat na plénum ještě před projednáváním mediálního zákona.
7: Takže jsme se dohodli, že ho zařadíme ještě před návrh zákona na zrušení poplatku České televizi, Českého rozhlasu, který je samozřejmě prioritou teďka od září, ale ještě před to dáme zamrazení platů politiků, protože prostě to chceme stihnout a chceme, aby už to prošlo prvním čtením.
1: Pondělkem skončilo americko-íránské memorandum o porozumění. 60-denní lhůta měla zajistit čas na dojednání trvalejších podmínek míru mezi Íránem a Spojenými státy. Obě země se ale vzájemně obviňovaly z porušování podmínek dohody. Americký prezident Donald Trump řekl, že Spojené státy o prodloužení memoranda neusilují.
8: Takzvané memorandum o spolupráci si Teherán i Washington vysvětlovali po svém. Írán trval na odchodu izraelské armády z palestinského pásma Gazy. Trhliny ale způsobily podle katarské televize Al Jazeera taky neshody ohledně provozu Hormuzským průlivem. Teherán strategickou úžinu zablokoval a začal za proplutí tankerů vybírat mýtné. Na mapě transitních tras se přitom Írán dohodl s Ománem. To vadí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. V rozhovoru pro Fox News pohrozil, že pokud se bude Omán plést do vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem, rozbombarduje zemi na prach. Omán je přitom v Perském zálivu jedním ze strategických partnerů Spojených států. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Francouzská vláda pošle v přepočtu skoro 300 milionů korun na pomoc lidem po požáru v oblasti Gironde. Potvrdil to premiér Sébastien Lecornu, který navštívil zasažená místa. Oheň koncem července spálil přes 40 tisíc hektarů. Evakuovat se muselo přes 220 tisíc lidí z obcí nedaleko Bordeaux.
9: Obyvatelé francouzské obce Porsche skandovali hamba a premiéra vypískali.
10: Lidé doufali, že projeví aspoň trochu soucitu. místo toho utekl.
9: Popsala televizi M6 obyvatelka obce, ve které oheň spálil 180 domů. Premiér Sebastian Lecornu uvedl, že jeho kabinet nemá co skrývat a mluvil o stejně rychlé pomoci jako v případě vyhořelé pařížské katedrály Notre Dame.
11: Budeme se snažit, aby stavební povolení byla vydávaná do jednoho měsíce.
9: Premiér Sebastian Lecornu upozornil na riziko bleskových povodní, protože spálené lesy zachytávaly velké množství vody. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Trojice aktérů bitcoinové kauzy, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blaška, se svými stížnostmi u ústavního soudu neuspěla. Vadily jim mimo jiné úniky informací ze spisu, medializace případu a kritizovali i údajný spěch s obžalobou. Ústavní soud ale nenašel důvody k zásahu. Kauza se týká miliardového daru, který Jiříkovský poskytl státu.
12: Kromě Blažka si stížnost podali také advokát Karim Tyc a programátor Tomáš Jiříkovský. Podle mluvčí ústavního soudu Miroslavy Číhalíkové Sedláčkové ale byly neopodstatněné.
13: Rychlý sled úkonů orgánů činných v trestním řízení sám o sobě neústavnost procesu nespůsobuje. Zvýšená medializace k narušení presumpce neviny nevede. Námitky proti úkonům přípravného řízení budou moci stěžovatelé uplatnit v následující fázi řízení před soudem. Právo na obhajobu je tak účastníkům zachováno.
12: Blažek na síť X napsal, že jde o procesní rozhodnutí, že není hodnotící a nezbývá mu než je vzít na vědomí. Obžalobě čelí 4 lidé, všichni vinu už dřív popřeli. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
1: Správa Národního parku Šumava zakázala splouvání teplé Vltavy. Až do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky, pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
14: Hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
1: Písničkář Xindl X dnes oslaví narozeniny koncertem Pod širým nebem. Do pražských Rýgrových sadů přiveze kapelu, hosty i filmové projekce.
15: 17, problém je v tom, že už 29 let.
16: Občanským jménem Ondřej Ládek, pro publikum už téměř 20 let Xindl X. Pražský písničkář, který o víkendu oslavil 47. narozeniny, si nadělí ještě jednu oslavu.
15: Kdo by to byl řek, že to tak rychle poletí?
16: Koncert nabídne průřez jeho tvorbou od starších písní, které ho proslavili, až po novější skladby. Xindla X doprovodí kapela, dorazit mají také speciální hosté a vystoupení doplní filmové projekce.
15: Ujel mi vlak i poslední metro, ještě jsem nebyl in a už jsem retro.
16: Areál se otevře v 17:30, jako předskokán vystoupí písničkář Láska a Xindl X nastoupí v 7 hodin. Koncert je vyprodaný a pořadatelé upozorňují, že další vstupenky nebudou dostání ani na místě. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Sport. V nominaci kapitána Tomáše Berdycha na duel kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům americkým jsou Jiří Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl. V sestavě je ale ještě prostor pro změny, zejména s ohledem na čtyřhru. Její varianty nastínil na nominační tiskové konferenci Tomáš Berdych.
17: Už Adam Pavlásek, Patrik Rykl a nebo nějaká varianta toho rozdělení. I co jsem mluvil vlastně s Kubou Menšíkem, který mi řekl, že vlastně v tom případě, že by hrál druhýho singla vlastně druhý den, tak kdyby bylo potřeba, tak je ready tu čtyřhru odehrát. Takže v tomhle případě by to zase pro mě mohla být varianta třeba, aby hrál s Tomášem Machačem.
1: Češi se z USA utkají přesně za měsíc v pražské O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehody na silnici 35 na Pardubicku a u Blanska. Dálnice teď bez nahlášených nehod a kolon. Na D5 se pozorně na výjezdu z Prahy do Plzně mezi prvním až třetím kilometrem údržba zavřela levý pruh. Na silnici 35 z Hradce Králové do Vysokého Mýta narazilo osobní auto do svodidel. Je to na výjezdu do Holic u odbočky k Molce. Nehoda se objíždí Kyvadlově, kolony se tam netvoří. Na Blanenskou silnici z Ostrova u Macochy do Vilémovic narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je v zatáčkách, policie hlásí záchranné a vyprošťovací práce. Opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Postupně se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší hlavně v jihozápadní polovině Česka. Nejvyšší teploty v úterý 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24 stupňů. Tolik zprávy. A začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
10: Budeme si muset zvykat na teploty kolem 45 stupňů Celsia, jak čelit následkům extrémního sucha a dostanou nás současné srážky z nejhoršího. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu Radim Tolaš, zástupce Česka v mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN a expert Světové meteorologické organizace. Zdravím vás do Ostravy, dobrý den.
19: Pěkný den.
10: Jen pro pořádek poznamenávám, že rozhovor natáčíme v 10 hodin dopoledne. Na 88% území nastal některý ze 3 stupňů sucha, extrémní bylo na 60%. V neděli přišel konečně alespoň slabý kýžený déšť, dnes jsou předpovězeny bouřky, včetně přívalových srážek. Mohou situaci aspoň zmírnit?
19: Samozřejmě, že mohou, ale to zmírnění bude, řekněme, krátkodobé, protože neočekáváme, že by výrazně pršelo 14 dní, 3 týdny. A bude jenom povrchní ve velkých uvozovkách. To znamená, že to zaznamenáme třeba na tom, že se může znovu zazelenat tráva, ale zcela jistě to nevypadá tak, že bychom měli doplnit nějaké podzemní vody, popřípadě v té krajině by měla se doplňovat nějak významně voda. To nevypadá, protože ty deště budou, jak jsem říkal, krátkodobé, možná dokonce přívalové. Sám jste říkal, že to mohou být bouřky, a potom je to lokálně hodně diferencované, někde spadne více, někde méně, někde nic. Takže bych na to příliš nespoléhal zatím v téhle situaci.
10: Dá se sucho považovat za obrácenou stranu stejné mince, než je povodeň? Citujeme teď bývalého ministra životního prostředí znutí, ano, Richarda Brabce.
19: Je to přesně tak a já to říkám už 20 let, vždycky, když je větší sucho, tak říkám pozor, přijde povodeň, a když řešíme povodeň, tak říkám pozor, přijde sucho, tak to ve střední Evropě je. A jediný rozdíl ve velkých uvozovkách, který dneska zaznamenáváme, že ty suché a vlhčí periody se v České republice a obecně ve střední Evropě střídají podstatně častěji, než jsme tomu byli zvyklí před 50-100 lety, kdy extrémní sucho přišlo jednou za 10-15 let a extrémní povodeň také jednou za 10-15 let někde v nějakém regionu, a že by zasáhla jak to sucho, tak ta povodeň nějaké větší území. Na to jsme opravdu zvyklí nebyli, to pozorujeme až v těch posledních 10-20 letech. Takže ano, je to stejná mince, já vždycky říkám, že jsou to spojené nádoby, funguje to zároveň, vždycky máme chvíli nějakou sušší periodu a potom nějakou vlhčí periodu.
10: Vysychají nejenom tuzemské řeky, ale alarmující stav je i na velkých evropských tocích. Má to všechno jednu příčinu?
19: To určitě ne, vždycky je těch příčin několik a přece jenom Evropa je rozsáhlý kontinent, to znamená někde tou hlavní příčinou je méně srážek, někde tou hlavní příčinou je, řekněme, ten déle trvající víceletý vývoj, například i v České republice si musíme uvědomit, že my jsme v letech 2014 až 18, někde až 19 zaznamenali docela významné suché období a od té doby jsme nezaznamenali víceleté vlhké období, které by tu situaci nějakým způsobem úplně napravilo. Naopak potom v roce 2018-2019 pořád zaznamenáváme většinou srážkově podprůměrné roky, z čehož teda vyplývá, že ta krajina dlouhodobě je z hlediska vláhy podhodnocená, že v té krajině ta vláha chybí. A pak je tady ještě jedna příčina, která je taky dlouholetá, ale letos trošku jiná, a to je dlouhodobě vyšší teplota. Teď nemám na mysli jenom průměrnou teplotu, která je dlouhodobě vyšší o nějaký 1,5 stupně Celsia, v Evropě trošku více. A není to taky tak, že by nějaký rok byl extrémně chladnější a mohlo se to trošku vyrovnat, ale problém je alespoň v letošním roce hlavně v extrémech. My jsme bývali zvyklí, že ty extrémy byly, řekněme, 37-38 stupňů Celsia a trvaly vždycky špičkově nějakých pár dní, a dneska V letošním roce máme 40 stupňů Celsia, když je 37, tak si myslíme, že už si odpočineme a ty 40 nám také trvají více dní. Dokonce jsme letos už měli dvě situace, kdy 40-stupňové teploty jsme měřili dva dny po sobě a to je něco, co by před 10 lety i v České republice bylo zcela nereálné, ale proto sucho, bavíme-li se o suchu, je ještě jeden zajímavý fenomén a nepříjemný fenomén, že ty vysoké teploty netrvají pár desítek minut v rámci toho dne někde v nějakých lokalitách, ale konkrétně třeba toho 28. června jsme v Doksanech měli teplotu na 40 stupňů Celsia celé odpoledne. Tam ta situace trvala 4 hodiny v kuse, což je něco, co ani předtím u těch 37 nebo 35 stupňových extrémů nebylo. Vždycky jsme byli zvyklí ve střední Evropě, že ta extrém vyskočil, byla to špička, trvalo to pár minut, pár desítek minut a vrátilo se to aspoň o stupeň o dva dolů a to letos není. A v okamžiku, kdy máte takto vysoké teploty a trvají takto dlouho v době, kdy už máme v krajině sucho, tak potom je tam samozřejmě ten stres pro ty rostliny podstatně větší. Jim nezbývá, než se, řekněme, zásobit z těch nižších zdrojů kořenových a potom ta voda samozřejmě musí chybět i v těch nižších vrstvách, o kterých jsem říkal, že se přece jenom za těch posledních 10 let nedoplnila, nedostala se na ten nějaký průměrný stav. Proto zaznamenáváme nejenom v České republice, ale i v těch evropských jiných velkých tocích. U nás je to Labe, Vltava, ale týká se to obecně Dunaje, Rýnu, Rony, tak nízké stavy, že některé i průmyslové podniky začínají mít problém, pokud jsou závislé na dodávce vody z těchto vodních toků.
10: Ještě k těm extrémním teplotám. Vy jste nedávno v rozhovoru pro Reflex řekl, že není vyloučeno, že budou extrémní teploty dosahovat i u nás 45 stupňů. Jak je to pravděpodobné?
19: To byla odpověď na to, jestli můžeme u nás zaznamenat 50 stupňů, tak já jsem říkal, že ne, že těch 45 stupňů považuji za fyzikální limit pro střední Evropu, protože přece jenom tady máme nějakou délku dne a pak slunko zapadne, přece jenom tady máme docela velké množství zelené hmoty, které ochlazuje ty ekosystémy, takže těch 45 stupňů považuji za horní limit, ale upřímně řečeno, jestli máme 40, 41 nebo 43, to není zase až takový problém. Problém je v té délce trvání, pokud budeme mít více dní za sebou 40 stupňové extrémy, tak to je podstatně horší pro krajinu a konec konců i pro člověka, než když budeme mít 44 a bude to taková špička, která zase spadne níž. Takže to, co pozorujeme letos s těma 40, se může zvýšit ještě o stupeň o 2, ale záleží na tak dlouho to bude mít trvání.
10: Extrémní vedra jsou čím dál častější, intenzivnější, trvají déle a zasahují mnohem širší oblasti, než tomu bylo v chladnějších klimatických podmínkách v minulosti. To řekl John Kennedy, vedoucí oddělení klimatických informací Světové meteorologické organizace. Proč je Evropa nejrychleji se oteplujícím kontinentem?
19: Trošku z legrace se na to dá odpovědět, že protože Arktida není kontinent, protože ona se ještě více rychleji otepluje Arktida, ale pokud zůstaneme u těch kontinentů, tak přece jenom obecně se kontinenty a pevná půda, pevnina otepluje rychleji než oceán a když se podíváte na rozložení pevnina oceánu, tak přece jenom na jižní polokouli se otepluje pomaleji než na severní polokouli a ta Evropa má ještě jeden docela zajímavý fenomén, který tu teplotu zvedá nahoru a to je golfský proud, který přináší teplo z Karibiku k Evropě a v okamžiku, kdy poskládáte dohromady to, že se otepluje a to, že k nám přichází velké množství teplé vody z Karibiku jako k Evropě jako celku, tak pak ve výsledku se otepluje Evropa rychleji než i ostatní kontinenty. Třeba Severní Amerika se také otepluje docela rychle, ale méně než Evropa. A Evropa navíc je součástí přece jenom dvou kontinentí, kterému se říká Eurázie a tím pádem ta velká plocha, která se otepluje více než vodní plochy, tak tu změnu docela urychluje. To je vlastně to vysvětlení. A my jsme navíc jako Česká republika v uprostřed toho kontinentu, kde přece jenom máme dál k oceánům a dál k moři, které to trošku snižují, to oteplování, takže my na to v úvozovkách doplácíme ještě více než pobřežní oblasti.
10: Kennedy připomněl, že v červnu 1976 Evropa také potýkala s vlnou veder a panoval prý podobný vzorec tlakových výší a níží jako letos. Proč jsou v současnosti důsledky úplně jiné?
19: No, ta odpověď je velice jednoduchá, protože jsme od těch 70. let o stupeň v průměru teplejší. Jedna věc, druhá věc, přece jenom máme větší nároky na vodu a jsme tím pádem zranitelnější v případě, že ta voda trošku chybí. A potom od těch 70. let se alespoň v České republice, a myslím si, že to platí pro celou Evropu, hodně změnili to, jak vypadá krajina. My vždycky říkáme, že Česká republika je střecha Evropy a že si tady musíme zadržovat vodu, ale upřímně řečeno to, že máme problém zadržet vodu v krajině, je problém nejenom České republiky, je to problém všech zemědělsky intenzivně využívaných oblastí. Nám se nedaří obhospodařovat půdu tak, aby ta půda lépe zadržovala tu vodu v okamžiku, kdy voda padá z nebe, ale rychle se ji snažíme dostat pryč. Konec konců jsme 50 let meliorovali, abychom zvýšili úrodnost té půdy a některé ty meliorace jsou dodnes v provozu, než by všechny jsme měli zrušit, přece jenom někde jsou ještě potřebné, ale je jich příliš mnoho. To znamená, my se přece jenom snažíme o těch 70. let podstatně více tu krajinu vysušovat. A teď se nám to vrací nepříjemně, měli bychom se snažit úplně o něco jiného, ale to taky není žádná novinka, my to říkáme 20 let, že potřebujeme zadržovat vodu v krajině a podívejte se na to, jakým způsobem dneska vypadá krajina po několika měsících sucha a tepla, kdy jdete v lesích, ve vyšších nadmořských výškách a křupe vám jehličí pod nohama, což je podle mého názoru takový správný signál, že je opravdu špatně a že bychom měli něco dělat.
10: Klimatolog a meteorolog Radim Tolaš je hostem 20 minut Radiožurnálu. Babišova vláda ohlásila na čtvrteční tiskovce na Slapech oživení Národní koalice proti suchu. Čemu to pomůže?
19: Pomůže to nějaké koordinaci, jakým způsobem zvládat tu situaci, kterou teď máme. Stejně jako jsme schopni zvládat povodně, tak musíme zvládat i sucha, přestože to je trošku jiné nebo hodně jiné a komplikovanější. Sucho je takový plíživý fenomén a dlouho nám trvá, než si uvědomíme, že vůbec sucho je, takže pokud na to bude nějaká skupina lidí dohlížet a bude říkat, co máme dělat, tak je to super. Je pravda, že po té tiskové konferenci, já jsem slyšel několik komentářů, které říkali, že jde hlavně o to, abychom měli více přehrad, což upřímně řečeno, já nepovažuji přehradu za opatření proti suchu. Ta přehrada je skvělá z jiných důvodů, ta přehrada je skvělá, že nadlepšuje průtoky v případě, že už sucho je, ale pro zadržování vody v krajině musíme dělat úplně jiné věci a já si myslím, že pokud bude nějaká skupina odborníků se tomu věnovat, tak oni tohle samozřejmě ví a měli by začít tlačit na to, abychom tu krajinu obhospodařovali v těch našich pramenných oblastech lépe, aby zadržovala tu vodu a nevracela se nám tam třeba kůrovcová kalamita a podobné věci, které tomu nepomáhají. Takže ano, koordinačně to může pomoct, ale neměli bychom se zaměřovat jenom na ta technická opatření, to znamená jenom na ty přehrady, které mají jiné účely hlavně, než je nějaká prevence proti suchu, na to přehrady nejsou.
10: Premiér zároveň řekl, že vláda pošle 4 miliardy na boj se suchem v neděli, ale upřesnil, že jde o plánovaný rozpočet sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství na příští rok. Co zatím podle vás fakticky dělá současná vláda?
19: No, na to já asi neumím odpovědět, protože současná vláda je u moci necelý rok a přece jenom za rok toho udělat se moc nedá. A myslím si, že měli jiné priority, než je životní prostředí. Nejsem schopen to nějak líp komentovat.
10: Ex-ministr životního prostředí Lidovec Petr Hladík upozornil, že loni vláda dala na boj proti suchu skoro 27 miliard korun. Babišova vláda v rozpočtu na letošní rok výdaj zkrátila na polovinu. Neměly by v tomto bodě vlády navazovat jedna na druhou a držet se dlouhodobé strategie?
19: Zcela jistě ano a od toho ty strategie jsou, konec konců adaptační strategie tady toto řeší a je k dispozici na Ministerstvu životního prostředí, pokud se nepletu, už více než 10 let, ten čas letí hrozně rychle A ty strategie jsou právě od toho, aby jednotlivé vlády bez ohledu na to, jak se střídají, tu strategii naplňovaly a ne, že si řeknou, je tady, jsme jiná vláda a budeme tu strategii měnit nebo nedodržovat. Samozřejmě strategie se dají změnit, ale přece jenom jsou to materiály, které by měly mít platnost bez ohledu na politickou reprezentaci po dobu desítek let, protože když se bavíme o změně klimatu, tak nám nejde o nějaké opatření, které pomůže z roku na rok, ale jde nám o výhled na desítky let dopředu. A když se ohledneme zpátky, co říkali klimatologové před 20-30 let, tak se to potvrzuje. My na 20-30 let dopředu jsme říkali, že to, co se děje letos, se dít bude. Možná jsme jenom trošku překvapeni, že se to děje o 5-10 let dřív, než nám to modely ukazovaly.
10: Místopředseda Asociace soukromého zemědělství Jan Štefl nám v publicistice řekl, že to, co teď připravuje vláda Andreje Babiše, je podle něj hašení požáru a ještě možná špatnými hasícími prostředky. Budování nádrží v krajině, ať velkých nebo malých, tu situaci neřeší. Ostatně vy jste to říkal taky. Je potřeba dělat spoustu jiných věcí a plošnějších, tak abychom s tím, co máme, uměli hospodařit. Takže vidíte to podobně.
19: Vidím to úplně přesně stejně a přece jenom, když se zamyslíte nad tím, jakou funkci z hlediska sucha má přehrada v krajině, tak ona vlastně zdrží vodu na jednom místě, místo toho, aby ta voda byla rozprostřena v tom povodí nad tou přehradou. A jediný význam té přehrady je v to hašení toho požáru, to znamená, že pokud dobře hospodaříme a dobře manipulujeme na té přehradě, tak když je extrémní sucho, tak z té přehrady můžeme nadlepšovat průtoky pod tou přehradou. Ale ten problém je vlastně nad tou přehradou. My potřebujeme, aby ta voda nebyla v té přehradě, ale ideálně v té krajině, v tom povodí nad tou přehradou. Takže má pan kolega pravdu.
10: Nejenom tedy v přehradě, tam by asi měl být taky, ale hlavně v té krajině, tak se to myslel.
19: Tak jsem to myslel, ano.
10: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s klimatologem Radimem Tolašem, mimo jiné autorem Atlasu podnebí Česka. Ústav výzkumu globální změny CzechGlobe spustil před rokem web Vlny veder, kde se dá například zjistit, jak silný tepelný stres hrozí v jednotlivých českých městech. Jak užitečný je to podle vás nástroj?
19: Jakýkoliv takový nástroj je užitečný, nejenom CzechGlobe, ale třeba i Český hydrometeorologický ústav dneska má takzvaná otevřená data a v podstatě podobnou aplikaci si s pomocí AI může dneska udělat každý. Ta data jsou k dispozici každou hodinu. Jsou tam i historická data, to znamená, tyhle aplikace samozřejmě jsou úplně skvělé, buďme rádi, že je máme, data k tomu jsou, data jsou důležitá, protože můžeme spekulovat o čemkoliv, ale když to nebudeme mít potvrzené v datech, tak nás samozřejmě může každý nařknout, že si to vymýšlíme, ale my v České republice na tom těch dat máme dostatek. Zmínil jste Atlas klimatu, to je dneska už 20 let stará v uvozovkách kniha, ale kniha, která má rok od roku větší hodnotu, protože ukazuje, jak rychle a jak hodně se vlastně to klima za těch 20 let, a 20 let je hrozně krátká doba pro klimatology, tak jak rychle a hodně se to klima změnilo. Takže buďme rádi za tyto aplikace, buďme rádi za tyto knihy historické.
10: Upozornil jste, že v nemocnicích, sociálních zařízeních, na úřadech nebo na pracovištích má být klimatizace. Tam, kde není, se má podle vás doplnit. Udivuje vás, že se o tom vůbec vede diskuse?
19: Mě to udivuje, protože, jak jsem už řekl před pár minutama, my upozorňujeme 20-30 let, že tyto extrémní situace budou častější. My můžeme mít trošku nejasnosti v tom, jak se bude vyvíjet srážky a srážkový deficit v průběhu dalších let a desetiletí, ale pokud jde o tu teplotu a výskyt extrému, to je něco, co ty modely dneska už umí velice přesně a dokonce se nám už teď po těch 20-30 letech potvrzuje, že jsme byli velice přesní, takže pokud někde máme nějaké pobytové sociální zařízení, pokud jsou lidé, děti v nemocnicích a musí tam v úvozovkách přežívat bez klimatizací, tak mě to udivuje. Já jsem si myslel, že už to máme 10 let vyřízené.
10: Jak se u nás podle vás daří pracovat s tepelnými ostrovy ve městech? Jak by se tam měla změnit péče o zeleň?
19: Myslím si, že v posledních 10-15 letech se to dost mění k lepšímu. Přece jenom si obce, města i vesnice uvědomují, že horka jsou a snaží se budovat to, čemu se obecně říká modrozelená infrastruktura. Dneska už přece všichni víme, že když máme na ulicích stromy, tak nám to tu situaci v těch horkých vlnách výrazně zlepšuje. Když máme ve městech někde nějaké menší vodní plochy, vodotrysky, vidíme, že to lidi v těch horkách vyhledávají, to znamená, je to to, co by ty obce měly dělat a netýká se to jenom těch velkých měst, kde hovoříme o nějakém tepelném ostrově, ale myslím si, že se to týká každého města, které má nějakou souvislou zástavbu, tak bychom se tomu měli věnovat a těm stromům dávat více prostoru, protože ty nám fungují jako přirozená klimatizace. Takže ano, mělo by to tak být a myslím si, že se to v posledních 10-15 letech sice pomalu, ale zlepšuje.
10: V městské zeleni se podle ochránců stále více šíří nebezpečné druhy invazních dřevin, které mohou mimo jiné způsobovat alergie. I to je způsobeno změnou klimatu?
19: Může být, nejsem na tohle úplně expert, ale je pravda, že když máme vyšší průměrnou teplotu, tak se tady daří rostlinám, kterým by se tady před 10-15 lety ještě nedařilo. Takže ano, může to být způsobené změnou klimatu a je třeba tu zeleň udržovat a vysazovat ji, řekněme, přiměřeně střední Evropě a netahat tady nějaké nesourodé věci, na které nejsme zvyklí a potom na to trpí třeba ti alergici. Ano, může to být důsledek změny klimatu.
10: A co znamená přizpůsobit se klimatické změně pro každého jednotlivce?
19: Tak v zásadě máme dvě možnosti. Jedna možnost je změnit vlastní chování a druhá možnost je něco nainvestovat. Tou změnou vlastního chování myslím například to, že když je velké vedro, tak nepůjdu v poledne běhat, nějakým jiným způsobem, když musím být zavřený v uvozovkách doma při těch velkých teplotách, tak budu jiným způsobem větrat, nebudu větrat přes den. Je to nepříjemné, když si tam nepustím čerstvý vzduch, ale změním svoje chování. To je adaptace. Stejně tak, když budou povodně, abychom nezůstali jenom u toho sucha, tak dneska jsme všichni, doufám, už změnili své chování a nebudeme diskutovat s hasiči, že se máme evakuovat. To je změna chování, to je adaptace. Pokud jde o ty investice, tak jsme se bavili o klimatizacích, ale ono upřímně řečeno pro ochlazování nemusíme investovat jenom do klimatizací. Můžeme mít venkovní žaluzie, nějaké okenice, nějaké markízy, to všechno stojí peníze, jsou to investice, ale je to adaptace, kterou si můžeme každý z nás téměř udělat.
10: Co vysychající individuální studny pomůže do budoucna prohlubování vrtů?
19: To si nejsem úplně jistý, ono to samozřejmě může pomoct, ale na druhou stranu, pokud budeme mít takových více prohloubených studen více a přece jenom při těch dlouhodobých poklesech to může znamenat, že se bude jiným způsobem rozprostírat ta podzemní voda a ne všude ta voda potom bude dosažitelná. To znamená, jenom prohlubovat studně si myslím, že je málo. I tady je ta souvislost s tím, co jsem říkal na začátku, že musíme udržet vodu v krajině a potom nebudeme potřebovat hlubší studny.
10: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Hostem byl klimatolog a meteorolog Radim Tolaš, vedoucí oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu, zástupce Česka v mezivládním panelu pro změnu klimatu při OSN a expert Světové meteorologické organizace. Děkuji za rozhovor a do Ostravy přeju klidný den. Naschledanou.
19: Děkuji a děkuji za pozvání.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
0: A necelé 3 minuty po 12:30 už jsou v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. A ve studiu Marek Sedláček.
1: Prezident Petr Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v takzvané superdávce. Od října ji budou úřady počítat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, místo podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit taky samoživitelé s dětmi do 15 let. Superdávka nahrazuje některé dosavadní sociální podpory, včetně příspěvku na bydlení a přídavků na děti. Evropská komise zažalovala Českou republiku kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Státu ale pokuta bezprostředně nehrozí. Serveru i rozhlas to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Spor bude posuzovat Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo dočasné předání vyžádané osoby státu, který vydal zatýkací rozkaz. Spor s komisí trvá už od roku 2020 a Česko mezitím zákon upravilo. Podle komise ale neodstranilo nedostatky. Norský král Harald V. je v nemocnici, na 2 týdny proto přerušil výkon svých povinností a zastupovat ho bude korunní princ Håkon. Agentura AFP o tom informuje s odvoláním na královský palác. Podle něj král trpí chudokrevností. 89letý panovník měl v poslední době zdravotní problémy opakovaně, v minulosti ale odmítl abdikovat navzdory vysokému věku, skandálům královské rodiny i zdravotním problémům. A v Kuxu u dvora Králové nad Labem začíná zítra festival Teatrum Kux. Přehlídka už víc než 20 let oživuje tradici barokního divadla, hudby a umění. Festival potrvá do neděle a území na březích Labe mezi dvorem Králové a Jaroměří připomene jako významné centrum barokní kultury.
2: Sport.
1: České basketbalové reprezentaci budou v předkvalifikaci mistrovství Evropy chybět opory Tomáš Satoranský a jediný Čech v NBA Vít Krejčí. Nenastoupí ani zraněný kapitán Vojtěch Hruban. Informovala o tom Česká basketbalová federace. Výběr kouče Luboše Bartoně v předkvalifikaci 27. srpna nastoupí v Ostende proti Belgii a o 3 dny později přivítá v Praze Norsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nebezpečí v Brně a uzavírka v Praze. V Brně pozorně v Ostravské ulici. Pohybují se tam lidé, chodci naposledy u odbočky na Slatinu a Bělohorskou ulici. Na Pražském okruhu směr Hruzině od sjezdu na D5 do Plzně popojíždí údržba. Blokuje levý pruh mezi 25. až 29. kilometrem. Místo je vždy předem označené. Na Blanenskou silnici z Ostrova u Macochy do Vilémovic narazilo osobní auto do stromu. Dejte na trase pozor, je to v zatáčkách. A v Praze na městském okruhu mytí tunelu zavřelo část komplexu Blanka. Obousměrná uzavírka je mezi sjezdy na Letnou a Troju. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší hlavně v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Přesně za měsíc budou hrát čeští tenisté očekávané kvalifikační utkání s Američany, a to v Praze v Libni. Do tamní multifunkční haly se Davis Cupový tým vrátí po více než desetiletí. Více k tomu přidáme v první reportáži dnešního nočního radiožurnálu už za pár minut.
20: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

Tak to byla Nirvana a v nočním radiožurnálu vzpomínka na Kurta Cobaina. Davis Cupový kapitán Tomáš Berdych vybral tenisty pro velmi očekávaný duel s Američany. V nominaci, která se může do samotného zápasu ještě změnit, jsou zatím největší opory posledních let, tedy Jiří Leheč,

0: Kopřivka, Jakub Menšík i Tomáš Macháč. Dále potom Vít Kopřiva a také Patrik Rykl. Hrát se bude přesně za měsíc v Libeňské hale, kam se český deviskapový tým vrátí po 13 letech.
1: Vedle pražské štvanice jde o jedno z nejslavnějších míst českého tenisu. Vždyť v Libeňské hale vybojovali Češi prestižní salátovou mísu za výhru v Davis Cupu v roce 2012. V další sezóně tam v semifinále vyřadili Argentinu a také díky tomu pak mohli obhájit titul. Jedno vítězství za druhým tam sbíral také ženský výběr. Mimochodem právě nad Američankami tam vyhrál ve finále v roce 2018 při zatím posledním triumfu v tehdejším Fed Cupu, dnešním poháru Billie Jean Kingové.
2: No tak tam byla skvělá atmosféra, už to byly kluci nebo holky.
1: Vypráví tehdejší Fed Cupový kapitán Petr Pála, v současnosti místopředseda Českého tenisového svazu.
2: Ty hráči, já si myslím, že kluci se na to těší, to ještě nezažili a když to zvládnou si s tím publikem pomoct ve správných chvílích, aby je to nakoplo, ne naopak svázalo, tak si myslím, že opravdu to může pomoct k tomu zápasu, který je fakt nesmírně těžký, je určitě nejtěžší soupeř, kterýho jsme mohli dostat na tohle kolo. Jo.
1: Čeští tenisté od postupu v baráži přes Švýcarsko v roce 2007 v Libeňské hale neprohráli, ale na druhou stranu dlouho tam ani nehráli a zkušenosti s prostředím má ze současného týmu jen kapitán Tomáš Berdych.
3: Nikdo z nich asi neví, co je tam čeká. Samozřejmě se na to všichni strašně moc těší a všichni pevně věříme, že to bude jenom k plusu, aby je to hnalo dopředu, aby to zvládli.
1: Říká Tomáš Berdych o stále ještě velmi mladém týmu, který se utká s Američany o postup do finálového turnaje v pátek a v sobotu 18. a 19. září, tedy přesně za měsíc. Podle organizátorů vstupenky na nejlepší místa rychle mizí a proto by fanoušci neměli nákup nechávat na poslední chvíli. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Před 40 lety se na pražské Štvanici odehrál jeden z nejslavnějších tenisových soubojů své doby. Československý tým s Hanou Mandlíkovou a Helenou Sukovou se ve finále poháru federace utkal s Američankami Chris Evert a Martinou Navrátilovou, která se tehdy poprvé od emigrace vrátila do Československa. Jak Hana Mandlíková vzpomíná na zápas, ve kterém domácí publikum nakonec fandilo především její soupeřce Martině. S bývalou světovou trojkou a čtyřnásobnou grandslamovou vítězkou Hanou Mandlíkovou jsme natáčeli přímo na pražské Štvanici.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Jednání o státním rozpočtu pokračují, Schillerová bude mluvit s dalšími ministry. Ruská opoziční strana Jabloko nesmí kandidovat, soud zamítl odvolání. Kanoista Martin Fuchsa se chystá na mistrovství světa, Josefa Dostála trápí zdravotní potíže a bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes začne jednání s dalšími ministry o rozpočtu Česka na příští rok. Podle informací Radiožurnálu by za ní mělo přijít 6 kolegů z vlády. Další vývoj ohledně výdajů a úspor očekává třeba Martin Šebestyán, ministr zemědělství za SPD. V příštím roce totiž počítá s vyššími náklady, například v oblasti boje proti suchu.
3: Jsou tam 4 základní opatření, propojování, vodohospodářský soustav, aby jsme dostali pokud možno tu pitnou vodu do co největšího území v České republice prostřednictvím vodovodů. Druhá věc je budování malých vodních nádrží a rybníků, závlahy a příprava těch větších vodních děl je 4. oblast.
1: Podle Šebestyána by na opatření mělo jít o 2,5 miliardy víc než letos. Ministryně Schillerová dopředu upozornila, že nebude možné splnit všechny požadavky. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce. Vlak podle ní vjel do stanice víc než 2x rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetření podle zprávy ukázalo i řadu porušení správních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
4: Šetření vážné nehody v Hustopečí nad Bečvou jsme dokončili, ale s ohledem na žádost policie se nebudeme ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
1: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval přitom spodní vodu a v oblasti kvůli tomu platil víc než půl roku stav nebezpečí. Ruský nejvyšší soud zamítl odvolání opoziční strany Jabloko proti vyloučení ze zářijových parlamentních voleb. Protiválečné liberální straně zakázal soud kandidovat minulý týden poté, co vyhověl žádosti a stížnosti prokremelské nacionalistické strany Rodina. Ruský soud v pondělí taky poslal na víc než 11 let do vězení místopředsedu strany Jabloko Lva Schlossberga. Odsoudil ho za diskreditaci armády a šíření nepravdivých zpráv o válce na Ukrajině. Berg vinu odmítl a označil proces za politický. Ruská policie včera v Moskvě během jednání o odvolání strany Jabloko zatkla desítky lidí. Podle serveru Mediazona ale některé následně propustila.
2: Sport.
1: Rychlostní kanoisti mají poslední týden na přípravu na mistrovství světa, které začne v polské Poznani příští středu. Velkou nadějí na zlatou medaili je znovu úřadující olympijský vítěz i mistr světa na kilometru kanoista Martin Fuchsa, který ani po největších výhrách kariéry nestrácí motivaci.
5: Teďka to miluju a nechci mít nic jiného, než být prostě furt nejlepší a to si prostě držet, co nejdou, to půjde. Říkám to samozřejmě s nadsázkou, je to trošku jako tlak, ale na druhou stranu, já si ten tlak dávám sám od sebe. Mám to rád, úplně na tu kanoistiku nahlížím jinak, než v roce 2012, užívám si to.
1: Martin Fuchsa pojede ve 3 disciplínách. Kajakář Josef Dostál má týden před šampionátem zdravotní problémy a plánuje startovat jen na 500-metrové trati. Na mistrovství světa do Polska se chystá 20 českých reprezentantů. Závodit se začne příští středu, o medaile se pojede od pátku do neděle.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody u Olomouce a na Blanensku. Dálnice teď bez nahlášených nehod. V Brně i teď pomaleji v Ostravské ulici. Platí výstraha policie, že se poblíž odbočky na Slatinu a Bělohorskou ulici pohybují lidé, chodci. Na silnici 570 z Olomouce do Slatinic čerstvá nehoda. Osobní auto tam srazilo menší lesní zvěř. Nehoda je kousek za Lutínem, místo nehody průjezdné. A na Blanensku silnici z Ostrova u Macochy do Vilémovic před půlnocí narazilo osobní auto do stromu. Nehoda je v zatáčkách během odklízení následků vyprošťování vozidla. Čekejte omezený průjezd i uzavírku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Ohrožené druhy obojživelníků v Česku by mohl zachránit odchyt invazních ryb do speciálních pastí. Ty teď testují jihočeští vědci ve dvou regionech. S jakým úspěchem, tak to uslyšíte už za pár minut.
7: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Sumeček americký nebo slunečnice pestrá, invazní druhy ryb, které decimují populace chráněných obojživelníků na mnoha místech Česka. Jihočeští vědci se teď snaží jejich výskyt omezit. Hydrobiologové vyvinuli šetrné pasti, které umožní nežádoucí živočichy účinně odlovit. Zatím je testují v tůních a rybnících na Vysočině a také na Třeboňsku.
1: Slunečnice tam bude asi super.
2: Žádaný úlovek přinesla ve speciální pasti stůně nedaleko Chlumu u Třeboně hydrobioložka Viktorie Váchová z Biologického centra Akademie věd.
1: Taky vyndáme takhle do kýble. Máme tady ještě válcovitou past, potom i hvězdicovitou. Kolem jsou takové otvory, které té rybě umožňují vstoupit dovnitř, ale oni se postupně zužují a tím pádem mají ty ryby potom problém uniknout.
2: Deštníkovou past odnáší hydrobiolog Marek Šmejkal. Blížíme se ke stanovišti, kde je váha a také metr.
3: Musíme zaznamenat úlovek, který jsme ulovili do druhu a také velikosti.
1: Chtěla nejdřív ty sumečky?
3: 120, 142, 35,5 gramů. Zaměřujeme se na 4 druhy střevličku, karase stříbřitého, slunečnici pestrou a sumečka. Za 2 roky jsme na více než 10 lokalitách odlovili přibližně 100 kg invazních ryb.
2: Stovky invazních ryb můžou napáchat obrovské škody.
3: V této tuni žije člověk obecný i horský. A byl tu zaznamenán i skokan ostronosí a jejich larvy či pulci mohou být vítanou kořistí sumečka amerického a ten asi nepohrdne ani těmi dospělci čolků. Ta krajina s mnoha tůněmi nemá v České republice jinde obdoby, ale zároveň je tu mnoho rybníků, z kterých se bohužel šíří invazní druhy ryb do těchto tůní a snižují biodiverzitu, která se tam nachází.
2: Hydrobiologové vyzkoušeli tyto pasti v 10 tůních, v Jihočeském kraji a na Vysočině.
3: Každý z těchto druhů reaguje trošku jinak na ty druhy pastí, které používáme. Zdokonalujeme nejenom ty samotné pasti, ale také i tu metodu, jak ryby odchytávat. Zjišťujeme, jak dlouho mají být ve vodě, a jaké nejlepší jsou ty návnady v těch pastech. Naším cílem je na každé lokalitě, kterou navštívíme, snížit počet těch invazních jedinců o 90% minimálně.
2: Pasti se na daných lokalitách osvědčily.
3: Na jedné lokalitě na Vysočině se ve větších počtech vrátila kuňka po našem zásahu, nebo na jedné lokalitě se nám podařilo úplně odstranit karase stříbřitého, což je důležité pro ochranu původního karase obecného.
2: Vědci vyzkouší v příštím roce tyto pasti také v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Přestěhujete se do cizí země, kde nikoho neznáte a vlastní kariéru necháte doma. Tak může vypadat život diplomatických manželů a manželek. Ti pražští si ale našli vlastní misi a smysl – dobrovolnictví. Jak vypadá diplomacie z té druhé strany, uslyšíte za chvíli.

0: Zatímco velvyslanec se účastní důležitých pracovních jednání, co dělá jeho partnerka nebo partner? Řada manželů a manželek těch, co jsou na diplomatickém postu v Praze, tráví čas jako dobrovolníci. Jednou z nich je třeba i manželka švédského velvyslance Katarina Jevrelová, místopředsedkyně organizace DSA, která každoročně pořádá předvánoční jarmark a výtěžek rozdává jako granty.
1: Díky výtěžku jsme mohli při slavnostním předávání cen 12. června letošního roku podpořit 16 charitativních organizací. Celkem jsme jim rozdělili 1 320 000 korun.
2: Popisuje Katarína Jevrelová, viceprezidentka organizace Diplomatic Spouse Association. Ta je podle ní pro diplomaty, kteří do Prahy přijedou, skvělým způsobem, jak lépe poznat Česko. Z její zkušenosti totiž příjezd do cizí země není vždy jednoduchý.
1: Lidé si někdy myslí, že se všechno usadí během půl roku, ale ve skutečnosti to může trvat mnohem déle.
2: A co by na základě svých zkušeností jako dítě diplomata i jako matka dětí diplomata doporučila?
1: Především bych jim poradila, aby se nebáli využít všechny příležitosti, které jim život v zahraničí nabídne. Můj manžel často říká, že je výhoda, že jsem sama vyrůstala v diplomatické rodině. Díky tomu jsem dokázala naše děti připravit na to, co je čeká. Vždycky jsem jim říkala, že začátky budou těžké. Být novým dítětem ve škole není jednoduché, ale zároveň jsem věděla, že to nepotrvá navždy a že tím získáte zkušenosti. Je důležité mít trpělivost.
2: I s ohledem na všechny své zkušenosti se domnívá, že takovýto život za to stojí.
1: Stejnou zkušenost má i moje sestra, která už mnoho let žije na Novém Zélandu. O moc dál od Švédska už být nemůžete. Žili jsme tam v 80. letech a teď je z ní opravdová kiwi, tedy Novozélanďanka.
2: Celý pořad bruselské chlebíčky najdete na webu Radiožurnálu, v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích. Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 1:30. Zprávy a Marek Sedláček. Rodičovský příspěvek se od příštího roku zvýší o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Příslušnou novelu podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat budou mít nárok na dvojnásobnou částku. Podle ministra práce Aleše Juchelky z Hnutí ANO má zvýšení pomoct rodinám zvládat inflaci. Část opozice neúspěšně prosazovala automatickou valorizaci příspěvku. Pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho, má koordinovat konkrétní opatření v nejohroženějších oblastech. Ministerstva společně s meteorology taky připraví mapu několika stovek kritických míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo její nedostatek. Oznámil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO po jednání obnovené Národní koalice proti suchu. Opozice vládu kritizuje, že začala situaci řešit pozdě. Po nedělní tragické nehodě polského autobusu v Maďarsku se do Polska vrátili první zranění. Skupina 21 z nich včera večer přiletěla polským speciálem na letiště Jašonka u Řešova na jihovýchodě Polska. Další zranění ještě zůstávají v maďarských nemocnicích, protože je kvůli jejich vážnému zdravotnímu stavu není možné převést. Při nehodě polského autobusu na maďarské dálnici M3 zemřelo 12 lidí. Desítky dalších jsou zranění. Maďarská policie už obvinila řidiče z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. A nejnavštěvovanějším filmem je v Česku aktuálně Spider-Man z Brusu Nový den. Pokračování série o pavoučím muži navštívilo už téměř 600 tisíc diváků. Na druhém místě je pak Odyssea režiséra Christophera Nolana. Třetí příčku v návštěvnosti podle Unie filmových distributorů obsadil rodinný animovaný snímek Tlapková patrola dinosauří film.
1: Sport.
2: Fotbalisty Crvené zvezdy Bělehrad povede v dvojzápase s Plzní na závěr kvalifikace Evropské ligy nový trenér. Srba Dejana Stankoviče po nezdaru v kvalifikaci Ligy mistrů nahradil Španěl Albert Riera. První utkání odehraje Viktoria v srbské metropoli ve čtvrtek, odveta ji čeká o týden později v Plzni.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 u Prahy a překážka na silnici 50 na Vyškovsku. Na D5 se stále pozorněji na výjezdu z Prahy do Plzně. Mezi prvním a třetím kilometrem je zavřený levý pruh, pohybuje se tam údržba. Na silnici 50 ze Slavkova do Brna do Uherského Hradiště je na vozovce překážka mezi Nesovicemi a Brankovice. Měl by to být klín, zakládací klín, dejte pozor. Na silnici 570 z Olomouce do Slatinic srazilo osobní auto lesní zvěř. Nehoda je kousek za Lutínem a místo průjezdné. A na Litoměřicku výjezdu ze Štětí do Radouně stojí porouchaný autobus. Omezovat průjezd by měl v místě až do dnešního poledne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Přes den čekáme zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a místy zaprší. Nejvyšší teploty v úterý 17 až 22 stupňů, na jihu Moravy i 24. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
4: Plavec Miroslav Knedla slavil největší úspěch v dosavadní kariéře. Na evropském šampionátu v Paříži vyhrál závod na 50 metrů znak a jako čerstvý šampion byl i hostem radiožurnálu. My vám ho už za chvilku přiblížíme.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: úspěchu k němu konečně dostal?
1: To je super otázka. Já jsem vlastně, než jsem všechno jako doplaval, měl jsem tam ještě štafetu, tak než jsem se ještě vyplaval samozřejmě, tak mi naskočilo docela dost zpráv a já s tím mám vždycky strašný problém, protože já se snažím jako moc takhle nebýt na telefonu, aspoň teda non-stop na tady těchto závodech, takže já pořád mám třeba podle mě na Messengeru snad, který jsem si zase po dlouhé době nainstaloval, tak tam mám zase hromadu zpráv, na které musím odpovědět. Každopádně Instagram už jsem stihl takhle zhodit a odepsat všem, poděkovat, což si fakt jako moc vážím. Ale ano, mobil byl docela... Nebyla to zábava.
0: Už jste si stihl pustit svůj zlatý závod? Možná i víckrát?
1: No, to jo. Hned ten večer, co jsem vlastně vyhrál teda tu 50, tak já jsem se tam na to musel podívat tolikrát z toliko úhlu. Různé potom ještě rozhovory, jak už teda moje, tak třeba i jako ostatních. Jelikož jsem plaval s Klimentem Kolesníkovem, jelikož je to jeden z mých, jako řeknu, idolů. Je to mistr světa, je to světový rekord má v téhle disciplíně, takže co jsem tak slyšel, docela mě to pobavilo, takže měl tam nějaké interview a teď tam říkali oba dva ti Rusové, že nikdy jsem od něm neslyšel. Tak mě to docela potěšilo, ještě tak vtipně to řekl, takže to bylo hezké, no.
0: Vy jste ho možná viděl, ale pojďte si ten závěr svého závodu u nás poslechnout.
2: Ale Kredla bojuje přibližně o stříbrné o bronz, Kolesníkov a Samusenko rychlý, ale Kredla jde dopředu, Miroslav Kredla si domátává pro zlato, no to je neuvěřitelné, Miroslav Kredla má zlato z mistrovství Evropy. 24,11 sekundy posledních 7 metrů podání Kredly, absolutně fantastických.
0: Já myslím, že náš komentátor Martin Charvát možná skoro ztratil hlas. Dobrý, ne, zážitek?
1: To se mu velmi povedlo. To plavání je podle mě docela těžké takhle komentovat, jelikož je to přece jen to není, že někdo dává gól, ale tady tohle se byl fakt těsný závod, takže ty emoce tam byly a strašně se mi na to dobře vzpomíná ještě takhle. I přesto, že to bylo, řeknu, tři dny zpátky, takže je to hezké, no. Fakt díval jsem se na ten závod párkrát, ještě třeba Radek Grupáč, náš vlastně, jak bych to řekl, média borec, tak taky to natáčel zase u bazénu a ten tam úplně se vyřval hlasivky a bylo to krásné se na to dívat.
0: Ono to ale do poslední chvíle vůbec nebylo vidět, kdo vyhrál. Mm-hmm. Je to obecně tak u znaku, že prostě víc cákáte a plavete na zádech, že to prostě není vidět?
1: No, já bych řekl, že tohle se bylo zrovna jeden z těch závodů, který prostě... My jsme byli od... Já jsem teda skončil první, měl jsem 24-11 a už 24-15 neměl medaily. Prostě málo kdy se stane, že to je fakt takhle těsné. A vím, že se mi to tehdy vymstilo v Lublinu, což bylo minulý rok v prosinci, kdy jsem skončil druhý na 50 na mistrovství Evropy na krátkém bazéně o jednu setinu. Aha. Takže teď se mi to zase jako vrátilo hezky, že jsem zase o tu jednu setinu vyhrál. Takže ne, nebývá to zase tak často, ale u těch sprintů to bývá víc jako takové normálnější než u nějaké dvoustovky nebo patnáctky.
0: A když plavete, máte vůbec přehled o tom druhém?
1: No, o tom jsme se hodně bavili teďkom. No, ale říkal jsem si, že v tom závodě jsem si reálně tak všimnul v začátku prvních 15 metrů, že vedle mě byl Španěl ještě a z druhé strany byl teda Pavel Samušenko, který získal potom ten bronz, ale vím, že po tom startu jsem fakt byl vepředu před tím Španělem, věděl jsem prostě, že super, no tak konečně mi to vyšlo, jakož jsem měl fakt problém s tím, s těma prvníma 15 metrama a pak jsem si říkal, dobře, no tak teď to vyšlo, tak to bude asi super čas a kopnu do toho, já jsem vůbec nevěděl, kde mám ty
0: koukáte
1: ostatní.
0: Nahoru, jak byste to měl
1: koukám
0: vědět.
1: Koukám nahoru, vidím tak periferně, že tam něco švachta, ale bylo to jako opravdu šok a já myslím, že ta moje reakce o tom docela vypovídala, že jsem tomu nemohl uvěřit.
0: A když mluvíme o těch setinách sekundy, dá se ten rozdíl mezi prvním, druhým a třetím třeba přepočítat na centimetry?
1: No a to bylo zajímavé, jelikož někdo si vyhledával, jak kolik je zhruba jako

0: kolik je jedna setina sekundy takhle na centimetry a prej to vyšlo na nějakých 2,07 centimetrů, takže já si vždycky snažím nestříhat nechty na...
1: jsou nejlepší centimetry v životě.
0: A myslím si, že to možná trošku vyšlo, samozřejmě jsem neměl asi 2 centimetry dlouhé nechty, ale je to spíš takový jako na pocit.
1: A když se tak na sebe díváte a pouštíte si to zpětně, můžete se pochválit, nebo byste tam našel přeci jenom něco, co Knedla mohlo udělat o něco lépe?
0: Tak třeba v Singapuru minulý rok jsem takhle plaval proti tady tomu Klementovi a Samušenkovi. Takže já jsem tak jako počítal s tím, že bych mohl být jako lepší těch prvních 25 metrů, jelikož v Singapuru jsem je porážel těch prvních 25 metrů a pak jsem teda vytuhnul. A tady to zase bylo naopak, že oni mě poráželi prvních 25 metrů a pak jsem se dotahoval. Takže já si myslím, že to, jestli tohleto nějak dokážu natrénovat a spojit ty dobré části, tak by to mohlo být ještě zajímavější.
1: No, vy jste zaplaval čas 24.11, tím jste vylepšil český národní rekord. Teď co s tím? Kdybyste náhodou chtěl umazat těch 11 setin a dostat se třeba pod 24, tak to je hodně, jako, je to reálné, je to ve vašich silách?
0: Já doufám, že a já jsem hrozně doufal, že bych se dostal už na těchto závodech pod těch 24 setin, jelikož už jak jsem plaval v rozplavbách 24-19, jak jsem si říkal, ty brďo, už teď jsem zhodil 2 desetiny, proč nezhodím 2 desetiny znova, že? Ale nevyšlo to, každopádně bylo by to super, jelikož kdybych se dostal po 24 vteřin, tak bych byl teprve pátým člověkem všech dob, který se dostal po tu magickou hranici 24 vteřin, takže nevím, no, jako bylo by to super, ale budeme si to šetřit třeba na olympiádu.
1: Kéžby, já jsem slyšela vyprávět Barboru Sémanovou, že pro plavce je důležitější čas, než ten fakt, že máte medaily. Taky jedete spíš ve vteřinách, v sekundách, než ve zlatém kovu?
0: Jo, tak samozřejmě, když teda mám tu medaily, tak mi to je docela šumá, kolik jsem plaval, ale je to takový ten bonus, fakt jako taková ta třešnička na dortu, kdy prostě se aj podívám třeba na ty statistiky různé, historické tabulky a vidím prostě, že jsem teď, myslím, zaplaval 9. čas všech dob, tak jsem si říkal, ty fokec, to je docela husté, že? Ale máme to hodně tak, no, jelikož fakt, když se člověk podívá na ten progres, třeba já jsem ještě 2-3 roky zpátky měl třeba na 200 znaka 2.02 a teď jsem na 1.56, tak ten progres je tam super. Je to taková odměna k tomu ještě k výkonu, k té medaili. Takže
1: my si v Radiožurnálu dnes povídáme s čerstvým mistrem Evropy v plavání Miroslavem Knedlou a tohle hrajeme pro vás.

0: V Radiožurnálu si můžeme povídat s Miroslavem Knedlou, který zvítězil na mistrovství Evropy ve znakařském sprintu. To zní dobře. Že jo?
1: Zní to krásně, nemůžu si stěžovat.
0: Vy jste nějakých 20 minut potom, co jste se stal tím mistrem Evropy, nastoupil do smíšené štafety, kde jste ve finále obsadili konečné 5. místo. Jak je na tom člověk po tom vítězném závodě se silami? Vy se nevydáte ze všeho?
1: Tak to je zase jedna z věcí, co jsme se naučili v Americe, že co nás takhle trenéři učí, že máme super závod za sebou, nebo máme za sebou zase jako tragický závod, tak job's not done, prostě jedeme dál. Můj trenér mi pogratuloval samozřejmě, ale bylo to prostě super.
0: Gratuluju, dobrý, a běž.
1: Ale běž se proplavat, tady máš 400 metrů, prostě osuš se potom a jdeš zase na start, takže je důležité se fakt jako, samozřejmě ta euforie tam hrála docela roli i v té štafetě, jakož já jsem prostě věděl, že se mi plave skvěle. Takže se to potom i prolínalo do toho samotného závodu. Ale je fakt potřeba se z toho, no, jak to říct, slušně.
0: Oklepat?
1: Ano. A pokračovat dál a v úvozovkách si ulevit až třeba po těch závodech.
0: To znamená, že vy jste ten titul mistra Evropy vlastně slavil až po té smíšené štafetě? V hlavě?
1: No, já si myslím, že jsem to slavil teda už jako i při tom vyplavání. Jo. Měl jsem úsměv na tváři, no, ale pořádně jsem to potom oslavil až úplně po závodech.
0: Jak byste popsal atmosféru v tom českém plaveckém týmu?
1: Já si myslím, že tohle z toho mistrovství bylo jedno z těch nejlepších, co se týče aspoň té týmové atmosféry, jelikož většina od nás plavců plavali jako fakt skvěle. Takže my jsme měli všichni skvělou náladu. Měli jsme i realizační tým, se kterými prostě se známe už pár let a jsme prostě dobří kamarádi. A potom, když teda plaveme dobře, tak to motivuje i potom ty další plavce od nás. To stejné si myslím, že bylo pro mě, jelikož ti moji kamarádi z mojí univerzity měli ty hlavní závody třeba, řeknu, 2 týdny přede mnou. A tak jsem viděl, že prostě plavali skvěle a úplně mě to nakoplo. Úplně jsem věděl, že to bude, že se na to budu těšit hlavně, protože někdy, když se netěším na závody, tak to úplně nejde. Že? A takhle si myslím, že mě to docela nakoplo a ta atmosféra v našem týmu byla fakt jako skvělá.
0: Vy jste přijel teď ze šampionátu do Česka, dnes dopoledne, a hned se v týdnu vracíte zpátky do Zámoří, kde studujete. Co vlastně studujete?
1: Tak já studuju environmentální management na té Indiana University v Bloomingtonu. Mám teda ještě vedlejší zaměření na biznis, ale to je spíš takové jako obecné znalosti, co se týče tohoto. No, ale...
0: Chápu to správně, že to je ale úplně někde jinde, než je plavání. Mm-hmm.
1: Já jsem takový, že jakmile skončím s plaváním, tak už to nechci nikdy vidět, protože i přesto, že to mám strašně rád, že jako asi si skočím do vody, ale nechci u toho zůstávat jako takhle profesně. I přesto, že bych se na to možná dokázal postavit třeba kariéru. Jo,
0: protože by vám to bylo líto, že vy už neplavete?
1: No, spíš takové to, že jsem strávil už dost let na bazéně, že to takové jako... Je to super, že už nemusím skočit do bazénu, ale už je to takové, že...
0: Ne, chci vám říct, že na to vůbec nemusíte myslet. Je vám 21 let, všechno máte ještě před sebou.
1: Je to pravda. já jsem si právě tehdy... Já jsem byl docela ztracený, když jsem poprvé šel na tu univerzitu, jelikož jsem studoval čistě jenom management. A bylo to strašně takové obecné, takový obecný obor, bez nějakých jako hard skillů. A bylo to takové, že jsem si říkal... Chci tohle vůbec dělat, pak jsem se nedostal na tu business školu. Říkal jsem si, no super, tak to tady budu dělat. A teď jsem měl kamaráda, který vlastně studuje to, co jsem studoval, to, co studuju já. Mm-hmm. A říkal jsem si, ty brdě, to je docela zajímavé, že? Bavit se o emisích, o nějakých zákonech, tady co se týče přírody. A teď si na tom vlastně stavím kariéru. Takže mě to docela takhle nadchlo a jsem strašně rád, že už mám nějaký plán, že už to není prostě, že sedím ve škole, říkám si, co budu dělat a už fakt si hledám i jako místa, kam bych se chtěl někdy dostat.
2: Tolik čerstvý vítěz mistrovství Evropy v závodě na 50 metrů znak Miroslav Knedla. Rozhovor s ním vedla moderátorka Hanka Schánělová.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny. Zprávy připravil Marek Sedláček. Přípravné třídy podle ministra školství nemají končit. Rakouská vláda vydala varování před špionáží. Tenisti Lehečka a Menšík nechybí v první nominaci kapitána Berdycha pro Daviskapový duel se Spojenými státy a bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky a teploty až do 22 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Původně měly skončit v září 2029 v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky.
3: Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden upozorňuje, že je potřeba určit, pro koho přípravné třídy dál budou, říká předsedkyně Jana Hlavová.
4: Aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
3: Pro jaké děti přípravné třídy budou, ministerstvo posoudí podle toho, jak se osvědčí zpřísnění pravidel pro odklady, říká mluvčí úřadu Ondřej Macura.
5: Což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, když se dotkla přísnější pravidla pro odklady.
3: Pak chce ministerstvo změnit školský zákon. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
2: Rakouská armáda varovala své vojáky před dvěma desítkami údajných ruských špionů. Podle listu Der Standard rozeslala jednotkám seznam 21 lidí, kteří v zemi působí v diplomatických funkcích a podle dostupných informací můžou mít vazby na ruské tajné služby. Vojáci mají nahlásit, pokud je někdo z nich v minulosti kontaktoval.
6: Upozornění dostali také zaměstnanci ministerstva obrany i všech zhruba 23 tisíc příslušníků aktivních záloh. Armádní kontrarozvědka chce zjistit, jestli se některý z podezřelých nepokusil od vojáků získávat informace. Seznam vychází z investigace ruského nezávislého média Proekt, které popsalo možné vazby 21 diplomatů na ruské tajné služby. Opozice teď žádá, aby vláda ve Vídni nové podezření důkladně prověřila a případně vyvodila důsledky. Deník Der Standard připomíná, že od začátku ruské agrese na Ukrajině rakouské úřady už kvůli bezpečnostním výhradám odmítly vstup nebo akreditaci zhruba 70 ruským diplomatům. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Přítoky do vodních nádrží v povodí Moravy jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty usledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to například nádrže ve Slušovicích na Zlínsku nebo Vranovské přehrady na Znojemsku. Nádrže přesto podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou.
7: Nádrže díky akumulované vodě pomáhají nadlepšovat průtoky v tocích. Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Zlepšují tak podmínky pro život v řekách. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
0: Sport.
2: Tenisti Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Daviskapový duel se Spojenými státy. Češi se s Američany utkají přesně za měsíc v O2 aréně. Hrát se bude na tvrdém povrchu, na kterém jsou Američani silní. Volbu domácího týmu zdůvodňuje kapitán Tomáš Berdych.
8: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do který kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější.
2: Češi se s Američany utkají 18. a 19. září. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nebezpečí na Karvinsku a uzavírka v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové připomínáme mezi sjezdy na Sackou a Poděbrady omezení. Je to dlouhý úsek, mezi kilometry 25 až 35 se v obou směrech jede zúženými pruhy, aktuálně plynule. Na Karvinsku nebezpečí na silnici Stěrlická do Třanovic v úseku se